Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku.

zavladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, ať hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo.

Krásný den, dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby, začínají folková pohlazení od mikrofonu. Zdraví Vít Trníček. Víte, co mám na folkové muzice nejraději? Vždycky, když mám pocit, že svět se zbláznil, a že mám ten pocit poslední dobou docela často, kdykoliv otevřu zprávy nebo shlédnu zpravodajství ze světové, ale i třeba tuzemské politické scény, mám chuť si zakřičet nebo alespoň do něčeho kopnout. Jenže pak stačí se pustit nějakou naši folkovou muziku, lidová moudra novodobých lidových muzikantů, myšlenky světu utajených básníků, melodická pohlazení servírovaná v nejpřirozenějších akustických podobách, kterou si můžete s trochou šikovnosti třeba i sami zahrát na kytaru a zaspívat. No a ono se mi hned uleví a je mi dobře. Jakoby to udržovalo plamínek naděje, že to s lidmi ještě není tak špatné. Folková muzika od nepaměti byla majákem naděje, světlonošem, znamením člověčiny, a to i v dobách, kdy se jí cíleně snažil někdo umlčet. Proč o tom dnes takto mluvím? No, protože v posledních týdnech je mi oporou a lékem novotou vonící album mé oblíbené skupiny Kapky z Červené vody. Jmenuje se Míza a nečekejte, že si dnes budeme pouštět něco jiného, protože tohle album a tahle málo viditelná kapela si to hergot zaslouží.

Právě tahle písnička se stala titulní skladbou druhého studiového alba folkové a víceméně rodinné skupiny Kapky z Červené vody. Za více než 25 let existence tahle partička sice natočila celkem asi 7 autorských alb, ale je pravdou, že teprve při posledních dvou CDčkách se svěřili do rukou profesionálního nahrávacího studia, čímž překročili pomyslný práh domácího muzicírování a po domácku udělaných nahrávek, ze kterých se pak v médiích dá použít bohužel málo co. Když před covidem v roce 2019 vyšlo předchozí studiové album Záhoří, byl jsem nadšený. V plné síle a kráse se totiž konečně podařilo zachytit to letité souznění lehce introvertní partičky, která začínala jako 13členný napůl dětský soubor, aby se sestava nakonec ustálila na 4lístku kytarista a autor všech písní David Švestka, jeho bratr basák Pavel Švestka, jeho žena Hanka Švestková hrající na klávesi a ozdobou skupiny je bezesporu krásný hlas Kláry Macháčkové, která k tomu střídá flétny a rytmiku. Jde o to, že ta chemie je naprosto jedinečná. Nejde jen o ty rodinné a přátelské vazby. Zde z každého společného akordu cítíte stejný pohled na svět i lásku ke kraji z míst, kde končí Orlické hory a masiv Kralického sněžníku střeží rodící se Hanušovickou vrchovinu. Je skvělé, že se to Kapkám podařilo přenést i na tohle album.

ale vracet a převalovat i na jazyku a v mysli. Z předchozí Markéty Lazarové na mátko vybírám Můj ty světe barevný, nikdo tě nepozná celý a člověk má tak málo dní, kde by byl bdělý, víc mu neprozradí. No, nebo v úvodní písni Atomy. Nikdo už neví, co je symbolem pokroku, i hloupá odpověď probouzí dvě otázky, ty malé oblázky malované ukryté, není to složité, zase jsme u lásky. V každé písni o Davida Švestky najdeme mnoho zajímavých postřehů a myšlenek. Vidění světa člověka, který se prostě snaží žít dobrý život v míru s okolím i přírodou. Ale umí i vystrčit drápky. Třeba s jeho pohledem na overturismus na Dolní Moravě se plně ztotožňuji. Jeho tichý protest song Do tří moří je jednoduše geniální. Naslouchejme, přátelé.

Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Nádherně zaranžované vokály. V písničce Jarní déšť slyším asi nejvíce pozitivní prvky, které folkové skupině Kapky přinesla spolupráce s žalmanovským nahrávacím týmem, tedy mistrem zvuku Petrem Michalem a hudebním režiou Petrem Novotným v jeho českém studiu Dýnín, kteří prostě vědí, jak vypointovat vokály, neublížit tiché zpívané poezii, posloužit písničkám a hlavně nedělat z kapely to, co není. Mnoho folkových kapel si totiž vylámalo zuby ve studiu na tom, že studiová tvorba přece jen umožňuje zdobení a aranžování nad rámec normálního živého zvuku a těch pódiových možností interpretů. Je prostě snadné stvořit něco, co neodpovídá realitě, notabene, když jde o tak křehký materiál. Tady se ale brousilo a pilovalo do detailu. Žádní studioví hosté, jen to, co Kapky sami zvládnou naživo. Je to velmi autentické a mě osobně o to více sympatické, ale zároveň je zřejmé, že v celkovém vyznění takto komorně pojaté tvorby zůstanou Kapkám zřejmě opět uzavřeny dveře do širšího hudebního světa, nedej bože, do hudebního průmyslu, do současné ukřičené doby, která prostě vyžaduje určitou show a neklade na posluchače nároky na pozornost. Ale to nevadí a Kapky to, myslím, dobře vědí. A pokud to víte i vy, nechte si to pro sebe, anebo to řekněte jen těm, kteří mají šanci porozumět a umí naslouchat, jo? To tajemství a neviditelnost je součástí kouzla jedinečnosti téhle kapely. Jakkoliv bych Kapkám upřímně přál obří plné sály diváků a chtěl jejich muziku slyšet třeba v playlistu Radiožurnálu. To je hezká představa.

Duše těch, kteří věřili v tento kraj. Duše těch, kteří věřili

duše těch, kteří věřili v tento kraj. Duše těch, kteří věřili v tento kraj.

Posloucháme písničky z nového alba mé oblíbené folkové skupiny Kapky z červené vody. Zjistil jsem, že písničky Davida Švestky mě hodně uklidňují, třeba když řídím. Možná je to dáno tím, že chci slyšet co nejvíc té desky, tak prostě jedu zákonitě pomalej. A nebo kašlu na spěch. Ale od té doby, co poslouchám v autě tohle album, tak nové radary v Žamberku u kasáren a v Pastvinách nemají šanci. Děkuji, už mi Kapky ušetřili dost peněz a zdravím pracovnice dopravního referátu. Album Míza, vydané k 25 nám skupiny, přináší 11 písniček, necelých 40 minut krásné muziky a myšlenek k hlubšímu poslechu. Těch písniček už ostatně David za svůj život napsal opravdu hodně a má vypsaný a originální styl. Kapky si prostě nemůžete splést s jinou folkovou kapelou. Možná věrní posluchači budou zde postrádat nějaký autorský moment překvapení. Já si spíše dovolím vyslovit přání, aby kapela někdy v budoucnu nahrála v takovéto kvalitě ve studiu a v této podobě i některé starší songy z těch zmiňovaných 5 domácích demáčů. V obalu CDčka, které tentokrát zdobí barevný linoret Zbyňka Hraby, nehledejte texty. Předpokládám, že to je schválně. Kapky prostě chtějí, abyste o to více naslouchali. A funguje to.

0: Tak co? Líbí mě moc. Samozřejmě nové album skupiny Kapuky s názvem Míza, natočené v roce 2025, naleznete na streamovacích platformách jako Spotify. CDčko si můžete objednat přes webovky kapky.com anebo vyrazit na nějaký jejich koncert. Eventuálně na jejich moc krásný festival Putování za písničkou, který se koná na kouzelném místě na vrcholku kopce přímo nad jejich červenou vodou, vždycky v červnu. Moc držím palce, aby se nejen tahle jejich nahrávka šířila a dělala posluchačům radost, alespoň takovou, jakou mám při jejich poslechu já. Kapky, to je jeden z důvodů, proč si myslím, že naše rozhlasová folková pohlazení mají i po více než 20 letech ve vysílání Českého rozhlasu stále své místo. Tak se mějte a za týden se naslyšenou bude těšit Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho strudana?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, jsem tu ráda.
5: Dobře, jste to řekla, nemám co dodat, jen snad, že i dnes hrajeme o váš smích na tváří.
0: Humoriáda.

0: díky patří vám, zpíval Petr Rezek. My děkujeme Pavlíně Filipovské, že je tu s námi v dnešní Humoriádě. A první otázka, jak se rekreuje, kam vyráží v létě?
1: My vyrážíme s manželem, protože to on mě hlídá, ale není to ze žárlivosti, je to tak z péče, jo.
0: Opečovává.
1: Ano, ano, ano. Je to křesťan prostě. A my máme takový krásný postranní sídlíčko v západních Čechách na Přimdě a tam v domečku si užíváme klidu, krásného vzduchu a pohodlíčka.
0: No to zní báječně.
1: Ano. A tam zajíždíme prostě často, ono to není zas tak daleko a jsme tam šťastní.
0: Tak to je bezva. A vy jste dorazila teď od tamtud, či z domova?
1: Ne, já jsem dorazila čistě jen přes Žižkov, jsem se snažila dopracovat a docela ve mně byla malá dušička, poněvadž jsme měli před sebou, ono se to říká štrůdl, ale není to správně česky. No prostě hodně aut.
0: Fronta byla.
1: Jedno za druhým a ten pan řidič byl cizokrajnej, takže se tu v Praze moc nevyznal a několikrát za tu trasu poměrně nedlouhou a jednoduchou přes Žižkov dolů z kopečka zabloudil. Já nevím, jak se to dělá, to jsem nevokoukala, ale jemu se to povedlo a měl zážitky, no a já měla strach, že si vás zmeškám.
0: No tak to bychom chvilku na vás určitě rádi počkali.
1: Posluchače, se kterými počítám.
0: Kolona se hnula, ano, a vy jste s námi a my jsme rádi. A pojďme na první výběr, koho nabídneme posluchačům.
1: Já bych ráda nabídla hned něco veselějšího, tak abych smazala ten stres z té klikatý cesty Žižkovem, tak já bych nabídla nejlepšího a nejveselějšího ředitele divadla, pana Josefa Dvořáka.
2: Když se hrálo utkání a on měl představení, to byly muka. My semafor, pokud znáte, divadlo v podzemí a on měl takový rádio, takhle veliký. Opravdu, paní. V tom byly baterie, dvě tuškový a on to měl na uchu a to chrchlalo. Říkal, co blázníš, Karle, dít nic neslyšíš. On nevěděl, kdo ho dal. A teď jak byl nervózní, chudák, představte si, my hrajeme ten den a inspicient volá Karla Efu, protože věděl, že je všetně nahoře Karla Efa na scénu, ale vždycky ho volal s předstihem, protože starý pán, aby měl čas přijít dolů, Karel Efa na scénu. A Karel Efa rádio na uchu, no obcházím, volání bylo už asi po třetí nebo po čtvrtý, jak začalo být naléhavý. A to zaregistroval ten Karel Efa, prostě s rádiem sletěl dolů. Co je? Nic, pane Efo, nic, prosím, teď se připravte a na svém. A on jak ztratil ten timing, tu chvilku na přípravu, kterou měl zafixovanou, když vždycky přišel pohodlně k tomu jevišti, připravil se, nakouk, kdo tam je, druhým bokem zkontroloval, jestli ho jedno oko neklame. A potom rozšafně stoupil, on stupoval ovšem rozšafně, on měl jednu nohu v sádře, to byla, prosím, teda rekvizita, ta sádra, gips, a měl berlu. Tentokrát vletěl na jeviště a já jsem říkal, je zle, protože měl berlu na druhé straně. On začal kulhat na tu zdravou nohu a tou zasádrovanou flákal v podlahu, to byly rány jak v kamenolomu a on se řítil na forbínu. A řekl první větu. A v okno asi tak velký, jako vypadlo on teď na nový scéně. Na národní scéně, no v okno nevěděl absolutně. A teď stál, a já stál kousek od něj a pozoroval jsem, ono mohl jsem mu napovědět. Taky je pravda, že bych mu napověděl, bejno, ale... říkal jsem si, to je takový moment, kdy vznikají věci, jak říkává pan Rizer, Filip, prosím vás, hrajte dál, ono se může něco narodit. Narodilo, přátelé. Narodilo, on stál opřenej o tu berlu, takhle s ní prošmátrával jeviště kolem sebe a jenom odfukoval. A najednou se otočil, udělal vpravohled a tam stál náš, seděl náš klavírista a koukal na něj, co se děje. A on mu pověděl, a nemám tě rád. Se otočil zpátky pianu. S tím nemám nic společného. A najednou ten Karel Efa vzal tu první řadu jednoho po druhém. Tebe nemám rád, tebe nemám, tebe nemám, tebe taky ne, tebe taky ne. Já jsem říkal, ty báze, je tady 400 lidí. To si teda dneska vyslechneme. Ale on probral jenom tu první řadu a potom, když viděl, že by to bylo velice namahavý a zdlouhavý, říkal, nikoho nemám rád a odešel. Nešel doposlechnout to utkání, ne, to by se mýlili. On stál venku, co se stane každému komediantovi, když zažije takovouhle hrůzu, takovýhle sen a stál v portálu a každý se ptá, co jsem říkal. Karlíčku, promiň, že tě oslavujeme takhle.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme rozehráno s Josefem Dvořákem, ten nám zůstává na pozici A a na Bčko nastupuje dvojice z našeho archivu Miloslav Šimek a Jiří Krampol. Dámy a páni, u rádia si vyberte a to můžete SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo nám zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší zde přítomná Pavlína Filipovská.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13.

0: tak koho si vyberete, zveme vás do dnešní hry. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, a srdečně zdravím i paní Filipovskou.
2: Já vám děkuji.
1: Jsme rádi, že včas dorazila do humoriády, protože dneska ta Praha, to je něco otřesného.
2: No vidíte to, jak jste to krásně vymaloval. Já jsem chtěla o tom mluvit, ne, teď už je to zbytečný, vy jste to řekl. Je to hrozný, ale je vidět, víte, že tenhle národ náš je dělnej. Že prostě jakmile někde se vyskytne krumpáč, lopata, kolečko na hlínu, cokoliv, a ještě z šikovný český ručičky, tak hned do toho a už je díra, už je jáma, bylo dláždění, není dláždění a ty značky zákazový vjezdu a tohle, no to už nebudu líčit. No, to.
0: Nejlepší je, když se všechno opraví najednou.
1: Nedávno říkali na jednom rádiu, že dneska jste dřív letadlem v Londýně než autem z jednoho konce Prahy na druhý.
0: No tak naštěstí tu máme toho krtka, čili metro,
1: tak
0: kdo je odvážný, může se svésti tady. Tak jo, a kam s vaším hlasem, Honzo?
1: Určitě za panem Šimkem a panem Krampolem.
0: Máme zapsáno, mějte se pěkně. Naslyšenou.
1: Na zdravíčko, díky, na slén.
0: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, Bohouši Vysočina. Prosil bych Krampola.
0: Máme zapsáno, mějte se hezky i vy. Zveme dalšího, kdo pak to bude s námi. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc pozdravuji, vaše přátelé pozdravují a vás také.
2: Děkujeme.
4: A stála bych si Krampola a Šimka.
0: Děkujeme za váš hlas, mějte se hezky. Připomínám, na Ačku je Josef Dvořák, ať víme. Dobré odpoledne, pro koho jste vy?
5: Dobrý den, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta Pavlínku Filipovskou. Dobrý den, Pavlínko, moc vás zdravím.
2: Já vás taky. Ještě víc možná.
5: Líbí se mi vaše písničky, například Včera neděle byla, včera byl hezký den. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne.
0: Růža
5: z Rychnovska, nashledanou.
2: Děkujeme vám.
0: A Pavlína nemusí dneska ani zpívat, dneska nám zpívají posluchači. Tak kdo pak dál je s námi? Dobrý den. Haló, haló. Tak ozvěnu poslouchat nebudeme, slumte si rádio, když voláte, a hlavně mluvte. Dobré odpoledne, kdo je další?
6: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Filipovská.
2: Dobrý den.
6: Dobrý den, Ivan Pavle, a hlasuju pro pokračování Ačko.
0: Děkujeme i za váš hlas a mějte se hezky. No a přátelé, jdeme to sečíst všechno, i když tady Miroslav Karviné hlasoval pro pana Dvořáka i další, tak více hlasů dorazilo pro dvojici Šimek a Krampol, takže přepojujeme na železnou neděli.
7: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal? Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Virášku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval, jak železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou soudru Vyráškovi, mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
8: To je brácha. My jsme dvojčata.
7: Vy jste bratři dvojčata. Jak to, že se každý jmenujete jinak?
8: My jsme dvojčata, ale každý z nás má jiného otce. Brácha má Dlašku, já mám Vyrášku.
7: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No Pozdravujte maminku.
8: Děkuji, vyřídím.
7: A rozumíte si s bratrem?
8: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala mouberný. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne úroně, chytne, protože neví, jak to vlastně je.
7: Pardon, co jste říkal?

0: slyšíte?
1: Já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
0: No, říkám, že brácha je stají huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
1: Ne, soudruh Vyráško, teď jste nerozuměl vy mě. Já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
0: No, názorově ano. Teď jsme oba vedoucí.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Železná neděle s Miloslavem Šimkem a Jiřím Krampolem. Můžete je mít dál, když bude Ačko, když bude Bčko, nastoupí Miroslav Horníček na téma Horníček a televize. Tak to je výběr, hlasujete, připomenu jenom spojení humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900. No, všechny osoby jsou spojené se semaforem, stejně jako náš dnešní host, tak na koho z těch tří bychom mohli zavzpomínat?
4: No, když jste teď se zmínil o Miroslavu Horníčkovi, tak on vlastně k tomu semaforu taky bytostně patří.
3: Ano.
4: Protože ta první hra, kterou jsme uvedli slavnostně v semaforu v roce 1959, tak ta se jmenovala Člověk z půdy a onen Člověk z půdy, to byla hlavní role pro Miroslava Horníčka. Posléze pro Miloše Kopeckého a taky můj tatínek si to zahrál, no, protože on trochu žárlil, že nebyl obsazen hned, ale nakonec na něj došlo. Tak, takže všichni tihle tři se střídali v té hlavní roli,
3: ano.
4: A Miroslav Horníček se vyznačoval tím, že se k nám huďatům, neskušeným, neumětelům vlastně a ze všech možných kouta, jako koutů, ze smetených, že se k nám choval nesmírně noblesně, jako ke kolegům. Všem nám vykal. To nebylo žádný, pojď sem, ty holčičko, teď si, nebo si sedni, on bude lepší, když budeš sedět. Ne. On mi vysvětlil, proč bude lepší, když si sednu. A nebudu překážet, ale byl nesmírně noblesní a jednal s námi jako s váženými kolegy. A to byl moc krásný pocit, když tahle hvězda prostě se k vám chová s úctou, poslouchá, jestli z vás něco vypadne, co má vypadnout, nebo nevypadne a on to nějak omluví, přejde. No prostě byla s ním spolupráce úžasná. Moc na něj vděčně vzpomínám.
3: Říká Pavlína Filipovská o Miroslavu Horníčkovi a my budeme vzpomínat i dál v další písni, kterou bude právě Pavlína zpívat.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Odešel mi, tak to byla písnička Pavlíny Filipovské. Ta píseň je stejně stará nebo stejně mladá jako já. Jsem zjistil.
2: Takhle dokonce. No,
1: no a bylo to vtipné, bylo to
2: tak dítě,
1: finančně...
2: bavilo jste se?
1: Ano. Bylo to o finančně závislém muži, který byl trošku vypočítavější a ten vztah nevyšel, jak jsem pochopil z toho textu.
2: No a byla to taková předzvěst dalších mužů, který jsem za svý cesty kostrbatý potkávala. Samozřejmě.
1: Tak
2: bilitací, bilitací.
1: Nemusela otvírat tuto kapitolu, ale je to na vás, na to bych se neptal určitě.
2: No já si myslím, že na... Jak si na, je na to už čas v mém případě, abych udělala trošičku jako takovou inventuru a nakonec s touhle písní docela souhlasím.
1: Výborně.
2: Ne úplně, že jo. Mm-hmm. Byli tací, kteří si mě vzali. Ale bylo jich, který mi slibovali a žádná kytka svatební se nedostavila.
1: Já bych to shrnul tak, ti, co stáli za to, zůstali.
2: Zaplať pánu.
1: Čili jeden hlavní teď v tuto
2: ano,
1: chvíli.
2: Ano, ano, ten vybraný nakonec tento odnes.
1: Ten má to nejlepší, co může mít. A my ano. Teď budeme hlasovat s našimi posluchači. Vybírají si Miloslava Šimka s Jiřím Krampolem, anebo Miroslava Horníčka. My už posloucháme další vaše hlasování. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Stáda Zemík vás stále zdraví a paní Filipovskou.
2: Děkuji.
3: Ale je to těžký to rozhodnout.
1: No proto máme vás, abyste to rozhodli za nás.
3: No, já bych chtěl teda oba, ale tak dejte mi pana Horníčka.
1: Zapsáno, Stando, mějte se.
3: Děkuji vám, naschle.
1: Naschledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady Míla z Prahy 8. Zdravím vás oba humoriádníka i humoriádnici.
1: A my našeho humorníka.
4: Děkuji. Já bych byl pro pana Horníčka a jinak jsem hrozně rád, že jste zmínili pana Františka Filipa, protože já ho párkrát v práci v televizi potkal a byl to velice, a to Plína si ví, velice šikovný pán a uměl, no, takových je škoda, že nejsou, že?
2: Díky, jinak doufám, že tatínek poslouchá.
4: Doufám, no děkuji, naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
5: No dobrý odpoledne, tady vám zdraví, ale na Sněžovce já vás zdravím a zdravím Pavlinku. Pavle,
2: děkuji.
5: Mějte se hezky a já bych chtěla Ačko.
1: Zapsáno.
5: Mějte se moc hezky, Pavlinko, ale taky pápe.
1: Děkujeme, Pavlínka i Pavlínek vás zdraví. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
6: Dobrý odpoledne, Pavel. Já bych chtěl pozdravit vás všechny a chtěl bych se zeptat Pavlínky Filipovský, jestli ještě někde účinkuje, že bych se rád zase na ní přišel podívat. Nicméně hlasuju pro Miroslava Šimka.
1: Zapsáno. Děkuju. A posloucháme odpověď.
2: No, sem tam se ještě vyskytuju, pochopitelně.
1: Například v Humoriádě.
2: V Humoriádě. Rozhlas miluju. Už odmala. To bych pak třeba vysvětlila, kdyby byl čas.
1: No je čas.
2: Jako proč odmala. Tak to můžu hned?
1: No pojďme na to hned.
2: Začala jsem účinkovat v rozhlase díky tatínkovi. Tam to tak bejvá. Musí být přímluvce a někdo, kdo mě tam dovedl. Ale dovedl mě tam jenom proto, abych tak sledovala, koukala. Mě to strašně bavilo. A bylo to k panu režiséru Karlu Pechovi. Do takového nedělního krásného pořadu, který dělal tam pravidelně. A když tak viděl, jak já to sleduju, v oči do kořán prostě, já jsem se cítila nádherně v tom studiu, pak jsem viděla herce, jak se snaží u jednoho mikrofonu, teď se tam tlačili všelijak vejce, nemohli. A pan režisér Pech si tehdy usmyslel, že kus toho textu prostě budu říkat já. Jenomže netušil, že se tam vyskytují slůvka pro mě nevysvětlitelná a nevyslovitelná. Byly mi 4 roky a takový slůvko jako čtyřlístek, to bylo pro mě neuvěřitelně těžký říct. I ty zoubky ještě nebyly na to uspůsobený.
7: Křížek.
2: Jo, jistě. No. Jsem připošišlávala. A pořád to nebyl čtyřlístek podle Karla Pecha. A už to všechny bavilo kolem a drželi palce, aby jdi do toho, jdi do, nedej se. A já jsem se nedala, já to zkoušela furt dlouho a nakonec to přece jenom dopadlo. Ten čtyřlístek, víte, mě to do dneska dělá potíž.
1: Ale už ho říkáte dneska v Humoriádě v současnosti, tak to dopadlo dobře v rozhlase.
2: A je znát, že to je čtyřlístek?
1: Jo.
2: No tak vidíte, a takhle jsem prorazila v rozhlase. Prosím.
1: Výborně. A teď ještě, abychom posluchači odpověděli, nějaké to vystoupení mimo rozhlas nebo někde, nějaká beseda,
2: ale
1: něco
2: ano,
1: občas bývá asi.
2: To víte, člověk prostě jakmile jednou okusí prkna, která prý znamenají svět, nevím, jestli celý svět, ale pro mě jsou neustále lákavá.
1: Takže?
2: Takže kdykoliv se naskytne možnost a někde si přímo i vyžádají, že jestli bych nepřijela, jestli bych nemohla, já zaplať pán Bůh můžu. A ráda se s lidmi potkávám, protože víte, je to koření našeho života, naší profese. Bez tý by to nešlo prostě.
1: Kdo jednou ochutná ten potlesk a ten úspěch, tak by ho chtěl pořád.
2: Víte,
1: dá se to tak neskromně říct?
2: Dá se to tak neskromně, je to neskromný to říct, ale je to vyznání v podstatě.
1: Výborně.
2: Upřímný vyznání. Mhm.
1: Tak my teď ochutnáme další kus z našeho archivu. Vítězové tohoto kola jsou Miloslav Šimek s Jiřím Krampolem.
7: Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní železné neděle?
8: Mohl. Zatím je to katastrofa.
7: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
8: Mě ne. Vás možná ano, vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
7: Můžete to nějak vysvětlit?
8: Mohu, k tomu jsem kompetentní. Tak zpátku na sobotu před železnou nedělí sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu. Ale když jsme do ní v neděli píchli, železa tam bylo pomalu.
7: Jak je to možné?
8: Pražané nám hromady rozebírají. Nejhorší je, když železná neděle připadne na měsíc v úplňku. Toto na hromadách vypadá jak na bleším trhu. Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
7: Jako kdo?
8: Brablenci.
7: Brablenci.
8: No brablenci, vy neznáte brablenci?
7: Neznám.
8: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůjko. No.
7: Aha. Ferda Mravene.
8: No když říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí, slabí, nedonošení jedinci za jasné noci unesou na hřbetě až desetinásobně těžší břemena, nežli jsou oni sami.
7: No, o co mají Pražané na hromadách takový zájem?
8: Tak především o tovar, který je na našem trhu nedostatku. Sám jsem to o železité neděli při revizi viděl. Jeden občan na hromadě před betlémskou kaplí rovnal kosu, zřejmě se na někoho chystal. Další čtyři občané se přetahovali jako idioti o troubu. Další občan si odnášel rychle zastarelý typ papíňáku z dovozu.
7: Papiňák z dovozu, jaký ty máte na mysli?
8: Ešu za píšťalka. smutný, soudruhe, tak to je?
7: Nevím.
8: Já ti řeknu, co je smutný.
7: Co je smutný?
8: Smutný je to, že nám občané nekupí nahromady pouze železo, ale hlavně to, čeho se potřebují zbavit. Jsou to kolikrát tragikomické situace. Například v Praze 3 Kubelíkově ulici 44 nějací občané dali nahromadu starý otoman i se spícím dědečkem.
7: No. Soudru Vyrážko, o tom jsme četli asi všichni ve Večerní Praze. To je právě krásná ukázka toho, jak dnešní mladí lidé se dokáží vzorně postarat o své rodiče. Obětují otoman. Jakoby dědek nedokázal do starého železa dojít sám.
0: Humoriáda.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Jsme zpátky v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská vybírá dalšího, kdo by vás mohl z našeho archivu příjemně zabavit.
5: S dovolením si dovolím na chvíli tedy ten váš. Tady, jak máte takový krásný vystoupení, pane kolego, skutečně to je vám co závidět, to se zase, a jak vám to krásně odsejpá. Ale já bych to přerušila jenom na chvilku. Já bych ráda uvítala hosta, který teď v Humoriádě, který by se teď představil, a je to moje srdeční záležitost, protože jak jsem se zamilovala tehdy díky Pechovi do toho rozhlasu Čtyřlístek, tak mě to zůstalo až do pozdních chvil a já jsem se díky dobrému jitru, který jsem dlouhá léta vysílala a byla jsem šťastná, protože jsem byla ve společnosti moudrých, laskavých a slušných lidí. A tak jsem se taky seznámila s jedním klenotem. Jmenoval se František Nepil. Škoda, že už používám toho minulého času, ale ten František je pořád s námi, aspoň se mnou určitě. Já si pořád připomínám tu jeho ušlechtilost, tu jeho laskavou mluvu, která sklidnila všechna příkoří a všechny nepěkné věci, které se bohužel na světě pořád a pořád dějí a opakují. A František Nepil byl takovým balzámem na duši i na uši. A já bych teď tedy ráda nabídla, když mám tu možnost, děkuji, já jsem si o ní řekla sama, no vy byste mi ji možná ani nedal, ale já jsem se toho chopila takhle statečně a chtěla bych nabídnout posluchačům Františka Nepila. On totiž hovoří tak léčivě a tak mile a přátelsky, že se mu nedá prostě odolat. Věřte mi, zkuste to.
6: Asi v polovině cesty se konečně něco událo. Nad královnou Astrid začal kroužit vrtulník belgické armády. Za chvíli se stoupil hodně nízko, zavěsil se nad příď a po laně spustil na palubu nejdříve jednoho, pak druhého a posléze třetího kurýra. Jeden po druhém se odebral v doprovodu námořního důstojníka do kapitánské kajuty. Nemáte představu, jak loď ožije, když se takhle konečně něco děje, jak se pasažérům rozhoří oči a co se jich shromáždí napříč. třídy, aby takový kurýr neměl kam se stoupit. Vždyť se jich tam schromáždí mnohem víc, než se jich vůbec nalodilo. A hlavně co dohadů a nejistot vyvolá přítomnost takových kurýrů v kapitánské kabině. Jedna část cestujících by se nedivila, kdyby se na trase plavby objevily miny. A druhá část předpokládá, že kapitán dostal rozkaz nepřistát v Douvru, nýbrž ve Folkestonu, popřípadě v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu nebo v Lávru, jenž je ovšem ve Francii. Třetí část cestujících nevylučuje možnost, že kapitán dostal pokyn vrátit se do Ostende. Já osobně jsem byl přesvědčen, že všichni tři kurýři přiletěli za kapitánem, aby mu vysvětlili, kde je vůbec Anglie, protože jsme tam pluli už dvakrát tak dlouho než Emma Bornová a pořád jsme neviděli břehy. Kromě toho jsem měl podezření, že celá tato atraktivní operace byla už předem objednána a zahrnuta do ceny lodního lístku, aby se znudění pasažéři měli čím zabavit a nepropadli vandalismu či nějaké jiné protiprávní činnosti. Zřejmě však kurýři ukázali, kde je Anglie, neboť půl hodiny poté, co si je zase vytáhli po laně do helikoptéry, se objevily bílé útesy Doverské. Nebyly v té mlze a mžení bílé, byly šedé a syré, ale mohl jsem si na vlastní oči vychutnat toto epiteton Constance, jež má stejný věhlas jako pojmy kararský mramor, amazonská džungle, gaskonští kadeti či cedry libánské. Jakmile jsme ovšem bílé útesy spatřili, nesměli jsme dále otálet. Museli jsme co nejrychleji zdupat po strašně úzkých točitých schodech do hlubin podpalubí a najít náš autobus. Nevěřili byste, jak špatně se něco tak zdánlivě velkého hledá, jak ztratíte jistotu, zda je ve třetím nebo ve čtvrtém podpalubí, zvláště když je v pátém. A už vůbec si nemůžete vzpomenout, zda jste před 4 hodinami nastupovali na ty šnekové schůdky z levého či z pravého podpalubí, a to tím spíše, že teď je to levé napravo a pravé nalevo. Nakonec to správné podpalubí přece jen objevíte, usadíte se na svém křesle, nakrájíte si pár koleček salámu, abyste zahnali to rozrušení ze ztráty autobusu, a než zjistíte, co jste si všechno zamastili, jste na pevnině. A co je důležité, nejste ani ve Folkestonu, ani v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu či v Lávru, nýbrž v Douvru, kde být máte. Zaplať pámbu za ty kurýry.
4: A my jakožto kurýři tady s Pavlínou Filipovskou ve studiu jsme vám doručili do uší Františka Nepila. Bylo to takové sklidnění, jak Pavlína předznamenala. Tak doufejme, že ta pohoda bude vládnout i dál.
5: Musí. Pojďme si ji odnést. No?
4: Výborně. Bezvá. Tak souhlasím. Hezké léto přeje Pavel Kučera všem i Pavlínce. Těšíme se na příště.
5: Já vám přeji krásné. Máte dovolenou před sebou.
4: Může být.
5: Jak jsem to... Ano. Ano, No tak prosím vás, pozor na ty vlny, jo, tam ten balt se s nikým moc nemazlí. A vzpomeňte na to, že tady je spousta posluchačů, kteří se na vás těší, a třeba možná v koutě i jedna spolupracovnice, a to jsem já.
4: No tak děkujeme pěkně, budu se těšit na vlnách Českého rozhlasu na další setkání.
5: A vrať se nám v pořádku.
4: Krásný den.

Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Masarykova základní škola ve Svitavách prochází proměnou za téměř 10 milionů korun. O titul strom čtvrtstoletí soutěží čtyři kandidáti z Pardubického kraje. V Česku roste zájem o studium zdravotnických oborů, třeba o všeobecné sestry. A počasí v kraji dnes čekejte většinou oblačno, je zataženo a teploty do 26 stupňů. Dobré středeční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Základní škola Masarykova ve Svitavách dostává nový vzhled i modernější vybavení. Stavební úpravy vyjdou město téměř na 10 milionů korun. Během prázdnin tam dělníci dokončili novou střechu nad jídelnou a zateplení, říká ředitel školy Jiří Sehnal.
2: Je to hotový, už se řeší kolaudace, je to zateplený. Součástí letních prací je výměna elektroinstalace ve zborovně. Ten standard bude zvýšen na to, aby odpovídal 21. století a každý pracovník stůl měl svoji datovou přípojku, svoji elektrickou přípojku.
0: Titul strom čtvrtstoletí mají šanci získat i čtyři zástupci z Pardubického kraje. Nadace partnerství pořádá speciální soutěž k příležitosti výročí 25 let ankety Strom roku. Ve finále soupeří vítězové minulých ročníků.
3: Z Pardubického kraje je to šestikmenná lípa ze Zámrsku, zpívající Lukasova lípa v Telecí, mrákotinská hrušeň a také lukavický dub. Elektronické hlasování potrvá do 5. října. Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Zájem o studium na všeobecnou sestru v Česku roste. Loni na obor nastoupilo skoro 1900 studentek, tedy o 40% více než předloni. Vyplývá to z dat ministerstev školství a zdravotnictví.
4: Zájem o studium tohoto oboru vzrostl hlavně díky novému státnímu programu na podporu vysokých škol, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
5: Musíme něco dělat s personální situací českého zdravotnictví, tak abychom byli schopni do budoucna zajistit personální obměnu.
4: Program začal fungovat loni za předchozí vlády. Během 12 let má stát skoro 13 miliard korun. Podle prezidentky České asociace sester Martiny Šochmanové to ale nemůže být jediná cesta, jak nedostatek sester řešit.
6: Musíme jim vycházet vstříc, ať se jedná o různé benefity, ať se jedná o zkrácené úvazky.
4: Podobný program funguje od roku 2019 taky pro všeobecné lékařství. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Domácnosti a firmy nebudou muset platit za obnovitelné zdroje energie ani příští rok, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO s tím, že veškeré poplatky znovu převezme stát. Shodl se na tom s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Společně řešili rozpočet na příští rok. Letos stát na poplatcích za obnovitelné zdroje zaplatí kolem 41 miliard korun. Naopak šetřit chce Havlíček na provozu ministerstva a podřízených úřadů.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku oblačno až zataženo, místy polojasno, výjimečně srážky a bouřky. Středeční teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní až západní vítr, večer ještě zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak bude kolísat a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Má barvu jako pivo, ale pomáhá čistit vodu. Nové české činidlo pro úpravu syrové i odpadní vody odstraňuje nežádoucí látky, včetně fosforu, a to při jakékoliv teplotě vody. Odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd teď hledají možnosti průmyslové výroby. Bude to naše další téma za malou chvíli. Teď je krátce po 5. hodině, středa 19. srpna, a nachystali jsme i písničky, které nestárnou. Bude Honza Nedvěd, taky Honza Bendík a Michal David, nebo Jason Donovan, a taky Věra Špinarová, případně Marie Rotrová. Tak vám přejeme pěkný poslech a hezké vstávání.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 4 minuty a bude 16:15, je středa 19. srpna, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Každoroční společná vojenská cvičení Jižní Koreje se Spojenými státy, která začala v pondělí, skončí dřív, než se plánovalo, a to v pátek, uvedla dnes jihokorejská armáda. Cvičení měla trvat 11 dní, tedy do 27. srpna, informovali o tom světové agentury. Zástupce Pentagonu později uvedl, že zkrácení doby manévrů neovlivní vojenskou připravenost USA. Prohlášení armády přišlo poté, co minulou neděli americký prezident Donald Trump oznámil omezení americké účasti na cvičení, protože je podle něj vysílá Pjongjangu naprosto nevhodný a nepřátelský signál. Turecká vláda ta pro změnu dnes odmítla izraelská tvrzení, že se Ankara chystá vyslat vojáky do Sýrie. Izrael v úterý zaútočil podle syrských úřadů na vojenské letiště Abu Zuhur na severozápadě Sýrie. Kancelář premiéra Benjamina Netanyahua po útoku uvedla, že Sýrie byla na pokraji porušení dohody o zachování statu quo v bezpečnostních otázkách, když povolila rozmístění tureckých vojsk na svém území. Informuje o tom agentura AFP s odkazem na tureckou státní agenturu Anadolu. A ještě do třetice informace ze světa. Teherán v noci ze včerejška na dnešek odmítl tvrzení Spojených arabských emirátů, že na ně vypálil dvě balistické rakety. Spojené arabské emiráty obvinili Irán v úterý a později oznámili, že s Teheránem pozastaví veškeré obchodní a finanční vztahy. O tom informuje agentura AFP. Další zprávy uslyšíte o 17:30. Letošní horké léto zhoršuje kvalitu vodních toků a nádrží, které slouží jako zdroj pitné vody. Do úpraven tak podle odborníků přitéká voda kyselější. Vyšší je i obsah nežádoucích látek. K jejich odstranění vyvinuli odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd činidlo, které je vysoce účinné bez ohledu na teplotu. Funguje i při čištění odpadních vod, hlavně od fosforu, který ve větším množství zhoršuje kvalitu vody. Reportérka Eva Kézrová o téhle novince natáčela.
1: To, že má tu takovou pivní barvu, tak já se jmenuji Pivo Konský, tak byla snaha, aby i to činidlo, které jsme vymysleli, mělo tu pivní barvu. Ne, ale teďka vážně ono obsahuje železo a to barví do té žluto-hnědé barvy.
2: Jenže tato zlatavá tekutina v kádince, kterou mi ukazuje Martin Pivokonský z Hydrologického ústavu Akademie věd, dokáže vyčistit přírodní nebo odpadní vodu, a to bez ohledu na jejich teplotu.
1: To naše činidlo je specifické, že ty základní účinné složky jsou tady obě, to znamená železo i hliník, a jsou na nějakém anorganickém nosiči.
2: V podstatě jako řetízek z přívěsky, který odstraní nežádoucí látky, včetně fosforu.
1: Zároveň potřebujeme relativně menší množství než u těch standardních činidel.
2: A to si tady můžeme hned ukázat, protože tady na to máte speciální přístroj. Tady vidím nějakých 8 válců, které jsou průhledné a jsou zaplněné.
1: Tady zrovna vidíte vodu, kterou využívá úpravna vody v Plzni. Je to sujová voda z řeky Úhlavy.
2: V každém z válců jsou tady zhruba 2 litry vody.
1: Teďka zrovna z těch sklenic vyjíždí míchadla.
2: A Martin Pivokonský k ním teď přidává různé množství činidla.
1: A nadávku ho do té sklenice.
2: Takže průhledná voda změnila logicky barvu. A tak toto postupně uděláte u všech 8 sklenic.
3: Ano, je to sklenicová optimalizační zkouška.
2: Říká Monika Motlok ze startupu Flock4U a zapíná přístroj.
3: Chvílečku počkám a spustí se míchací kolony. Ta zkouška bude probíhat teď 30 minut.
2: Pak se vzorky podrobněji analyzují, ale už teď je vidět, že v některých válcích začíná být voda průhlednější.
1: Tady třeba ty vločky, které tam vznikají takové jako cucky.
2: To jsou ty nečistoty vlastně.
1: To jsou ty nečistoty s tím činidlem, které ono pospojovalo dohromady. Tak vidíte, že tady jsou takové krásně vyvinuté, začnou sedimentovat a ta voda nad tím už je krásně čirá. A i pouhým okem je vidět, že ve sklenici 5 a 6 je ta voda taková asi jako nejčirejší. A tím pádem ty podmínky v těch sklenicích jsou ty, které pak si ta úpravna nastaví ve svém provozu.
2: Podobně činidlo odstraní nežádoucí fosfor z odpadních vod. Teď odborníci z Hydrologického ústavu hledají možnosti průmyslové výroby. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice, krásné dobré ráno, 3 minuty po 17:15 je středa 19. srpna. V 10 hodin začíná na radnici jednání Rady Pardubic, na programu je kromě jiného jednací řád Rady města, řešení problémů s velkým počtem koček v městském bytě, žádost o humánní řešení problémů s holuby, novela nařízení o vymezení oblasti placeného stání, anebo sdílení elektrické energie s OZE. Tak to budeme sledovat, jednání Pardubické městské rady, a taky dnes bude novinářská návštěva katetrizačních sálů a jednodenního stacionáře kardiologického centra AGEL v Pardubicích. Představí se moderní metody léčby chronických uzávěrů srdečních tepen a komplexních zákroků u vysoce rizikových pacientů. Průvodcem bude kardiolog Vojtěch Novotný, ten představí taky připravovaný mezinárodní kongres s živými přenosy zákroků z celého světa. Chystáme zprávy na 17:30.
1: Počasí.
0: Jaká bude středa, pokud jde o počasí? Zpočátku oblačná i zatažená, během dne od jihu místy polojasno, výjimečně během dne už místy, počítejte s přeháňkami a taky můžou být ojedinělé bouřky. Teploty 22 až 26, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr mírný, jihozápadní až západní, večer zeslábne. Rozptylové podmínky by měly být dobré až velmi dobré.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu.

0: A my vám řekneme, že zbývá 6 minut do 17:30, je středa 19. srpna a dál posloucháte Český rozhlas Pardubice. Právě dnes uplynulo 430 let od narození dcery anglického krále Jakuba I. a české královny Alžběty Stuartovny. Ta byla totiž v 17. století manželkou českého krále Fridricha Falckého. Tolik trocha historie a teď už odlehčení a taky rodinné vazby. Redaktorka Petra Beránková a děti.
1: Že může mít na sobě korunu na hlavě.
2: Že může mít hezký oblečení a může mít krásnou korunku. A ještě ta královna to může mít na ušnice.
3: Jaké náušnice nosí královna?
2: Hezké.
1: Hodně nazdobená je.
2: Ta je hlavní člověk.
3: Žije nebo vládne ještě nějaká královna někde?
2: Nevím ještě. Ta jedna nedávno umřela.
3: Co musí dělat královna a jak by měla vládnout?
2: Hůlkou svojí velikou.
3: Ano, myslíš si, že je kouzelná?
2: Dělám ta hůlka.
3: Co ještě dělá královna?
2: Rozhoduje, určuje,
1: že někdo pomáhá lidem.
3: Kdo je manželem královny?

0: Je středa 19. srpna, tady jsou další zprávy s Michalou Spáčilovou.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Městský obvod Pardubice 4 varuje před nebezpečím pádu stromu u mostu v Drozdicích. Bouřka tam nedaleko venkovní posilovny poškodila 3 vzrostlé topoly. Hrozí u nich zlomení a pád větví. Lidé by proto měli být v místě opatrní. Radnice chce stromy v následujících dnech zabezpečit. Průmyslové muzeum v Mladějově na Svitavsku chce zpřístupnit 4 unikátní vysoké pece v areálu bývalé Šamotky. Než u nich otevře nový návštěvnický okruh, musí opravit poškozené střechy a další části památky. Základní záchranné práce výjdou na 3 až 4 miliony korun. Na jejich financování mohou lidé přispět prostřednictvím transparentního účtu, který muzeum pro tento účel zřídilo. Nad hlavní silnicí z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna se objevila další výrazná část budoucího propojení s areálu svatého Petra a Medvědína. Stavbaři usadili ocelovou konstrukci mostu přes hlavní dopravní tah u dojezdu nové sjezdovky Lesní. Na ministerstvu financí budou dnes pokračovat jednání o podobě státního rozpočtu na příští rok. Ministryně Alena Schillerová z hnutí ANO projedná hospodaření dalších 7 rezortů, mimo jiné zdravotnictví, obrany a dopravy. Některé požadavky ale zůstávají nedořešené, v jednání proto budou pokračovat i ve čtvrtek. Na řadě je sport. Česká tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji Masters v Cincinnati do osmifinále. Američanku Jovičovou porazila 2-0 na sety. Mezi 16 nejlepších jsou z Čechů také Sára Bejlek, Linda Nosková a Jakub Menšík. A počasí. Dnes čekejte v regionu zpočátku oblačno až zataženo, místy polojasno, výjimečně srážky a bouřky. Středeční teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní až západní vítr večer ještě zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak bude kolísat a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Stavební práce uzavřely pro dopravu v Moravské Třebové Jiráskovu ulici. Uzavírka je plánovaná do 25. srpna. Objížďka vede přes ulici Karla Čapka. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je Patrik Eliáš v kontaktu se svým bývalým americkým klubem New Jersey Devils? I to se dozvíte v odpoledním pořadu Alex a host po 13. hodině. Ukázka ještě do 6. hodiny. Teď jsou 3 minuty po půl šesté a zpívají olympici.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: My se vracíme k informacím v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Nejdřív uvedeme, že je středa 19. srpna za 4 minuty 3 čtvrtě na 6 a budeme číst z novin s Michalou Spáčilovou. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Stavba dálnice D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí během léta výrazně pokročila. Nové záběry z dronu ukazují skoro celou budoucí trasu, první úseky s asfaltovým povrchem i rozestavěné mosty. I když smluvní termín zprovoznění připadá na leden 2027, ředitelství silnic a dálnic usiluje o otevření ještě před koncem letošního roku. Budoucí autostráda tak už v krajině získává jasné obrysy. Ředitelství silnic a dálnic zveřejnilo nový detailní průlet nad celým rozestavěným úsekem, který zachycuje aktuální stav prací. Na video se můžete podívat na webu Svitavského deníku.
0: A hodnotící komise vybrala nejlepší potravinářské výrobky 20. ročníku soutěže MLS Pardubického kraje. Letos se do soutěže pravidelně vyhlašované krajem přihlásilo 37 výrobců se 117 produkty. Oceněné výrobky s označením potvrzujícím jejich kvalitu a regionální původ se veřejnosti představí v pátek 17. září na krajský dožínka v Pardubicích. Svého favorita budou moct ohodnotit taky návštěvníci dožínek. MLS Pardubického kraje, jedno z témat přílohy právě pro náš region v Mladé frontě dnes.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Minuta po 6:45, krásné ráno přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice ve středu 19. srpna. Za chvíli nás čeká Ota Baláš, Bára Baziková, tak si budete moci užít v našem vysílání. A jestli máte rádi Vojtěcha Dyka, tak se můžete vydat do Červeného kostelce na Náchodsku. V 19 hodin začíná zahajovacím koncertem právě Vojtěcha Dyka a jeho skupiny 72. ročník Mezinárodního folklorního festivalu s účastí souborů z Japonska, Mexika, Arménie, Itálie, Francie, Polska, Slovenska a pochopitelně Česka. Celý festival potrvá až do neděle 23. srpna. Tak to byl tip z Červeného kostelce od sousedů. Další tip máme taky z Trutnovska. Konkrétně začíná barokní festival Teatrum Kux. V tento den nabídne i večerní světelnou show. Prolog festivalu se uskutečnil v úterý, neboli včera. 25. ročník festivalu potrvá taky do neděle 23. srpna. A do třetice ještě tip, který se týká víkendu. Město Meziměstí vás láká na komentovanou prohlídku noční oblohy. Bude to v sobotu od 21 hodin a sebou si máte vzít deky, karimatky, židličky, občerstvení zajištěné, bude otevřený stánek na koupališti. Prohlídkou vás provede Martin Cholasta z Hradecké astronomické společnosti a Hradecké hvězdárny a planetária. V doprovodném programu je v 19.30 přednáška astronoma Petra Horálka 7 perel astronomie. Před pozorováním oblohy zpívá žákyně Zušky Meziměstí Adéla Jirásková a na závěr na trubku zahraje Martin Ptáček. Vstupné je dobrovolné a byli jsme se podívat Meziměstí, kam tedy můžete zavítat tuto sobotu večer. Počasí. Den začíná v Pardubickém kraji pod oblačnou a zataženou oblohou. Postupně od jihu se to vylepší, bude místy polojasno. Výjimečně, ale přes den místy máme počítat s přeháňkami, taky ojediněle s bouřkami. Teploty 22 až 26, takže se znovu otepluje, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr mírný, jihozápadní až západní, s rychlostí do 30 km za hodinu, k večeru zeslábne. Přepokládané množství srážek je dnes od 0 do 5 mm, ojediněle kolem 10 mm.
1: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Americký prezident Donald Trump v noci na dnešek pozastavil plán na uvalení 50% cla na širokou škálu kanadských produktů. Dočasné odložení cel potrvá 3 dny, oznámil prezident na síti True Social. Rozhodl se tak po telefonickém jednání s kanadským premiérem Markem Carneym. Informují o tom světové agentury. Nová cla měla vejít v platnost dnes. Carney později řekl, že v jednáních mezi oběma zeměmi zbývá vykonat ještě mnoho práce. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, za 6 minut bude 6 hodin, nabídneme další aktuální zprávy a po 13. hodině budeme vysílat pořad Alex a host, tentokrát na sportovní téma, protože u Alex Minářové usedne bývalý hokejový útočník, aktuálně sportovní poradce klubu HC Slavia Praha Patrik Eliáš. A od něj uslyšíte i o tom, proč odmítl nabídku hokejového klubu New Jersey Devils být trenérem. Bylo těžké tuhle roli v klubu odmítnout?
1: Bylo to strašně těžké, komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše zaučoval, naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji.
0: Říká Patrik Eliáš, kterého si budete moci poslechnout v kompletním rozhovoru v pořadu Alex a host po 13. hodině. Teď vyrážíme se skupinou Camelot na Pálavu. Pěkné ráno.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Stavba světelných stožárů u chrudimského stadionu je odložená. Oprava mostu na hradě Rychenburg bude pokračovat na podzim. Druhým dnem pokračují na ministerstvu financí schůzky ohledně rozpočtu na příští rok. V regionu dnes čekejte většinou oblačno až zataženo a teploty do 26 stupňů. Dobré středeční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Chrudim prozatím odložila stavbu světelných stožárů u fotbalového stadionu. Umělé osvětlení je podmínka pro zápasy druhé ligy, pro ni ale městský klub nezískal licenci a sestoupil. Náklady na 30 metrů vysoké stožáry radnice odhadovala na 20 milionů korun. Úplně zastavený ale plán není, vysvětluje starosta Chrudimi za hnutí ANO František Pilný.
2: Pokud se objeví v budoucnu nějaká dotace, třeba příští rok na jaře, tak bude otázka, jestli tu dotaci nepožádat a umělé osvětlení nevybudovat, i když v tuto chvíli není požadováno.
0: Oprava hradního mostu na Rychenburku bude pokračovat na podzim. Druhá etapa začne po skončení letošní návštěvnické sezóny a podle plánu potrvá 180 dní. Stavební práce budou stát zhruba 4 miliony korun.
3: V první etapě dělníci opravili statiku mostu, zabránili zatékání vody a obnovili jeho horní pochozí vrstvu. Teď se zaměří na spodní část stavby. Ta se při opravě vrátí k původnímu historickému vzhledu. Oprava také zlepší propojení zahrad po obou stranách mostu. Stavební práce začnou až po uzavření hradu pro letošní sezónu. Kompletní přestavba mostu bude hotová příští rok v létě. Z Rychenburku Naďa Kubínková, Český rozhlas.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes pokračuje v jednání se členy kabinetu o rozpočtu na příští rok. Odpoledne ji čekají schůzky nad hospodařením zbývajících 7 rezortů, třeba zdravotnictví, obrany, životního prostředí nebo dopravy. Tím dokončí první kolo schůzek a ve čtvrtek bude pokračovat s těmi, kde ještě zůstaly některé body otevřené. Znovu zamíří za šéfkou státní kasy i ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů.
4: Pro nás je důležité, aby šlo co nejvíce peněz do těch nejnižších struktur a ty peníze šly směrem k děti a mládeži. Druhou věcí je podpořit investiční projekty v regionech. Multifunkční hřiště, renovace hřišť, třeba i u škol a tak dále.
0: V Kalifornii začal soud s firmou Meta kvůli dopadu Instagramu a Facebooku na duševní zdraví dětí. Žalobu podali 4 americké státy a žádají odškodnění v přepočtu skoro 29 bilionů korun. Firma podle obžaloby vědomě navrhovala aplikace tak, aby se na nich děti staly závislé. Zároveň veřejnosti zamlčovala rizika. Meta to odmítá.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku oblačno až zataženo, místy polojasno, výjimečně srážky a bouřky. Středeční teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní až západní vítr večer ještě zeslábne. Rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré, tlak bude kolísat a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krmení mláďat, výměna podestýlek, úklid voliér, sběr vajíček a nebo pomoc při odchytech zraněných zvířat. To všechno musí na letní praxi zvládnout dvě studentky z Litomyšle v záchranné stanici v Lípě nad Orlicí na Rychnovsku. Podrobnosti se dozvíte v reportáži. Teď jsou 4 minuty po 6. hodině středa 19. srpna. Prázdniny tedy pokračují a my vám budeme hrát třeba Mekyho Žbirku, Můr našich lások, taky tady bude Lenka Filipová a Leny, Vašo Patejdl, Abba a teď Babi Daněk.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Pět minuta bude 7:15. Pěkné ráno s Českým rozhlasem Pardubice ve středu 19. srpna. Exotiku vyměnili dobrovolně za českou přírodu. Dvě studentky ze střední školy zahradnické a technické v Litomyšli tráví část prázdnin v záchranné stanici v Lípě nad Orlicí na Rychnovsku. Místo exotických zvířat, kterým se věnují ve škole, tam pečují o zraněné a oslabené zástupce české přírody. Reportér Jiří Hofmann se do záchranné stanice zajel podívat s mikrofonem.
1: Vlastně vždycky nebyl červík do pinzety a úplně v klidu si ho on z té pinzety vezme.
2: Místo školních lavic Eliška a Kamila tráví léto v záchranné stanici v Lípě nad Orlicí. Obě studentky studují v Litomyšli obor zaměřený na chov exotických zvířat. Praxe jim ale umožňuje poznat hlavně zvířata, která žijí přímo u nás.
1: Líbí se nám tady hodně. Třeba jsme se tady seznámili i s vážnějšíma případama, co jsou třeba otevřený zlomeniny. To měla hrdlička, se kterou jsme byli na veterině, tak jsme viděli i práci veterináře.
2: Každý den je přitom jiný. Studentky uklízejí zázemí, připravují krmení, mění vodu a pomáhají také s odchytem nebo krmením mláďat.
1: Přijdeme, pomůžeme nakrmit křepelky, přitom pozbíráme vajíčka a pak se vrhneme do místnosti intenzivní péče. Tam uděláme pořádek, vyměníme podestýlky, aby to bylo v čistotě. Dáme krmení všem, pomůžeme chytit mládě vrabce.
2: Právě opatrnost při práci s mláďaty je podle nich jedna z nejdůležitějších věcí, které se v Lípě naučili. A zkušenosti se jim hodí i do školy, vysvětluje Eliška.
1: Pomůže nám to ve studiu opravdu hodně, protože nás úplně takhle ke zvířatům ve škole nepouští. Ve škole se zaměřujeme spíš na cizokrajná zvířata, třeba z Afriky, Asie. Tady se spíš seznámíme s těmi, co žijí v České republice.
2: Pro Jindru Veselkovou, která záchrannou stanici vede, je pomoc studentek vítaná. Práce je totiž podle ní tolik, že by se hodili další dobrovolník.
3: Ještě to jsou strašně šikovní, jo. A mám z toho radost, protože jsou pracovitý, spolehliví, pomáhají mi s věcma, na který opravdu jako běžně není prostor.
2: Dívky se navíc během praxe vyzkoušely i výjezdy za zraněnými zvířaty. A pokud bude potřeba, jsou připravené ve stanici pomáhat i dál. Třeba když si její vedoucí bude chtít na chvíli od práce odpočinout.
1: No, my už jsme se tak přibližně domlouvali a jestli nám důvěřuje se životem jejich zvířátek tady, tak nemáme problémy s tím pomoct kdykoliv, budeme mít čas.
2: Letní praxe tak pro Elišku a Kamilu není jen povinnou součástí školy. Získávají při ní zkušenosti, které by v učebně získali jen těžko. A zároveň pomáhají záchranné stanici zvládat každodenní péči o její pacienty. Z Lípě nad Orlicí Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice, Vašo Patejdl zpíval minutu po 7:15 ve středu 19. srpna. Za chvíli Skukaček, Lenka Filipová a Leny, Samotní nejsme nic, a hudebně se můžeme podívat do Vysokého Mýta na náměstí Přemysla Otakara II., kde pokračuje týden hudby až do pátku. To se náměstí proměnilo v obří koncertní areál pod širým nebem. Tradiční a divácky oblíbený týden hudby letos servíruje 5 dní nabitých energií, žánrovou pestrostí a zvučnými jmény české scény. Těšit se můžete na rock, pop, hip-hop, punk rock i nestárnoucí country vlnu. Vstup na všechny koncerty je pro veřejnost zdarma. A dnes dostane prostor moderní sound a rytmus, který rozhýbe i ty nejzarytější odpůrce tance, uvádí organizátoři. Večer zahájí svým setem oblíbený DJ Brush, následně náměstí totálně rozparádí kultovní rapová formace PSH, Peneři strýčka Homeboye, která do Vysokého Mýta přiveze prvotřídní český hip-hop. A úplně jiná muzika bude znít v Pardubicích, nachystaný je další promenádní koncert a hudební produkce v Bubeníkových sadech. Od 17 hodin vystoupí KV Band.
1: Počasí.
0: Bude se oteplovat a počítat musíme s přeháňkami. Z počátku dnešního dne je v Pardubickém kraji oblačno až zataženo. Výjimečně odpoledne se na mnoha místech už vyskytnou přeháňky a ojediněle bouřky. Teploty 23 až 26, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr mírný jihozápadní bude večer slábnout a díky němu dnes budou dobré až velmi dobré rozptylové podmínky.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tvarohové noky se švestkovou omáčkou a vylepšíme si je drobenkou, kterou neděláme tak často. A je to škoda, je výborná, ořechová. Věřím, že mi dáte za pravdu, pokud budete vařit s námi.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice, pěkné ráno přejeme ve středu 19. srpna 6 minut po 7:15. Pardubičtí basketbalisté jsou v plné přípravě na novou sezónu, ta minulá se klubu velmi vydařila a východočeši si podobné cíle dávají i pro tento ročník. Vy o tom uslyšíte podrobně kolem 6. hodiny 50. minuty. Teď je tady spotřebitelský servis, do něj se můžete zapojit i vy, klidně pošlete dotaz na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Pravidelně máte možnost zeptat se našeho experta Josefa Černého na to, co vás zajímá kolem nákupů, ať už v kamenných obchodech a nebo přes internet. Dnes je ten dotaz zaměřený na pomůcku na žehlení vlasů, která se úplně neosvědčila.
1: Paní Bára si objednala ionizační řeben, který ale hned při prvním použití poškodil vlasy příliš vysokou teplotou. Prodejce tvrdí, že hřeben je v pořádku, že si poškození způsobila paní Bára sama nesprávným použitím. Paní posluchačko, neznám konstrukci uvedeného výrobku, ale podle mého názoru by mělo být nastavení takové teploty, která by umožnila poškození vlasů, vyloučeno. Doporučoval bych tedy nejprve řádně pročíst návod a pokud zjistíte, že jste žádnou chybu neudělala, nezbývá než reklamaci zopakovat, případně vyhledat soudního znalce.

0: nás umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Souhrn zpráv přináší Michaela Spáčilová. Hezkou středu.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Dělníci dokončili nový pavilon domova seniorů v České Třebové. Stavba trvala zhruba rok a půl a město díky ní splnilo podmínky pro získání dotace z Národního plánu obnovy. Ta pokryje 80 milionů korun z celkových nákladů, které dosahují přibližně 280 milionů korun. Podrobnosti k tématu ve zprávách v 7 hodin. V Chrudimi začnou fungovat první automatické veřejné toalety. Radnice je chce otestovat na školním náměstí v blízkosti centra. Nákup technologie bude stát 200 tisíc korun. Změna systému umožní zavést non-stop provoz bez přítomnosti obsluhy. Městská hromadná doprava v Hradci Králové dočasně neobsluhuje zastávku Střelnice ve směru na hlavní nádraží. Důvodem jsou stavební komplikace v ulici Střelecká, kvůli kterým teď není možné zajistit bezpečný nástup a výstup cestujících. Platy učitelů, zdravotníků nebo policistů by měly od ledna stoupnout. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO půjde o jeden z nejvýraznějších růstů platů ve veřejné sféře za poslední roky. Juchelka se na tom dohodl s ministryní financí Alenou Schillerovou z Hnutí ANO. Ta bude ve schůzkách s jednotlivými ministry pokračovat i dnes. Na řadě je sport. Český motocyklista Martin Michek se po roce loučí s čínskou tovární stájí Hoto a vrací se do týmu Orion MRG. V jeho barvách už v minulosti dvakrát obsadil 10. místo na Rally Dakar a vyrovnal tím nejlepší český výsledek mezi motocyklisty. Poslední dva ročníky v Saudské Arábii ale nedokončil. Při příštím startu by se chtěl znovu vrátit na přední příčky. A počasí. Dnes čekejte v regionu zpočátku oblačno až zataženo, výjimečně odpoledne se na mnoha místech vyskytnou přehánky a výjimečně i bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní vítr večer ještě zeslábne. Rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré, tlak nejprve slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: S kolonami počítejte až do zítřejšího večera na silnici číslo 17 na Orlicko-Ústecku, konkrétně v katastru Zámrsku mezi částmi Nová Ves a Janovičky. Kolony se tam očekávají kvůli napojování dálnice D35 na silnici číslo 17. Tolik doprava, dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A teď hrajeme skupinu Krištof. Příjemný den přejeme vám všem.
3: Dobré ráno.

0: jsme si připomněli Karla Zicha, taky Pavla Bobka ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve středu 19. srpna 4,5 minuty před 6:45. Teď už jsou tady noviny a my zdravíme s Michalou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: A nejdřív míříme za studenty do terénu. Archeologové z Univerzity Pardubice se i letos vydali do Arménie. Tříčlenný studentský tým Fakulty filozofické pod vedením archeologa Jana Frolíka pokračuje ve výzkumu středověkého osídlení Maglanovy jeskyně nedaleko obce Areny. Fakulta filozofická Univerzity Pardubice je součástí projektu v Arménii od roku 2021. Jeho cílem je průzkum a dokumentace archeologických nalezišť a architektonických památek. Projekt zároveň navazuje na dřívější výzkum, který v Arménii byl v letech 2016 až 2019. Archeologové z Pardubic tedy zkoumají arménskou jeskyni. Je to článek z titulní strany pardubického deníku, včetně fotografie.
1: Poličské náměstí a přilehlá místa budou od pátku do neděle dějištěm multižánrového festivalu 555. Jeho název odkazuje na nadmořskou výšku města. Páteční a sobotní hudební část nabídne vystoupení skupin Jojo Band, Opět a Radeček nebo Kateřiny Marie Tiché. Neděle je vyhrazená vážné a dechové hudbě. Sobotní program navíc doplňuje historický den na valech s ukázkami sokolnictví, historického šermu a s vojenským ležením. Třídenní událost doprovází staročeský jarmark a víkendový ohňostroj, popisuje Mladá fronta Dnes.
0: Dřív se říkávalo, není to jenom v Africe, ale dokonce i ve Španělsku a teď už i u nás. Jih Moravy začíná ohrožovat takzvaná dezertifikace. Nová studie Výzkumného centra Evropské komise ukazuje, že se části Česka týká rozšiřování pouští. Jev má sílit taky v Polabí. Analytik Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v rozhovoru s deníkem N líčí, co přesně můžeme v příštích letech čekat, jak vyprahlá krajina změní životy lidí a co můžou obce, stát anebo zemědělci s horšící se situací dělat.

0: Minuta po 7:45, středa 19. srpna, tady je Český rozhlas Pardubice. Stavební spořitelny poskytly lidem do konce července nezajištěné úvěry za 27,4 miliardy korun. Meziročně se objem úvěrů zvýšil o přibližně 28%. Počet smluv o spoření se naopak meziročně snížil o skoro 20%. Klesla taky úhrná cílová částka, na kterou lidé spoří. Vyplývá to z údajů všech 5 českých stavebních spořitelen, které má k dispozici agentura ČTK. Další zprávy nabídneme v 7 hodin. Čeká nás i muzika, za chvíli Vladimír Mišík, Co ti dám, a teď taky tip, který se týká újezdského babího léta 33. ročníku. Ten bude tento pátek a taky sobotu. Vystoupí Jiří Vondráček, Petr Kocman, Vokobere, Taxmeni, Slávek Janoušek, taky tam bude kapela COP, nebo třeba Epidemie, Sichravo, Samson a jeho parta, Žalman a spol., Jiří Pavlica, Hradišťan a tak dále a tak dále. Jestli byste chtěli být na újezdském babím létě zadarmo, tak máte možnost, když budete poslouchat naše dnešní odpolední vysílání. Tam nabídneme rozhovor s organizátorem Jiřím Malým, který by měl vzít volné vstupenky, takže budete mít šanci vyhrát už dnes odpoledne lístky na újezdské babí léto.
1: Počasí.
0: A co čekáme v počasí? Nejdřív oblačno až zataženo, výjimečně s přeháňkami, těch bude postupně přibývat, hlavně odpoledne, objeví se ojediněle i bouřky. Teploty budou znovu vyšší než včera, začíná se oteplovat 23 až 26, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Rozhledna na Andrlově Chlumu nad Ústím nad Orlicí slaví 30 let existence. My se k ní vydáme po jedné z nejhezčích tras, křížovou cestou s kapličkami. Povíme vám nejen o historii rozhledny, která je mimochodem už třetí v pořadí, ale dozvíte se také o minulosti zdejší oblíbené výletní chaty Hvězda. Projít se můžeme i ke studánkám v blízkém okolí. Naslyšenou se těší Tereza Brázdová.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice vám přeje krásné dobré ráno. Basketbalisté Pardubic jsou v plné přípravě na další sezónu. V ní budou obhajovat vicemistrovskou pozici v nejvyšší domácí soutěži a představí se i v lize mistrů. Minulá sezóna byla pro klub nejúspěšnější v novodobé historii a vedení z toho nechce slevit. Cílem je zůstat na špici domácí ligy, a to dlouhodobě, jak zjistil reportér Ota Gutwirth.
1: Zatímco předminulá sezóna se Pardubicím vůbec nepovedla, minulá byla skvělá. Druhé místo v lize i v domácím poháru. Východ Češi se tak dostali do nejužší basketbalové špice. Předseda představenstva pardubických basketbalistů Pavel Stará říká, že svůj vzestup chce klub potvrzovat dlouhodobě.
2: Máte nějaký sen, ten se najednou splnil a rozhodně jste se tam nechtěl dostat jenom proto, abyste se tam porozlídnul a zase se vrátil k něčemu, protože on to má návaznost na všechny jako dopady pro ten klub, pro ten rozvoj, ať už to je směrem dolů, motivace mladých hráčů, ale i pro partnery. V podstatě budeme hrát, že objevujeme úplně nový trh, i co se týká televizních práv. A stáváme se z tohle pohledu jako na český poměr je opravdu basketbalovým velkoklubem.
1: Klub už nechce zažívat období, kdy jeden rok získal medaily a druhý skončil o několik příček níž. Z pardubického basketbalu chce vedení vybudovat silnou a kvalitní značku.
2: Určitě k tomu přistupujeme, že na této úrovni se chceme pohybovat. Dlouhodobě, bylo to dlouhodobě takhle připravovaný, teď tam jsme a musíme si zachovat tu pozitivní sportovní, ať se porveme o co nejlepší výsledek a zároveň budovat ten klub a přizpůsobovat se.
1: A protože A tým čeká start nejen v české lize, ale taky na mezinárodní úrovni v lize mistrů, musí se klub rozšířit a zprofesionalizovat celkově.
2: Nechceme posilovat jenom na hráčské roli, ale už posilujeme a budujeme týmy na úrovni marketingový, PR i třeba externí spoluprací nebo vůbec o produkci zápasu. Budeme na Rašický ligu českou v Enteri aréně. Teď budeme někde ve Španělsku a za 3 dny už to musí být nachystaný tady na Rašický. Lidi v současné době skoro všichni budou na cestách, takže tady musí zůstat nějaký nový tým lidí, který to bude připravovat, aby ani fanoušek, partner nepoznal, anebo jsme se nevymluvali, teď je to náročný, tak nemůžeme, ne, ten klub se musí posunout po všech stránkách.
1: Říká předseda představenstva pardubických basketbalistů Pavel Stará. Z Pardubic, Ota Gutwirth, Český rozhlas.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Přístavba domova seniorů v České Třebové je hotová, provoz zahájí v říjnu. Na břehu Labe v Pardubicích bude od konce října sluneční pláž. Ministerstvo zdravotnictví chce rozšířit pravomoci všeobecných a dětských sester. Většinou oblačno až zataženo a teploty do 26 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Je středa 19. srpna a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Dělníci dokončili nový pavilon domova seniorů v České Třebové. Stavba trvala zhruba rok a půl a město díky ní splnilo podmínky pro získání dotace z Národního plánu obnovy. Ta pokryje 80 milionů korun z celkových nákladů, které dosahují přibližně 280 milionů korun. Nová přístavba by měla začít sloužit seniorům na začátku října, říká mluvčí radnice Jiří Holí.
3: Nová budova domova pro seniory v České Třebové je ještě po stavební stránce hotová. Aktuálně dochází pouze k dobyvavení těch vnitřních prostorů a dále také dojde k parkovým úpravám v bezprostřední blízkosti té stavby.
2: Nová sluneční pláž v Pardubických Polabinách má být hotová v říjnu. Na břehu Labe vzniknou lavičky, lehátka, ohniště a betonové schody k vodě. Projekt za 3 miliony korun chystal druhý městský obvod 8 let. Přípravy zdržela pandemie COVID-19 a také to, že je místo v záplavovém území, říká starosta Radek Hejný z Hnutí ANO.
4: Jsme nacházeli nějaké kompromisní řešení, museli jsme zpracovat nějaký povodňový plán, v případě, když bylo hrozí povodně, tak co se tady všechno bude muset taková opatření udělat a na základě toho zpracování toho povodňového plánu potom tedy na to povodil, aby kývlo.
2: Všeobecné a dětské sestry by v budoucnu mohly získat větší pravomoci. Ministerstvo zdravotnictví teď připravuje novelu zákona. Hotovou ji chce mít v září.
5: Jako JIPová sestra mám obrovské množství kompetencí a v ordinaci praktického lékaře v podstatě nemám skoro žádné.
6: Říká všeobecná sestra Hana Nejedlá z Prahy. Větší pravomoci by sestry mohly získat hlavně v péči o chronicky nemocné pacienty. Proč ministerstvo změny chystá, vysvětluje hlavní sestra České republiky Alice Strnadová.
7: Jsou to demografické předpovědi toho, jak nám stárne populace. Stárnou nám ale i zdravotniční pracovníci.
6: Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kupka ale k tomu sestry nemají dostatečné vzdělání. To Zuzana Tomášková z České asociace sester odmítá a upozorňuje, že některé úkony navíc už teď sestry stejně dělají.
8: Tím, že navýšíme kompetence sestrám, tak vlastně zlegalizujeme tu činnost, kterou v současné době už běžně v těch týmech dělají.
6: Novela by podle ministerstva mohla být účinná od ledna 2028. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Americký prezident Donald Trump pozastavil zavedení 50% cel na kanadské zboží. Platit měla ode dneška. Trump ale na své síti True Social napsal, že je odkládá o 3 dny. Rozhodl se tak po úterním telefonátu s kanadským premiérem Markem Carneym. Podle Trumpa Kanada a Spojené státy dosáhly dohody, je ale podmíněná dojednáním dalších dokumentů.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku oblačno až zataženo, výjimečně se vyskytnou přehánky i bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré, tlak nejprve slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní komplikace máme hlášené z Chrudimska. V Třemošnici v části Podhradí se stala dopravní nehoda, a to na silnici nižší třídy. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Hezké středeční ráno, dnes je 19. srpna, posloucháte Český rozhlas Pardubice, 4,5 minuty po 7. hodině. Za chvíli se podíváme do Svitav, kde začnou prodávat stavební parcely na novém rezidenčním místě Stará kolonie. Podrobnosti tedy uslyšíte už brzy. Rád vám budeme písničky, které nestárnou. Medicinman Michal Tučný, S láskou nám je líp, to bude Lucie Vondráčková a Josef Wagner. Těšit se můžete i na Pavla Nováka, anebo teď Leonu Machálkovou. Pěkný poslech.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Asi víte, že posloucháte Český rozhlas Pardubice. Příjemné dobré ráno ve středu 19. srpna 4 minuty před 7:15. Ve Svitavách vzniká nová rezidenční lokalita Stará kolonie. Město tam začíná prodávat připravené pozemky, celkem 27 parcel v katastru 40 lánů, na kterých můžou vyrůst tři typy rodinných domů. Zájemci mají na podání žádosti čas do 26. srpna. Podrobnosti zjišťovala reportérka Věra Pavlasová.
1: Stará kolonie vzniká v jihozápadní části Svitav. Do budoucna by tam měla být klidová obytná čtvrť s dostatkem zeleně a jednotným architektonickým charakterem, říká mluvčí města Kateřina Kotasová.
2: Celkem 16 parcel je určeno pro výstavbu rodinných domů se společnou stěnou, tedy pro výstavbu dvojdomů. Dalších 11 pozemků je určeno pro samostatně stojící rodinné domy a u části z nich je po dohodě se sousedem možné umístit část stavby na hranici pozemku.
1: Ceny pozemků jsou vyšší než v okolních městech.
2: Se pohybují od 4700 korun za metr čtvereční po 4900 korun za metr čtvereční a odrážejí náročnou výstavbu technické infrastruktury. Kupující mohou při splnění podmínek spojených s dokončením stavby a přihlášením se k trvalému pobytu získat ale také dodatečnou slevu, a to až ve výši 300 tisíc korun.
1: Podrobné informace o pozemcích najdou zájemci na webu města.
2: Město vytvořilo speciální webovou stránku starakolonie.svitavy.cz, na které lidé najdou informace o jednotlivých parcelách a také dokumenty, které jsou potřeba k podání žádosti o jednotlivé pozemky.
1: Pokud bude o některý pozemek víc zájemců, rozhodne o budoucím vlastníkovi los.
2: Pokud město obdrží na jeden pozemek více žádostí, rozhodne o kupujícím losování, které se uskuteční 1. září od 17 hodin v prostorách městského úřadu.
1: Zájemci o výstavbu v lokalitě Stará kolonie musí počítat s určitými pravidly, které se týkají vzhledu domů.
2: Stanovují například maximální výšku a zastavěnost pozemku, minimální podíl zeleně, odstupy staveb, podobu střech, podobu oplocení nebo také základní materiálové a barevné řešení. Jejich cílem je vytvořit jednotný charakter této lokality, kultivovaný veřejný prostor a dlouhodobě kvalitní prostředí pro bydlení.
1: Prodej pozemku vybraným zájemcům bude schvalovat zastupitelstvo 7. září. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: na 8, Český rozhlas Pardubice i nadále s vámi ve středu 19. srpna. Teď zdravíme do Žamberka, tamní památník odboje připravil odbornou přednášku s vojenskou historickou tématikou na téma sport v legích 1914 až 1920. Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa. Přednáší Jan Jablonec, vstup je tam volný a všechno to bude v pivovaru Žamberk dnes v 17 hodin.
1: Počasí.
0: A jak to bude vypadat venku? Nejdřív má být obloha oblačná až zatažená, postupně máme počítat i s přeháňkami, kterých bude víc odpoledne, ojediněle můžou být i bouřky. Teploty budou letní 23 až 26, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

Ideální manžel, tak to je kniha z nakladatelství Kazda, kterou pro vás dnes máme v Bleskovce Českého rozhlasu Pardubice. Román o lásce, která bolí, o odpuštění, které se rodí těžce, a o naději, která může přijít i tehdy, když už v ní nevěříte. Citlivý, lidský a plný emocí, takový je tento román, který pro vás máme za správnou odpověď na tentokrát filmovou otázku. Tahle komedie spolehlivě baví diváky i půl století od své premiéry. Příběh pražské rodiny hledající oddych na venkově byl přitom jedním z prvních filmových pokusů scenaristické dvojice Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak. O úspěch se zasloužila nejenom jejich předloha, ale taky režie oscarového Jiřího Mencla anebo herecké výkony.

0: Je to tak, měl premiéru 19. srpna 1976, takže skutečně 50letý film Na samotě u lesa. Máte ho ráda?
1: Mám.
0: Tak.
1: Vždycky, když to dávají, tak koukáme, protože to je takový uklidňující film.
0: Chápu.
1: A je dobrý.
0: No a po dnešku budete mít ještě radši, protože vám vynesl výhru v Bleskovce, tak gratulujeme ke knize Ideální manžel a přejeme vám pěkné čtení. Naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou. Medicine man.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sklady, dobrý den.
2: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
3: Další zprávy přináší Michaela Spáčilová. Pěkné ráno.
4: Půl osmé.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Městský obvod Pardubice 4 varuje před nebezpečím pádu stromu u mostu v Drozdicích. Bouřka tam nedaleko venkovní posilovny poškodila 3 vzrostlé topoly. Hrozí u nich zlomení a pád větví. Lidé by proto měli být v místě opatrní. Radnice chce stromy v následujících dnech zabezpečit. Průmyslové muzeum v Mladějově na Svitavsku chce zpřístupnit 4 unikátní vysoké pece v areálu bývalé Šamotky. Než u nich otevře nový návštěvnický okruh, musí opravit poškozené střechy a další části památky. Základní záchranné práce výjdou na 3 až 4 miliony korun. Na jejich financování mohou lidé přispět prostřednictvím transparentního účtu, který muzeum pro tento účel zřídilo. Na hlavní silnici z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna se objevila další výrazná část budoucího propojení ski areálu svatého Petra a Medvědína. Stavbaři usadili ocelovou konstrukci mostu přes hlavní dopravní tah u dojezdu nové sjezdovky lesní. Na ministerstvu financí budou dnes pokračovat jednání o podobě státního rozpočtu na příští rok. Ministryně Alena Schillerová z Hnutí ANO projedná hospodaření dalších 7 rezortů, mimo jiné zdravotnictví, obrany a dopravy. Některé požadavky ale zůstávají nedořešené a jednání proto budou pokračovat také ve čtvrtek. Na řadě je sport. Česká tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji Masters v Cincinnati do osmifinále. Američanku Jovičovou porazila 2-0 na sety. Mezi 16 nejlepších jsou z Čechů také Sára Bejlek, Linda Nosková a Jakub Menčík. A počasí. Dnes čekejte v regionu oblačno až zataženo, výjimečně se vyskytnou přehánky i bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní vítr večer ještě zeslábne. Rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré, tlak nejprve slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Dopravní komplikace máme hlášené z Chrudimska. V Třemošnici v části Podhradí se stala dopravní nehoda, to na silnici nižší třídy, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: V radioporadně po 11. hodině bude mikrobioložka Univerzity Pardubice Marcela Pejchalová. S ní se zaměříme na kvalitu vody, nejenom na tu, ve které se v létě koupeme, ale i na jinou. Tak poslouchejte.
0: Dobré ráno.

0: 6 minut a bude 7:45. Posloucháte středeční ranní vysílání Českého rozhlasu Pardubice s datem 19. srpna. Ukrajinské drony v noci zasáhly logistické centrum u Moskvy. Sklad Wildberries byl ještě ráno v plamenech a stoupal z něj hustý kouř. To píše agentura AP. A co píší české noviny, tak to vám teď řekneme s Michalou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
1: Studenti v Pardubickém kraji si nově vyřídí slevu na dopravu online, stačí jim k tomu iSIC. Aplikace iRedo nově umožňuje propojení s průkazem iSIC. Studenti tak mohou svůj status ověřit kompletně online a bez návštěvy kontaktního místa přímo v mobilu si koupit zvýhodněné vícedenní jízdenky. Aplikaci od jejího spuštění využívají už desítky tisíc cestujících. Podrobnosti k tématu najdete ve středečním deníku.
0: Po mnoha letech odkladů se zdá, že se obyvatelé Pardubic a dalších částí Pardubic do 2 až 3 let dočkají další úlevy od dopravy. Ředitelství silnic a dálnic po více než půl roku trvajícím výběrovém řízení dostalo 7 nabídek na stavbu přibližně 3 kilometry dlouhé přeložky silnice. Nejvýhodnější nabídku podala pardubická společnost za cenu 515 milionů korun bez daně, uvedl na síti X generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Vysoutěžená cena odpovídá skoro 80% předpokládané hodnoty zakázky. Na stavbu je vydané pravomocné stavební povolení a prakticky dokončený je taky záchranný archeologický výzkum. Začátek přeložky je na nově vybudovaném kruhovém objezdu mezi Pardubicemi a Draškovicemi. Dál pokračuje směrem na východ okolo hřbitova a garáží, mostem překračuje řeku Chrudimku a končí na silnici 2. třídy u separačního dvora před Černou Zabory. Další podrobnosti o jihovýchodním obchvatu Pardubic najdete v Mladé frontě dnes.
1: Češi a Poláci zachraňují Německo, tamní ekonomiku už tolik netáhne Čína, pomáhají poptávka ve střední a východní Evropě. Napsali Hospodářské noviny. Americký prezident Donald Trump brání dovozům do Spojených států pomocí cel, která jsou teď nejvyšší za mnoho desítek let. Čínské vedení zasedalo domácím firmám úkol porazit světovou konkurenci v oborech, ve kterých dlouhodobě vynikalo právě Německo. Jeho vývoz do USA i Číny kvůli větší konkurenci proto citelným způsobem klesá. Naopak jenom do Česka německý biznis vyvezl v prvním pololetí roku zboží a služby za 30 miliard eur, což znamená meziroční nárůst o 14%.

0: Písnička, která nás nenápadně přivedla k počasí ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Než se na něj podíváme podrobně s meteorology, tak tady máme tip na sobotu 29. srpna, kdy můžete oslavit s pochoutkovým rokem 10 let jeho existence. Bohatý program spojený s ochutnávkou kávy, zmrzliny a vystoupením gastronomických hvězd pro vás chystáme na Food Festivalu v Zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Na pódiu Českého rozhlasu vystoupí mezi 11. a 16. hodinou osobnosti ze světa gastronomie a spolupracovníci právě tohoto pořadu. Hosty moderátora Patrika Rozehnala budou šéfkuchař Jan Punčochář, kuchař a herec Ivan Bodochodský, cukrář Vojtěch Vrtiška a herečka a porotkyně soutěže Naďa Konvalinková. O hudbu a zábavu se postará DJ Petr Salava, karikaturista a možná přijde i kouzelník. Tak se můžete přijít podívat do naší kavárny pod šedým nebem, kde budeme podávat výběrovou kávu a prémiové zmrzliny. Na místě bude k dostání i naše nová, zatím největší knižní kuchařka Sladké Česko. Celý den vás čekají i různé soutěže, odpočinek na lehátkách v Zámeckém parku a setkání s těmi, které znáte z vysílání. Na Food Festivalu budete moci ochutnat řadu kulinářských specialit, pochoutek a nápojů. Devátý ročník zahájí majitel zámku Kostelec nad Orlicí František Kinský. A ještě doplníme, že na pódiu vystoupí oblíbený zpěvák Martin Růža s klavíristou Karlem Koldinským s programem Po proudu pop soulu. Následovat budou zpěváci Amelie Keltner a Jakub Mauer s pianistou Jiřím Kožnarem s písněmi z pohádek. Uslyšíte big bandy, No Strings Orchestra z Pardubic a Black Band z Ústí nad Orlicí. To všechno v sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí.
1: Počasí.
0: A teď pojďme na to počasí. Jsme ve spojení s meteorology z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, konkrétně s panem Imrichem Drapákem. Hezké ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Dnes se bude hodit deštník, budeme ho potřebovat.
2: Nějaké přehánky by se mohly vyskytnout, ještě nás bude vlnila ta teplá fronta, která by se měla posouvat k východu, takže s nějakým přehánkami musíme počítat. Víme, že i s nějakou bořkou za tou teplou frontou se nám potom začne postupně oteplovat, takže už bude teplý než včera, nějakých kolem těch 25 stupňů, letím jsme se mohli pohybovat. A vítr mírný, jeho západní 3 až 7 metrů za sekundu bude večer slábnout. Rostové podmínky ale budou dobré a biostupeň číslo 1 mírná zátěž.
0: Oteplování nejspíš bude pokračovat i zítra, je to tak?
2: Kde to měl by nejteplejší den. V noci ještě 18 až 15 a bude oblačno až pojasno. Postupně od západu nám bude přibývat oblačnost a na horách se nám můžou víc vyskytnout nějaké přehánky. A zítra převážně velká oblačnost, místy déšť nebo přehánky, opět nějaké bouřky by se nám mohly vyskytnout. Ty teploty by vystupaly na 25 až 28 stupňů. A vítr slabý, běhne většinou mírný, jeho západní a i západní, 2 až 6 metrů sekundu, bouřka přechodně zesílí. Pak to vypadá, že by nás přecházel ta zvlněná strojná fronta, ta by nás přecházela teda potom zpátka na sobotu, takže v pátek odpoledne by nám to mohlo přinést poměrně i vydatné srážky, tak uvidíme. Nějaké ochlazení za tou frontou sice bude, ale nebude nějaké výrazné, pořád bychom se měli pohybovat těch letních 25 stupňů Celsia a ten víkend vypadá takový už trošku klidnější, nějaký polojasno, oblačno, ale nějaké přehánky jenom výjimečně slabé.
0: Tak tolik informace o počasí pro Pardubický kraj z Českého hydrometeorologického ústavu a Imrich Drapák. Děkujeme moc, naslyšenou.
2: Jde naslyšenou.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 19. srpna. Svátek má Ludvík. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Hanácká metropole Olomouc dostala novou nemocnici před 130 lety v roce 1896. Dnes je to fakultní nemocnice. V roce 1969 vypukly na mnoha místech Československa u příležitosti prvního výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy masové protesty jako výraz nespokojenosti s politikou nového komunistického vedení. Protesty skončily 21. srpna a bezpečnostní složky a milice během nich zastřelili 5 lidí. 3 v Praze, 2 v Brně. Pokus o komunistický puč v Sovětském svazu se odehrál před 35 lety v roce 1991.
3: Občanům Ruska. V noci z 18. na 19. srpna 1991 byl řádně zvolený prezident zbaven moci. Takzvaný státní výbor tímto vyhlašujeme za nezákonný.
2: Michail Gorbačov, strůjce perestrojky a reforem, byl držen v domácím vězení na chatě na Krymu a skupina vysokých aparátčíků se pokoušela o zvrat demokratických změn.
4: Přinášíme prohlášení nejvyšších představitelů. Vzhledem k neschopnosti Michaila Gorbačova vykonávat ze zdravotních důvodů funkci prezidenta se vyhlašuje výjimečný stav.
2: 3 dny trvaly nepokoje v Moskvě.
5: Na rozkaz ministra obrany Jazova vjelo do Moskvy 500 tanků.
2: Pučisté se vzdali. Hrdinou a pozdějším prezidentem se stal Boris Jelcin. Gorbačov rezignoval. Pokus o převrat znamenal de facto konec Sovětského svazu. Před 80 lety se narodil v Hope v Arkansasu 42. americký prezident Bill Clinton. 75 slaví baskytarista skupiny Queen, rodák z Leicesteru, John Deacon. A 40 je americké zpěvačce Christine Perry. Já přeju hezký den.
6: Český rozhlas Pardubice.

0: Časopis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Újezdské babí léto 21. a 22. srpna. Přírodní areál za Koupalištěm v Dolním Újezdu u Litomyšle. Tak jsme ní. Jiří Vondráček, Petr Kocman a Voko Bere, Epidemie, For Folk, Tabásek a Partia, Slávek Janoušek s kapelou, Cop, Cichravo, Žalman a spol, Samson a jeho parta, Jiří Pavlica a Hradišťan. 21. a 22. srpna. www.újezdskebabileto.cz.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Provoz na železničním koridoru mezi Pardubicemi a Kolínem omezí výluky. Jevíčko připravuje modernizaci volnočasového areálu Žlípka. Česko bude reprezentovat v boji o Oscara dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. A počasí dnes čekejte v regionu oblačno až zataženo, srážky a teploty do 26 stupňů. Zprávy s Michálou Spáčilovou. Dobré středeční ráno. Na železničním koridoru z Prahy na Moravu začne od zítřka několikatýdenní výluka kvůli opravám kolejí. V úseku mezi Pardubicemi a Přeloučí a následně i mezi Kolínem a Zábořím nad Labem nepojedou osobní vlaky. Cestující tak budou muset přesedat do náhradních autobusů. Rychlíky naopak projedou, ale jen po jedné koleji. Mohou nabírat až 15 minut zpoždění, říká mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
5: V první etapě od 20. srpna do 5. září bude omezen provoz úseku Přelouč-Pardubice. Následujících 8 dní až do neděle 13. září se pak stavební práce přesunou do úseku Kolín-Záboří nad Labem.
4: Volnočasový areál Žlípka v Jevíčku čeká obnova. Město připravuje jeho úpravy a zároveň chce zachovat jeho prvorepublikový charakter. Areál radnice odkoupila před 2 lety od tělovýchovné jednoty Sokol.
6: Jevíčko se rozhoduje mezi 2 architektonickými návrhy. O konečné verzi rozhodne zastupitelstvo v září. Město chce v každém případě zachovat jeho prvorepublikový vzhled. Jedna studie je střídnější. Počítá s opravou stávající sportovní haly, druhá je stavebně náročnější. Navrhuje přístavby a také možnost o rozšíření areálu o další sportoviště nebo kemp. Z Jevíčka Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Senát dnes projedná znovu zavedení elektronické evidence tržeb, takzvané EET 2.0. Podnikatelé by podle návrhu oproti minulému systému nemuseli tisknout účtenky. Vláda si od systému slibuje vyšší příjmy do státního rozpočtu. Opozice ale očekávaný přínos EET zpochybňuje. Část peněz chce kabinet použít například na obnovení školkovného nebo osvobození spropitného od daně. Dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato bude usilovat za Česko o Oscara. Snímek natočila režisérka Pepa Lubojacky. 5 let sledovala své blízké, kteří přišli kvůli závislostem o střechu nad hlavou.
7: Film se stříhala režisérka Pepa Lubojacky z deníkových mobilních záběrů, stylizovaných vzpomínek a fotografií, které oživila pomocí umělé inteligence.
8: Je to brutální upřímnost, hlavně kvůli tomu, že ona vlastně jako závislost je ošklivá. Já jsem vždycky věděla, že můj brácha měl právo veta. Bylo pro mě hrozně důležité, aby ten film viděl celý, zastřízlivě, aby opravdu jako vědomě byl schopný jako pochopit, co tam je zobrazený. Od začátku věděl, že cokoliv by tam nechtěl, tak půjde pryč.
7: O tuzemském kandidátovi na Oscara rozhodla Česká filmová a televizní akademie. Jestli se snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato dostane i do uších nominací amerických akademiků, se dozvíme 15. prosince. Martin Hrnčíř, Radiožurnál. Sport.
4: Tenistky Marie Bousková a Sára Bejlek postoupily do osmifinále turnaje v Cincinnati. Bousková ve 2 tiebreakcích přehrála Američanku Jovičovou. Bejlek otočila duel s Ruskou Alexandrovovou a vyhrála 2-1 na sety. Končí Kateřina Siňaková, která ve 2 setech podlehla Američance Kýsové.
9: Počasí.
4: Pardubickém kraji čekejte oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní vítr večer zeslábne, rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak nejprve slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Záchranáři zasahují u dopravní nehody v Třemošnici na Chrudimsku. Osobní auto tam narazilo do stromu na silnici číslo 337. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Komplikace na cestách nezpůsobují jenom nehody, ale taky různá dopravní omezení v podobě uzavírek a tak podobně. Tak za chvíli se na všechno přeptáme. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové bude pro nás mít novinky ze silnic Pardubického kraje. Teď je krátce po 8. hodině středa 19. srpna. Zdravíme nejenom řidiče a vám všem posíláme slavíky z Madridu Valdemara Matušky. Taky tady bude Půlnoc v podání skupiny Poetika, Petr Spálený 60. léta a nebo Teď Petr Muk a Prázdná ulice. Samozřejmě přejeme i pěkný poslech a hezký den, ať se daří.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, dnes je 19. srpna. V tento den v roce 1357 udělil císař Karel IV. Arnoštovi z Pardubic a jeho bratrům právo vybírat clo za plavbu vorů po Labi přes Pardubice. V roce 1873 se narodil Ludvík Vacátko, přední český malíř koní a jiných zvířat a sochař, autor známých podobizen Tomáše Garrigua Masaryka na koni, je pochovaný v Pardubicích, kde dlouhou dobu působil. Pro pardubické kostely navrhl několik barevných oken, pro kostel Zvěstování Panny Marie namaloval 6 okenních kartonů, podobně vyzdobil i okna opatovického kostela. A v roce 1938 se narodila herečka Věra Galatíková, v letech 1962-67 měla své první angažmá v Pardubickém divadle. U příležitosti oslav 90. výročí otevření městského divadla v Pardubicích dostala v roce 1999 medaili města Pardubic. Tak tolik ještě doplněk k našemu kalendáři a pojďme teď na cesty. Tentokrát si myslím, že nás potěší mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Pátek 21. srpna zprovozníme pro řidiče nový dálniční úsek D35 Ostrov Vysoké Mýto. 6,2 km dlouhá stavba, kterou jsme zahájili v polovině roku 2024, propojí stávající D35 od Opatovic s obchvatem Vysokého Mýta. Její součástí je mimo jiné 6 mostů, 1 protihluková stěna a 4 ptačí zábrany. Cena stavby vyjde na 1,4 miliardy korun. Tunel Homole zprovozníme v polovině příštího roku.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.
3: 60. léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve,

Co zbylo z té krásy, jen vzpomínání asi na nalepený řasy.

0: Vrátili jsme se do 60. let s Petrem Spáleným ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je středa 19. srpna roku 2026, 2,5 minuty po 9:15 a my se vydáme za moment taky do vesmíru. Myslíte si, že se všechny planety sluneční soustavy otáčí stejným směrem? Co si myslí Miroslav Hruban?
1: Ježiš, já si nemyslím vůbec nic takhle po ránu.
0: No, kdyby se zamyslel, tak
1: asi každá jinak, když tak ptáš.
0: On nám to všechno vysvětlí Martin Písařík v rubrice Co v učebnicích nebylo. Tak si chvilku počkej a dozvíš se víc.
1: Dobře.
2: Počasí.
0: Dnešní den v Pardubickém kraji bude pod oblačnou a zataženou oblohou. Výjimečně se objeví přehánky, to platí hlavně o dopoledni. Odpoledne už jich bude přibývat a bude to na více místech Pardubického kraje, kde na nějakou tu dešťovou kapku narazíte. Výjimečně můžou být i bouřky. Teploty 23 až 26, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr mírný jihozápadní s rychlostí do 30 km za hodinu bude večer slábnout. A ještě řekneme rozptylové podmínky dobré až velmi dobré. A zpátky k tobě, k tvému dopolednímu programu po 9. hodině. Co dneš?
1: Tak půjdeme se podívat do Luže, kde by rádi spustili senior taxi, což je určitě pro mnoho posluchačů dobrá zpráva. Mikrobioložka Marcela Pejchalová bude naším dnešním hostem v radioporadně a zabývat se budeme kvalitou vody, a to nejenom té koupací, ale hlavně té, kterou pijeme. Řekneme si třeba to, jestli je lepší kohoutková nebo balená. No a pak se ještě jednou vrátíme do loňské obce roku, do Písečné, odkud jsme nabídli přímý přenos, takže budeme vzpomínat, navštívíme Konzum, což je v Písečné takové centrum všeho. Je tam nejenom obchůdek, je tam také pošta partner, informace, pizzerie, kavárna. Zároveň tam místňáci mají takový koutek, kde se chodí scházet ke kávě a děti tam hrají. No zkrátka v Konzumu se děje všechno, takže se tam musíme vrátit v reportáži.
0: Je to středobod takový.
1: Tak.
0: Miroslav Hruban, dopolední vysílání začíná po 9. hodině. Tak zatím naslyšenou.
1: Hezký den.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že se Venuše otáčí kolem své osy opačným směrem než všechny další planety naší sluneční soustavy? Tento způsob rotace se nazývá retrográdní a kvůli této obrácené rotaci vychází na Venuši slunce na západě a zapadá na východě. Původ této anomálie je záhadou. Dříve se uvažovalo o srážce s jiným tělesem, dnes se častěji hovoří o působení slapových sil slunce na atmosféru, které by mohlo rotaci Venuše zcela zastavit, případně v kombinaci s torzními silami na hranici pláště a jádra i otočit. Atmosféra planety je totiž velmi specifická. Je velice hustá, což dříve znemožňovalo pozorování povrchu. Až s vývojem nových technologií byli vědci schopni sondu Magellan vyslat na oběžnou dráhu Venuše. Od dosažení oběžné dráhy Venuše v roce 1990 se věnovala výzkumu povrchu. Postupně byla její dráha snižována a při sestupu a zániku získala navíc velmi cenná data o atmosféře. Přestože je tedy Venuše Zemi nejblíže a má i podobnou hmotnost a velikost, rozdílů je mnohem víc.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice,

krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, to nás trachtí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě přijít.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Až přijde konec světa, bude připraven. Příběh chlápka s přezdívkou Vandam v komedii Národní třída. ČT2. Unikátní svědectví protagonistů a pamětníků přelomového roku 1968. Dokument Přerušené jaro, jaro je tady. A ČT Art. Osobitá herečka a šansoniérka se v bilančním dokumentu ohlíží za spletitou cestou z rodné Francie do Prahy. Chantal Poulain, Moje životní odysea. Středeční večer s Českou televizí.
2: Michaela Spáčilová, zprávy.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Dělníci dokončili nový pavilon domova seniorů v České Třebové. Stavba trvala zhruba rok a půl a město díky ní splnilo podmínky pro získání dotace z Národního plánu obnovy. Ta pokryje 80 milionů korun z celkových nákladů, které dosahují přibližně 280 milionů korun. Nová přístavba by měla začít sloužit seniorům na začátku října. V Chrudimi začnou fungovat první automatické veřejné toalety. Radnice je chce otestovat na školním náměstí v blízkosti centra. Nákup technologie bude stát 200 tisíc korun. Změna systému umožní zavést non-stop provoz bez přítomnosti obsluhy. Městská hromadná doprava v Hradci Králové dočasně neobsluhuje zastávku Střelnice ve směru na hlavní nádraží. Důvodem jsou stavební komplikace v ulici Střelecká, kvůli kterým teď není možné zajistit bezpečný nástup a výstup cestujících. Platy učitelů, zdravotníků nebo policistů by měly od ledna stoupnout. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO půjde o jeden z nejvýraznějších růstů platů ve veřejné sféře za poslední roky. Juchelka se na tom dohodl s ministryní financí Alenou Schillerovou z Hnutí ANO. Ta bude ve schůzkách s jednotlivými ministry pokračovat i dnes. Na řadě je sport. Fotbalista Pardubic Vojtěch Patrák musí na operaci. Klub na sociálních sítích oznámil, že má týmový kapitán přetržený vaz v koleni a bude tak chybět řadu měsíců. Patrák byl nejlepším střelcem týmu, v minulé ligové sezóně dal 13 gólů. A počasí. Dnes čekejte oblačno až zataženo, výjimečně se vyskytnou přehánky i bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní vítr večer ještě zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, tlak nejprve slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí za 18. kilometrem ve směru na Hradec Králové, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Jubilejní 10. Zlatá pecka začíná už o víkendu. Na tenhle známý hudební festival zaměříme svou pozornost za chvíli. Je středa 19. srpna, teď bude zpívat skupina Jelen a taky Míša Tučná. Budeme spát v obilí.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: Za 4 minuty bude 8:45, je středa 19. srpna, společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice. A už začíná 10. ročník hudebního festivalu Zlatá pecka a o něm si budeme povídat s organizátorkou Světlanou Drahockou. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Vy jste tady za ten organizátorský tým, když je to 10. ročník, tak to už je nádherné jubileum. Čím myslíte, že to je, že festival se takhle uchytil, že už má tedy 10. ročník před sebou?
1: Já si myslím, že je to tím, že vlastně my jsme zaměřený hlavně na mladé začínající interprety, kterým dáváme šanci, aby vystoupili. Máme tam kurzy pro pěvce, máme tam talentissimo vlastně pro děti, kteří hrají na nějaké hudební nástroje nebo zpívají. A myslím si, že tohleto zaměření je něco, co úplně nikdo primárně takhle nedělá. A že je to zajímavé tím, že my to propojujeme i se známými umělci, takže vlastně to není jenom o těch dětech. My i ty děti spojujeme na nějakých koncertech, že vystupují i s umělci, kteří jsou už prověření, kteří už něco dokázali. A je to pro návštěvníky a posluchače těch koncertů, myslím si, zajímavé.
0: Ten letošní ročník má jako jednu z hlavních linek Williama Shakespearea. Uplynulo 410 let od jeho úmrtí, jeho hry se hrají stovky let. Tak proč zrovna Shakespeare? Proč jste sáhli po něm?
1: Tak Shakespeare je to zajímavé téma a my vždycky hledáme někoho, kdo má v tom roce nějaké výročí a který je jakoby zajímavý. A hlavně tohle taky se mi, že to propojení i s tou hudbou takové nezvyklé. Samozřejmě tam máme i divadelní představení spolku Kašpar, Krále Líra, ale ta linie toho Shakespearea jde vlastně i v těch koncertech. Jakože máme zahajovací koncert, který vlastně je zaměřený na Shakespearea, kde máme vlastně Petra Altrichta jako dirigenta, Hradeckou filharmonii, výbornou Ladu Bočkovou a je to prostě zaměřený tím směrem, protože vždycky vybíráme dané téma.
0: Tak tedy zahajovací koncert bude už tuto neděli, 23. srpna.
1: Já vás trošku zastavím. V neděli máme zahajovací mši.
0: Mši?
1: To je zahajovací mše, to je toho 23., kdy přijede první dáma, paní Eva Pavlová. A zahajovací koncert je den na to, 24.
0: Takže
1: 23. je mše, která začíná v 10:30, ale to je varhaní matiné. A k samotná mše, to je vlastně slavnostní mše s hudebním programem, tak ta začíná v 11 hodin.
0: Abychom posluchači ještě víc zmátli, tak bude i prolog toho festivalu a ten bude na Pecce, na
1: ten
0: Hradě.
1: Ten bude na Hradě Pecka, ano. A ten bude vlastně v sobotu, teďka v 19:21. Začíná, je to takové zvláštní, je to spojené, vždycky ten čas toho začátku koncertu je spojený s určitým datem, protože se váže datum, kde ten hrad byl vlastně předaný a proto vlastně zazvoní zvon, přijde pan Kastelán a následně začne koncert.
0: A už jsme tady mluvili o tom spojování hudby třeba i s dalšími částmi umění, tak můžeme zmínit dokument Carmen Story. Tam to rozhodně nebude jenom o samotných koncertech.
1: To vlastně paní Třištíková dělala časozběrný dokument o paní Peckové a z toho materiálu rádoby co zbylo, ale opravdu ne co zbylo, ale protože to bylo tolik natočený, tak vlastně se vytvořil film Carmen Story, který opravdu stojí za to, protože to je vlastně komunikace, hodně o komunikaci s panem Bednaříkem a je to velice vtipné, takže doporučuji určitě tento film navštívit.
0: Už jsme zmiňovali Evu Pavlovou, tedy manželku prezidenta republiky, první dámu, která dorazí taky na začátek toho samotného festivalu. Jaká to je pro vás čest, jako pro organizátory, že přijede taková návštěva?
1: Je to pro nás velká čest, protože vlastně tím pádem je, že ten festival má určitý kredit, když už jako přijíždějí takovýhle hosté a že jako velice si toho teda vážíme jako za festival, za organizátory bych chtěla říct.
0: Tak se budeme těšit na festival Zlatá pecka, zatím jsme řekli jenom o těch začátcích, protože všechno vypukne teď už o víkendu, ale budeme pokračovat dál. Za moment za organizátory je tady Světlana Drahocká a kdybyste se chtěli dozvědět o festivalu víc, tak samozřejmě máte webové stránky, kde posluchači si to najdou, včetně všech termínů a tak dále. Teď tady chvilka hudby a hned po ní se ještě vrátíme zpátky, rozvíte se o tom, že Zlatá pecka to rozhodně není jenom Chrudim, ale podívá se i na jiná místa.

0: Je středa 19. srpna, 4 minuty po 8:45. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Povídáme si o hudebním festivalu Zlatá pecka, už o 10. ročníku, který začne teď o víkendu. Za organizátory je naším hostem Světlana Drahocká. A ten festival má hlavní město Chrudim, tak to bylo od začátku nastavené, ale dostali jste se i do jiných míst. Jak moc je to důležité, abyste nebyli jenom v Chrudimi, ale trochu se rozprostřeli, dá se říct, i po republice?
1: Ano, tak s ohledem na to, že tím pádem máme návštěvníky koncertů ve větším jakoby rozsahu měst, tak je jen od nás samozřejmě větší povědomí. Takže si myslím, že to je důležitý. Navíc tu hudbu vážnou, případně klasickou hudbu, vozíme i do jiných měst a vlastně i ty diváky rádoby učíme, když to řeknu takhle, aby chodili na koncerty, který vlastně by normálně třeba nešli, protože by třeba se k něm do regionu, do města nedostali.
0: Zajímavá jsou i ta místa konkrétní, kam se dostane festival, třeba Muzeum barokních soch, synagoga v Heřmanově Městci a podobně. Jak moc se při výběru koncertního místa rozhoduje ten genius loci pověstný?
1: Tak ten je důležitý u každého koncertu, protože to vlastně dotváří ten koncert, jako tu atmosféru, takže ty místa jsou velice důležitá a většinou oni se nám ty místa opakují. Třeba ta synagoga je velice krásná v Heřmanově Městci a Mobaso taky vlastně, to je Muzeum barokních soch. Takže je to důležité, protože myslím, že to propojení má pak ten výsledek je samozřejmě lepší, hezčí, když je to na nějakém pěkném místě, zajímavým, a to propojení je samozřejmě důležitý.
0: V České Třebové vystoupí Skety v Holicích Hradišťan s Jiřím Pavlicou, v Chrudimi třeba, jestli to řeknu správně, Sieben Eichen Quartet.
1: Ano.
0: Jak těžké je poskládat ten program tak, aby si v něm každý našel to svoje, aby to bylo zajímavé?
1: Tak tohle je na dramaturgii, to dělá paní Pecková a ona vlastně to dělá dlouhodobě, tak už takovej ten cit pro to má. A konkrétně u té Chrudimi tam vlastně vystoupí pan Pavlica a s ním spolu vystoupí i jeho syn v tom kvartetu, respektive kvartetu je jeho syn a vystoupí i pan Pavlica. To je to zajímavé, ale tam už vstupenky teda, tam už je pár vstupenek, možná asi 4-5, tam už je to opravdu hodně vyprodané. A Skety, ty jsou mezinárodně uznávané vokální seskupení a ty vlastně získaly i cenu v Americe. To je velmi jakoby zajímavá kapela, která bude vystupovat právě v tom tý český Třebový, kterou jste zmínil.
0: Taky jste už mluvila o tom, že se na festivalu potkávají velká jména s mladými hudebníky.
1: Ano.
0: Letos třeba Bernhard Hanský povede mistrovské kurzy.
1: Ano.
0: A jejich výsledkem bude koncert Pěvisimo. Co podle vás mladým pěvcům taková zkušenost může dát, takové setkání s osobností?
1: Tak pana Hanského už máme po několikáté a velice si ho účastníci kurzu chválí. Ono je to o tom, že oni vlastně naučí používat, nebo ty věci, které letos jsou tam i vlastně pěvci a interpreti, kteří už nějakou zkušenost mají. Ale ono je to vlastně posune, protože on je velice, velice šikovný na ty kurzy a hodně máme na to kladné ohlasy. Takže oni potom si to i vyzkouší na tom následně na tom koncertu, který bude ve Fibichově sále v Chrudimi. A je to pro ně máme opravdu kladné ohlasy na to, musím říct.
0: Když se podíváme úplně na konec festivalu, tak to bude 6. září, snad
1: ano.
0: Je to správně. Zlatá pecka gala s Komorní filharmonií Pardubice
1: ano.
0: A dirigentem Stanislavem Vavřínkem. A když si vy jako organizátorka představíte, že po všem a ohlednete se za tím 10. ročníkem, podle čeho poznáte, že se povedla, že byl úspěšný ten jubilejní ročník?
1: Tak zásadně jako návštěvnost a samozřejmě ohlasy lidí, kteří většinou dostáváme, volají nám, píší nám a hlavně i na těch koncertech. A na těch koncertech za námi chodí, děkují nám za to, jakože ty vlastně koncerty připravujeme a odcházejí s úsměvem. To je vlastně ten základ.
0: My jsme ani zdaleka neřekli všechno z toho programu, protože je velmi nabitý, nahuštěný. Kam tedy odkážeme posluchače, kde si můžou všechno v klidu projít, nastudovat?
1: Tak veškeré informace jsou na www.zpfestival.cz.
0: A když jste zmiňovala návštěvnost, asi jste spokojení s tím, jaká je v posledních letech?
1: Jsme spokojení a myslím si, že čím dál víc ty lidé jako na ty koncerty chodí a ta klasická hudba, já nemám moc ráda vážná hudba, klasická hudba je pro ně zajímavá, zpestření, něco nového, co třeba ještě nezažili. je to fajn.
0: Tak už je na spadnutí ten jubilejní 10. ročník hudebního festivalu Zlatá pecka. Jak jsme slyšeli, bude v Chrudimi i na jiných místech, nejenom v Pardubickém kraji, a všechno to začne už tím prologem na Hradě Pecka tuto sobotu 22. srpna. Naším hostem byla tedy za organizátory Světlana Drahocká. Moc díky za rozhovor, ať se festival vydaří, a naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Mobilní aplikace iRedo pro Pardubický kraj je nově propojená se studentskou kartou ISIC. Průmyslové muzeum v Mladějově chystá novou prohlídkovou trasu. Obnovení systému EET míří k projednání do Senátu. V kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, srážky a teploty do 26 stupňů. Dobré středeční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Mobilní aplikace iRedo má v Pardubickém a Královéhradeckém kraji už přes 75 tisíc uživatelů. Od loňska umožňuje lidem v obou regionech rychlý nákup jízdenek, vyhledávání jednotlivých spojů a sledování aktuální polohy autobusů a vlaků. Nově je propojená také se studentskou digitální kartou ISIC.
2: Propojení aplikace se studentským průkazem ISIC umožňuje ověření statutu studenta a jeho registraci plně online bez návštěvy kontaktního místa. Studenti tak můžou i hned nakupovat zvýhodněné vícedenní jízdenky přímo v mobilu. Dopravní aplikace iRedo je dostupná pro systémy Apple a Android. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Průmyslové muzeum v Mladějově na Svitavsku plánuje nový návštěvnický okruh u 4 vysokých pecí bývalé šamotky. 28 metrů vysoké pece jsou odstavené déle než 30 let. Než je muzeum zpřístupní veřejnosti, musí zchátralé objekty zabezpečit a opravit.
3: Největším problémem jsou poškozené střechy, kvůli kterým do železobetonových konstrukcí zatéká. Základní oprava vyjde na 3 až 4 miliony korun. Spolek požádá o dotace a zřídil také transparentní účet, kam lidé můžou přispět. Z Mladějova na Svitavsku, Tereza Trejtnarová, Český rozhlas.
0: Senát začne projednávat znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Tentokrát podnikatelé nebudou muset tisknout účtenku. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO si od EET slibuje narovnání podnikatelského prostředí a také přínosy pro státní rozpočet.
4: Odhad ministerstva financí necelkově, a to je velmi konzervativní odhad, je 14,4 miliardy. Chci podotknout, že Centrum veřejných financí Univerzity Karlovy, což je tým pana profesora Janského, má odhad jinou metodou, 13,9, takže jsme se v podstatě potkali.
0: Opoziční strany ale zpochybňují, že EET přinese tolik miliard navíc. Z části výnosů chce vláda platit nové daňové slevy a výjimky, třeba znovu zavedení školkovného nebo osvobození z propitného od daně. Studenti letos za nájmy platí více než loni. V některých univerzitních městech vzrostly ceny o více než 10%. Vyplývá to z dat portálu S-Reality. Část studentů tak volí pokoj ve sdíleném bytě. Ty jsou podle S-Realit tradičně nejdražší v Praze. Samostatný pokoj ve sdíleném bytě tam vyjde asi na 12 000 korun bez energií. V Brně teď studenti zaplatí 9,5 tisíce.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji čekejte oblačno až zataženo, přehánky a výjimečně i bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré, tlak nejprve slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Silničáři pracují na dálnici D11, pravý jízdní pruh uzavírají postupně mezi 49. a 5. kilometrem ve směru na Prahu. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je tady středeční dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice a my vám přejeme příjemný poslech, aby byla dobrá nálada. Začneme tradičně humorem. Stella Zázvorková nebyla kreativní jenom ve své herecké profesi, ale také v kuchyni. Jako vyhlášená kuchařka si kdysi vyslechla uznání, které by žádný porce v kulinářské soutěži asi jen tak nepřekonal. A díky našemu archivu za chvilku uslyšíte víc. Také se půjdeme podívat na sluneční pláž. Pokud čekáte, že byste ji našli u plaveckého areálu v Pardubicích máte částečně pravdu, ale budeme mít ještě jednu. Vzniká na břehu Labe v Pardubických Polabinách. Nové schody tam povedou až k vodě. Zkrátka prostě radnice po 8 letech příprav staví tohle místo s lehátky, lavičkami a ohništěm. Hotovo by mělo být na konci října a podrobnosti se od nás dozvíte už za pár minut. Muzika také připravená. Marika Gombitová, Petr Rezek, Iveta Bartošová to celé odstartuje. Abych nezapomněl na dnešní oslavence, tak ve středu 19. srpna, tedy dnes, mají svátek Ludvíkové a také Ludvíky. Všechno nejlepší.
1: Dobré dopoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: prší krásně. No, možná by se dalo říct, že je to aktuální píseň, není už takové vedro, slunce nepálí a v posledních dnech trochu sprchlo. Tak to byl Petr Rezek, který oslavil změnu počasí touto písní a my teď už budeme hodovat a o prostřený stůl se nepostará nikdo jiný než vyhlášená kuchařka Stella Zázvorková. Kdyby žila v dnešní době, určitě by si hravě poradila s rozmanitými úkoly v populárních kulinářských soutěžích. A díky našemu archivu si poslechněte, jak k ní kdysi na návštěvu přišel herecký kolega Bohuš Záhorský a další hvězdy své doby.
1: Světa znalý člověk, elegán, gurmán, jako byl mistr Eduard Kohout, že? Tak jednoho krásného dne říkal, no a kam pak se to Bohoušku zase strojíte? A on povídal, já jsem pozvaný panem režisérem Roháčem k paní Zázvorkové na večeři. Ona je vynikající kuchařka. A pan Eduard Kohout se tak podíval po výšině a povídal mezi herečkama, znám jenom jednu a to je paní Jiřina Šejbalová a ty ostatní to jsou epigonky a břídělky. Jo? No ale Boušek Záhorský řekl, tak dobře, tak pojďte se mnou a uvidíme. Ovšem zatelefonoval mi. No já byla úplně spocená, ale tenkrát jsem sehnala někde telecí a udělala jsem z toho takovou jakoby věncovou roládu. Já to nadíla míchaným vajíčkem, nasekaný očka jsem tam dala, aby tam byly taky kaprlata, protože ty jsem nesehnala. Ještě jsem tam do toho dala další takovou fášni, jo, zabalila, takhle jsem to upekla a pak jsem k tomu takhle po straně dávala nějakou tu zeleninu, jako saláty a do prostředka jsem dala rýži, dala jsem tam brambory restované, že jo, a ještě jsem tam dala takový vlastně trošku ten těstovinový jako salát. Už tenkrát jsem na to přišla, že to je dobrý, když se udělají dobré těstoviny a dala jsem to tam jako třetí takhle do toho. A to jsem přinesla na ten stůl. Oni teda, když přišli, tak vypadali nádherně, protože každý z nich nesl pan Eduard Kohout nějaké velice vzácné dvě pistole vína. Bohoušek Záhorský měl zase červené víno v takové butylce, jo, které koupil někde v bezcelním prostoru. No bylo nás na to asi takových, no počítám 6 nebo 7 lidí. No a já jsem tak vždycky povočku mrkla na toho Eduarda Kohouta, protože jsem se doslechla, že mluvil o těch břídilkách a epigonkách, jo? No a nic se nedělo. On nic nechválil, nijak zvlášť nechválil, víte? Ale velice mi to vynahradil při odchodu. Když si bral ten svůj takto sformovaný klobouk na hlavu, tak se otočil a povídal: Stelinko, myslel jsem si, že je mezi herečkami jenom jedna, která umí vařit, ale jsou dvě.

0: 9 hodin 19 minut a s vámi je stále středeční dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice. Lidé si od konce října budou moci v pardubických Polabinách posedět přímo u Labe a po nových schodech sejít až k vodě. Druhý městský obvod staví nedaleko Vonkova mostu sluneční pláž s lehátky, lavičkami a ohništěm. Projekt připravoval 8 let. Podrobnosti k němu řekne redaktorka Anna Svobodová. Dobré dopoledne.
1: Hezký den.
0: Jak to tam tedy bude vypadat?
1: Tak od řeky povedou do svahu široké betonové schody a nahoře na ně naváže dřevěné plato podél břehu. Na něm budou rozmístěná kovová lehátka s textilní výplní. Výš ve svahu povede mlatová cesta, bude tam taky ohniště a lavičky z betonu, říká projektant Pavel Červený.
2: Má to být taková pobytová louka s prvkama, který slouží pro to, aby ty lidi se tady zastavili, dali si tady svačinu, odpočali si, pohráli si tady, dali si deku, posadili.
0: Příprava zabrala 8 let, proč tak dlouho?
1: Největší komplikací bylo, že místo leží v záplavovém území. Radnice proto několik let řešila s povodím Labe, co všechno může na břehu být a za jakých podmínek. Vysvětluje starosta Radek Hejný z Hnutí ANO.
3: Když to zjednoduším, tak tady vede nějaká červená čára, která ohraničuje nějakou aktivní zónu a v té by nemělo být vůbec nic, lavička, nic by tam nemělo být. Museli jsme zpracovat nějaký povodňový plán, v případě, že budou hrozit povodně, tak co se tady všechno bude muset taková opatření udělat a na základě toho zpracování toho povodňového plánu potom tedy na to povodí Labe kývlo.
1: Původní návrh se kvůli tomu zmenšil, ubyly například některé lavičky a posunuly se dál od vody. Většina vybavení je kvůli bezpečnosti z betonu a pevně ukotvená. Při povodní ho tak voda neodnese, nepoškodí okolí a voda může přes břeh volně protékat.
0: Kolik celá úprava stojí a chystá město někde něco podobného i jinde?
1: Celkem projekt vyjde na zhruba 3 miliony korun. O dalších projektech jsem se bavila s primátorem Pardubic, Janem Nadrchalem z Hnutí ANO, a ten říkal, že město chce lidem zpřístupnit i další části břehu Labe a Chrudimky, kde to má ukázat připravovaná studie. Nicméně schodiště s molem už lidé využívají třeba v parku na Špici.
0: Jaká novinka se chystá v Polabinách na břehu Labe, nám přiblížila redaktorka Anna Svobodová. Díky a hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Uslyšíte rozhovor s herečkou Stanislavou Jachnickou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: vzpomínka na rok 1986 a album Graceland, které Paul Simon nahrál v jeho Africké republice s místními hudebníky. A právě tahle deska přinesla hudební styl, který spojuje tradiční lidovou hudbu z různých míst světa s moderními západními styly do popředí zájmu celého světa. Vyhrála také cenu Grammy za album roku. Tak to byla malá hudební zajímavost a teď se budeme věnovat jazykovědě s Dagmar Magincovou, která dnes bude mluvit o machinacích. Tak si poslechněte, co přesně tohle slovo znamená.
1: Z běžné mluvy se už nějak vytratily machinace. Tedy to slovo, znamenající podvodné, tajné, úskočné, nečestné jednání, intriky, podvody. V povědomí ho naštěstí stále udržuje publicistika. A čí jednání popisuje, to asi netřeba rozebírat. Machinace máme ze středověké latiny, zatímco původní machina v antice znamenala stroj vykonávající nějakou práci, ať už to byl válec nebo třeba páka k posouvání a zdvihání. Ale protože se tehdy jednoduché stroje používaly i k dobývání nebo obléhání měst, přidal se u slova machina také přenesený význam. Umělé zařízení k oklamání někoho, lstivý výmysl, úskok, lest.
0: Co jsou machinace, už tedy víme. Co nevíte, jaká muzika nám bude dělat společnost dál, takže se těšte třeba na Hanu Zagorovou nebo Michala Davida a za chvilku Babské rady, ve kterých budeme ohřívat jídlo.

tak tedy zůstaň, moje ústa ti to poručí. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratí, tak co tedy mi zbývá.

0: Hana Zagorová, Vlastimil Harapes, jen pár dnů. Na další ze zámku nás už za pár minut vezme František Kinský, který je naším průvodcem zámeckým létem. Samozřejmě nebude chybět ani šance pro soutěživé posluchače, ale teď už chvilka pro Jarku Vykoupilovou a další babskou radu. Každé jídlo si žádá trochu jiný způsob ohřívání, kdy přijde vhod mikrovlnka, kdy klasická trouba a kdy vodní lázeň. Poslechněte si.
1: Babské rady.
2: Mikrovlnnou troubu si řada z nás nemůže vynachválit. Je to nejrychlejší způsob ohřívání. Bez problému zvládne polévky, omáčky, rýži, těstoviny a nudle nebo třeba ohřátí vařené zeleniny. Měli bychom ale mít i na paměti pár zásad, aby jídlo chutnalo co nejlépe. Zlehka ho vhodným způsobem zakrýt, abychom vytvořili trochu páry a jídlo se nevysušilo. Průběžně proces mikrovlnky zastavit a pokrm promíchat, aby se jídlo ohřálo rovnoměrně. Do klasické trouby se hodí třeba smažené pokrmy, je to ten nejlepší způsob, jak znovu docílit jejich křupavosti, dále grilovaná nebo pečená masa, protože teplota je tady rozložena rovnoměrně. Pokud ohříváme jídlo v troubě, měli bychom udržovat spíše nižší teplotu, kolem 170 stupňů, a jídlo průběžně hlídat. Ve vodní lázni je dobré ohřívat třeba bramborovou kaši a všechny druhy omáček.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Sámecké léto.
1: Přeji vám úspěšnou středu 19. srpna, jsme uprostřed pracovního týdne. Všechno je opět připraveno pro další vydání Zámeckého léta. Máme pro vás další návštěvu zámeckého objektu. Soutěžní otázka rovněž už je nachystána, stejně jako výhry pro vás. Doufám, že vy tedy taky. Připraven je i Pavel Kudrna, který vás provází soutěží. No a František Kinský, kam nás tentokrát pozve?
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Vysočinu, kde stojí mimořádně ceněný areál původně kláštera, dnes sídlo rodu Kinských, zámek Žďár nad Sázavou. Magickou krajinou lesů, rybníků a svatyní vás provede Irena Šarounová.
3: Prohlídku zámku Žďár nad Sázavou zahájíme u historických sádek. Jsou tady se mnou hned dvě průvodkyně.
4: Lada Křehlíková.
5: Marie Chlubnová.
4: Můžeme datovat sádky k začátku kláštera a patří mezi nejstarší plně funkční středoevropské sádky.
3: Pojďme k té historii.
4: Klášter tady vznikl v roce 1252, kdy sem přišli mniši cisterciáčtí.
3: Kam půjdeme?
4: Na Pivovarský dvůr. Podíváme se do starého mlýna.
3: Pořád jsme v tom hospodářství.
4: I dneska můžeme říct, že kinští hospodářství využívají.
3: Jdeme krásnou chodbou s klembami.
4: Procházíme bývalým pivovarem.
3: Pro koho vařili?
4: Pro sebe, ale celkově i pro Žďár. Mniši mohli jíst právě jenom rybí maso a oni si mohli dojídat tím pivem, tou kašitou formou, tím čerstvým, který neměl tolik alkoholu.
3: Pivo bylo jídlo.
4: Pivo bylo jídlo, jo.
3: Kam jdeme teď?
5: Do bývalého mlýna.
3: Velké staré trámy, dokonce i kolo.
5: Tohle byl vodní mlýn, tady za tou zdívenku tam byl náhon. Návštěvníci často obdivují tady ten dlouhý trám. Všimněte si, že to je vlastně z jednoho stromu z toho 18. století.
3: Vstoupili jsme do areálu zámku.
4: Do prelatury. Nové navazuje na starou prelaturu, do které půjdeme prvně. To staré opatství nebude působit staře. V minulém režimu se rozhodli, že nám to opraví. Každopádně ty opravy se nestihly.
3: Tak to je zajímavá místnost, protože nás tady vítá Klement Gottwald, ale opravdu obrovská besta.
4: Oprava, která tady probíhá, měla sloužit pro vytvoření dvou muzeí pro skláře a v konventní budově mělo být muzeum socialismu na Žďársku. Ta bysta měla být součástí.
3: Vstupujeme do místnosti, kde je na stropě krásná freska.
4: Kancelář pro opata v 18. století tady vítal ty své hosty. Už jsme v době, kdy tady bylo baroko.
3: S barokem se dostáváme k Santýně.
4: Máme tady Santýnyho 3S. Světlo, symboly a symetrie.
5: Freska má název Nebeská blaženost Benediktínu a Cisterciákům.
3: Pokračujeme. To je zajímavá místnostka.
5: Bývalá knihovna. Zůstala nám tady tato jedna návštěvní kniha, kde se nachází jeden významný podpis Lorda Runcimena z roku 1938.
4: My se nacházíme v době otázky toho, k jaké národnosti se mají šlechtici přiřadit. Naši kinští z chumecké větve se přiřadili k té československé. A Lord Runciman byl vyslán z Velké Británie, aby zjistil, jaká je politická situace.
3: I ta politika je důležitá. Jdeme po schodech dolů na čtvrté nádvoří.
5: To jsou bývalé konírny. Říká se, že Santýny stavěl konírny a vyšel mu z toho palác. V té pravé části je teď obřadní síň a v té levé je galerie rodiny Kinských. Portréty majitelů, jejich předků, je tam kousek rodokmenu, krátká expozice o koní. Protože oni vyšlechtili svého vlastního koně.
3: Procházíme do sadu.
4: Jsou to ještě staré odrůdy. Uvidíme, jestli nějaký jabka tenhle rok budou.
3: Něco vidím.
4: Něco málo. Lidem se to tady strašně líbí, chodí tudy i třeba procházku venčit psa.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Žďár nad Sázavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Já nevím, jestli jste dobře poslouchali, ale řada zajímavých věcí. Mě tam zaujalo Santýny, stavěl konírny, vyšel mu z toho palác. Já se obávám, že dnes je to téměř obráceně. No a potom hned na začátku, tak to myslím, že zastříhala ušima řada pánů, dojídat se pivem. Panstvo se prostě dojídalo pivem. Tak si představte, jste doma, táto, ty máš ještě hlad, dojez se pivem, je to jídlo, tak dneska je to malinko jinak. No, jinak stále stejné je to s naší soutěží, tedy v zámeckém letu z reportáže, z toho rozhovoru nabízíme soutěžní otázku. Mohu vám říct, ani pivo tam nebude, ani konírny, ale co tam vlastně bude. To už je na tom, kdo bude třetí, ten se to doví přímo přes telefon a vy pochopitelně z vysílání Českého rozhlasu. Telefon určitě znáte, ale připomeneme si ho.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Doufám, že se teď usmívá paní Bronislava z Vizovic, která bude soutěžit, je třetí v pořadí. Moc vás zdravím, paní Bronislavo, dobrý den.
1: Já vás taky zdravím, dobrý den.
0: Tak vás čeká soutěžní otázka, nejprve Vizovice, no já myslím, že tam, když někdo přijede na dovolenou, tam si má určitě co užít, vidíte. Tak co byste doporučila jenom letem světem?
1: Letem světem momentálně o víkendu je Vizovické tankobraní, takže...
0: Je švestkové knedlíky, my jsme tam vysílali kdysi výlety. Je tam stále ta soutěž pojídání švestkových knedlíků?
1: Ano, je.
0: Já jsem vždycky říkal, já bych se přihlásil, snědl bych čtyři, podle toho, jak jsou veliké, a pak bych to vzdal. Ale tam
1: právě,
0: asi...
1: že oni jsou úplně maličkaté, ona je obalená spíš jenom těsto ve švestce, takže tak byste snědl určitě víc. Hmm.
0: Tak teď jsme naladili posluchače, my jsme měli naladit na zámek, ale já myslím, že Vizovice jsou dostatečně známé nejenom trnkobraním, pečivem, ale i památkami. No, paní Bronislavo, takže soutěžní otázka pro vás, jestli mohu položit.
1: Ano.
0: Musím. Jaké muzeum mělo být za minulého režimu v konventní budově Žďárského zámku? Za A... Muzeum zemědělství, za B, muzeum socialismu, za C, armádní muzeum.
1: Já si myslím, že za B, socialismu.
0: Já teď mám takovou trošku těžkou chvilku, jednak vám gratuluju a já jsem říkal, jako trošku jsem se pousmál, protože já už jsem viděl tu soutěžní otázku a paní Bronislavo, vaše příjmení. Můžete jenom, abychom teď nenapínali posluchače?
1: Grebeníčková.
0: Vidíte, vy jste to měla přímo z první ruky a víc vysvětlovat nebudu. Paní Grebeníčková, paní Bronislav, mějte se krásně, v pátek budete ve slosování.
1: Moc krát, děkuju.
0: Já děkuju.
1: Ano, děkuju moc krát. Mějte se, nashledanou.
0: Tam někdo rovnou jásal. No, tak já gratuluju samozřejmě nejenom paní Bronislavě, ale vám všem, kteří jste zatím vyhráli v tomto týdnu. V pátek budete tedy potřebovat štěstí v losování o pobyt na, ne o pobyt, pardon, to až na konci prázdnin, ale o prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci a Orlicí. No a zítra se těším, vydáme se na zámek Doudleby nad Orlicí. Pavel Kudrna přeje úspěšnou středu, mějte se moc pěkně. A zítra v 9:45 se těším na naslyšenou a na vaše telefony.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Silničáři chystají změnu rizikové křižovatky na obchvatu Chrudimi. Na břehu Labe v Pardubicích bude od konce října sluneční pláž. Na ministerstvu financí pokračují jednání o státním rozpočtu na příští rok. A počasí. V kraji dnes čekejte většinou oblačno až zataženo, srážky a teploty do 26 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré středeční dopoledne. Riziková křižovatka na obchvatu Chrudimi by se měla změnit. Ředitelství silnic a dálnic si zadalo studii úprav problematického úseku, kde se setkávají hlavní trasy číslo 17 a 37 s vedlejší komunikací na tři bubny.
2: Podle portálu Nehod je to vůbec nejrizikovější místo v celém Pardubickém kraji. Za posledních 5 let se tam stalo 31 nehod, při kterých se zranilo přes 40 lidí. Studie má navrhnout úpravy ke zvýšení bezpečnosti provozu. Dokument by měl být hotový ještě letos. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Nová sluneční pláž v Pardubických Polabinách má být hotová v říjnu. Na břehu Labe vzniknou lavičky, lehátka, ohniště a betonové schody k vodě. Projekt za 3 miliony korun chystal druhý městský obvod 8 let. Přípravy zdržela pandemie COVID-19 a také to, že je místo v záplavovém území, říká starosta Radek Hejný z Hnutí ANO.
3: Jsme nacházeli nějaké kompromisní řešení, museli jsme zpracovat nějaký povodňový plán, v případě, když bylo hrozit povodně, tak co se tady všechno bude muset taková opatření udělat a na základě toho zpracování toho povodňového plánu potom tedy na to povodí Labe kývlo.
0: Druhým dnem pokračují jednání na ministerstvu financí mezi šéfkou rezortu Alenou Schillerovou z Hnutí ANO a ministry kvůli státnímu rozpočtu na příští rok. Dnes zakončí úvodní kolo se zbývajícími rezorty. Jde například o zdravotnictví, obranu, místní rozvoj nebo životní prostředí. Kromě investic jednotlivých ministerstev jsou tématem také úspory, doplnil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
4: Šetříme dále na ministerstvu, organizacích, které jsou pod rezorty, je nadále pokračuje ve slučování agend, to znamená výdaje spojené s provozem, s osobními náklady, spojené s marketingem, se službami typu informační systémy, technologie, to skutečně tvrdě škrtáme.
0: Ve čtvrtek bude s některými ministry šéfka státní kasy v jednání pokračovat. Druhé kolo čeká například rezorty školství, práce a sociálních věcí nebo vnitra. Maďarsko má ode dneška nového prezidenta. Funkce se ujímá bývalý předseda nejvyššího soudu Andráš Baka. Do vysoké státní funkce se vrací po 15 letech, kdy mu po kritice změn v justici Orbánův Fidesz předčasně ukončil mandát. Poslanci strany TISA premiéra Petera Maďara zvolili Baku do čela země v polovině srpna.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, přeháňky, výjimečně i bouřky, nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní vítr večer ještě zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré až velmi dobré, tlak nejprve slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: S novou uzavírkou počítejte ve Chvaleticích na Pardubicku. Stavební práce uzavřely silnici mezi ulicí Kolínskou a Nádražní. Uzavírka je plánovaná do 30. září. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Možná už jste to zaslechli, v Luži začalo jezdit senior taxi. Cestující nezaplatí nic, peníze na dodávku městu věnovali sponzoři a za volantem se budou střídat dobrovolníci. A další podrobnosti nabídneme v reportáži už za malou chvíli. Také budeme soutěžit, blíží se naše tradiční dopolední soutěž Věřte, nevěřte. Tento týden hrajeme o knížku s názvem Po hranici Čech a Moravy. A co se muziky týká, Meky Žbirka, Marta Kubišová, nabídneme také třeba Erasure anebo Jiřího Korna. Tak i dál užívejte středu s Českým rozhlasem Pardubice a Ludvíkům posíláme gratulaci k dnešnímu svátku.
1: Dobré dopoledne s Miroslavem Hrubanem.

Depeche a také Marta Kubišová ve středečním dobrém dopolední Českého rozhlasu Pardubice na hodinách 10.10. Tropická vedra a týdny sucha bez srážek nenadělali vrásky na čele jen zemědělcům a zahrádkářům. Zkaženou celou letní sezonu mají zatím i houbaři. Házet košíky do žita ale není třeba. Podhoubí i přes obrovské půdní sucho podle mykologů dál pracuje a pokud se vyplní předpovědi meteorologů o propršeném týdnu a konci tropických výhní, v září by mohly růst i oblíbené druhy hub, jako jsou hřiby, anebo třeba bedly. Koukal jsem i na mapu Českého hydrometeorologického ústavu, která zobrazuje pravděpodobnost růstu hub. Ta byla dlouhé týdny červená, tedy zabarvená do ukazatele minimální šance na nějaké houbaření úspěšné. V pondělí se ale část Moravy a Slezska proměnila na střední ukazatel pravděpodobnosti a zelené místečko na mapě najdeme i dnes, a to v Jeseníkách. Lepší podmínky pro růst hub jsou ale třeba i v Jizerských horách nebo na jihu Čech. A dá se očekávat, že s deštivějším počasím, které teď máme, se situace zlepší. Obecně tedy platí, že houby začínají nejvíce růst po vydatných deštích, přibližně 10 dní po nich a následném teplém, ale pozor, ne horkém počasí. A vedra by už tak úmorná jako v minulých týdnech skutečně být neměla. V současné chvíli tedy ale houbařům počasí úplně nepřeje, když už něco někdo najde, tak je to taková klika, že mykoložka Tereza Tejklová to přirovnala k výhře ve sportce. Zkrátka neroste skoro nic, ale jak jsem říkal, nebudeme házet košíky do žita, vyčkáme a třeba ta sezona ještě není úplně ztracená.

0: synthpopové duo. Tak to byly i Razor ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. A my vyrážíme na Chrudimsko, konkrétně do Luže. Vejde se do něj 8 lidí, má rampu pro vozíčkáře a jezdí na elektřinu. Luže se přidala na seznam měst a obcí, kde provozují senior taxi. Služba je stejně jako jinde určená především starším lidem, handicapovaným anebo matkám samoživitelkám. Auto ale zaplatili sponzoři a pro cestující tak budou jízdy zdarma. Problém není zajet si třeba i na trhy nebo velký nákup do supermarketu. V Luži natáčela reportér Českého rozhlasu Pardubice Josef Kopecký.
1: To je přicouvání.
2: To je přicouvání, ano, přesně tak. 7 plus řidič.
1: Takže opravdu dodávka.
2: Opravdu dodávka. Šup jedno a šup druhý.
1: Starosta Luže Ladislav Peterka za nestraníky právě zaparkoval novou dodávku, která bude zajišťovat službu senior taxi. Pane starosto, jak ten režim bude nastavený?
2: Ten režim bude, že někdo přijde s poptávkou nějaké jízdy, nějaký datum a v nějakou hodinu a rezervační systém vlastně tento požadavek zaregistruje a ostatní se budou moct k té jízdě vlastně přidat do vyčerpání kapacity. Ale my chceme jít trošku dál a chceme vědět, jaký zájem bude, takže vlastně tam bude možnost v rezervačním systému vlastně i ťuknout, že mám zájem o tuto jízdu, aby my jsme věděli, v jaké časy a v jaké dny vlastně by bylo možné přepravit více osob.
1: Lucie Macháčková, jedna z dobrovolných řidiček nového senior taxi v Luži. Jak by to mělo vypadat, ta vaše služba, tušíte zhruba?
3: Bude vlastně především na přání občanů. To znamená, že oni se rozhodnou, kam by chtěli jet na nákup, na výlet, co by chtěli podniknout. A naším úkolem bude skoordinovat ten jejich plán v tom, aby jsme právě my jako dobrovolní řidiči jim zajistili to, že na to místo se dostanou v pořádku.
1: Taková modelová situace. Co se dá tak čekat, kam by se chtěli zajet podívat?
3: Tak my předpokládáme, že největší zájem z řad seniorů bude právě o nákupy. Nákupy, které budou v obchodních centrech, které jsou tady odsud vzdálenější, ale předpokládáme, že bude zájem se jít podívat třeba do Chrudimi na trhy, do Rosic na trhy nebo na nějakou kulturní nebo společenskou akci v okolí, kam se běžně ti naši starší seniori nedostanou.
1: Cestující budou smět využívat senior taxi úplně zdarma. Radnice totiž na nákup vozidla dostala sponzorský dar. Elektromobil navíc bude nabíjet ze svých fotovoltaických zdrojů. Z Luže Josef Kopecký, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je

0: a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Genesis, Follow You, Follow Me, s vámi Český rozhlas Pardubice a pokračuje také středeční dobré dopoledne s datem 19. srpna. My se v průběhu tohoto a příštího týdne ohlížíme a ohlížet ještě budeme za našimi přímými přenosy. Jeden z nich byl i z obce Písečná. Ta patří mezi nejkrásnější vesnice v našem kraji, však za to taky byla náležitě oceněna a v minulém roce získala titul Vesnice roku. Proto jsme se tam s Jitkou Slezákovou a mikrofonem rozjeli a navštívili kromě jiného i místní Konzum.
1: Písečná, vesnice roku 2025, vcházíme do místního Konzumu.
0: No a místní Konzum, to je takové středisko, středobod všeho tady, řekl bych. Je tady jednak prodejna Konzum, pak je tady pošta Partner, pak je tady místo, kde se schází místní seniori, ale i maminky s dětmi. Je tady takové infocentrum, když někdo něco potřebuje vědět, tak jde tady za paní prodavačku. Zároveň tady připravují pizzu.
1: Vaří tady kafe.
0: No, je to neuvěřitelné, co vy všechno zvládáte. A to jste tady sama, nebo máte někoho schovaného vzadu? Dobrý den a ještě se nám představte, prosím.
2: Dobrý den, já jsem Lucka Pražáková, no máme ranní odpolední, takže do těch 9, 10 jsem tady sama. Pak přijde kolegyně, takže se tak jako vykrajeme, no, než odejde zase ta, co má raní.
1: Ale je to frčák, musím říct, že ve většině vesnic jsou různé Konzumy nebo

0: malé obchůdky, i když ne už teď všude, ale tady je to výjimečné, když jsme tady chviličku, už 5 minut tady stojíme, že tady je pořád co dělat, pořád se tady míhají lidé, pořád někdo něco chce, to musíte být vyčerpaná na konci pracovní doby.
1: Tak to určitě jsme, ale aspoň to utíká ten čas, že jo, a my takovej ten ruch už prostě jakoby máme rádi, nebo tak jakoby nejsme tady furt sami, že?
2: Jste víc pošťačka, víc prodavačka, nebo víc kuchařka, servírka, co jste?
1: No tak, během dopoledne nebo kolem 10, když se sejdou ty důchodkyně, tak jsem hlavně vařím kavárnice, protože to je jedno kafe za druhým. Ta pošta, to se dá, jakoby to se vydávají dopisy, balíčky, sem tam někdo pošle, balíček, jo, dopis, ale jakoby dá se to ještě.
0: A teď přišli chlapi a na svačinu, takže tady i si sednou chviličku a pojďte k nám, pojďte na chvíli. Pojďte nám říct, jak se vám tady nakupuje v Konzumu.
3: Mně se tady nakupuje moc krásně.
2: A vy jste se tak podíval na paní prodavačku?
3: Já se vždycky těším na ní. Ona je moc příjemná tady na nás a moc dobře se nám tady s ní spolupracuje.
0: A máte, koukám, 3 rohlíky.
3: Dneska mám hlad, tak jsem si koupil 3, jinak si koupil 2.
1: A 5 deka Vysočiny.
0: Aha, takže to je taková klasika.
3: Jo, ano. Jo.
0: Jsou tady lidé, kteří si udělají i velký nákup?
1: Určitě, jsou tady, hlavně místní, jo, jakoby, že opravdu přijdou na velký nákup, anebo třeba pak ty chataři, takže jako opravdu některé nákupy jsou velice pěkné.
2: A vy jste říkala, že nejste místní, dojíždíte sem a jste tady už pár let spokojená?
1: Jsem tady velice spokojená.
4: No, vy budete spokojení také, pokud Písečnou navštívíte, stojí to za to, nemusí to být rovnou jenom Konzum, ale celá obec má takový krásný, jakoby horský ráz, horská vesnice, tak to na mě působilo, co si vzpomínám. Skvělá paní starostka, i to okolí je naprosto fascinující, takže Písečná, odtamtud jsme nabídli přímý přenos. Letos se stala vesnicí roku Vraclav a samozřejmě i tam se v brzké době chystáme, abychom vám mohli prostřednictvím Českého rozhlasu Pardubice přiblížit i tuto obec. Tak se těšte, my se také těšíme, teď Jiří Korn, za chvilku Karel Gott a pak už budeme soutěžit ve Věřte, nevěřte. Hezké středeční dopoledne.

0: Léto jak má být, o něm zpíval Karel Gott a aby to dnešní středeční dobré dopoledne bylo jak má být, tak v něm nesmí chybět naše soutěž Věřte, nevěřte.
1: Věřte, nevěřte.
0: Vámi oblíbená soutěž bych také ještě doplnil a tento týden hrajeme o knížku Po hranici Čech a Moravy. Je to průvodce místy, kde se potkávají česká a moravská kultura i historie. Takže hezké čtení, plné krásných fotek a také třeba inspirace pro vaše výlety. O co hrajeme se ví a teď pojďme na to tvrzení. Pokud jste poslouchali včerejší povídání v radioporadně se zahradníkem Františkem Hlubockým, tak by vám to nemělo dnes dělat sebemenší problém. Kromě odpovědí na dotazy posluchačů přišla řeč také na rajčata. František přinesl na ochutnání své výpěstky, třeba odrůdu babino s menšími sladkými plody, ale také tmavě žíhané velké masité rajče od českých šlechtitelů a mě pobavil ten název, který je opravdu úsměvný, Moravská buchta. Tak s tímhle se tady Franta chlubil, já jsem pak rajčátko nakrájel i kolegům dole tady u nás, aby si mohli ochutnat a skutečně mohu potvrdit vynikající chuť, takové masité, nebylo tam moc té šťávy a semínek a nádherně vonilo, tedy Moravská buchta. Existuje tahle odrůda, nebo jsem si ji vymyslel a Franta přinesl něco trochu jiného? Tak se zkuste zamyslet a až se budete chtít zapojit do soutěžení, zavolejte nám na číslo 726 46 48 48. Rajče, Moravská buchta, nová odrůda od českých šlechtitelů. Tak o tom tady dneska přemýšlíme. Kdo pak je na lince? Dobrý den.
2: Zdraví ho ze Vysočiny.
0: A Pepa, zdravím.
2: A nevěřím.
0: Ne?
2: Je to paskvil, je to vymyšlený. Odrůda oficiálně se takhle nemá název.
0: A jak by se měla jmenovat oficiálně? No, ono to je asi jedno. Takže prostě, Pepo, ty mi nevěříš.
2: Ne,
0: ne. Ne, já na Pepu prozradím, nevím, jestli můžu, že je z Moravy, takže by tomu měl rozumět, jestli na Moravě mají nějakou takovouhle buchtu. Asi jo, ale nebude to rajče.
2: Nebude to rajče, ano. Jiný buchty tam máme.
0: Dobře, tak mám zapsáno. Zdravím tebe, Mílu, mějte se. Ahoj, ahoj. Tak, Pepa vyřkl svůj tip, samozřejmě i vy ostatní máte možnost nám zavolat sem k nám, mě tady bliká jedno telefonní číslo přes druhé, tak se podíváme, kde je na lince teď. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jarka z Vysočiny.
0: Zdravím, paní Jarko. Tak jak to vidíte
3: taky
0: vy?
3: Zdravím. A tak je to soutěž, já věřím.
0: Věříte? A poslouchala jste včera?
3: Neposlouchala, ale to rajče je jakoby masité, to vím, ale prostě je možný, že i ten název tam s tím souvisí.
0: Jo, že si ho takhle šlechtitelé prostě vtipně pojmenovali, že velké masité připomíná možná trošku nějakou nakynutou buchtičku a tak to takhle pojmenovali, jo?
3: Tak.
0: Dobře, tak jo, tak zdravíme paní Jarku, moc díky za zavolání, hezký den, naslyšenou.
3: Taky krásný den, naskleženou.
0: Tak tady máme tip věřím, tip nevěřím, do třetice, kdo pak je na lince teď, dobrý den. Halo, halo.
4: Dobrý den.
0: No, kdo pak se dovolal?
4: Blanka.
0: Tak a vy usilovně přemýšlíte, já to úplně slyším.
4: Jo, protože jsem to neslyšela celý.
0: Aha.
4: A tak vám věřit nebudu.
0: Nevěříte, pěstujete rajčata?
4: No, mám na zahradě.
0: A jaké odrůdy?
4: No, to já nevím.
0: Nějaké kulaté, červené, dobré, hlavně aby to bylo, že jo.
4: No, já jsem si něco koupila.
0: Jo, jo, a název nějak moc člověk neřeší. Dobře, tak mám zapsáno, paní Blanka také nevěří a moc díky za váš tip, mějte se.
4: Tak jo, naschledanou.
0: Naschledanou. No tak Pepa nevěří, Jarka věří, Blanka nevěří, ještě máte možnost zapojit se do soutěže přes naší e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz, klidně se tam třeba rozepište, jak by podle vás ta Moravská buchta mohla vypadat, možná, že jsem si vymyslel to, jak vypadá, možná ten název, možná je to celé pravda, nechám to čistě jenom na vás, dáme si písničku a pak si na to posvítíme trochu podrobněji a zjistíme, jestli jsem vás, jak se říká, lakoval, anebo jestli jsem mluvil pravdu.

0: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
1: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

Pročítám si tady e-maily, no a dnes jste se teda rozepsali hodně. Dobrý den, nevěříme vám, Andrej a Kristýna D. Nevěříme, krásný den u moravského koláče Miluše s Janem B. Pak tady posluchačka Bohumila z Ústí nad Orlicí. Dobrý den, včera jsem sice asi nedávala pozor, ale nevěřím. A pak tady máme pozdrav od Daniela N. Dobrý den, včera jsem vás neposlouchal, ale myslím si, že by to mohlo existovat. Tak vám dneska věřím. Ha, dnes jsem se od srdce zasmála. Dnes nemáte pravdu, buchtu znám, ale v jiném složení. Mějte se v rádíku hezky a k svačině si dejte tu pravou buchtu s kávičkou. Zdena z Lunchcrowna, zdravíme. Ondra, ten nám dneska věří. Pozdrav z Přívratu od pana Mirka, ten nevěří. A ještě opět zpravodajství u nás pod mrakem, zatím neprší, pěkný den. Rajčata máme nejvíc kulatých a podlouhlá. Také vám dnes nevěřím, takové rajče neexistuje podle názvu, i když z ledově ano, také ho máme na zahrádce, ale jak se jmenuje, to teda nevím. No a ještě třeba jeden e-mail tady od posluchače Mirka K. Já vám dneska nevěřím, o rajčatech mluvil přesně tak, že to bylo masité, dobré, ale název byl úplně jiný, tak nemůžu si vzpomenout, takže vám dneska nevěřím, píše posluchač Mirek. No a počkejte, ještě na poslední chvíli tady dorazila zpráva od Martiny z Prahy k Bel dokonce a Martina nám také nevěří. No tak dneska to bylo zhruba tak čtvrtina věřících, zbytek mi nevěřili a myslím si, že posluchač Mirek to vyjádřil naprosto přesně. František tady mluvil o rajčatech, o masité, dobré odrůdě, ale říkal, že je podlouhlá a rozhodně se nemenovala Moravská buchta, jak jsem vám tvrdil já. Kdybyste chtěli vědět, jak se jmenovala, tak tuším, že to bylo San Marzano. To byl ten správný název, takže kdo dnes nevěřil, dobře udělal a už opět míchám papírky se jmény těch, kteří napsali, že mi nevěří. A vítězem či vítězkou je posluchačka Jarmila M., která poslala e-mail. Gratulace paní Jarmile, napíšu vám odpověď, budu potřebovat adresu, kam můžeme poslat knížku, kterou jste u nás získala, kterou jste vyhrála, jmenuje se Po hranici Čech a Moravy a o ní si zahrajeme ve Věřte, nevěřte také zítra. Díky všem, kteří jste napsali a kteří jste se zapojili.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Újezdské babí léto 21. a 22. srpna. Přírodní areál za Koupalištěm v Dolním Újezdu u Litomyšle. Tak jsme ní. Jiří Vondráček, Petr Kocman a Voko Bere, Epidemie, For Folk, Tabásek a Partia, Slávek Janoušek s kapelou, Cop, Cichravo, Žalman a spol, Samson a jeho parta, Jiří Pavlica a Hradišťan. 21. a 22. srpna. www.újezdskebabileto.cz.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Provoz na železničním koridoru mezi Pardubicemi a Kolínem omezí výluky. Spotřebitelé by měli získat lepší ochranu při uzavírání finančních smluv na dálku, schválil to Senát. Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu zákona, která má dát větší pravomoci zdravotním sestrám. V kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, srážky a teploty do 26 stupňů. Dobré středeční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Na železničním koridoru z Prahy na Moravu začne od zítra několikatýdenní výluka kvůli opravám kolejí. V úseku mezi Pardubicemi a Přeloučí a následně i mezi Kolínem a Zábořím nad Labem nepojedou osobní vlaky. Cestující tak budou muset přesedat do náhradních autobusů. Rychlíky naopak projedou, ale jen po jedné koleji. Mohou nabírat až 15 minut zpoždění, říká mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
5: V první etapě od 20. srpna do 5. září bude omezen provoz úseku Přelouč-Pardubice. Následujících 8 dní až do neděle 13. září se pak stavební práce přesunou do úseku Kolín-Záboří nad Labem.
4: Městský obvod Pardubice 4 varuje před nebezpečím pádu stromu u mostu v Drozdicích. Bouřka tam nedaleko venkovní posilovny poškodila 3 vzrostlé topoly. Hrozí u nich zlomení a pád větví. Lidé by proto měli být v místě opatrní. Radnice chce stromy v následujících dnech zabezpečit. Senátoři schválili lepší ochranu spotřebitelů při uzavírání finančních smluv na dálku, tedy po telefonu nebo online. Jednou z novinek bude webové tlačítko, přes které půjde od smlouvy jednodušeji odstoupit. Poskytovatelé služeb budou také muset zajistit, aby jejich stránky byly přehledné a neobsahovaly zavádějící informace. Změny by se mohly týkat třeba některých online smluv o spořících účtech nebo doplňkovém penzijním spoření. Pravidla se ale budou vztahovat i na nákupy v internetových obchodech. Předlohu ještě dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Zdravotní sestry by mohly získat větší pravomoci v péči o chronicky nemocné pacienty nebo při ošetřování ran. Slibuje to novela zákona, kterou teď připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kupka ale sestrám chybí dostatečné vzdělání. Zuzana Tomášková z České asociace sester to odmítá a chystané změny naopak vítá.
6: Mnoho věcí už v dnešní době vlastně dělají na základě nějaké domluvy, nějakého sdílení kompetencí v rámci ošetřovatelů. Týmu. Tím, že navýšíme kompetence sestrám, tak vlastně zlegalizujeme tu činnost, kterou v současné době už běžně v těch týmech dělají.
4: Novelu chce mít ministerstvo hotovou v září. Účinná by pak mohla být od ledna 2028.
3: Sport.
4: Fotbalista Pardubic Vojtěch Patrák musí na operaci. Klub na sociálních sítích oznámil, že má týmový kapitán přetržený vaz v koleni a bude tak chybět řadu měsíců. Patrák byl nejlepším střelcem týmu. V minulé ligové sezóně dal 13 gólů.
3: Počasí.
4: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní vítr večer ještě zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré až velmi dobré, tlak nejprve slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Pokud míříte na sousední Hradecko, čekejte komplikace na silnici nižší třídy u Chlumce nad Cidlinou. U nehody osobního auta tam zasahují záchranáři. Tolik doprava. Dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Jedenáct hodin, čtyři minuty k tomu a s vámi stále Český rozhlas Pardubice, také středeční dobré dopoledne. Jak kvalitní vodu pijeme a můžeme se spolehnout na vodu z kohoutku? Mikrobioložka Pardubické univerzity Marcela Pejchalová se zaměří na kvalitu vody, a to nejen té, ve které se v létě koupeme, ale především té, kterou tedy, jak už jsem říkal, každý den pijeme. Porovná vodu kohoutkovou s balenou, vysvětlí, jak dlouho lze balenou vodu skladovat, a povídat si budeme také o tom, jestli mají smysl filtry na vodovod nebo filtrační konvice. To všechno už je za chvíli v radioporadně Českého rozhlasu Pardubice. Z muziky pro vás Patrick Swayze, Vítězslav Vávra nebo skupina Elán.
3: Dobré dopoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Radioporadna.
1: 11 hodin, 11 minut a jak Znělka napověděla, je tady Radioporadna Českého rozhlasu Pardubice. Voda to je něco, co bereme jako samozřejmost. Pijeme ji, vaříme z ní, koupeme se v ní, ale víme vůbec, kdy je voda skutečně bezpečná a kdy už může představovat zdravotní riziko. O kvalitě vody, ať už té v přírodě, na koupalištích, anebo té, která nám teče z kohoutku, si dneska budeme povídat s mikrobioložkou, docentkou Marcelou Pejchalovou z Univerzity Pardubice. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Moc díky, že jste přišla. Teďka se nám to léto tak trošku změnilo. Vedra odešla. Máme trošku zataženo, jsem tam sprchne, nevím, jestli je to aktuální nakoupání, ale přesto ještě určitě dorazí počasí, kdy ta možnost bude, a tak začneme to naše povídání tématem koupací vody. Když tedy člověk přijde někam k rybníku, k písníku, k přehradě, k lomu, kamkoliv, kde se rád koupe, podle čeho může jako laik poznat, jestli je voda bezpečná ke koupání?
2: Tak určitě musí sledovat hladinu, jestli teďka máme extrémní teplo, nejsou sinice v podobě třeba vodního květu, to znamená nějaký povlak zelený na hladině, vločky, někdy to vypadá jako nastříhané jehličí, někdy je to prostě souvislá vrstva, tak do toho samozřejmě asi určitě vstupovat nebudeme. Pak takový jednoduchý test je, když do té vody vstoupíte a jste tam někde po kolena a vidíte si prsty u nohou, tak ta voda jako asi bude mít docela dobrou kvalitu. No a pak takový ten test, který se propírá všude a všude ho doporučují, napustíte vodu do čisté PET lahve, necháte vlastně ustát a pokud se vytvoří nějaký zelený prstenec u hladiny, tak to budou pravděpodobně sinice. Pokud je to zelené celé nebo to sedá ke dnu, tak by to mohly být řasy. Ale sinice s tím, že máme velmi horké léto, do toho je sucho, málo prší a bohužel naše voda, nádrže, rybníky, přehrady jsou plné vlastně živin, které těm sinicím vyhovují, tak sinice se rozmohly už hodně. Takže máme možná výhodu na Pardubice, že tady máme písníky, to znamená, tam ty nemají přítok, ty jsou plněny vlastně spodní vodou a tam ta voda je poměrně čistá, nebo někde, kde jsou třeba hluboké lomy, tak ta voda je kvalitní, ale pokud je to třeba rybník, který je využívaný třeba pro intenzivní chov ryb, nebo je tam malý přítok, tak ta voda leckde může být už velmi špatná. Dá se teda zjistit na některých těch nádržích, rybnících, vlastně na portálu koupací vody, kde je vlastně ta kvalita kontrolována, kde jsou vlastně rozdělovány ta kvalita té vody koupací do 5 kategorií, to znamená jednička úplně čistá a 5, tam už je vlastně zákaz koupání.
1: To už opravdu riskujeme,
2: ano.
1: Může i na pohled krásně čistá voda skrývat nějaký problém?
2: Samozřejmě, pokud tam nebudou sinice, není to okem vidět, tak může být třeba ta voda mikrobiálně závadná, to znamená, mohou tam být nějaké bakterie, ať už bakterie fekální, nebo i bakterie jiné, které nás můžou třeba ohrožovat, ne, že bychom tu vodu třeba vdechli při koupání, ale pokud budeme mít nějaké povrchové poranění, štípnutí, kousnutí, škrábnutí, něco, tak i tady může potom vzniknout infekce, ale to na první pohled není vidět.
1: No a co třeba řeky? Máme nějak automaticky předpokládat, že tekoucí voda je bezpečnější než ta stojatá?
2: No, tak vzhledem k tomu, že zase na řekách letos opět je velmi nízký průtok, ale zkde ta řeka se dá projít suchou nohou, nebo dokonce ty menší toky vlastně už vyschly, nic tam neteče, tak ta kvalita taky určitě není dobrá. Kvalita vody je třeba v řekách na horních tocích, to znamená na horách. Šumava třeba, nebo i tady Krkonoše, Orlické hory, ale to jsou zase takové říčky, ve kterých se moc koupat nedá. No.
1: Když se člověk tedy už vykoupe v té závadnější vodě, která obsahuje nějaké ty bakterie nebo sinice, už jste naznačila, jaké problémy to může způsobit, co ještě dalšího se nám může stát?
2: No tak je samozřejmě po takovéto koupli doporučováno osprchovat se pitnou vodou, pokud teda je to možnost. No a samozřejmě u citlivých jedinců, pokud ta voda už je zhoršená, má zhoršenou kvalitu, tak to může vyvolávat podráždění po pokožky, to znamená nějaké alergické reakce ve formě nějakých flíčků, vyrážek a podobně, svědění. No a pokud bychom tu vodu třeba vdechovali, pili, tak v extrémních případech ty sinice produkují toxiny, takže by nám to mohlo způsobit i zažívací potíže, eventuálně potom opravdu ve velkých koncentracích, třeba i poškození jater a podobně.
1: A to osprchování opravdu stačí, to jenom tohle?
2: Mělo by to být i hned po tom koupání, což samozřejmě v té volné přírodě jako asi dostupný není. No. Jinak ještě sinice letos byly zaznamenány i případy, že to je nebezpečné vlastně pro domácí mazlíčky, pro psy. Takže i když jdete s pejskem na procházku, tak nenechávat ho vlastně pít z nějaké prostě z rybníku, nebo se tam koupat, nebo mu tam házet klacek na aport a podobně, ale mít vždycky pro pejska jako čistou vodu a mističku.
1: Takže kam bychom nevlezli? My tam neposíláme
2: ani pejska.
1: Říká Marcela Pejchalová, která je naším dnešním hostem.

0: Docentka Marcela Pejchalová z Univerzity Pardubice naším dnešním hostem. Povídáme si o kvalitě vod. Probrali jsme v rychlosti vody koupací a teď se budeme soustředit na vodu kohoutkovou a balenou. Kdybyste před sebou měla sklenici vody z kohoutku a láhev balené vody, po které byste sáhla?
1: Já mám ráda tu kohoutkovou.
0: Je lepší, je čerstvější?
1: Asi je čerstvější a možná o ní jako spotřebitel má i dostupných víc informací, protože když si rozkliknete na stránky vodárenské společnosti, která distribuuje, tak tam máte pravidelné rozbory, monitoringy, vlastně všechny údaje. Když se podíváte na balenou vodu, tak je tam vyňata a na to se samozřejmě nevejde všechno.
0: Takže se nedá říct, že by ta balená byla bezpečnější?
1: Takhle bych to asi jako nepostavila. Balená voda samozřejmě má svý opodstatnění pro případy, kdy nemáte dostupnou pitnou vodu, nebudete někam na výlet nebo něco podobného, ale pokud máte kvalitní vodu z kohoutku dostupnou, tak si myslím, že úplně jako tu balenou jako pitnou kupovat nemusíte. Možná teď, když je horko, tak asi v rámci doplnění jontů pití nějakých jako slabě mineralizovaných minerálních vod je doporučováno, ale jinak asi dávám přednost týhle ty kohoutkový, klasický.
0: Jak často se kvalita kohoutkové vody kontroluje?
1: No, záleží na tom, jak ta vodárna nebo vodárenská společnost pro kolik lidí dodává, respektive kolik kubíků, jaké množství vyrobí, je to dáno vyhláškou, takže třeba pro velké aglomerace typu Pardubice se provozní ukazatele kontrolují každý den a takový ty základní třeba mikrobiologie podobně minimálně jednou nebo i víckrát týdně. U třeba malých vodáren pro nějakou menší obec, kde je několik set obyvatel, je to třeba nějaký jenom jeden zdroj, tak tam to může být kontrolováno třeba jednou za 4 roku mikrobiologie a podobně. Ale samozřejmě pokud je tam nějaká odstávka, havárie, oprava, tak ta kontrola je nezbytná.
0: Co lidé, kteří říkají, já kohoutkovou nepiju, protože v ní chlor, je chlor ve vodě opravdu takový problém, nebo je jeho přítomnost důkazem toho, že je ta voda chráněna?
1: No, chlor vlastně slouží pro zabezpečení té pitné vody v distribuční síti, protože ta distribuční síť třeba u velkých vodáren je opravdu mnoho kilometrů, ale v současnosti jsou i vlastně postupy, které upouštějí od chlorace, takže některé ty vodárny mají třeba vodu dezinfikovanou jenom UV zdrojem a filtrovanou a dokonce u nás je to teda není úplně tak časté, ale v zahraničí jsou případy, že chlorovaná voda třeba není vůbec, příklad třeba Vídeň. Jo, tam vůbec nemají chlorovanou vodu a mají velmi kvalitní. Takže i dá se vyrobit voda i bez přítomnosti nebo zabezpečit pitná voda i bez přítomnosti chloru.
0: Když se budeme bavit o vodě, která teče v Pardubicích, je možné, že mám pocit, že v některé části Pardubic teče jiná voda než jinde?
1: Pardubice mají vodu z několika zdrojů, je to rozdělo na Pardubice.

0: takovou pestrou škálu na výběr.
1: Ano, ano.
0: Co tvrdost vody? Je tvrdá voda problém pro naše zdraví?
1: Pro naše zdraví úplně ne, spíš je to problém pro domácí spotřebiče typu varná konvice, pračka, eventuálně potom nějaké kotle a podobně kávovary. Jinak teda v Pardubicích je voda docela tvrdá, v těch německých stupních, které se uvádí, je to, pokud jsem se koukala správně na stránky 11 až 22. Takže podle toho je potom potřeba nastavit třeba parametry i nebo myčku a podobně, když si koupíme novou. Pro samozřejmě naše zdraví, my potřebujeme jonty, potřebujeme hořčík, potřebujeme vápník a právě velkým zdrojem těchto jontů pro lidský organismus je pitná voda.
0: Mm-hmm. Existují spoustu takových udělátek, zařízení, já tomu moc nevěřím, šroubuje se to třeba před pračku, má to nějakým způsobem zázračně tu vodu změkčit, funguje to tohle?
1: Samozřejmě u těch spotřebičů asi to do jisté míry funguje, ale asi u té pitné vody, jestli vylepšit kvalitu nebo nevylepšit, je diskutabilní. Doporučuje se, a je to dneska těch reklam je hodně, používání těch různých filtračních aparatur a podobně, ale zase odstraňujeme třeba nežádoucí chlor, který způsobuje určitou pachuť, ale zároveň vlastně odstraňujeme i ten hořčík a vápník, který potřebujeme, takže úplně bych to asi nedoporučovala, pokud je teda kvalitní zdroj pitné vody, tak asi není potřeba. Tak je otázka toho, že když ta vodárna to vlastně kontroluje všechny ty parametry, tak to dělá pravidelně. Tady když si koupíte nějakou tu aparaturu, třeba i typu do kuchyňské linky před vlastně vodovodní baterii, tak tam nemáte žádnou kontrolu, jak to funguje. Jo, je to nějakým způsobem nastavené, ale vždycky by to bylo být adaptované na ten váš zdroj vody, takže tohle to už jako úplně jako zaručit nelze.
0: Mm-hmm. Vy jste říkala, že kdybyste si měla vybrat mezi balenou a kohoutkovou, sáhnete po té kohoutkové, tak když si je napustím třeba do práce, na výlet, do té petky nebo do nějaké nádoby kohoutkovou vodu, jak dlouho mi vydrží dobrá?
1: No, pokud by to bylo v lednici, tak se doporučuje spotřebovat do 24 hodin, pokud to bude volně do 12 hodin. Samozřejmě mělo by to být jako v temnu a nemělo by to být vystavováno extrémně vysokým teplotám, protože pak se můžou samozřejmě uvolňovat nějaké nežádoucí látky z té PET lahve.
0: Říká docentka Marcela Pejchalová, která je hostem v radioporadně Českého rozhlasu Pardubice.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Se mnou ve studiu je stále docentka Marcela Pejchalová z Univerzity Pardubice. Rozebíráme tady kvalitu vod a teď jsme si během písničky povídali ještě o té vodě balené, u které bych přece jenom chvilku zůstal, protože to je hodně zajímavé téma. Když koupím tady balenou vodu v supermarketu, jak dlouho vydrží? Jste říkala 18 měsíců?
1: Od výroby minimální trvanlivosti 18 měsíců, no a u té balené vody ještě jsou různé kategorie, které ne všichni spotřebitelé umí rozlišit, takže je třeba balená pitná voda a to je vlastně obdoba té vody, která teče v kohoutku, to je normálně dezinfikovaná, chlorovaná. Takže balená pitná voda třeba jako náhradní zdroj, pokud dojde k nějaké havárii nebo není pitná voda. Pak je přírodní minerální voda, přírodní pramenitá voda, což je teda voda z nějakého jako prověřeného hlubinného vrtu. Zas nesmí být jako upravována jinak, než vlastně dezinfikovaná UV světlem, eventuálně sice na oxidem uhličitým, no a pak jsou minerální vody. A ty se rozlišují podle mineralizace na slabě, středně a silně mineralizované. Takže pro pravidelné pití slabě mineralizovaná voda a středně mineralizovaná voda, mělo by se to ale střídat, ne jednu značku. No a ty silně mineralizované, to jsou potom vody z léčivých zdrojů a tam je to spíš už jako nějaká lázeňská kůra nebo při nějakých zdravotních potížích a podobně, ale ne na běžné pití.
0: Je rozdíl mezi tím, jak dlouho vydrží neotevřená láhev a jak dlouho vydrží láhev po otevření? Teď se bavíme o těch petkách.
1: Tady. O těch petkách, tak v těch petkách by se to mělo spotřebovat do 24 hodin. A ještě by to mělo být v lednici, pokud je to při pokojové teplotě a těch 36, tak do 12 hodin by se to mělo spotřebovat.
0: A opakované napouštění petek a obecně lahví plastových?
1: No, tak tady jako si trošku zaděláváme na problém, jednak se v té petce samozřejmě nějaké mikroorganismy tam jsou, nebo budou, nebo dostanou, pakliže to třeba nebude od čisté vody, ale bude to třeba nějaká voda s příchutí slazená, tak se tam často namnoží mikroorganismy, kvasinky a na tom povrchu plastovém to dělá biofilm. Eventuálně potom, jak to zavíráme, otvíráme, tak zase dochází vlastně k abrazi, k otírání a pak je to otázka nějakých mikroplastů a podobně.
0: Takže pokud třeba dětem dáváme do školy takové ty plastové lahvičky, vypláchnout, vyčistit to nestačí, ideálně asi koupit úplně novou?
1: No, to je právě problém. Pokud je tam čistá voda, tak možná nějaké to čištění, ale samozřejmě pokud dáváte dítěti nějakou vodu s příchutí nebo sladkou, tak se to potom čistí velice špatně a právě je tam problém toho biofilmu a té bakteriální kontaminace.
0: Mm-hmm. A vy jste říkala, že ideální asi sklo na druhou stranu.
1: Ano, je to materiál křehký, je to těžký, že jo, tak dítěti určitě skleněnou lahvičku, to bych se asi bála, no. Takže a nebo nějaký potom pitný režim ve škole, to znamená, pokud mají zdroj pitné vody, tak nějaké skleničky tam a prostě napít se tam, nemusíte to nosit.
0: To říkala krásně také, že bychom si domů měli pořídit karafu, skleničky, dát to do lednice.
1: Ano, vypadá to hezky ve skleněné karafě, dneska jsou různé designové krásné, takže pak ta voda určitě chutná o to lépe.
0: Tak ve firmách nebo na veřejných místech bývají takové ty barely s pitnou vodou, já tomu říkám studánky, ono to vypadá hygienicky, ale co se s takovou vodou děje poté, co ji otevřeme?
1: No tak zase otázka, jak ten baral je skladovaný, pokud na to svítí někde sluníčko, tak zase se tam v těch filtrech a v těch výdejnicích mohou tvořit bakterie, mohou se tam tvořit vlastně řasy a podobně, takže někdy to je vidět, že to je vlastně na pohled i zelené, takže to je určitě špatně, čili mělo by to být skladováno v temnu a pokud možno v chladu a zase by to má to nějakou životnost, čili nemělo by se to určitě překračovat.
0: V podstatě to veliká petka, by se dalo tak říct. No a co samotný výdejník, může být problémy v něm?
1: Může, samozřejmě v tom dávkovacím ventilu určitě se mohou tvořit nějaké mikroorganismy a taky se to potom velice špatně čistí, takže pravidelná vlastně recyklace, údržba, nenechávat to nikde po nějaké době, kterou vlastně doporučí ten prodejce.
0: Já jako člověk příchozí třeba do banky, uvidím to tam, můžu tomu důvěřovat?
1: No, nevím, já radši jako, možná mám nějakou profesionální deformaci, ale já se snažím tohleto moc nepoužívat. No.
0: Říká náš dnešní host, kterým je docentka Marcela Pejchalová.

0: Dneska si v radioporadně Českého rozhlasu Pardubice povídáme o kvalitě vody. Probrali jsme vody koupací, teď probíráme vodu pitnou. Byť dozvěděl jsem se, že takový pojem vůbec neexistuje, pitná voda.
1: No, v legislativě správně je termín voda určená pro lidskou spotřebu. A řadí se sem vlastně voda pro pití, ale i třeba pro hygienu, pro přípravu potravin a podobně.
0: Říká docentka Marcela Pejchalová, která je naším hostem. Také jsem se dozvěděl, což mě překvapilo, že tvrdá voda není dobrá pro spotřebiče, to víme, to ví asi každý, ale ani ta měkká není úplně ideální.
1: No, měkká voda je třeba v horských oblastech, v měkké vodě se výborně pere, tam fungují perfektně jako prací prášky, ale zase závisí potom hodně na pH vody, pokud to pH je pod 6,9, tak ta voda je relativně kyselá, pak zase to může způsobovat korozi třeba nerezavých materiálů.
0: Takže doma chceme mít asi vodu co možná nejlepší, mnozí třeba úplně nevěří, té kohoutkové, tak si nechávají nainstalovat do kuchyňské linky, už tam také byla řeč, takové nejrůznější filtrační systémy. Je to k něčemu?
1: No, záleží, jestli máte třeba vodu ze studny a je to vlastně individuální zdroj zásobování pro váš třeba rodinný dům, tak potom samozřejmě musíte nechat prověřit kvalitu v akreditované laboratoři a poradit se vlastně s odborníky, pokud máte nějaký parametr překročený nebo v nějakém nevyhovuje, jestli vám tohleto filtrační nebo jiné zařízení pomůže nebo ne. Ale pokud je to voda třeba z distribuční sítě, z nějaké vodárenské soupravy, tak je to takové diskutabilní. Vím, je na to hodně reklam, že ta voda bude lepší, bude chuťově přijatelnější třeba a podobně, ale myslím si, že to úplně potřeba není.
0: Takže marketing.
1: No, prodat chtějí všichni, jako firmy jsou různé, že jo, živí se tím hodně lidí, ale asi bych věřila spíš té vodárenské společnosti, pokud máte možnost připojit se teda na nějakou tu rozvodnou síť.
0: Pokud bych neměl vodu úplně dobrou z vlastního zdroje a toto zařízení si chtěl nechat instalovat, předpokládám, že na základě toho rozboru té vody by ho měl nastavit asi odborník, ano, není to o tom, že to koupím a přidělám to sám.
1: No, jako mělo by to být, že vždycky po konzultaci s odborníkem právě s ohledem na ty parametry, které máte u toho vašeho zdroje vody.
0: Co všechno tato zařízení dokážou odstranit z vody?
1: No tak určitě teda samozřejmě odstraňují chlor, odstraňují vlastně sloučeniny, které posléze tvoří vodní kámen, ale v případě třeba bakterií a virů, tak ty odstranit nedokážou. Tam potom je potřeba nějaká třeba UV ozařování, což je další vlastně zařízení, které k tomu musíte mít, aby ta voda byla vlastně nezávadná zdravotně.
0: Tohle je technologické zařízení, které se instaluje pevně, a pak existují také nejrůznější filtrační konvice, také velice populární v současné době. Je to k něčemu?
1: Zase odstraníte chlor a odstraníte vlastně jonty, které vám způsobují vodní kámen, takže možná by to bylo fajn, když takovouhle vodu z té filtrační konvice budete dávat třeba do kávovaru na kávu, abyste si ho nezanášel a neničil, ale pro běžné pití a pro nějaké dlouhodobé používání zase by byla opatrná, protože právě když si odstraníte hořečnaté vápenaté jonty, tak přicházíte vlastně o jejich cenný zdroj, který se potom nedá úplně nahradit potravou, takže kdo to vlastně bude konzumovat velmi dlouho, tak může docházet i k nějakým zdravotním obtížím.
0: Také se tady zmínila pH vody. Je to důležité hodnota pro člověka, teď myslím, ne?
1: No tak ideálně je samozřejmě mít to neutrální pH kolem 7, respektive i slabě alkalické. Ale zase pokud ta voda bude kyselá, tak se v ní třeba dobře pere, netvoří se vodní kámen, ale zase může to způsobovat korozi materiálu. Pokud ta voda je hodně alkalická, třeba přes 8, tak zase úplně nefungují dezinfekční prostředky. Jo, snižuje se jejich účinnost v té vodě. Takže je potřeba asi ideálně někde kolem toho neutrálního pH.
0: Mám tady dotaz od posluchačky Petry. V práci si běžně vaříme čaj a kafe, ale o víkendu tu nikdo není a v pondělí, když přijdeme po víkendu do práce nebo i po dovolené a po různých svátcích, kdy se voda nepouští, tak to sice necháme chvíli otéct, než napustíme konvici na čaj. Jak dlouho by se měla nechat voda otéct, když se denně netočí?
1: No, tak pokud je to jenom víkend, tak to není tak strašný. Kdybyste někde nebyli půl roku, tak samozřejmě bych doporučovala asi otočit to víc. Záleží vlastně na délce toho vodovodního rozvodu v tom domě a jak je starý, z jakého je materiálu. Ty materiály pro ty vodovodní rozvody jsou taky dány normou, čili v čem to můžete mít. Třeba ve starých domech původně ty rozvody třeba byly olověné, což se znamenalo přítomnost olova ve vodě, takže se to všechno měnilo. Ale zase závisí to. Nedokážu doporučit, jestli 10 minut stačí, ale ta voda by asi mělo by to být snad v pořádku, no.
0: Teď jsem nedávno narazil na článek, kde doporučovali po návratu právě z dovolené doma odtočit teplou vodu. Nevím, o co šlo. Co
1: teplá
0: to bylo?
1: Voda, tam zase je problém bakteriální výskyt legionel v teplé vodě. To jsou bakterie, které specificky se vyskytují právě jenom v teplých vodách a libují si právě v těch rozvodech tam, kde se to dlouho jakoby nemění, kde to nesirkuluje. No a zase při sprchování, když teda můžete vdechnout nějaký aerosol, tak zase u jedinců, kteří mají sníženou imunitu, v extrémních případech ty legionely mohou vyvolávat legionářskou nemoc, což potom připomíná trošku zápal plic a zase pro seniory, starší osoby to někdy může být i fatální. Bylo zaznamenáno několik epidemií i v České republice, sleduje se to, ale zase je to problém právě jenom té teplé vody, teplé užitkové.
0: No a když mi občas z kohoutku teče taková lehce rezatá voda, je to problém?
1: No, vodárny často používají takzvané jakoby odkalování, to znamená, nebo pokud dochází k nějaké opravě nebo někde, ale většinou na těch stránkách se to dočtete, nebo když máte nějaký problém, že vám jako teče z kohoutku hnědá rezatá voda, tak stačí zavolat na vodárnu, oni prověří, jestli ve vaší oblasti se něco děje nebo ne. No, zdravotně by to mělo být nezávadné, je asi průšvih, když perete bílý prádlo v pračce a zrovna perete v tomhle tom, tak to asi jako úplně rádi nebudete, no.
0: No a závěrem, když vezmeme konkrétně vodu, která nám teče z kohoutku v Pardubicích, co bychom o ní měli vědět, pojďme to shrnout.
1: Pardubice mají vodu z několika zdrojů, takže jsou rozděleny vlastně na oblast severu a jihu. Je ta voda původem z Hrobic, tam jsou studny, tam je úpravna vody, pak je to z Písníku Oplatil, tady to se čerpe na Kunětickou horu, kde je teda
0: ten vodojem.
1: Vodojem, obrovský, tak. No a jich Pardubic, tak ty mají vodu z praveniště v Nemošicích a vlastně je to ještě namícháno z vodovodu s Chrudimi a i ta severní část potom je dotována i z vodovodu z Hradce Králové. Takže těch zdrojů pro Pardubice je několik.
0: To jsme si říkali, vzájemně se vykrývají a voda je tady prostě dobrá, můžeme se na ní spolehnout.
1: Já doufám, že ano.
0: Tak jo, tak na zdraví, můžeme zvednout sklenice, připít si vodou. Naším hostem byla docentka Marcela Pejchalová z Univerzity Pardubice. Moc díky, že jste přišla. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Růže z papíru a brontosauři, 11:45 minuta k tomu a s vámi stále Český rozhlas Pardubice. Alžběta Stuartovna byla v českých zemích nazývána zimní královnou. Vdávala se ve svých 17 letech za také 17-letého Fridricha Falckého. Petra Beránková se ptala dětí, jak si takovou královnu představují.
1: Že může mít na sobě korunu na hlavě.
2: Že může mít hezký oblečení a může mít krásnou korunku. A ještě ta královna to může mít na ušnice.
3: Jaké náušnice nosí královna?
2: Hezké. Hodně nazdobená je.
4: Ta je hlavní člověk.
3: Žije nebo vládne ještě nějaká královna někde?
2: Nevím ještě.
4: Ta jedna nedávno umřela.
3: Co musí dělat královna a jak by měla vládnout?
4: Hůlkou svojí velikou.
3: Ano, myslíš si, že je kouzelná?
4: Jenom ta hůlka.
3: Co ještě dělá královna?
2: Rozhoduje, určuje, že někdo pomáhá lidem.
3: Kdo je manželem královny?
4: Král.
3: A jak se jmenuje dcera od krále a od královny?
4: Princ a princezna.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: život není. Mám chuť psát román, zpívá Jitka Zelenková, no a Honza Lamberský téma zase chuť už něco říct.
1: Přesně tak,
0: hezky román dopoledne.
1: Už jsem napsal, teď zase budu mluvit. Tak a ideálně asi o tom, co nás čeká odpoledne.
0: Jsem s tím.
1: Tak podíváme se třeba na pokračující opravy silnic poničených v minulých letech navážením materiálu na stavbu D35, kterých úseků se to týká, a začneme i písničkami Od srdce a přijde i pozvánka se soutěží na o vstupenky na újezdské Babí léto, které se bude konat v
0: dolním újezdu. Výborně, no tak soutěživci už chystají telefony, se můžou zapojit a tobě hezké vysílání.
1: Děkuju.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
0: Hodin.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Mobilní aplikace IREDO pro Pardubický kraj je nově propojená se studentskou kartou ISIC. Jevíčko připravuje modernizaci volnočasového areálu Žlípka. Ministerně financí Schillerová dnes probere s dalšími ministry rozpočty jejich rezortů na příští rok. A nás čeká oblačno až zataženo, srážky a teploty do 25 stupňů. Krásné v tuto chvíli slunné poledne z Pardubic. U zpráv s Petrou Beránkovou. Mobilní aplikace IREDO má v Pardubickém a sousedním Královéhradeckém kraji už přes 75 tisíc uživatelů. Od loňska umožňuje lidem v obou regionech rychlý nákup jízdenek, vyhledávání jednotlivých spojů a sledování aktuální polohy autobusů a vlaků. Nově je propojená se studentskou digitální kartou ISIC.
6: Propojení aplikace se studentským průkazem ISIC umožňuje ověření statutu studenta a jeho registraci plně online bez návštěvy kontaktního místa. Studenti tak můžou i hned nakupovat zvýhodněné vícedenní jízdenky přímo v mobilu. Dopravní aplikace IREDO je dostupná pro systémy Apple a Android. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
5: Volnočasový areál Žlípka v Jevíčku na Svitavsku čeká obnova. Město připravuje jeho úpravy a zároveň chce zachovat prvorepublikový charakter. Areál radnice odkoupila před 2 lety od TJ Sokol.
7: Jevíčko se rozhoduje mezi 2 architektonickými návrhy. O konečné verzi rozhodne zastupitelstvo v září. Město chce v každém případě zachovat jeho prvorepublikový vzhled. Jedna studie je střídnější. Počítá s opravou stávající sportovní haly, druhá je stavebně náročnější. Navrhuje přístavby a také možnost o rozšíření areálu o další sportoviště nebo kemp. Z Jevíčka Věra Pavlasová, Český rozhlas.
5: V Chrudimi začnou fungovat první automatické veřejné toalety. Radnice je chce otestovat na školním náměstí v blízkosti centra. Nákup technologie bude stát 200 tisíc. Změna systému umožní zavést non-stop provoz bez přítomnosti obsluhy. Na ministerstvu financí za půl hodiny začne druhý den vyjednávání o státním rozpočtu na příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z ANO si postupně zve ostatní členy kabinetu. Dnes zakončí úvodní kolo se zbývajícími 7 ministry.
8: Na dnešním programu je rozpočet třeba pro zdravotnictví, obranu, místní rozvoj nebo životní prostředí. Kromě požadavků rezortů jsou tématem ale i úspory, popisuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
9: Je nadále pokračuje ve slučování agent, to znamená výdaje spojené s provozem, s osobními náklady.
8: Po dnešku pak Alena Schillerová začne druhé kolo vyjednávání. Znovu za ní zítra dorazí třeba ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů.
10: Pro nás je důležité, aby šlo co nejvíce peněz směrem dětí a mládeži.
8: Návrh rozpočtu musí ministerstvo financí předložit vládě do konce srpna. Jak vysoký bude schodek v příštím roce, zatím není jasné. Anna Millerová, Český rozhlas.
5: Po dnešku pak Alena Schillerová začne druhé kolo vyjednávání. Znovu za ní zítra dorazí třeba právě zmiňovaný ministr pro sport. Česko vyšle do boje o Oscara československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodli o tom členové České filmové a televizní akademie. Režisérka Pepa Lubojacky natočila film z velké části na mobilní telefon. Autorka sledovala několik let svého bratra a 2 bratrance, kteří se potýkají se závislostí a životem bez domova. Film letos získal 2 ceny na Berlinále. Do českých kin vstoupí 24. září. Jestli se dostane do Oscarového shortlistu, budeme vědět v polovině prosince.
4: Počasí.
5: A nás čeká oblačno a zataženo, přechodně polojasno, na mnoha místech se vyskytnou přehánky, teploty 22 až 25 stupňů, na horách 15 až 18, vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě klesne, večer stoupne, bio mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: 4 minuty po 12. ještě společně míříme na silnice Pardubického kraje. A míříme konkrétně do Pardubic. Až do konce měsíce musí řidiči počítat s uzavírkou silnice přes obec Srch na Pardubickou. Jde o poslední opravovaný úsek mezi Starými Ždánicemi a Hradištěm na Písku.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Tak co pak tu máme za polední dobroty, tedy ty hudební v písničkách od srdce pro tuto hodinu. Valdemara Matušku si můžete nechat zahrát, Ivetu Bartošovou, Smouky, Kabáty, Olympiky, Michala Davida, také Anuka, Helenu Vondráčkovou tady máme v nabídce, Haničku písničku a Drupyho, a nebo kapelu Miraj a nechybí ani Kaťáci.
4: Písničky od srdce a Jan Vamberský.

0: prostý.
1: Přesně tak, takhle je to prostý. Prostě zavoláte nebo napíšete, vyberete si z naší polední nabídky a písnička je vaše. Telefon 726 46 4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A také první z vašich pozdravů, než se někdo osmělí a zatelefonuje, tak vybereme SMSku, kterou nám píšete na číslo 90 011 04. Píšete konkrétně, zahrajte písničku, a to Mileně Polívkové a Martině Soukupové k narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a pohody přejí Mikiskovi a Valentovi.

0: Jen se přiznej, že ti scházím, a Valdemar Matuška, někdo na telefonu, kdo volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Anička z České Třebové. Bych nechal zahrát sestře Veronice Janderový a Haničku písničku a Drupiho.
0: Dobře.
1: Ona má ráda Drupiho.
0: Dobře.
1: Tak bych ho chtěla nechat zahrát jen tak, pro radost.
0: Tak je tu setkání.
1: A jinak vás všechny pozdravuju a hlavně nás volající,
0: ano.
1: Ať máte pestro.
0: No včera to nestálo za nic, tak snad se dneska pochlapíte. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Proto volám hned ze začátku, aby se chytli.
0: Tak hezký den, naslyšenou.

0: setkání Hany Zagorové a Drupyho, to už je také písničková legenda. Někdo by měl zase být na telefonu. Kdo volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady volá Jana ze Žamberka.
0: Zdravíme Žamberk. Tak, Žamberku, co to bude?
1: A chtěla bych moc potřát svoji kamarádce, Hele, která měla včera svátek a dneska má narozeniny. Hele, Pražákovej doufám, moc našla panej v kilometru na kole. Ona je úžasná. A hodně zdraví. Děkuju. A nějakou písničku vyberte, něco veselejšího.
0: Smoutí jsou tady teď. Mějte se hezky.
1: Klidně. Děkuju vám moc krát a hezký den.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

žádná hanba, to je český text kapely Argema na tuhle písničku od kapely Smoky. My pokračujeme dál, 4:45 ve vyřizování vašich poledních písničkových vzkazů a pozdravů. Tentokrát píšete, zahrajte mi do traktoru třeba ty kabáty, ať nám ta práce za volantem rychleji utíká z denda. Tak zdravíme všechny šoféry traktoru. Mimochodem i můj tatínek je traktorista. Takže na kačinu i mimo tatínkovi teď letí kabáti.

0: Pohoda od Kabátů v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice a někdo je na telefonu, kdo pak nám volá, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Kája, mohli byste prosím zahrát něco o Daši nebo od Haničky Zagorové?
0: Haničku Zagorovou jsme hráli a mám tady maximálně třeba Miraje a Jahodu.
1: Jo, dobře.
0: To by
1: tak
0: mohlo
1: to
0: být, dobře.
1: Jo, a mohli byste to prosím zahrát pro mamku do práce, do Velkých Opatovic a přeje to Kája s tátou.
0: Dobře, tak písnička poletí za chvilečku, mějte se moc hezky,
1: jo,
0: naslyšenou.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tvarohové noky se švestkovou omáčkou a vylepšíme si je drobenkou, kterou neděláme tak často. A je to škoda, je výborná, ořechová.

otočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.

0: život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Přesně tak a jsme ve druhé polovině poledních písniček od srdce. Tak co vám ještě nabídneme? Abu, Olympiky, Michala Davida, Anuka, Helenu Vondráčkovou, Madonu, Ivetu Bartošovou anebo kapelu Katapult. Tak a vybírat právě z této nabídky můžete buď na telefonu 726 46 4848, případně na e-mailu studio.pardubice@rozhlas.cz a nebo na SMS-kovém čísle 90 011 04. Tvar zprávy je Pardubice Mezera, krátký text vašeho pozdravu. Tak a já už tady hledám také ve vašich e-mailech, píšete nám třeba dobrý den, zahrajte jedné mojí bývalé lásce, na kterou pořád nemůžu zapomenout ani po těch letech. Díky moc, Mirek. No tak Mirku, snad ta bývalá láska ví, o koho se jedná.

Tak to byla švédská legenda ABBA a před námi další z vašich pozdravů. SMS-kové číslo 90 011 04. Právě jsem dorazil další z vašich pozdravů. Zahrajeme tentokrát mamince Haničce za to, jaké peče výborné koláče k odpolední svačině. No, myslím, že už se na ně moc těší Mirka a Verča, tím pádem jich asi moc nezbyde. Tak jestli se k mamince Haničce taky chystáte na koláče, měli byste si pospíšit. Jedlíků je tam dost.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A teď zahrajeme také do Žamberka, do žamberského pivovaru. Dnes můžete o 17 hodin přijít na sport v Legiích. To je totiž odborná přednáška s vojensko-historickou tématikou. Pořádá památník odboje Žamberk a můžete si přijít poslechnout další zajímavá témata. Přednášet vám bude Jan Jablonec.

Začínáme s radostí, že dnes okolo půl třetí dorazí do našeho vysílání organizátor újezdského Babího léta Jiří Malý, aby vás pozval na letošní ročník a také budete mít možnost vyhrát vstupenky na tuto jedinečnou akci. Tak se pěkně připravte, žhavte telefony, ale ne teď, až okolo půl třetí, až dorazí náš odpolední host.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Rozhledna na Andrlově Chlumu nad Ústím nad Orlicí slaví 30 let existence. My se k ní vydáme po jedné z nejhezčích tras, křížovou cestou s kapličkami. Povíme vám nejen o historii rozhledny, která je mimochodem už třetí v pořadí, ale dozvíte se také o minulosti zdejší oblíbené výletní chaty Hvězda. Projít se můžeme i ke studánkám v blízkém okolí. Naslyšenou se těší Tereza Brázdová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: Přesně tak a do konce hodiny ještě nabízíme Helenu Vondráčkovou, Madonu, Ivetu Bartošovou nebo Roberta Palmera. Tak ještě kontakty pro jistotu. Telefon 726 46 48, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a SMS-kové číslo 90 01 04. Zahrajte prosím mé kamarádce Drahušce, aby se rychle uzdravila, že už se moc těším na další společné chvíle. Díky moc, Martina. Tak, Helena Vondráčková teď bude uzdravovat.

0: 7 2 6 4 6 4 8 4 8. Kdo volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchačka Hanka. Pane Vamberský, po dobrém obědě si jdu odpočinout, tak mi k tomu zahrajte Ivetku.
0: Dobře, děkuji. Ivetka Bartošová je tu, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.

Nekonečná Iveta Bartošová v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Tak to bylo vlastně poslední vyřízení vzkazu v dnešních poledních písničkách. Mimochodem, dnes je Světový den fotografie, takže jestli můžete a máte možnost, fotografujte jako o život, ať to řádně oslavíte. A co se týče našeho dalšího vysílání, tak po 13. hodině u Alex Minářové další zajímavý host. Tentokrát se můžete těšit na bývalého hokejového útočníka, a to konkrétně Patrika Eliáše. Tady jsou ještě Kaťáci a Hlupák Váha.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Provoz na železničním koridoru mezi Pardubicemi a Kolínem omezí výluky. Při likvidaci havárie nádrže v průmyslovém areálu Toma v Otrokovicích zasahuje 10 jednotek hasičů. Z preventivních důvodů evakuovali asi 30 lidí z okolních budov. Lidé můžou navrhnout věci, které si do vesmíru vezme Aleš Svoboda. A nás čeká oblačno až zataženo, přechodně polojasno, teploty do 25 stupňů. Hezké proměnlivé odpoledne z Pardubic, u zpráv s Petrou Beránkovou. Na železničním koridoru z Prahy na Moravu začne zítra několikatýdenní výluka kvůli opravám kolejí. V úseku mezi Pardubicemi a Přeloučí a následně i mezi Kolínem a Zábořím nad Labem nepojedou osobní vlaky. Cestující tak budou muset přesedat do náhradních autobusů. Rychlíky naopak projedou, ale jenom po jedné koleji. Můžou nabírat až 15 minut zpoždění, říká mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
4: V první etapě od 20. srpna do 5. září bude omezen provoz úseku Přelouč Pardubice. Následující 8 dní až do neděle 13. září se pak stavební práce přesunou do úseku Kolín Záboří nad Labem.
3: Chrudim změní územní plán kvůli plánované cyklostezce na Podhůru. Radnice pro ní chce využít stávající silnici kolem letiště. Tu má nahradit trasa přímá. Přeložku ale kvůli vysokým nákladům pardubické hejtmanství zatím odložilo. Asi 30 lidí evakuovali hasiči v souvislosti s havárií jedné z nádrží v průmyslovém areálu Toma v Otrokovicích. Před 8 hodinou ráno se utrhlo víko u nádrže, to pak zdemolovalo nákladní auto. Na místě zasahuje 10 jednotek hasičů, je vyhlášený druhý stupeň poplachu. Při zásahu hasiči používají těžkou pěnu, která mimo jiné pomáhá snižovat teplotu látky nacházející se v nádrži. Na místě jsou i drony. Veřejnost může od dneška navrhovat, jaká věc a jaké věci si má vzít do kosmu český astronaut Aleš Svoboda. Ten se připravuje na cestu k mezinárodní vesmírné stanici s českými vědeckými experimenty. Podle národního projektu Česká cesta do vesmíru si ale sebou vezme i připomínky české historie, vědy a kultury. Z návrhu veřejnosti bude vybírat odborná komise.
5: Symfonie Antonína Dvořáka, obrázek namalovaný chlapcem z Terezína nebo plyšový krtek. To jsou některé předměty, které reprezentovaly české země ve vesmíru. Další může navrhnout kdokoliv na webu českacestadovesmíru.cz až do 18. září. Vybrané návrhy pak odborníci představí v listopadu. Martin Srb, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: A nás na východě Čech čeká oblačno i zataženo, přechodně až polojasno, na mnoha místech se vyskytnou přeháňky. Odpolední maxima 22 až 25 stupňů, na horách naměříte 15 až 18 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní vítr večer zeslábne, rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, tlak nejdřív slabě klesne, večer slabě stoupne, bio dnes jednička a to znamená mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehoda bez zranění v tuto chvíli hlášená z Pardubická. Je to silnice nižší třídy za Borohrádkem ve směru na Poběžovice u Holic. Tam se srazily dvě dodávky, je to tedy bez zranění a policie už v tuto chvíli míří na místo. A ještě jedno další omezení, tentokrát musí řidiči počítat s uzavírkou na trase Břehy Rohovládova Bělá na Pardubicku. Silničáři dělají rozsáhlou modernizaci silnice. V první etapě opravují úsek z Břehů do Vlčí Habřiny, ve druhé počínaje Zářím pak obnoví zbývající část směrem do Rohovládovy Bělé. Hotovo by mělo být říjnu. Doprava tam vede po náhradní trase. Ať už míříte kamkoliv, přejeme klidnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
6: Vynikající hokejista, držitel dvou Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který dvě dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slavii. ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sleduji každý den, sleduji výsledky, sleduji naše kluky, sleduji, jak se komu daří a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA. No.
0: Takže ta pubeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Ne tak lehce. Vy jste zmínil Slavii, ve které v hokejové Slávy, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: Ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky a směřujeme správným směrem, což je dopředu a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i ta atmosféra a baví nás to všechny, takže ten progres je fajn.
0: Baví vás to, baví to bez pochyby fanoušky, kteří jsou ale kultivovaní. Víte, na co narážíte?
1: Vím, na co narážíte. Je to samozřejmě nešťastná situace a určitě tohle do jakéhokoliv sportu nepatří a samozřejmě jsem rád, že se k tomu takhle postavili ty lidi, kteří měli a tvrdě apelují na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas jsme úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí, svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky, já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
0: Co se s tím dá dělat? Tak, fanoušky, dá se s tím vůbec něco dělat?
1: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokeje a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
0: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je někdejší hokejový útočník, reprezentant Patrik Eliáš. V pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky, upřímně, a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný a myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům, a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevily nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý, a úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
0: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
1: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já si jako...
0: Kapitán,
1: no,
0: ano.
1: Já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mi takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách a je klobouk dolů, že se zúčastňuje většinu těch akcí, když může, a i v tomhle věku prostě mu by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup, a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný, asi vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás tím hokejem budou bavit a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
0: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
1: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych se taky přiklánil k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasu než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžké pro mě se rozhodnout a jet.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek?

0: krásná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, to je mladý kluk 19 letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30 letej hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zase bude předvádět během toho turnaje, jo. Takže myslím si, že ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
1: To by náš kapitán...
0: Mohl být jeho táta.
1: Mohl být jeho tatínek, když tak počítáme. Je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
0: Je to tak. No, je to tak. A to je v pořádku.
1: A Jaromír Jágr na hru nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
0: To, jako, že by tam byly tři generace?
1: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
0: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
1: Abyste si neublížil příliš, jo?
0: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
1: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv, na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
0: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek, i když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mého života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
1: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL 2 dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál 2 Stanley Cupy. Ta pupiční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžký, komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše zaučoval, naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď 2., 3. asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s něma, s vedením, s hráčem a vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi zpívá nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo, takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože prázdniny, začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
0: Takže de facto jdete domů. Máte 2 domovy, vnímáte to tak?
1: Jo, mám 2 domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
0: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
1: No to asi
0: pomalu.
1: Ne, no. No, to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední sezón, takže
0: tak,
1: jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky, talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance, Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí ty organizace, nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, ta je tam 40 let, přes 40 let a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Sláví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do ty manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na led. Vlastně jsem byl na Slavii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Pojďhrá hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavii asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slavii.
0: Říkáte dětičky, vy máte také dvě dětičky, nicméně dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečna, ale nehraje hokej ani jedna, ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila, ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slávii, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na, součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dál, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidí. Vidím, jak komentáři jsou, hele, ne, ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi nic společné.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam léčí teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně kamarádama s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak. Já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jediný z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru. Nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru. Takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí. Každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde, a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborný,
0: tak
1: jako
0: ale
1: je skvělá.
0: Tak to se užije i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teď, jako fanoušky tam máme tam super jednoho bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá, někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL, samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentů a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak, ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů, jsou je v NHL, možná jo, nějaký takový číslo, my jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská a právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci a jeden řešilo se tam asi 4 jména, já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama a vyšlo to na Milana Hejduka a všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor a možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale, nebo chtěl jsem jezdit, ale my jsme byli tak úspěšní v na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo a tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc, ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl tu možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil skončil do sezóny někdy až 3. ledna, odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Jo, když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mě se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak. V tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo to budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky, každopádně jsem zvědavý na ty výkony na těch našich Marie kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam pojedu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl, Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Silničáři chystají změnu rizikové křižovatky na obchvatu Chrudimi. Senátoři chtějí změny v zákoně o EET. Neměla by se například vztahovat na bezhotovostní platby. Radiožurnál je znovu nejposlouchanější stanicí v Česku. Rekordní poslechovost zaznamenaly i další stanice Českého rozhlasu. A zítra nás čeká velká oblačnost, místy déšť a přehánky. Teploty do 28 stupňů. Oteplí se. Krásné chvíle mi i slunné odpoledne z Pardubic u zpráv s Petrou Beránkovou. Riziková křižovatka na obchvatu Chrudimi by se měla změnit. Ředitelství silnic a dálnic zadalo studii úprav problematického úseku, kde se setkávají hlavní trasy 17 a 37 s vedlejší komunikací na Třibubny.
2: Podle portálu Nehod je to vůbec nejrizikovější místo v celém Pardubickém kraji. Za posledních 5 let se tam stalo 31 nehod, při kterých se zranilo přes 40 lidí. Studie má navrhnout úpravy ke zvýšení bezpečnosti provozu. Dokument by měl být hotový ještě letos. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Městský obvod Pardubice 4 varuje před nebezpečím pádu stromů u mostu v Drozdicích. Bouřka tam nedaleko venkovní posilovny poškodila 3 vzrostlé topoly. Hrozí u nich zlomení a pád větví. Lidé by proto měli být v místě opatrní. Radnice chce stromy v následujících dnech zabezpečit. Nová sluneční pláž v Pardubických Polabinách má být hotová v říjnu. Na břehu Labe vzniknou lavičky, lehátka, ohniště a betonové schody k vodě. Projekt za 3 miliony chystal druhý městský obvod 8 let. Přípravy zdržela pandemie COVID-19 a taky to, že je místo v záplavovém území, řekl nám starosta Radek Hejný z Hnutí ANO.
3: Jsme nacházeli nějaký kompromisní řešení, museli jsme zpracovat nějaký povodňový plán. V případě, že bylo hrozí povodně, tak co se tady všechno bude muset taková opatření udělat. A na základě toho zpracování toho povodňového plánu potom tedy na to poudil, aby kývlo.
0: Senát vrátil zákon o elektronické evidenci s úpravami do sněmovny. Senátoři chtějí hlavně zrušit limit pro daňové osvobození zdravotních benefitů zaměstnanců. EET by se podle nich neměla vztahovat ani na bezhotovostní převody. Změny Senát přijal i přes nesouhlas ministryně financí Aleny Schillerové z ANO. Opoziční ODS a TOP 09 se neúspěšně pokusili prosadit úplné zamítnutí zákona. Horní komora nepřijala ani návrh ANO, které chtělo normu schválit beze změn. Zákon tak v září znovu posoudí poslanci. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů má ve sněmovně dostatek hlasů, aby prosadila původní verzi bez senátních úprav. Znovu zavedení EET má podle odhadu ministerstva financí zvýšit příjem veřejných rozpočtů o skoro 14,5 miliardy korun. Radiožurnál je podle Radioprojektu znovu nejposlouchanější českou rozhlasovou stanicí. V prvním pololetí letošního roku si ho každý den naladilo průměrně 745 tisíc lidí. Další stanice Českého rozhlasu zaznamenaly od ledna rekordní poslechovost. Radio Plus si pustilo skoro 170 tisíc lidí denně a nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů. Pokračuje šéfredaktor Radiožurnálu Sport Miroslav Bureš.
4: Děkuji všem, kteří ladí Radiožurnál Sport, jsem moc rád, že jich je pořád víc a víc a taky děkuji sportovcům, protože bez jejich skvělých výsledků a úspěchů a taky bez spolupráce s nimi ve vysílání by se nám sportovní rádio dělalo těžko.
1: Počasí.
0: Čeká nás noc oblačná až polojasná, na horách se výjimečně vyskytnou přehánky, noční teploty klesnou k 18 až 15 stupňům, na horách naměříte 15 až 12 stupňů Celsia. Čtvrtek, převážně s velkou oblačností, místy deštěm nebo přehánkami a bouřkami, bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno. Denní maxima 25 až 28 stupňů, teploty na horách 18 až 21. Vítr slabý, srážky do 15 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně stoupne a biojednička, to bude mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Pomalu jedoucí vozidlo údržby, teď hlášené ze Svitavská 35 Cerekvice nad Loučnou, Gruna, Žipotín ve směru na Litomyšl. Tak buďte trpěliví.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Už v pátek se řidiči dočkají otevření další části D35. Tentokrát to bude úsek Ostrov Vysoké Mýto, každá dostavěná část autostrády, ale za sebou nechává i poničené vedlejší silnice a to je téma, které v našem vysílání rozebereme za chvíli a nabídneme i písničky, které nestárnou. Můžete se těšit na Žentoury, také na kapelu Elán, na Žalmana a spol, anebo na Jiřího Korna.
1: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

Jestli ještě nevíte, co o víkendu, tak tady pro vás máme jeden velmi zajímavý tip a tím je Hradozámecká noc. Bude se konat v sobotu a to na 5 vybraných památkách v našem kraji, je ale potřeba vstupenky rezervovat s předstihem, to znamená ideálně už dnes, nejpozději zítra, aby na vás se také dostalo. Kde konkrétně se Hradozámecká noc bude konat? Tak na Kunětické hoře, tam vás čeká volná prohlídka s ozvučenou expozicí pro děti. Uvidíte hradního draka a dospělí, tak ti si zase mohou nechat užít komentované prohlídky Jurkovičova paláce i s Kastelánem ve Slatiňanech. Na zámecké zahradě, tak ta bude otevřená i večer. Je ale dobré si sebou vzít nějakou lucernu či svítilnu na procházku pod temnělým parkem s nasvícenými domečky. V Litomyšli tam si užijete novou trasu za příběhem zámeckého divadla s ukázkou kulis, kostýmů a tanců od gotiky po první republiku v podání souboru Villanela. V Liticích tak tam jsou připravené večerní a noční prohlídky spolu se soutěžemi pro děti. No a do Pětice staré Ždánice. Tak tady soukromým zámečkem vás provede přímo jeho majitel Nathaniel Philip de Arras a rezervace tady v tomto případě konkrétně prý není nutná. No tak si můžete užít jedinečnou atmosféru hradu a zámku mimo běžnou návštěvní dobu a to díky Hradozámecké noci už tuto sobotu 22. srpna.

0: Tak to bylo 11. přikázání kapely Elán. Posloucháte Český rozhlas Pardubice a na některých úsecích silnic nižších tříd na Pardubicku se řidičům jezdí o poznání lépe, protože dosavadní hrboly a záplaty střídá hladký asfaltový povrch s novým vodorovným značením. Silničáři totiž pokračují v obnově cest poničených v minulých letech navážením materiálu na stavbu dálnice D35. Kde se stav vozovek zlepšuje, to zjišťoval redaktor Ondřej Vov. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Ondřej, kolik kilometrů cest poškozených těžkou technikou se už tedy podařilo opravit?
1: Tak za poslední tři stavební sezóny jde minimálně o desítky kilometrů silnic. Jsou to převážně úseky třetí třídy, které nejvíc vlastně trpěly stavbou dálnice z Opatovic do Času a z Času do Ostrova. Třeba od loňska už jezdí řidiči po novém asfaltu na trase Sezemice-Choteč, Sezemice-Dříteč-Bukovina nebo Bohumileč-Ujezdborek. Letos se řidiči dočkali opravy silnice ze starých Ždánic do Srchu. Aktuálně se opravuje průtah obcí Srch, kudy mimochodem tady vede jeden z nájezdů na takzvanou hradubickou silnici a jde o frekventovaný úsek.
0: Jak moc to tady v Srchu komplikuje provoz?
1: Tak ty stavební práce na silnici začaly tento týden, jsou za úplné uzavírky a potrvají po dvou etapách až do konce tohoto měsíce. Doprava tedy teď vede po objízdných trasách. Kromě toho silničáři dokončují opravu silnice i z Vysokého Chvojna do Horních Ředic. V září začnou dělat úsek v Uhřeticích a pokračovat bude přerušená obnova cesty z Času do Dašic. No a i tam budou muset řidiči počítat s dočasným omezením dopravy.
0: Kdo ty opravy rozbitých silnic vlastně platí?
1: Z velké části je hradí ředitelství silnic a dálnic, které vlastně tu dálnici D35 stavělo, no a menší částí přispívá hejtmanství. Jen letos by na opravy takzvaných návozových tras mělo jít podle informací kraje asi 270 milionů korun.
0: Říká redaktor Ondřej Wolf, mluvili jsme o opravách vedlejších silnic poničených navážení materiálu na stavbu dálnice D35. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jako tahle písnička Divoký horský tymián od Žalmana spol se hodí, protože dorazil organizátor Újezdského bavýho léta, pan Jiří Malý. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A my už to rovnou propálíme.
1: Já teda ještě propálím něco jiného. Nedělám ten festák sám.
0: Jasně.
1: Takže jako Honza Švec, jako vždycky. Tak, i ten druhý.
0: Tak jste tady vlastně polovina té

0: té pořadatelské dvojice.
1: Přesně.
0: Tak, no tak propálíme teď, že Žalman a spol. U vás na Újezdském Babím létu letos budou slavit 80 let, respektive Pavel Žalman Lohonka. To bude jedna ze součástí celého festivalu. No, když už jsme to nakousli, tak letos tak jako každoročně ten festival bude hodně nabitý hvězdami folkové a country scény, tak kromě Žalmana, kdo ještě dorazí, na koho se můžou diváci těšit?
1: Já si myslím, že určitě na Jirku Vondráčka, Petra Kocmana a Vokobere, Slávka Janouška s kapelou, Copáky, Taxmeny, Jirku Pavlicu a s Hradišťanem. No a abychom nezapomněli, tak Epidemie, Sichravo, Žalman, Samson.
0: Takže samá zvučná jména, milí posluchači. Tak prozraďme znovu, kde konkrétně se v Újezdu koná Újezdské Babí léto.
1: Kde se koná?
0: Ano,
1: za koupalištěm.
0: Nezměnili
1: jsme to. Je tam taky hned vedle kemp, dá se tam stanovat.
0: Takže v případě, že někdo bude chtít přespat, strávit u vás pátek i sobotu, tak vlastně bude mít možnost si tam pěkně rozbalit stan. Případně je tam místo třeba i na karavan, kdyby někdo přijel, nebo na nějakou ubytnou dodávku.
1: Samozřejmě.
0: Takže místa je tam hodně. Tak nějaký doprovodný program, kromě toho, že tam budou různá tedy vystoupení těch interpretů, o kterých jsme už mluvili, chystáte
1: program,
0: třeba nějaké opékání, grilování?
1: To ne.
0: Ne?
1: To ne, máme strach, že něco chytne.
0: Jasně, dobře.
1: Ale hledáme návštěvníka, který přijede s největší vzdáleností, to děláme každý rok.
0: Ano.
1: Takže hledáme toho, kdo vážil cestu. Pak hledáme, kdo má ten den třeba narozeniny. Mm-hmm. A když mu přeje taková masa lidí, to je docela prima, ne?
0: Přímo, vy ho vyzvete, aby přímo přišel na pódium, oslavenec, no paráda, tak to si myslím, že si málo kdo nechá ujít. Tak teď schválně, my víme totiž, že nás poslouchají Ostravaci, Brňáci, Plzeňáci, v Liberci, třeba i v Českých Budějovicích přes internetem nebo přes digitální rádio, takže případně, kdyby někdo chtěl přijet i z těchto vzdálených končin, tak máte možnost vyhrát právě cenu nejvzdálenějšího účastníka.
1: Jasně, jsou ty nejlepší z Aše, že jo, třeba.
0: Přesně tak. Tak tolik tedy letošní Újezdské Babí léto, jenom připomínáme, že se bude konat už od pátku, jako vždycky pátek a v sobotu. V pátek začínáte v kolik hodin?
1: Od 19 hodin a v sobotu od 13 hodin.
0: A areál bude případně tedy pro návštěvníky, kteří budou přijíždět už pátek otevřený zhruba od kolika?
1: Myslím, že takové už 3 hodiny předtím, možná i dřív.
0: Takže budete mít dostatek času
1: jak
0: se
1: zabývat. Přijdou, tak přijdou.
0: Výborně. Tolik tedy pozvánka na letošní Újezdské Babí léto s jedním z organizátorů, s panem Jiřím Malým. A ještě, milí posluchači, vstupenky pro vás máme. 2 vstupenky na pátek a 2 vstupenky na sobotu. Takže 726, 46, 48, 48, 2 nejrychlejší z vás získají po 2 vstupenkách na pátek a na sobotu.
1: No a je i vás zvu. Ještě jednou, do Újezda, u Litomyšle. Mějte se pěkně.

0: Robinsony Říkorn v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Za 3:15 nejvyšší čas vyrazit zase na nějakou tu šlechtickou pamětihodnost se zámeckým létem a s naším průvodcem panem hrabětem Františkem Kinským.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Vysočinu, kde stojí mimořádně ceněný areál původně kláštera, dnes sídlo rodu Kinských, zámek Žďár nad Sázavou. Magickou krajinou lesů, rybníků a svatyní vás provede Irena Šarounová.
3: Prohlídku zámku Žďár nad Sázavou zahájíme u historických sádek. Jsou tady se mnou hned dvě průvodkyně.
4: Lada Křehlíková.
5: Marie Chlubnová.
4: Můžeme datovat sádky k začátku kláštera a patří mezi nejstarší plně funkční středoevropské sádky.
3: Pojďme k té historii.
4: Klášter tady vznikl v roce 1252, kdy sem přišli mniši cisterciáčtí.
3: Kam půjdeme?
4: Na Pivovarský dvůr. Podíváme se do starého mlýna.
3: Pořád jsme v tom hospodářství.
4: I dneska můžeme říct, že kinští to hospodářství využívají.
3: Jdeme krásnou chodbou s klembami.
4: Procházíme bývalým pivovarem.
3: Pro koho vařili?
4: Pro sebe, ale celkově i pro Žďár. Mniši mohli jíst právě jenom rybí maso a oni se mohli dojídat tím pivem, tou kašitou formou, tím čerstvým, který neměl tolik alkoholu.
3: Pivo bylo jídlo.
4: Pivo bylo jídlo, jo.
3: Kam jdeme teď?
5: Do bývalého mlýna.
3: Velké staré trámy, dokonce i kolo.
5: Tohle byl vodní mlýn, tady za tou zdívenku tam byl náhon. Návštěvníci často obdivují tady ten dlouhý trám. Všimněte si, že to je vlastně z jednoho stromu z toho 18. století.
3: Vstoupili jsme do areálu zámku.
4: Do prelatury. Nové navazuje na starou prelaturu, do které půjdeme prvně. To staré opatství nebude působit staře. V minulém režimu se rozhodli, že nám to opraví. Každopádně ty opravy se nestihly.
3: Tak to je zajímavá místnost, protože nás tady vítá Klement Gottwald, ale opravdu obrovská vista.
4: Oprava, která tady probíhá, měla sloužit pro vytvoření dvou muzeí pro skláře a v konventní budově mělo být muzeum socialismu na Žďársku. Ta bysta měla být součástí.
3: Vstupujeme do místnosti, kde je na stropě krásná freska.
4: Kancelář pro opata v 18. století tady vítal ty své hosty. Už jsme v době, kdy tady bylo baroko.
3: S barokem se dostáváme k Santinimu.
4: Máme tady Santiniho 3S. Světlo, symboly a symetrie.
5: Freska má název Nebeská blaženost Benediktínu a cisterciáku.
3: Pokračujeme. To je zajímavá místnostka.
5: Bývalá knihovna. Zůstala nám tady tato jedna návštěvní kniha, kde se nachází jeden významný podpis Lorda Runcimena z roku 1938.
4: My se nacházíme v době otázky toho, k jaké národnosti se mají šlechtici přiřadit. Naši kinští z chumecké větve se přiřadili k té československé. A Lord Runcimen byl vyslán z Velké Británie, aby zjistil, jaká je politická situace.
3: I ta politika je důležitá. Jdeme po schodech dolů na čtvrté nádvoří.
5: To jsou bývalé konírny. Říká se, že Santini stavěl konírny a vyšel mu z toho palác. V té pravé části je teď obřadní síň a v té levé je galerie rodiny Kinských. Portréty majitelů, jejich předků, je tam kousek rodokmenu, krátká expozice o koních, protože oni vyšlechtili svého vlastního koně.
3: Procházíme do sadu.
4: Jsou to ještě staré odrůdy. Uvidíme, jestli nějaký jabka tenhle rok budou.
3: Něco vidím.
4: Něco málo. Lidem se to tady strašně líbí, chodí tudy i třeba procházku venčit psa.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Žďár nad Sázavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Uslyšíte rozhovor s herečkou Stanislavou Jachnickou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Kolej Albertov opěvoval a vzpomínal na ní Petr Spálený v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Pardubice. Když vytáhnete mobil a začnete natáčet vlastní rodinu, asi nečekáte, že jednou budete stát na cestě k Oscarům. Přesně to se ale stalo režisérce Pepě Lubojacky. 5 let totiž natáčela svého bratra a 2 bratrance, kteří žijí bez domova a bojují se závislostí. Z osobního rodinného projektu tak vznikl dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato, který letos získal cenu na Berlinále. A teď ho Česká filmová a televizní akademie dokonce posílá do boje o Oscara. Martin Hrnčíř nám ten film přiblíží podrobněji.
1: A pak půjdu na ulici, krás, palety.
2: No, Praha, no.
3: Natáčení začalo vlastně docela nenápadně. Záběry na mobilní telefon a silným rodinným příběhem. Pepa Lubojacky začala sledovat před několika lety svého staršího bratra a 2 bratrance. Jejich život nebyl ale zrovna jednoduchý. Potýkali se se závislostmi, které je připravili o střechu nad hlavou.
4: Kdyby jsi chtěl, tak víš, že máma ti pomůže, že já ti pomůžu, ale prostě musíš přestat s tím chlastem.
3: Filmařka se o české nominaci na Oscara dozvěděla hned ráno.
5: Že mě vzbudili telefonátem s touhletou informací, takže je to takový trošku šok, ale naběhlo mi opravdu první to, že Ježíš Maria, to bude práce, ale začíná docházet, je tam samozřejmě i radost a moc si vážím toho, že akademičky a akademici nám projevili takovouhle důvěru.
3: Z původně intimního natáčení postupně vznikl film, kde mají právě mobilní záběry v ruce režisérky důležitou roli.
5: Pro ně bylo hodně důležitý během natáčení nějakou autocenzuru vlastně vypnout a nechat to přemýšlení nad tím, kde ta hranice leží mezi tou rodinou a tou autorkou, nechat až do střižny, a mě hodně pomohlo to vědomí toho, že jsem věděla, že ten film budu stříhat sama, že budu mít vlastně hodně prostoru na to všechen materiál si projít, ale vždycky pro mě bylo strašně důležitý držet se té čočky lásky vlastně a toho respektu. To mě hodně pomáhalo jako nějaká jako mapa, když jsem přemýšlela nad tím, jak ten příběh vyprávět.
3: Přestože vychází dokument z velmi těžkých životních situací, není to podle režisérky depresivní film. Do sírových záběrů totiž vstupují vzpomínky, rodinné fotografie nebo stylizované pasáže, které vznikaly i s pomocí umělé inteligence.
6: Já jsem koště.
7: Nejseš koště. Jsi jenom trošku ztracený.
3: Film to zaujal také na Berlinále. Tam získal cenu za nejlepší dokument. Teď už má snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato i oficiální českou podporu. Cesta ke zlaté sošce ale ještě bude dlouhá. Autorka musí totiž nejprve přesvědčit americkou filmovou akademii, aby se na snímek podívala. Jestli se film Kdyby se holuby proměnily ve zlato dostane i na takzvaný Oscarový shortlist, bude jasné 15. prosince. V českých kinech uvidí diváci snímek od 24. září.
2: Babu, rádi,
3: Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Újezdské babí léto 21. a 22. srpna. Přírodní areál za Koupalištěm v Dolním Újezdu u Litomyšle. Tak jsme ní. Jiří Vondráček, Petr Kocman a Voko Bere, Epidemie, For Folk, Tabásek a Partia, Slavik Janoušek s kapelou, Cop, Cichravo, Žalman a spol, Samson a jeho parta, Jiří Pavlica a Hradišťan. 21. a 22. srpna. www.ujezdskebabileto.cz.
0: Hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Mobilní aplikace iRedo pro Pardubický kraj je nově propojená se studentskou kartou ISIC. Chrudim změní územní plán kvůli plánované cyklosteze na Podhůru. Policie v Praze pátrá po 10letém chlapci. A nás zítra zase čeká oblačno až zataženo, ale oteplí se. Teploty až 28 stupňů. Zprávy má Petra Beránková. Vítám vás. Mobilní aplikace iRedo má v Pardubickém a sousedním Královéhradeckém kraji už přes 75 tisíc uživatelů. Od loňska umožňuje lidem v obou regionech rychlý nákup jízdenek, vyhledávání jednotlivých spojů a sledování aktuální polohy autobusů a vlaků. Nově je propojená se studentskou digitální kartou ISIC.
4: Propojení aplikace se studentským průkazem ISIC umožňuje ověření statutu studenta a jeho registraci plně online bez návštěvy kontaktního místa. Studenti tak můžou i hned nakupovat zvýhodněné vícedenní jízdenky přímo v mobilu. Dopravní aplikace iRedo je dostupná pro systémy Apple a Android. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Chrudim změní územní plán kvůli plánované cyklostezce na Podhůru. Radnice pro ně chce využít stávající silnici kolem letiště. Tu má nahradit přímá trasa. Přeložku ale kvůli vysokým nákladům pardubické hejtmanství zatím odložilo. Průmyslové muzeum v Mladějově na Svitavsku plánuje nový návštěvnický okruh u 4 vysokých pecí bývalé Šamotky. 28 metrů vysoké pece jsou odstavené víc než 30 let. Než je muzeum zpřístupní veřejnosti, musí schátralé objekty zabezpečit a opravit.
5: Největším problémem jsou poškozené střechy, kvůli kterým do železobetonových konstrukcí zatéká. Základní oprava vyjde na 3 až 4 miliony korun. Spolek požádá o dotace a zřídil také transparentní účet, kam lidé můžou přispět. Z Mladějova na Svitavsku Tereza Trejtnarová, Český rozhlas.
0: Policisté pátrají po 10letém Martinovi Kočím z Prahy. Dnes dopoledne odešel z muzea v Patočkově ulici v Praze 6. Měl by mít na sobě černou mikinu, tmavé kalhoty, černou kšiltovku, pravděpodobně s bílým nápisem a černé sportovní boty s bílými pruhy po stranách a na patě. Pokračuje policejní mluvčí Jan Daněk.
6: Často vyhledává místa spojená s provozem tramvají, autobusů, metra, vlaků či výtahů. Je proto možné, že se bude pohybovat v blízkosti zastávek, městské hromadné dopravy, stanic metra, železničních stanic nebo dalších dopravních uzlů. Vyhledává i různé atrakce, jako jsou tobogány a horské dráhy.
0: Jakékoliv informace prosím volejte na linku 158.
3: Počasí.
0: Noc na čtvrtek bude v Pardubickém kraji oblačná až polojasná, na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Noční teploty 18 až 15 stupňů, na horách 15 až 12 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré. A čtvrtek oblačný až zatažený, přechodně i polojasný, odpoledne čekáme zase místy déšť a přehánky výjimečně i bouřky. Denní maxima zítra vyšší než ta dnešní 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě klesne. A bio zítra jedna, to bude mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Řidiči pozor, až do konce měsíce musíte počítat s uzavírkou silnice přes obec Srch na Pardubicku. Jde o poslední opravovaný úsek mezi Starými Ždánicemi a Hradištěm na Písku. Doprava tam vede po objížďkách.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: V muži začalo jezdit senior taxi. Podrobnosti k tématu přineseme už za 15 minut a nabídneme i kalendárium, další díl seriálu Vlny 68 a písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Vladimíra Mišíka, na Beatles, na Bonnie M a nebo na Dalibora Jandu.
1: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Letní rekord s nejvyšší naměřenou teplotou pro 19. srpen je star 134 let, jestli to dobře počítáme, z roku 1892. Tehdy bylo více jak 35,5 stupně Celsia a zase nejchladnější den byl v roce 1845, to bylo jenom 8,2 stupně nad nulou. Posloucháte Český rozhlas Pardubice a právě teď se zase podíváme na to, jak bude nejenom po zbytek středy, ale třeba i ve čtvrtek, v pátek a možná i o víkendu.
1: Počasí.
0: Na telefonu je Jindřich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Zdravíme vás, dobré odpoledne.
2: Já vás taky zdravím.
0: Tak pane Drapáku, pojďme tedy pěkně po pořádku, po stopách počasí, jak bude vypadat zbytek středy 19.8.
2: Tak trošku se nám oteplilo o tom čerešku, dneska teploty měly být kolem těch 25 stupňů Celsia, proudí k nám teplotu za teplou frontou, která nás ještě ale ovlivňuje určitými nějakými přeháňkami, ale na večer postupně by ty srážky ubývaly. V noci potom 18 až 15 stupňů a spíše oblačno až polojasno, jenom na horách by se výjimečně mohla objevit nějaká slabá ještě přeháňka. A zítra ještě více teplej, 25 až 28 stupňů, bude k nám proudit ten teplý vzduch přes zvolněnou stranou frontou, která by nás potom měla přecházet během čtvrtka a pátku. A obloze spíše oblačno až zataženo přechodně pojasno, odpoledne opět se může skytat nějaké přehánky. Výjimečně by se mohla objevit nějaká bouřka. A vítr slabý, běhne většinou mírný, jeho západní až západní 2-6 ms bude zesvat jenom v těch bouřkách. Jak už jsem naznačoval, v pátek by nám začala přicházet ta zvlněná studená fronta. Ta by nám v odpolních hodinách mohla přinášet dokonce nějaké vydatné srážky a i vydatné bouřky, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Teploty by se ještě měly pohybovat někde kolem těch 25-26 stupňů. A sobota na neděli spíše nějaká polojasná, oblačná, srážek moc nebude, spíše výjimečně nějaké přehánky. A ty minimální teploty tak 15-11 a maximálně kolem těch 25 stupňů Celsia.
0: Říká Jindřich Drapák, děkujeme do Hradce Králové za tyto aktuální informace a budeme se těšit zase na slyšenou.
2: Hezký den, na slyšenou.

0: rámci vysílání Českého rozhlasu Pardubice teď zdravíme do Luže. Přidali jste se na seznam měst a obcí, které provozují senior taxi. Do toho vašeho se vejde 8 lidí, má rampu pro vozíčkáře a jezdí na elektřinu. Služba je stejně jako jinde určená hlavně starším lidem, handicapovaným a nebo matkám samoživitelkám. Auto ale zaplatili sponzoři a pro cestující, tak budou jízdy zdarma. Problém není zajet si třeba i na trhy a nebo na velký nákup do supermarketu. V Luži natáčel redaktor Josef Kopecký.
1: To je přicouvání.
2: To je přicouvání, ano, přesně tak. 7 plus řidič.
1: Takže opravdu dodávka.
2: Opravdu dodávka. Šup 1 a šup 2.
3: Starosta Luže Hladislav Peterka za nestraníky právě zaparkoval novou dodávku, která bude zajišťovat službu senior taxi. Pane starosto, jak ten režim bude nastavený?
2: Ten režim bude, že někdo přijde s poptávkou nějaké jízdy, nějaký datum a v nějakou hodinu a rezervační systém vlastně tento požadavek zaregistruje a ostatní se budou moct k té jízdě vlastně přidat do vyčerpání kapacity. Ale my chceme jít trošku dál a chceme vědět, jaký zájem bude, takže vlastně tam bude možnost v rezervačním systému vlastně i ťuknout, že mám zájem o tuto jízdu, aby my jsme věděli, v jaké časy a v jaké dny vlastně by bylo možné přepravit více osob.
3: Lucie Macháčková, jedna z dobrovolných řidiček nového senior taxi v Luži. Jak by to mělo vypadat, ta vaše služba, tušíte zhruba?
4: Bude vlastně především na přání občanů. To znamená, že oni se rozhodnou, kam by chtěli jet na nákup, na výlet, co by chtěli podniknout. A naším úkolem bude skoordinovat ten jejich plán v tom, aby jsme právě my jako dobrovolní řidiči jim zajistili to, že na to místo se dostanou v pořádku.
3: Taková modelová situace. Co se dá tak čekat, kam by se chtěli zajet podívat?
4: Tak my předpokládáme, že největší zájem z řad seniorů bude právě o nákupy. Nákupy, které budou v obchodních centrech, které jsou tady odsud vzdálenější, ale předpokládáme, že bude zájem se podívat třeba do Chrudimi na trhy, do Rosic na trhy nebo na nějakou kulturní nebo společenskou akci v okolí, kam se běžně ti naši starší seniori nedostanou.
3: Cestující budou smět využívat senior taxi úplně zdarma. Radnice totiž na nákup vozidla dostala sponzorský dar. Elektromobil navíc bude nabíjet ze svých fotovoltaických zdrojů. Z Luže Josef Kopecký, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 20. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: habit.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Středa 19. srpna. Svátek má Ludvík. To je jméno německého původu a vykládá se jako slavný bojem. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Hanácká metropole Olomouc dostala novou nemocnici před 130 lety v roce 1896. Dnes je to fakultní nemocnice. Už tehdy při otevření disponovala internou, chirurgickým, očním a infekčním oddělením, lékárnou, sklady zdravotnického materiálu, byty lékařů, domem pro úředníky a klášterem řádových sester. V roce 1969 vypukly na mnoha místech Československa u příležitosti prvního výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy masové protesty jako výraz nespokojenosti s politikou nového komunistického vedení. Protesty skončily 21. srpna a bezpečnostní složky a milice během nich zastřelili 5 lidí. 3 v Praze, 2 v Brně. Největší letecké neštěstí v historii československých aerolinií se odehrálo v roce 1975. Při mezipřistání v Damašku havaroval IL-62 na trase Praha-Teherán. V troskách zahynulo 115 cestujících a všech 11 členů posádky. Pokus o komunistický puč v Sovětském svazu se odehrál před 35 lety v roce 1991.
6: Občanům Ruska. V noci z 18. na 19. srpna 1991 byl řádně zvolený prezident zbaven moci. Takzvaný státní výbor tímto vyhlašujeme za nezákonný.
5: Michail Gorbačov, strůjce perestrojky a reform, byl držen v domácím vězení na chatě na Krymu a skupina vysokých aparátčíků se pokoušela o zvrat demokratických změn.
7: Přinášíme prohlášení nejvyšších představitelů. Vzhledem k neschopnosti Michaila Gorbačova vykonávat ze zdravotních důvodů funkci prezidenta se vyhlašuje výjimečný stav.
5: 3 dny trvaly nepokoje v Moskvě.
8: Na rozkaz ministra obrany Jazova vjelo do Moskvy 500 tanků.
5: Pučisté se vzdali. Hrdinou a pozdějším prezidentem se stal Boris Jelcin. Gorbačov rezignoval. Pokus o převrat znamenal de facto konec Sovětského svazu. Před 80 lety se narodil v Hope v Arkansasu 42. americký prezident Bill Clinton. 75 slaví baskytarista skupiny Queen, rodák z Leicesteru, John Deacon. A 40 je americké zpěvačce Christine Perry. Já přeju hezký den.

0: Jestli se rozlobím, budu zlá, zpívala Hana Zagorová v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Když budovu Československého rozhlasu v Praze i další pracoviště obsadila vojska Varšavské smlouvy, vysílání nepřestalo. Zpráv se ujala regionální studia, která vytvořila zpravodajskou štafetu. Vzájemně se zastupovala a držela vysílání v chodu. Třetí část pětidílného dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68 připravili Karel Sedláček, hlasatel rozhlasu z roku 1968 a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: Je 7 hodin 27 minut. V tomto okamžiku se ozvala ústra Silva Vinohradské třídy.
4: Když okupanti v 68. umlčeli Prahu, odstartovala unikátní štafeta. Svobodný hlas okamžitě převzala síť regionálních studií Československého rozhlasu. Od Plzně, Karlových Varů přes České Budějovice až po Ostravu a Brno. Sověti unesli představitele státu do Moskvy. Země zůstala bez vedení. Ale rozhlasové vysílání pokračovalo. Bylo životně důležité mít pravdivé zprávy.
1: Posloucháte Československý rozhlas na vlně 197 metrů. Není vysílání Československého rozhlasu.
5: Vedení pražského rozhlasu přišlo s myšlenkou, že budeme střídat jednotlivé kraje, že vytvoříme zpravodajskou štafetu, že jsme si předávali ten vysílací prostor po 10 minutách. A protože bylo 12 krajů, takže to bylo 120 minut. A ta krajská studia, která mezi tím začala vysílat z různých náhradních pracovišť, z divadel a tak dále.
6: Vážné upozornění pro občany. Uvidíte-li trysková letadla, zejména nízko nad zemí, otevřte okna, aby se vám nevysypala skla.
5: Nikdo neodmít, že by nepřišel do práce. Všichni cítili povinnost přijít do toho rozhlasu.
4: Rozhlas přinášel i praktické informace, například pro rodiče na Kladně nebo studenty v Pardubicích.
7: Děti z pionýrského tábora spojených oceláren na Kladně, které jsou v Rakousku u Nového Města pod Smrkem a měli se vrátit až 30. srpna, se vracejí dnes 25. srpna kolem 20. hodiny večer na Kladenské nádraží.
8: Je 12 hodin.
9: Hlásí se legální vysílač.
10: Rektor Vysoké školy Česko-technologické profesor doktor inženýr Jiří Klikorka vyzývá všechny posluchače vysoké školy v Pardubicích k okamžitému nástupu do školy.
8: Prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách. Než přepojíme na další vysílací pracoviště, dovolte mi, abych zde přečetl několik důležitých upozornění a výzev.
5: Každý dělal všechno. Ty techničky nejenom, že natáčeli různé reportáže, ale brali ty telefony, psali ty zprávy, co lidé telefonovali. My jsme měli i zpravodaje v okresech, tak z těch okresů volali ty zprávy, nebo redaktoři vyjížděli po kraji a mluvili s lidmi přímo na místě.
11: Navštívili jsme s mikrofonem jednotku Československého letectva. Právě sedíme s důstojníky, kteří této jednotce velí.
4: Rozhlasová štafeta regionálních studií Československého rozhlasu udržela svobodné vysílání několik dnů. Vysílání utichlo až po podepsání moskevského protokolu, kdy se unesení političtí představitelé vrátili zpět do vlasti a vyzvali k ukončení odporu.
12: Československý rozhlas končí své vysílání. Ode dneška další prohlášení nebudou z úst nás. Československý rozhlas končí bohužel své vysílání. Ať žije Československá socialistická republika, ať žije svoboda, ať žije přátelství.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
1: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného Pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Slunce v duši, kapela Nightwork v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Co nás čeká a nemine? Tak za chvíli po zprávách Petry Beránkové, to bude Humoriáda. Opět hodina nabitá humorem, scénkami a také vyprávěním od Saskie Burešové a Pavla Kučery. Potom po 17. hodině Den v kraji, kde shrneme veškeré zásadní události středy s datem 19. srpna roku 2026. No ale vy si říkáte, že něco ještě zbývá z dobrého odpoledne, vidíte? Tak jednak jsou to písničky, které nestárnou, postarají se o ně Bartošovic, konkrétně Iveta a její sestra Viana, mezi nimi budou Toutou opěvovat Afriku a také ještě spotřebitelský servis, ve kterém se ptáte Josefa Černého tentokrát na pomůcku na žehlení vlasů, která se úplně neosvědčila.
1: Paní Bára si objednala ionizační řeben, který ale hned při prvním použití poškodil vlasy příliš vysokou teplotou. Prodejce tvrdí, že hřeben je v pořádku, že si poškození způsobila paní Bára sama nesprávným použitím. Paní posluchačko, neznám konstrukci uvedeného výrobku, ale podle mého názoru by mělo být nastavení takové teploty, která by umožnila poškození vlasů, vyloučeno. Doporučoval bych tedy nejprve řádně pročíst návod a pokud zjistíte, že jste žádnou chybu neudělala, nezbývá než reklamaci zopakovat, případně vyhledat soudního znalce.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, slz plný džbál, už to vstej.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Silničáři chystají změnu rizikové křižovatky na obchvatu Chruděmi. Po bouřce hrozí pád stromů v pardubických Drozdicích. Ministr Klempíř vyjednal peníze pro muzea i živou kulturu, přesnou částku neuvedl. A zítra bude zase oblačno, místy déšť nebo přehánky a teploty do 28 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné středeční odpoledne z Pardubic. Riziková křižovatka na obchvatu Chruděmi by se měla změnit. Ředitelství silnic a dálnic si zadalo studii úprav problematického úseku, kde se setkávají hlavní trasy 17 a 37 s vedlejší komunikací na Tři Bubny.
2: Podle portálu Nehod je to vůbec nejrizikovější místo v celém Pardubickém kraji. Za posledních 5 let se tam stalo 31 nehod, při kterých se zranilo přes 40 lidí. Studie má navrhnout úpravy ke zvýšení bezpečnosti provozu. Dokument by měl být hotový ještě letos. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Městský obvod Pardubice 4 varuje před nebezpečím pádu stromů u mostu v Drozdicích. Bouřka tam nedaleko venkovní posilovny poškodila 3 vzrostlé topoly. Hrozí u nich zlomení a pád větví. Lidé by proto měli být v místě opatrní. Radnice chce stromy v následujících dnech zabezpečit. Muzea, galerie a další instituce spravované ministerstvem kultury příští rok nebudou propouštět ani zdražovat vstupné. Po jednání na ministerstvu financí to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ze státního rozpočtu by chtěl pro příští rok získat 20 miliard, což je o 2,5 miliardy víc než letos. Jestli se mu podařilo ministrni Alenu Schillerovou z ANO o této částce přesvědčit, zatím Klempíř neřekl.
3: Kultura rozhodně nebude bita. Máme tam na investice, máme na živou kulturu, která si myslím, že si zaslouží daleko větší podporu, než měla.
0: O budoucím financování České televize a Českého rozhlasu Klempíř se Schillerovou nemluvil. Letošní půdní sucho je v Česku nejdelší v historii měření. Asi na třetině území trvá už od začátku roku. Informuje o tom portál Intersucho. Úplně nejhorší je situace na jižní a střední Moravě, kde je nedostatek vláhy v půdě dlouhodobým problémem. Letos ale výrazně zasáhl i výš položené oblasti, třeba Vysočinu, Krušné hory a Šumavu. A tam půda není na takové sucho zvyklá, popisuje klimatolog z týmu Intersucha Pavel Zahradníček.
4: Nedostatek v horských oblastech je problém hlavně díky tomu, že byla slabá sněhová sezóna, chyběly tam ty sněhové srážky a tím vlastně to akumuluje po celý ten rok. A samozřejmě ty horské oblasti většinou dotují vodou nížiny, takže je menší zásoba vody i v těch oblastech, které vždycky nám pomáhaly vyrovnat tu vodní bilanci.
0: Půdní sucho by teď mohly alespoň částečně zmírnit srážky, které mají spadnout do konce týdne. Už zítra meteorologové varují před bouřkami, ty můžou doprovázet i vydatné přívalové deště.
1: Počasí.
0: Noc na zítřek bude oblačná až polojasná, na horách se výjimečně vyskytnou přehánky, noční teploty 18 až 15 stupňů, na horách 15 až 12 stupňů Celsia. Vítr slabý. Čtvrtek s velkou oblačností, deštěm, přehánkami a bouřkami. Bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Odpoledne místy déšť, přehánky, výjimečně i bouřky. Denní maxima zítra 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 21. Vítr slabý, v bouřkách zesílí, srážky do 15 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak slabý až mírně stoupne a bio jednička. To bude znamenat mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: V Pardubicích se postojíte v tuto chvíli na silnici 1/2 na příjezdu od Přelouče a na příjezdu od Chrudimi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553
5: 553.
6: Končí. Já mám nalíkají.
7: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
8: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
9: Dobrý den, přeji krásné odpoledne.
8: Máme pro vás i dnes velkou plnou barevnou archivní tašku kvalitních humoristů, skvělých bavičů, nápaditých komiků i krásných šašků.
1: Humoriáda.

0: Václav Neckář, jeho láska ztracená právě teď. My jsme se našli se Saský Burešovou dnes ve studiu Humoriády. Ještě jednou všem přejeme krásné odpoledne. První otázka, nedá mi to se nezeptat, jak tráví Saskia Burešová letošní léto?
1: Trávím ho doma a na chalupě a už nejezdím k moři, protože já si myslím, že už mám odježděno. Už mi je upřímně řečeno, takový to opalování a grilování na tom sluníčku moc nedělá dobře. Takže my máme naštěstí chalupu na německých hranicích. Takže je to báječný, my si děláme i výlety, takže jsme byli v Bautzenu, Görlitz, poznáváme německý města, polský města. A to je strašně hezký. Mě vždycky nejvíc na tom výjezdu k moři bavily ty výlety, abych se přiznala, protože takový to grilování, to mě jako nedělalo moc dobře. Takže teď to takhle využívám a zahradu tam mám a teď tam bylo příjemně, protože my máme na chalupě kousíček lesa, takže tam bylo tak krásně v tom vedru. No a jinak točím celý léto, samozřejmě točím kalendárium a měla jsem ještě nějaký prostě jiný takový akce, takže teď zase odjíždím do Náchoda na Muže roku. Prostě mám to naplněné, což je dobře.
0: Přemýšlím o tom, na co se dozeptat, ale zatím ještě nemám tolik nápadů. Mám nápad jeden, koho dáme úvodem posluchačům?
1: No, Emana Fialu.
0: To jsme tu dlouho neměli.
1: No,
0: dobře.
1: To já bych, můžu k němu něco
0: Určitě.
1: Říct? Ano, totiž on to byl vlastně takový ten prvorepublikový herec, ale byl to muž jaksi mnoha žánrů, měl takový, řekla bych, velice široký umělecký záběr, protože on byl nejenom vynikající herec, ale současně taky muzikant, báječně zpíval, to možná pamětníci si vzpomenou. Byl taky režisér, dokonce scénárista a jeho bratrem byl další slavný komik v té době, taky nesmírně populární, Ferenc Futurista. Jo? Takže to byli takový, jako řekla bych, velice oblíbení komici v té době. No a byli taky samozřejmě hvězdou různých filmů. Objevili se třeba, já nevím, mnoha filmech, Muži v offsideu a tak dále. Dohromady to bylo asi přes 200 filmů. Vystupovali s Hugo Házem, s Jindřichem Plachtou a byli vždycky výborní. Já si myslím, že bychom si je mohli připomenout.
0: Děkujeme, Sasky, za ten úvod do oné doby a teď už Emanuel Fiala.
2: Filmoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, kdy se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferry Seidel, vulgo Cecil de Mil. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? Ale on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá. Emane, dobře, že tě vidím. Budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle. A co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Třeba ty blážne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kilo. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídá mu ale, vždyť já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanka. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, My jsme se tak lekli. Jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak myslím, že Saskia zvolila velmi dobře. Bylo to velmi vtipné, navíc neznámé.
1: Ano,
0: ano, ano, ano. Dostihy, tak si vás představuju v tom kloboučku, v chuchli, na tribuně.
1: No, já nosím kloboučky a nemusím proto jezdit do chuchle.
0: No tak samozřejmě, dáma je dáma, ta má klobouk vždy.
1: Oni mě říkají, že to je takový mé znamení, jo, brýle a klobouk. Ale víte, on je to do jisté míry i maskáč, protože dáma se nemusí tak moc česat, šoupne na hlavu tu hučku a pořád je upravená.
0: No to je trik, panečku. A myslím, že Petra Černocká také o tom ví své.
1: Ano, ano, a my se
0: dorazí
1: kamarádi,
0: s něčím takže, hezkým ano. Na hlavince. Tak, přátelé, máme štěstí, že bude zpívat Marie Rotrová své štěstí, ale vy hlasujte, kdo bude mít u vás to humoriádnické štěstí. Bude to Eman Fiala anebo Marek Eben. To je první souboj dnešní humoriády. Hlasujte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Saskia Burešová za hosty, za moderátory Pavel Kučera. Zdravíme vás a máme na telefonu první hlasující v této první souhře nebo mezihře Emanuel Fiala a Marek Eben. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Burešová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den vám, Pavle.
2: Dobrý
4: a
2: den.
4: Prosím, pokračování Emana Fielu, hlasuju pro něho.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, koho zdravíme?
5: Dobré odpoledne, Pavle, standard Zemník tě zdraví a zdraví paní Burešovou. Vybrala velmi dobře a...
3: Ano.
5: Pavle, já tu Humoriádu poslouchám drahná léta. Ta ještě snad nezazněla.
2: Ta ukázka s panem Fialou, myslíte?
5: No,
3: no, no, my jsme si to říkali.
2: To, to jsme rádi, že jsme vás osvěžili z našeho archivu.
5: A kterýho roku to je asi?
2: Ta nahrávka samotná nevím, ale vyšlo to v celku u Suprafonu v roce 83. Ale ten záznam tak určitě je starší.
5: Děkuju vám a paní Sosky, děkuju, že tohle vybrala.
3: Ano, ano, to jsem ráda, že se vám to líbilo.
2: Krásně nám to zapadá. Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Krásné směrové odpoledne. Zdravím paní Sasky.
3: Ano, dobrý den.
2: Zdravíme.
6: Já bych taky pokračoval, protože jsem to tak ještě neslyšel pana Fialu.
3: No, jsem měla šťastnou ruku.
2: Výborně, děkujeme. Dobré odpoledne. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
7: Jsem ji tady zažil na vystoupení ve Štětí.
3: Ano, ano, ano, tam jsem vystupovala kdysi.
2: Ano. A zanechala stopu, Saskia.
7: Dáme si
2: ano.
7: Opakování.
2: Takže pokračování, Emana Fialy.
3: No,
2: děkujeme.
3: Prosím.
2: Děkujeme moc. Tak Marie Rotrová zpívala Štětí a tady volal Pepa ze Štětí.
3: No.
2: Mohla to taky přespívat aktuálně. Dobré odpoledne. Haló, haló.
8: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Burešovou. Dobrý den, paní Burešová.
3: Krásné odpoledne.
8: Taky, přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, též pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné probouzení do čtvrtečního rána.
3: Děkujeme.
8: Růža z Rychnovska, nashledanou.
3: Nashledanou.
2: Vítejte i vy, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, dáma a pane. Revoz Petr Zelhoty.
2: Dobrý den.
9: Přejeme si pokračování s panem Fialou.
2: Děkujeme i za váš hlas. Tak já myslím, že už nemusíme zpovídat další.
3: Vede.
2: A jede dál.
10: Povídám režisérovi. A kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli. Jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete velkou Pardubickou. A ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. A jednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda. To bylo rodeo. Já vypadal jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrtalo, mlátilo, šťoukalo, boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka, lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metařů dává košťatama v poctě zbraní. Zazval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kůň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kůň se vám natáhl jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl až na nějaký to žebro docela dobře. Kůň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad. Humoriáda.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta. Saskia Burešová má právo dalšího vybrat. Doufám, že bude mít šťastnou ruku jako v prvním kole.
2: No, doufám taky. Já bych velice ráda připomněla Petra Novotného, který ve své době byl velice oblíbeným bavičem. Určitě si vzpomínáte na jeho úspěšný pořad, který se jmenoval Novoty nebo Dobrý večer Severočeši. On byl také dlouholetým členem country skupiny Fešáci a mimo jiný autorem úspěšných pořadů. Byl to taky takový, řekla bych, člověk, který měl velice široký prostě umělecký záběr taky. No a protože v současné době na tom zrovna není nejlíp, žije tak trošku v ústraní, tak si myslím, že by bylo velice dobré, kdybychom si ho prostě připomněli.
1: Rádi připomeneme právě pořad Novoty, který jste zmiňovala, a z něj scéna nebo výstup Žena a letnička.
3: To je hodně intimní, rozumíte si? Představte, já jedu večer od někud z Moravy z představení. Hladové, já vím, že budu doma jíst. Já v noci jím, to je zdravý, taky to zkuste, bezvadná věc. A já jak jedu z té Moravy, já už si představuju tu ledničku doma. Ale já se přitom vzruším. Fakt jo. Čím ty škvarky tam mám. A čabajku. Teď já se úplně rozklepu, hele. Já jedu v tom autě, říkám si, a co já si dám? Škvarky nebo čabajku? V obojí si dám. Si říkám, ne, to je blbost, nemůžu přece jít škvarky s čabajkou, jo. Ale si říkám, kdybych já ty škvarky dal na pánvičku, oni by trochu pustili. A teď bych tam nakrájel voloupanou čabajku na plátky. Bych to zalil vajíčkem. Já se úplně rozumím, já se chvíli zalívám vajíčko. Teď kdybych to vajíčko předtím ale rozšlehal s trochou mlíka, teď tu cibulku. To by byla amuleta jak pras. Cítíte, že to už je orgazmus tohle, jo? To ještě není všechno, ale pozor. To já teď přijedu domů. Domů přijedu a tam ta lednička je. Taky manželka, ona je vzhůru, ona na mě čeká. Teď já přijdu, políbím ledničku, běžím k manželce. Obráceně. Nejdřív jdu k manželce, pak políbím ledničku. Tak je to. Teď ji otevřu, jsou tam. Rozumíte, to je teď druhý... Teď jsem chtěl říct druhý čísla, druhý kolo. Ty škvarky tam jsou. A ta čabajka je tam tak. Už zase, rozumíte, mě se... A vejce, to jsem měl strach, že nebudou, ale jsou vejce taky. Z tvrdej sejra je tam.

0: potem se zapomněl. Nastrouhám ještě do těch vajíček, ono se to pak tak jako rost. Mě úplně buší srdce, já nemůžu ani... A teď já už slíkám tu čabajku. Ta lednička je už rozevřená. Já do ní vstupuju. Zdechám. A do toho ta manželka řekne, zavři tu ledničku a nečem do ní. Nesmíte udělat. Bylo to dostatečně názorný. Vidíte, co jste mu přerušili? To je. Já jsem říkal, že několikrát nedělej to, hele. Já z toho budu mít trauma, tohle mi opravdu nedělej. Ona mi říká, ty nejseš normálně, ale se na sebe podívej, hele. Ty jsi uchylnej normálně s tou ledničkou. To jsi takhle mi pokračovat, ale ty se zblázniš normálně. Ty půjdeš kolem muzenářství a budeš si myslet, že jsi v bordelu.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, doufám, že to nebude příliš intimní otázka na Sasky, co má v ledničce ona, protože lidé mají za takový příklad zdravého životního stylu, jsou tam biozrnička, ovozelo, voda nebo škvarky.
3: Já bych tak strašně chtěla mít tu čabajku a uheráček a vůbec on mě teď tak navnadil ten Petr, jo. Že já si půjdu a koupím si tu čabajku. Ale teda tak ne, že bych vyloženě teda vyznávala zdravou výživu, ale snažím se, takže teď tam mám, musím se zamyslet, nějaký ty vejce tam jsou, je tam kotič, je tam ryso, je tam šunčička, je tam máslíčko, jsou tam tvrdé sýry, no taky dobro,
2: na omeletku by to bylo.
3: Omeletka by byla a dobře. Bude asi po tomhle výkonu Petra Novotnýho.
2: Máme chutě, ano. Na koho mají chuť posluchači Petr Novotný tentokrát o sportu, by to bylo zase z jiné strany úplně. A nebo Helena Růžičková, jedeme na chalupu z chalupářského kabaretu. Vyberte si humor mezera A, humor mezera B, takovéto SMS pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Bobkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Právě teď sbíráme, dámy a pánové, u rádia vaše hlasy pro Petra Novotného nebo Helenu Růžičkovou. Ještě můžete poslat SMS-kou Humor Mezera A nebo B na číslo 90 01 04 nebo zavolat na telefon 731 800 900. Na vaše hlasy se těší i zde přítomná Saskia Burešová. Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Saský Burešovou.
4: Dobrý den.
3: A já bych hlasoval pro paní Růžičkovou.
2: Mm-hmm. Děkujeme, máme zapsáno, naslyšenou. Dobrý den.
5: Dobrý den, hezké dobrý den. Zdravím z Hané, pod Mont Blancem. Tak, taky Helenu Růžičkovou a paní Sasky, že je pořád stejná.
2: Saský Jů jste měl říct po vašem.
4: Děkuji, hezky.
2: Lichotka z Hané.
4: Ano, z Hané.
2: Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Karel z Bojkovic. Zdravím paní Sasky Burešovou.
4: Já vás taky.
6: A samozřejmě i vás, Pavle.
2: Já taky.
6: A já bych si psal paní Růžičkovou.
2: Zapsáno. Mějte se hezky.
4: Je to jasný.
2: Ještě ne.
4: Ještě vydržte.
2: Dobré odpoledne.
7: Já ještě taky bych prosila Béčko.
2: Ano.
7: A zdravím vašeho šarmantního hosta.
4: A děkuji. A teď nevím, jestli mě nebo Pavla.
2: No tak samozřejmě Sasky. Mně je to jasné. Já jsem šarmantní až po vás.
4: Děkuju.
2: Tak děkujeme.
7: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne. Haló?
8: Ano, hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle.
2: A slumíme rádio trošku, prosím, už? Dobře.
8: Ano, už se stalo.
2: Bezva.
8: A srdečně zdravím paní Sasky.
4: Ano, děkuji.
8: Kterou jsem měla strašně ráda jako hlasatelku televizní a chci vám teda popřát hodně zdraví a úspěchu. A se vám daří. A vybírám Pavle. Ano. A vybírám Pavle Ačko.
2: Máme zapsáno, paní Stanislavo. Děkujeme pěkně.
4: Děkujeme.
2: Ještě není rozhodnuto, ještě tu máme SMS-kující a další hlasy. Až potom to sečteme, jen co vyspovídáme. Ještě vás. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím vás oba. Oba vás ráda poslouchám.
2: Děkujeme.
9: To se mi podaří, že jsem zrovna na cestě autem, takže si vás vyslechnu a dostatečně se zasměji při vašem humoru.
2: Jsme rádi, že vám zpříjemňujeme
4: tak
2: cestování.
4: Tak šťastnou cestu.
2: A?
9: Děkuji. Paní Sasky, zdravím taky velmi ráda, protože ona je pro mě určitě symbol takové té dámy. A moje maminka byla taky taková, takže...
2: Vám ji připomíná.
9: Připomínáte maminku, když se na vás každou neděli dívám v kalendáři.
4: Tak to mám radost.
2: Tak.
9: Děkuji vám za to a prosila bych ještě Petra Novotného.
2: Máme zapsáno a děkujeme za váš hlas.
4: Děkujeme.
2: Mějte se hezky.
9: Mějte se hezky, maschle.
4: Naschledanou.
2: Tak, teď to sečteme. Petr Novotný měl dost hlasů, ale ne dost na to, aby vyhrál. Aha. Takže Helena Růžičková, jedeme na chalupu.

0: Můj manžel se jmenuje Karlík a je řezník. Tedy ne, že by byl hloupý, to nemůžu říct, ale na druhé straně o géniovi taky nemůže být řeč. Hlavně v těch počtech pokulhává. Představte si, že mu večer co večer po uzávěrce přebývají 200 i 300. No tak na tom by taky nebylo vlastně nic divného, ale divný je, že je vrací do pokladny. Po každý mu říkám, Karlíku, že ty jsi něco proved. Co když ti jednou ty prachy budou chybět, co potom? Schovej si ty peníze do spořitelny, ale kde pak Karlík? Jo, to náš soused, nějakej Kazimourek. Ten vám je zase chytrej. Víte, jako hejno delfínu. Tenhle Kazimourek, nebo taky Uhlobaron, vám dokáže z jedné fůry briket udělat 2 fůry briket. Jo, tak tomuhle tomu říkám inovace. Víte, to ta naše chalupa vypadá vedle té Kazimourkovy jako trosečnická chatrč vedle konopiště. A na to konopiště si jezdí Sábem. My máme trabanta. A navíc pořád stojí na špalkách, protože Karlík není schopnej udělat si řidičák. Jeho totiž vůbec nenapadne, že by jim do té autoškoly mohl přinést tašku kotlet. Nevěří mi, že by po té tašce jezdil po silnicích jako ten Alan Johnson. A vůbec, řekněte, řezník, který má jenom trabanta. Ten přece musí být podezřelej. Z toho může mít opletačky. Správnej řezník se činí jako ten Kazimourek. Ten vám koukne na jitrnici a hned vidí 2. Před týdnem přišel Karlík celý šťastný domů, ptám se ho, z čeho máš takovou radost, jestli se mu podařilo prodat špekáčky jako Taliány, jak mu pořád radím. Prej ne. Prej pojedeme naším autákem na víkend. V pátek večer jsem trabanta snesla ze špalků jako motýlka z kopretiny. Karlík naložil kufry a nakopl to. Jenže vykopl u podlahy nějakého čublíka a ke všemu místo, abychom jeli dopředu otevřenou garáží, vzali jsme to zadkem a to byste nevěřili, co ten náš auták měl síly. Nejenže jsme prorazili zeď, ale vjeli jsme do prodejny se zeleninou s takovou vervou, že jsme měli po celý kapotě rozmazaný trsy banánů. A to se vám mě zelinář ještě před hodinou dušoval, že banány viděl naposled, když ještě kvetly. Prolítli jsme i pár lískama rajčat, takže jsme byli zmalovaní jako indiáni na váleční stezce.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Helena Růžičková. Jak ji vidí Saskia?
3: No, jednak jsem měla Helenu Růžičkovou moc ráda, ale pak musím připomenout, ono v povědomí diváků působila vždycky jako komička, ale ona byla naprosto nedostižná v roli toho seriálu televizního Slavného vlak dětství a naděje, kdy si myslím, že našla přesnou tu míru, aby tu povahu té ženy, aby to nebyla vyloženě komická role, ale aby to byla i role charakterní. A tam to bylo naprosto přesný. To vůbec byl geniální seriál. A samozřejmě ona vystupovala v mnoho a dalších filmech, nejenom ve filmech a v televizi, ale taky na jevišti divadla, na Zábradlí třeba, že já si vzpomínám, že jsem s ním moc krát vystupovala, samozřejmě byla vždycky velice optimistická, byla s ním velká legrace, mimo jiný, já musím předeslat, teď by slavila 90 let, takže Helenko, do nebe, všechno nejlepší, ale vzpomínám si, jak jednou říkala, že jí někdo prostě dopočil, říká, musíš hubnout, musíš se zvážit, až vylezla na tu váhu a povídá, tak jsem na tu váhu vlezla a víte, co mi vypadlo, nevstupujte na váhu ve skupinkách. Ale tak už jsem tam nikdy nevstoupila. Byla strašně vtipná vždycky.
2: Patřilo to k ní, uměla také nosit samozřejmě.
3: No, to taky. A hlavně, tak je to bývalá baletka.
2: Ano, a kdyby se v té době udělovaly všemožné ceny, tak si myslím, že v době největší slávy i za vlak dětství naděje.
3: Určitě.
2: Jich má plnou polici.
3: Určitě. Já si myslím, že měla být oceněna. Mm-hmm. Určitě za tuhle roli.
2: Tak, přátelé, Helena Růžičková by s námi zůstala, pozice A, na pozici B nastupují Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř. Vyberte si ve finále dnešní humoriády SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Připomenu závěrečný souboj dnešní humoriády. Máme tady Helenu Růžičkovou nebo Karla Šípa s Jaroslavem Uhlířem a taky Luďkem Sobotou. Koho si vyberete, to je na vás. Ještě něco k Heleně bychom
2: měli? Já jenom takovou krátkou poznámku. Určitě to bylo mnohokrát řečeno a patrně posluchači to asi vědí, že byla taky Viedma. Ona báječně hádala z Logru, ale já mohu přispět se svojí troškou do společného mlýna, protože jí to třeba v mém případě opravdu vyšlo, protože když jsem se jí ptala, jak to dopadne s mým manželstvím, tak kdysi dávno, tak ona řekla, vy se nikdy v životě nerozejdete, až smrt vás rozdělí. A ono jí to přesně vyšlo.
1: Tak to je potvrzení věšteckých schopností Heleny Růžičkové.
2: A vyšlo jí to nejenom u mě prý.
1: Dneska by už na to věštění potřebovala Turka. Ten už se často nedělá, ale domácí Turek je domácí, že? Určitě by si ho udělala. Ráda by věštila, teď ji zdravíme tam nahoru.
2: Z kávovaru by jí to asi nešlo, to je pravda.
1: Koho nám vyvěštíte? Vy, milí posluchači, kam přidáme vaše hlasy? Dobrý den. Haló.
3: Dobrý den.
1: Tady je
3: Eva Schodová.
1: Ano.
3: Zdravím vás a paní Burešovou.
2: Ano, dobrý den.
3: Chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno. Ano. Děkujeme pěkně. Ještě pozdravíme vás. Dobré odpoledne. Kdo se hlásí?
4: Haló.
1: Ano, posloucháme.
4: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já zdravím paní Saskiu Burešovou, vás samozřejmě také zdravím.
1: My vás.
2: Děkujeme.
1: A
4: chtěla by jsem Helenku Růžičkovou a ještě moc pozdravuju a vždycky pořád mám ráda paní Sasku Burešovou, protože ji sleduju už leta, ale to už si její pořád kalendárium a každou neděli ji sleduju a škoda, že se to neopakuje i někdy, když člověk to nemůže vidět.
2: Na internetu, ale děkujeme, že jste věrná divačka.
1: Ano, tak zdravíme, přejeme hodně další krásných zážitků, nejen s kalendáriem a se Sasky. Teď tu máme zážitek s Helenou.
5: A Karlík si to pořád šupajdil pospátku. Projel několik zahrádek, jejichž majitelé si mysleli, že se na ně řítí golem, který vyloupil všechny salony krásy ve městě, a šplhali se do korun krsků. V tom jsme zaslechli sirénu veřejné bezpečnosti. Čekali na nás na silnici, která byla mezi zahrádkami. Mávali na nás, abychom zastavili. Karlík jim pokrčením ramen dal najevo, že neví jak. Šlápl na nějaký pedál a my jsme poskočili jako zajíc před práškovacím letadlem a zmizeli jsme v dalších zahrádkách, jejichž majitelé si pro změnu mysleli, že jsme tunguský meteorit, který prolétl skladištěm šminek. Brzděte motorem! Volali na nás příslušníci, ale Karlík na něco sáhl a my jsme zase skákali jako Mustang v trampolíně. Podivnou shodou okolností a náhod jsme se dostali na silnici. Dívám se do zpětného zrcátka a vidím, jak na mě kulí oči nějaká bledule, které šedivý mahagonový přeliv. Tak to jsem byla já. A v dálce jsme zahlédli naší vesničku. A měli jsme dvě možnosti. Buď zabrzdit tím, že vjedeme do rybníka, nebo se trefit do hromady hnoje. Vzhledem k tomu, že jsme si nevzali plavací vesty, rozhodli jsme se pro druhou možnost. Karlík mířil přesně. Tak jsme ovšem na sebe museli namířit všechny moje intim spreje. Patřičný účinek měl ale až postřik na mravence. Teprve potom se Karlík šel představit příslušníkům VB. Hned ho požádali o řidičský průkaz. Karlík vytřeštil oči a zalapal podechu jako řízek z kapra na pánvi. Žádný neměl. Vždyť on naletěl hospodskému od nás ulice, který mu tvrdil, že když vypije 3 láhve pita, může si sednout za volant a nic se mu nemůže stát. No, a potom nakupujte u odborníků.
1: To je závěr dnešní humoriády, ve které hostovala sympaticky Saskia Burešová. Děkujeme za to.
2: Ano, děkuji taky, děkuji všem posluchačům.
1: Pavel Kučera přeje nejen Saskii, ale i vám všem krásné léto i dál a těším se na slyšenou.
2: Krásné léto a těším se na vás.

0: servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Svitavy začínají prodávat stavební parcely v lokalitě Stará kolonie. V sousedním Hradci Králové přibylo dalších 16 kamenů zmizelých, připomínajících oběti holokaustu. Zákon o EET se vrací do sněmovny. Ministrně Schillerová senátní návrhy jednoznačně odmítá. A zítra bude na východě Čech zase oblačno až polojasno, ale oteplí se. Teploty vystoupí až k 26, někdy i 28 stupňům Celsia. Zprávy má Petra Beránková, vítám vás. V jeho západní části Svitav vzniká rezidenční čtvrť Stará kolonie. Město tam začíná prodávat připravené stavební parcely, kterých bude celkem 27. Jejich ceny jsou o něco vyšší než v okolních městech. Podle radnice to souvisí s vyššími náklady na vybudování inženýrských sítí, vysvětluje mluvčí Kateřina Kotasová.
4: Město vytvořilo speciální webovou stránku starakolonie.svitavy.cz, na které lidé najdou informace o jednotlivých parcelách a také dokumenty, které jsou potřeba k podání žádosti o jednotlivé pozemky.
3: Na 7 adresách v sousedním Hradci Králové přibylo 16 nových kamenů zmizelých. Město se tak zase připojilo k celoevropské iniciativě připomínající oběti holokaustu a nacistických represí z dob druhé světové války. Mosazné pamětní dlaždice lidé najdou na chodnicích před domy, ze kterých byli židovští obyvatelé deportováni, popisuje mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
5: Z Hradce Králové bylo do Terezína transportováno v prosinci roku 1942 celkem 1200 osob. Mnozí z těchto lidí pak pokračovali do vyhlazovacích táborů, kde se osvobození dočkalo pouze 99 z nich. Za 3 roky bylo v Hradci Králové položeno již 36 kamenů zmizelých.
3: Zákon o znovu zavedení elektronické evidence tržeb neprošel senátem a vrací se tak do poslanecké sněmovny. Senátoři žádají třeba zrušení EET pro bezhotovostní platby. To už v minulosti nařídil i ústavní soud. Podle ministrně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by se tím ale stát připravil o analytická data a možnost odhalovat šedou ekonomiku. Další pozměňovací návrh ruší limit pro daňové osvobození zdravotních benefitů zaměstnanců. Ten je v původním návrhu stanovený na asi 50 tisíc korun ročně. Schillerová odmítá.
6: Prošly 4 pozměňovací návrhy, které vůbec nedávají smysl. Já si myslím, že jsem tam teda docela se věnovala tomu vysvětlování, argumentaci. Vůbec nepřipadá v úvahu, že by mohla projít senátní verze, takže my musíme dát dohromady 101, což se nám bezesporu podaří.
3: Policisté pátrají po 10letém Martinovi Kočím z Prahy. Dnes dopoledne odešel z muzea v Patočkově ulici v Praze 6. Chlapec je hubený, vysoký asi 135 cm a má krátké hnědé vlasy. Měl by mít na sobě černou mikinu, tmavé kalhoty, černou kšiltovku, pravděpodobně s bílým nápisem a černé sportovní boty s bílými pruhy po stranách a na patě. Jakékoliv informace prosím volejte na linku 158.
2: Počasí.
3: Čeká nás oblačná až polojasná noc, na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Noční teploty 18 až 15 stupňů, na horách 15 až 12 stupňů Celsia. Vítr slabý. Čtvrtek, oblačný až zatažený, postupně i polojasný, odpoledne místy s deštěm nebo přehánkami, výjimečně i bouřkami. Denní maxima zítra 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 21. Vítr slabý, srážky do 15 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak slabý až mírně stoupne a bio zítra 1. To bude znamenat mírnou zátěž.
1: Zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: 17 hodin, skoro 4 minuty míříme na silnice. Hlavní silnice ve Svitavách, frekventovaná směrem na Brno, je sice už průjezdná, ale stavební práce se přesunuly do sousední ulice. Teď se opravy vodovodu a kanalizace přesouvají do Dobrovského. Ta bude zavřená do listopadu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
0: Dobré odpoledne, vítejte u poslechu pořadu Den v kraji. Uslyšíte o stavu vedlejších silnic poničených návozem materiálu na stavbu dálnice D35. Také vám povíme podrobnosti k jubilejní 10. zlaté pecce a představíme i senior taxi, které pořídilo město Luže, a nabídneme k poslechu i písničky, které nestárnou, a to od Věry Martinové, Bruce Springsteena, Valdemara Matušky a nebo Ivone Přenosilové.
2: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský. We'll be right back.

0: nad skálou. Klidně si ho můžete také vyfotit, jestli ho někde vidíte, protože dnes je Mezinárodní den fotografie, takže Sýr a Petra Beránková s úsměvem teď shrne středu s datem 19.8.2026.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Krásné slunné středeční odpoledne z Pardubic. Na železničním koridoru z Prahy na Moravu začne zítra několikatýdenní výluka kvůli opravám kolejí. V úseku mezi Pardubicemi a Přeloučí a následně i mezi Kolínem a Zábořím nad Labem nepojedou osobní vlaky. Cestující tak budou muset přesedat do náhradních autobusů. Rychlíky naopak projedou, ale jenom po jedné koleji. Můžou nabírat až 15-minutová zpoždění, říká mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: V první etapě od 20. srpna do 5. září bude omezen provoz úseku Přelouč-Pardubice.
2: Na některých úsecích silnic nižších tříd na Pardubicku se řidičům jezdí o poznání líp. Dosavadní hrboly a záplaty střídá hladký asfaltový povrch s novým vodorovným značením. Z dálnice D35 řekne podrobnosti kolem 17:45 reportér Ondřej Wolf. V Chrudimi začnou fungovat první automatické veřejné toalety. Radnice je chce otestovat na školním náměstí v blízkosti centra. Nákup technologie bude stát 200 000 korun. Změna systému umožní zavést non-stop provoz bez přítomnosti obsluhy. V Luži na Chrudimsku spustili provoz senior taxi. Na nákup vozidla získalo město sponzorský dar a službu budou zajišťovat dobrovolníci. Podrobnosti od redaktora Josefa Kopeckého před 17:45. Nová sluneční pláž v Pardubických Polabinách má být hotová v říjnu. Na břehu Labe vzniknou lavičky, lehátka, ohniště a betonové schody k vodě. Projekt za 3 miliony korun chystal druhý městský obvod 8 let. Český rozhlas Radiožurnál je podle radioprojektu znovu nejposlouchanější českou rozhlasovou stanicí. V prvním pololetí letošního roku si ho každý den naladilo průměrně 745 tisíc lidí. Další stanice Českého rozhlasu zaznamenaly od ledna rekordní poslechovost. Plus si pustilo skoro 170 tisíc lidí denně a nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 680 tisíc posluchačů. Český rozhlas Pardubice navýšil svou denní poslechovost ze 13 na 21 tisíc. A týdenní poslech z 55 na 69 tisíc. Zdvojnásobil tak svůj podíl na trhu v Česku.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posel dobrých zpráv Karel Gott v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Na některých úsecích silnic nižších tříd na Pardubicku se řidičům jezdí o poznání lépe. Dosavadní hrboly a záplaty střídá hladký asfaltový povrch s novým vodorovným značením. Silničáři totiž pokračují v obnově cest poničených v minulých letech navážením materiálu na stavbu dálnice D35. A kde se stav vozovek zlepšuje, tak to zjišťoval redaktor Ondřej Wolf. Mluvili jsme o tom v dobrém odpoledni po 14. hodině. A moje první otázka byla, kolik kilometrů cest poškozených těžkou technikou se už podařilo opravit?
1: Tak za poslední 3 stavební sezóny jde minimálně o desítky kilometrů silnic. Jsou to převážně úseky třetí třídy, které nejvíc vlastně trpěly stavbou dálnice z Opatovic do Času a z Času do Ostrova. Třeba od loňska už jezdí řidiči po novém asfaltu na trase Sezemice Choteč, Sezemice Dříteč Bukovina nebo Bohumileč Ujezdborek. Letos se řidiči dočkali opravy silnice ze starých dálnic do Srchu. Aktuálně se opravuje průtah obcí Srch, kudy mimochodem tady vede jeden z nájezdů na takzvanou hradubickou silnici a jde o frekventovaný úsek.
0: Jak moc to tedy v Srchu komplikuje provoz?
1: Tak ty stavební práce na silnici začaly tento týden, jsou za úplné uzavírky a potrvají po dvou etapách až do konce tohoto měsíce. Doprava tedy teď vede po objízdných trasách. Kromě toho silničáři dokončují opravu silnice i z Vysokého Chvojna do Horních Ředic. V září začnou dělat úsek v Uhřeticích a pokračovat bude přerušená obnova cesty z Času do Dašic. No a i tam budou muset řidiči počítat s dočasným omezením dopravy.
0: Kdo ty opravy rozbitých silnic vlastně platí?
1: Z velké části je hradí ředitelství silnic a dálnic, které vlastně tu dálnici D35 stavělo. No a menší částí přispívá hejtmanství. Jen letos by na opravy takzvaných návozových tras mělo jít podle informací kraje asi 270 milionů korun.
2: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: jihočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Rozhledna na Andrlově Chlumu nad Ústím nad Orlicí slaví 30 let existence. My se k ní vydáme po jedné z nejhezčích tras, křížovou cestou s kapličkami. Povíme vám nejen o historii rozhledny, která je mimochodem už třetí v pořadí, ale dozvíte se také o minulosti zdejší oblíbené výletní chaty Hvězda. Projít se můžeme i ke studánkám v blízkém okolí. Naslyšenou se těší Tereza Brázdová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Magazín.
1: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a právě teď se zase podíváme na to, jak bude nejenom po zbytek středy, ale třeba i ve čtvrtek, v pátek a možná i o víkendu.
0: Počasí.
1: Na telefonu je Jindřich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Zdravíme vás, dobré odpoledne.
2: Já vás taky zdravím.
1: Tak pane Drapáku, pojďme tedy pěkně po pořádku, po stopách počasí, jak bude vypadat zbytek středy 19.8.
2: Tak trošku se nám oteplilo o tom čerešku, dneska ty teploty by měly být kolem těch 25 stupňů Celsia, proudí k nám teplý za teplou frontou, která nás ještě ale ovlivňuje určitými nějakými přeháňkami, ale na večer postupně by ty srážky ubývaly. V noci potom 18 až 15 stupňů a spíše oblačno až polojasno, jenom na horách by se výjimečně mohla objevit nějaká slabá ještě přehánka. A zítra je ještě více teplej, 25 až 28 stupňů. Bude k nám proudit ten teplý vzduch přes zvolněnou stranou frontou, která by nás potom měla přecházet během čtvrtka a pátku. A oblaze spíše oblačno až zataženo přechodně polojasno, odpoledne opět se může skytat nějaké přehánky. Výjimečně by se mohla objevit nějaká bouřka. A vítr slabý, běhne většinou mírný, jeho západní až západní 2-6 metrů sekund bude zesvat jenom v těch bouřkách. Jak už jsem naznačoval, v pátek by nám začala přicházet ta zvlněná studená fronta. Ta by nám v odpoledních hodinách mohla přinášet dokonce nějaké vydatné srážky a i vydatné bouřky, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Teploty by se ještě měly pohybovat někde kolem těch 25-26 stupňů. A sobota neděle spíše nějaká polojasná, oblačná, srážek moc nebude, spíše výjimečně nějaké přehánky. A ty minimální teploty tak 15-11 a maximálně kolem těch 25 stupňů Celsia.
1: Říká Jindřich Drapák, děkujeme do Hradce Králové za tyto aktuální informace a budeme se těšit zase na slyšenou.
2: Hezký den, na slyšenou.

teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Tony Esposito a písnička Kalimba de Luna v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice minutu po 17:30. Hudební festival Zlatá pecka odstartuje už o tomto víkendu v Chrudimi, čeká ho jubilejní 10. ročník. A jaký bude? Na co se můžou diváci a posluchači těšit? Moderátor Jakub Malý se ptal v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice jedné z organizátorek, Světlany Drahocké. V čem se podle ní vůbec ukrývá hlavní důvod popularity celé akce a celé přehlídky?
1: Já si myslím, že je to tím, že vlastně my jsme zaměřený hlavně na mladé začínající interprety, kterým dáváme šanci, aby vystoupili. Máme tam kurzy pro pěvce, máme tam talentissimo vlastně pro děti, kteří hrajou na nějaké hudební nástroje nebo zpívají. A myslím si, že tohleto zaměření je něco, co úplně nikdo primárně takhle nedělá a že je to zajímavé tím, že my to propojujeme i se známými umělci, takže vlastně to není jenom o těch dětech, my i ty děti spojujeme na nějakých koncertech, že vystupují i s umělci, kteří jsou už prověření, kteří už něco dokázali. A je to pro návštěvníky a posluchače těch koncertů, myslím si, zajímavé.
2: Ten letošní ročník má jako jednu z hlavních linek Williama Shakespearea. Plynulo 410 let od jeho úmrtí, jeho hry se hrají stovky let. Tak proč zrovna Shakespeare? Proč jste sáhli po něm?
1: Tak Shakespeare je to zajímavé téma a my vždycky hledáme někoho, kdo má v tom roce nějaké výročí a který je jakoby zajímavý. A hlavně tohle je taky samozřejmě, že to propojení i s tou hudbou, takové nezvyklé. Samozřejmě tam máme i divadelní představení spolku

0: Kašpar, krále Líra, ale ta linie toho Shakespearea jde vlastně i v těch koncertech. Mm-hmm. Jakože máme zahajovací koncert, který vlastně je zaměřený na Shakespearea, kde máme vlastně Petra Altrichta jako dirigenta, Hradeckou filharmonii, výbornou Ladubočkovou a je to prostě zaměřený tím směrem, protože vždycky vybíráme dané téma.
1: Tak tedy zahajovací koncert bude už tuto neděli, 23. srpna.
0: Omlouvám se, já vás trošku zastavím. V neděli máme zahajovací mši.
1: Mši?
0: To je zahajovací mše, to je toho 23., kdy přijede první dáma, paní Eva Pavlová. A zahajovací koncert je den na to, 24.
1: Takže
0: 23. je mše, která začíná v 10.30, ale to je varhaní matiné. A k samotná mše, to je vlastně slavnostní mše s hudebním programem, tak ta začíná v 11 hodin.
1: Abychom posluchači ještě víc zmátli, tak bude i prolog toho festivalu a ten bude na Pecce, na Hradě.
0: Ten bude na Hradě Pecka, ano. A ten bude vlastně v sobotu, teďka v 19.21. Začíná, je to takové zvláštní, je to spojené, vždycky ten čas toho začátku koncertu je spojený s určitým datem, protože se váže datum, kde ten hrad byl vlastně předaný a proto vlastně zazvoní zvon, přijde pan Kastelán a následně začne koncert.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Lumenská data, kapela Činasky v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Zdravíme do Luže. Vaše město se přidalo na seznam měst a obcí, kde provozují senior taxi. A není to žádný drobeček, protože do auta se vejde 8 lidí, má rampu pro vozíčkáře a jezdí na elektřinu. Služba je stejně jako jinde určená především starším lidem, handicapovaným anebo matkám samoživitelkám. Auto ale zaplatili sponzoři a pro cestující tak budou jízdy zdarma. Problém není zajet si třeba na trhy nebo na velký nákup a nebo také třeba i do supermarketu. V Luži natáčel redaktor Josef Kopecký.
1: To je přicouvání.
2: To je přicouvání, ano, přesně tak. 7 plus řidič.
1: Takže opravdu dodávka.
2: Opravdu dodávka. Šup jedno a šup druhé.
3: Starosta Luže Ladislav Peterka za nestraníky právě zaparkoval novou dodávku, která bude zajišťovat službu senior taxi. Pane starosto, jak ten režim bude nastavený?
2: Ten režim bude, že někdo přijde s poptávkou nějaké jízdy, nějaký datum a v nějakou hodinu a rezervační systém vlastně tento požadavek zaregistruje a ostatní se budou moct k té jízdě vlastně přidat do vyčerpání kapacity. Ale my chceme jít trošku dál a chceme vědět, jaký zájem bude, takže vlastně tam bude možnost v rezervačním systému vlastně i ťuknout, že mám zájem o tuto jízdu, aby my jsme věděli, v jaké časy a v jaké dny vlastně by bylo možné přepravit více osob.
3: Lucie Macháčková, jedna z dobrovolných řidiček nového senior taxi v Luži. Jak by to mělo vypadat, ta vaše služba, tušíte zhruba?
4: Bude vlastně především na přání občanů. To znamená, že oni se rozhodnou, kam by chtěli jet na nákup, na výlet, co by chtěli podniknout. A naším úkolem bude skoordinovat ten jejich plán v tom, aby jsme právě my jako dobrovolní řidiči jim zajistili to, že na to místo se dostanou v pořádku.
3: Taková modelová situace. Co se dá tak čekat, kam by se chtěli zajet podívat?
4: Tak my předpokládáme, že největší zájem z řad seniorů bude právě o nákupy. Nákupy, které budou v obchodních centrech, které jsou tady odsud vzdálenější, ale předpokládáme, že bude zájem se jít podívat třeba do Chrudimi na trhy, do Rosic na trhy nebo na nějakou kulturní nebo společenskou akci v okolí, kam se běžně ti naši starší seniori nedostanou.
3: Cestující budou smět využívat senior taxi úplně zdarma. Radnice totiž na nákup vozidla dostala sponzorský dar. Elektromobil navíc bude nabíjet ze svých fotovoltaických zdrojů. Z Luže Josef Kopecký, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: Si do od konce října budou moct v pardubických Polabinách posedět přímo u Labe a po nových schodech sejít až k vodě. Druhý městský obvod totiž...
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Uslyšíte rozhovor s herečkou Stanislavou Jachnickou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: mikrofonu Natálii Imbruli a minutu po 6:45 pořadu Den v kraji přichází ta chvíle prozradit vám, že od konce října si budete moct v pardubických polabinách posedět přímo u Labe a po nových schodech sejít až k vodě. Druhý městský obvod totiž staví nedaleko Vonkova mostu sluneční pláž s lehátky, lavičkami a s ohništěm. Projekt připravoval 8 let s redaktorkou Anou Svobodovou, o tom mluvil Miroslav Hruban a jako první se ptal, jak to tam tedy vlastně bude vypadat.
1: Tak od řeky povedou do svahu široké betonové schody a nahoře na ně naváže dřevěné plato podél břehu. Na něm budou rozmístěná kovová lehátka s textilní výplní. Výš ve svahu povede mlatová cesta, bude tam taky ohniště a lavičky z betonu, říká projektant Pavel Červený.
2: Má to být jako pobytová louka s prvkama, který slouží pro to, aby ty lidi se tady zastavili, dali si tady svačinu, odpočali si, pohráli si tady, dali si deku, posedili.
3: Příprava zabrala 8 let, proč tak dlouho?
1: Největší komplikací bylo, že místo leží v záplavovém území. Radnice proto několik let řešila s povodím Labe, co všechno může na břehu být a za jakých podmínek, vysvětluje starosta Radek Hejný z Hnutí ANO.
4: Když to zjednoduším, tak tady vede nějaká červená čára, která ohraničuje nějakou aktivní zónu a v té by nemělo být vůbec nic, lavička, nic by tam nemělo být. Museli jsme zpracovat nějaký povodňový plán, v případě, že bylo hrozit povodně, tak co se tady všechno bude muset taková opatření udělat a na základě toho zpracování toho povodňového plánu potom tedy na to povodí Labe kývlo.
1: Původní návrh se kvůli tomu zmenšil, ubyly například některé lavičky a posunuly se dál od vody. Většina vybavení je kvůli bezpečnosti z betonu a pevně ukotvená. Při povodní ho tak voda neodnese, nepoškodí okolí a voda může přes břeh volně protékat.
3: Kolik celá úprava stojí a chystá město někde něco podobného i jinde?
1: Celkem projekt vyjde na zhruba 3 miliony korun. O dalších projektech jsem se bavila s primátorem Pardubic, Janem Nadrchalem z Hnutí ANO, a ten říkal, že město chce lidem zpřístupnit i další části břehu Labe a Chrudimky, kde to má ukázat připravovaná studie. Nicméně schodiště s molem už lidé využívají třeba v parku na Špici.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.
6: Je hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: Norský dřevo Lenky Filipové v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Za 8 minut bude 6 a Den v kraji je u svého konce. A tak vám nabídneme, co chystáme zítra. V zítřejším dobrém ránu budeme boxovat. Tedy možná, ale určitě dorazí boxerský rozhodčí Stanislav Nechvátal a přijde i barista Jan Šenkeřík. Ten ale dorazí do radioporadny, aby poradil, jak si doma připravit kvalitní letní kávu, jaké druhy a způsoby přípravy se pro horké dny hodí a v čem se jednotlivé varianty liší. Město Lázně Bohdaneč připravuje obnovu starobylých pernštejnských rybníků Horní a Dolní Truhličky. Práce sice začnou už na podzim, ale podrobnosti vám nabídneme v našem zítřejším vysílání a uslyšíte i o chystaných dopravních omezeních na trase Chrudim Vysoké Mýto u Hrochova Týnce a také o tom, že na příhrádku v Pardubicích během prázdnin každé čtvrteční ráno, tedy i zítra, cvičí jógu pod širým nebem. Možná si zacvičí i náš regionální stopa Milena Vápeníková. A protože víkend bude za dveřmi, tak Barbora Bláhová zase prozradí, kam můžete o víkendu vyrazit na zajímavé akce. To nabídne naše zítřejší ranní vysílání.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Až přijde konec světa, bude připraven. Příběh chlápka s přezdívkou Van Damme v komedii Národní třída. ČT2. Unikátní svědectví protagonistů a pamětníků přelomového roku 1968. Dokument Přerušené jaro, jaro je tady. A ČT Art. Osobitá herečka a šansoniérka se v bilančním dokumentu ohlíží za spletitou cestou z rodné Francie do Prahy. Chantal Poulain, Moje životní odysea. Středeční večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Provoz na železničním koridoru mezi Pardubicemi a Kolínem omezí výluky. Zrušení pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací, které prosazuje vládní koalice, dnes Senát podle očekávání odmítl. Český rozhlas Radiožurnál je znovu nejposlouchanější stanicí v Česku. Rekordní poslechovost zaznamenaly i další stanice Českého rozhlasu, včetně Českého rozhlasu Pardubice. A zítra bude zase oblačno, místy déšť, přehánky a teploty do 28 stupňů. Oteplí se. Aktuální zprávy pro vás má Petra Beránková. Pěkné pozdní odpoledne. Na železničním koridoru z Prahy na Moravu začne od zítra několikatýdenní výluka kvůli opravám kolejí. V úseku mezi Pardubicemi a Přeloučí a následně i mezi Kolínem a Zábořím nad Labem nepojedou osobní vlaky. Cestující tak budou muset přesedat do náhradních autobusů. Rychlíky naopak projedou, ale jenom po jedné koleji. Můžou nabírat až 15 minut zpoždění, říká mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
4: V první etapě od 20. srpna do 5. září bude omezen provoz úseku Přelouč Pardubice. Následuje 8 dní až do neděle 13. září se pak stavební práce přesunou do úseku Kolín Záboří nad Labem.
2: V Chrudimi začnou fungovat první automatické veřejné toalety. Radnice je chce otestovat na školním náměstí v blízkosti centra. Nákup technologie bude stát 200 tisíc korun. Změna systému umožní zavést non-stop provoz bez přítomnosti obsluhy. Luže na Chrudimsku spustila provoz senior taxi. Na nákup vozidla získalo město sponzorský dar a službu budou zajišťovat dobrovolníci. Cestující tak nebudou platit nic. Zájemci si můžou objednat odvoz k lékaři nebo třeba i na nákup, dodal nezávislý starosta Luže Ladislav Peterka.
5: Hodně lidí, seniorů tady říká, nemáme tady supermarkety, chtěli bychom je tady, ale prostě my jsme v historickém městě, žádný velký supermarket tady prostě vybudovat nemůžeme, tím pádem my chceme jim přiblížit to, aby mohli si prostě zajet zadarmo do těch obchodů třeba, nebo i právě k tomu lékaři.
2: Jedna aktuální zpráva ČTK, zrušení pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací, které prosazuje vládní koalice, dnes Senát podle očekávání odmítl. Senátoři takovéto opatření označovali za protiústavní změnu kompetencí hlavy státu. Pokud ANO, SPD a motoristé návrh ve sněmovně navzdory senátnímu vetu prosadí, požádají jeho odpůrci ústavní soud o zrušení této úpravy, která je součástí norem. Český rozhlas Radiožurnál je podle radioprojektu znovu nejposlouchanější českou rozhlasovou stanicí. V prvním pololetí letošního roku si ho každý den naladilo průměrně 745 lidí. Český rozhlas Pardubice navýšil taky svou denní poslechovost ze 13 na 21 tisíc a týdenní poslech z 55 na 69 tisíc. Český rozhlas Pardubice tak zdvojnásobil svůj podíl na trhu v Česku.
3: Počasí.
2: A nás čeká v noci oblačno až polojasno, noční teploty 18 až 15 stupňů. Zítra zase převážně velká oblačnost, bude oblačno i zataženo, přechodně i polojasno. Odpoledne místy déšť nebo přehánky, výjimečně zítra čekáme i bouřky. Denní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vítr slabý, srážky do 15 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak slabý až mírně stoupne, bio zítra jednička. A to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Na Orlicko-Ústecku u obce Rybník čerstvá nehoda, tak tam opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je tady. Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
7: A s ní Karel Sladký přeji hezký středeční podvečer. 19. srpnový s Českým rozhlasem a kvízovkou hudebně zábavnou hodinou, do které se může zapojit každý, kdo se rád pobaví, kdo si rád hraje. Jakub Kvášovský Lovec je na vás také připraven, sázka na Jakuba také někde pod čísly od jedničky do 25. Písničky máme připraveny na léto, na prázdniny a další parádní výhru, se kterou vás seznámím už za chvíli. Šťastné číslo, to už jste si určitě našli na webu Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Tak teď už jen držíme pěsti, ať se vám daří v Kvízovce Českého rozhlasu. Krásný středeční letní podvečer.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: A už vám to řeknu, stolní fotbálek od Alby, parádní výhra dnešní kvízovky, další prázdninové stolní fotbálek od Alby můžete vyhrát, pokud si s námi zahrajete a zkusíte štěstí. Kvízovka také online přes internetové stránky Českého rozhlasu, úplně nahoře šťastné číslo. A jak na kvízovku, zatelefonujete k nám do Českého rozhlasu, vyberete si číslo od jedničky do 25, pod každým je otázka, pokud na otázku správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování, kdy před 19. někomu z vás právě stolní fotbálek od Alby věnujeme. Pod každým číslem její písnička. Jejich seznam najdete na internetových stránkách Českého rozhlasu v našem pořadu Kvízovka. A úplně nahoře je šťastné číslo pro dnešní podvečer, pro dnešní hru. Pokud se do kvízovky dovoláte a povíte nám ho, automaticky postoupíte do slosování. Připraven je i lovec Jakub Kvášovský, pod číslem někde ukrytá sázka na Jakuba. Pokud narazíte na číslo, kde je, Jakub vám položí otázku, odpověď od vás ano nebo ne. Tak je dnes otázky ze všech možných oblastí, oborů, zvukové. Držíme jestli se vám v kvízovce Českého rozhlasu s datem 19. srpna daří, protože dnešní hlavní výhra stolní fotbálek od Alby za to stojí. No kdyby to nevyšlo, budeme si určitě příjemně letně prázdninově hrát, třeba takto. Když muž se ženou snídá. Pod čestkou na vaše přání Karel Gott v prázdninové kvízovce. Chci tě mít číslo 8. Písniček je 25, stejně jako otázek. Teď už jsme na čísle 18. Everlasting Love, Sandra. Chcete jí slyšet? 18.
2: Já čekala jsem hlavu jak...
1: Má si pod 14.
2: A zdálo se, že dlouho může za to vinný sklep, že člověk často sleví.
1: A pod 20. Radek Tomášek zpíval jen rock'n'roll, nic víc.
3: Uměl jich snad na tisíc. Večer, co večerovný.
1: Seznam všech písniček na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka a především šťastné číslo. Pokud jste si ho ještě nenašli, udělejte to, máte na to ještě chvíli, ještě nějaké 3 minuty. No a za mnou chvíli už to bude prostor pro vás v kvízovce Českého rozhlasu, abyste zkusili štěstí a zahráli si o stolní fotbálek od Alby. Krásný letní podvečer, Karel Sladký vás z Kvízovky zdraví.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Stolní fotbal Kotalby je ve hře dnešní kvízovky Českého rozhlasu prázdninové s datem 19. srpna. Krásný středeční podvečer vám přejeme. A krásný středeční podvečer přeji panu Filipovi, kterého zdravím. Hezký den, Filipe. Dobrý den.
1: Dobrý večer, nebo podvečer, pane Káho, a tímto zdravím všechny kvízovkáře.
2: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: A Filipe, odkud nás zdravíte, odkud telefonujete?
1: Jižní Čechy, konkrétně České Budějovice.
0: Jižní Čechy, České Budějovice. Tak moc zdravíme do Českých Budějovic. Jak se máte?
1: Mám se krásně, děkuju.
0: Díky čemu?
1: Díky tomu, že jsem se dovolal jako mezi prvníma do kvízovky.
0: Tak já jsem zvědavý, když jste tady prvním, tou jedničkou dnes v kvízovce, jestli využijete té možnosti z internetové stránky Českého rozhlasu, kde je úplně nahoře šťastné číslo, Filipe.
1: Tak je to šťastné číslo 18.
0: Že vy se nechcete trápit žádnými kvízy, otázkami, úkoly, tak rovnou šťastné číslo.
1: Tady jsem se dovolal jako první, tak bych neskusil šťastné číslo 18.
0: Dobře děláte. Tak je to ta 18.
2: Šťastné číslo.
0: Je 18 šťastným číslem pro dnešní podvečer, pro dnešní hru a je tam také Sandra. Před malou chvíli jsme si ji představili v té hudební ukázce i možné nápovědě dnešní kvízovky. Pane Filipe, ještě nějaká dovolená před vámi, něco, na co se můžete těšit, něco příjemného, milého?
1: Dovolenou mám za sebou maximálně nějaký víkendový výlet v Jižní Čechách nebo Střední Čechy a jestli můžu tím, to bych potravil paní Šárku a měl syna Filipa, i když teďkon určitě neposlouchá, protože má starosti, je v porodnici a...
0: Ale, tak to je teď pro vás napětí, že? To jste všichni teď napětí, ne?
1: Jo, přítelkyně bude rodit.
0: Jasně. A Filipe syna, tak už víte, co by to mělo být.
1: No, syna jménem Teodor, tak... Tam mě přeju, aby to bylo zdraví a všecko dobře dopadlo. A...
0: To přejeme také, samozřejmě. Držíme pěsti, no a o Teodorkovi si popovídáme třeba někdy příště zase, až se dovoláte do Českého rozhlasu. Tak dáme řeč, no tak ať to všechno dopadne.
1: Jo, děkuju. Jsem velice rád, že jsem se dovolal. Mějte se hezky, pane Sladký, a zase někde naslyšenou.
0: Vy se mějte také hezky, pane Filipe.
1: Kvízovkářům hodně štěstí, aby se dovolali tak jako já.
0: Díky za kvízovkáře. Mám také štěstí, zdraví, pohodu, ať vše vychází. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.
0: Pan Filip s číslem 18 se šťastným číslem postupuje do závěrečného slosování o stolní fotbálek od Alby na velkou událost očekávají v rodině. Tak ještě jednou moc držíme pěsti a zdravíme do Jižních Čech, do Českých Budějovic.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
0: Z písně Everlasting Love je tady Sandra v kvízovce Českého rozhlasu a pak někdo z vás, milí kvízovkáři, hodně štěstí.

0: Parádní výhra v dnešní kvízovce Stolní fotbále Kotal by může být váš. Zdravíme vás z Českého rozhlasu ve středu 19. srpna. Přejeme příjemný podvečer.
1: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: Z Českých Budějovic se teď přesuneme, přemístíme do Pardubic prostřednictvím telefonní linky. Z Pardubic se k nám dovolal pan Josef, kterého zdravím srdečně také a vítám v kvízovce. Hezký podvečer.
2: Krásný podvečer i vám všem, i posluchačům.
0: Díky, je slyšet, že jste dobře naladěn, Josefe. Jaké zatím vaše léto? Spokojenost?
2: Jo, bez problémů. Vnoučata dělají radost, rodina taky, tak je to super.
0: Tak, vše je, jak má být, vše je v pořádku.
2: Ano.
0: Dobře. Ano. A teď se podařilo dovolat i do kvízovky Českého rozhlasu. Šťastné číslo před malou chvíli vybral pan Filip 18, ale stále je možností od jedničky do 25. Tak pro jaké číslo jste se rozhodl vy?
2: 12.
0: 12.
1: Sázka na Jakuba.
0: A je tady, mluvil jsem o něm po 18. hodině v úvodu hry. Jakub Kvášovský, pro někoho obávaný lovec, každopádně kvízovkář, autor řady kvízů, televizních i těch rozhlasových pro naši kvízovku. Jakub Kvášovský vám položí, pane Josefe, otázku a na vás bude, jestli mu budete věřit nebo ne. Odpověď od vás potom ano nebo ne. Tak jste připraven, že vám Jakub Kvášovský položit otázku? Výborně. Jakube, poprosím otázku pro pana Josefa z Pardubic.
3: Český kníže z rodu Přemyslovců, Boleslav III., měl přídomek pobožní.
0: Ano nebo ne, pane Josefe?
2: Já si myslím, že ano.
3: Tohle není pravda, jelikož jeho přídomek byl ryšavý. Přídomek pobožný měl jeho předchůdce.
0: Aha. Tak jste to slyšel, něco jsme si připomněli.
2: Nevadí, super, super.
0: Komu byste chtěl věnovat písničku, kterou za chvíli pustíme, kterou jste nám vybral po 12?
2: Já bych řekl asi všem posluchačům, kteří mají rádi život a vyhovuje jim léto.
0: A já řeknu, že bude i pro vás za odvahu, za to, že jste zatelefonoval do kvízovky. Není všem dnům a kvízovkám konec. Příští středu to zase můžete zkusit a zase se pozdravíme. Mějte se hezky v Pardubicích.
2: Hezký večer.
0: Hezký večer, nashledanou.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46. Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíte rum. Píte vodu, píte pitnou vodu, píte...

0: Posloucháte Krýzovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Do středních Čech zdravím pana Ondřeje. Pane Ondřeji, hezký středeční podvečer.
2: Já vás zdravím, pan Sovnice, na vás slyším.
1: Jak se máte?
2: No, tak dneska jsem úplně úžasně, jsem rád, že jsem se dovolal a doufám, že se zadaří.
1: Že se zadaří. Stolní fotbálek od Alby. Krásná výhra dnešní kvízovky Českého rozhlasu s datem 19. srpna. No a co vy a nějaké ty výlety a letní radovánky?
2: Tak výlet a letní radovánky zatím nevím o žádném, pane Slavce, který by se z nejbližší doby chytal.
1: To mohou být ty výlety.
2: Takže se nechám překvapit.
1: Necháte se překvapit. To je nejlepší, někdy nic neočekávat a člověk může být někdy i příjemně překvapen.
2: No tak, jasně.
1: To je pravda. Tak jestli bude překvapení nachystáno teď pro vás, uslyšíme podle čísla, které jste vybral, Ondřeji. Pro jaké jste se rozhodl?
2: Pokud se nemýlím, byla to devítka.
1: Devítka, ano, devítka. Pod devítkou je píseň Jennifer Rush, tu si dáme, to je jisté. A pod devítkou je i hudební kvíz. Česká hudba. Tak vám pustím kousek jedné české písničky, kterou zpívá Helena Vondráčková, a pak bude následovat soutěžní otázka. Ondřej, jste připraven naslouchat?
2: Naprosto.
1: Výborně, tak pouštím.

Adolfo, škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho.

0: léto? Jste si jist na 100%?
1: Na 1000%.
0: Nemůže to být třeba letní ráno nebo letní pohlazení?
1: Ne, nemůže. Nesnažte se mě zvyklat, protože tady tu písničku znám velmi dobře.
0: Znáte, léto je léto, krásná písnička, já bych ji nejradši teď pustil celou, ale byste nám vybral tu Jennifer Rush, tak tu si dáme, tak někdy příště. Helenu, léto je léto, celou píseň, která má 4 minuty 26 sekund. No dnes to šlo úplně hladce, parádně, skvěle, pane Ondřej. Gratuluji.
1: No, tak, že bych si možná naděl ještě předčasný dárek k zítřejším narozeninám.
0: Ale asi se nemám ptát, kolikáté to budou, že?
1: No. 41.
0: To je krásné, no tak to je krásné, zrajete jak víno, Ondřej, tak to by byl krásný dárek stolní fotbálek od Alby. Třeba to dopadne, protože s devítkou postupujete do závěrečného slosování.
1: Uvidíme.
0: Před dva uslyšíme, jak to dopadne, určitě, necháme to na té štěstěně, ale myslím si, že radost už z toho, že se podařilo dovolat a že vám teď pustíme Jennifer Rush. Tak tu písničku berte třeba jako taky takový první hudební dárek k těm vašim narozeninám.
1: Naslyšenou.
0: Mějte se ve středních Čechách hezky. Jennifer Rush za malou chvíli. No a vy, kvízovkáři, připravte telefon, protože za malou chvíli opět příležitost pro vás vytáčet naše telefonní číslo.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: posloucháte Kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: A nemusíte jen poslouchat, můžete se také zapojit aktivně, zatelefonovat do Kvízovky, zkusit štěstí, zahrát si o stolní fotbálek od Alby. Naštěstí teď zkusí paní Květa, která je další zvolající. Paní Květo, hezký středeční podvečer.
2: Vám taky, pane Kájo, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer. Jak vy si užíváte letních dnů? Jaká je vaše pohoda?
2: No tak pohoda je super, užívali jsme si bazén celý léto, měli jsme tady děti, vnoučata, no a byli jsme i na výletě a tak to bylo fajn.
1: Prázdniny ještě nekončí, ještě něco před vámi, paní Květo?
2: No to ještě nevím. Něco třeba, jo, vymyslíme.
1: Třeba něco milého ještě.
2: Ano.
1: Protože je teprve 19. srpna, takže ještě to nevzdávat a ještě si užívat a určitě ještě hezké dny budou a nastanou. Stolní fotbálek od Alby. Kdo by si zahrál? Vnoučata? Nebo vy?
2: Vnoučata určitě. Možná i manžel.
1: Možná i manžel. Máte ho tam někde poblíž teď?
2: Mám, poslouchá.
1: To je dobře, může se to hodit, protože třeba poradí v případě nějaké té otázky nebo kvízu. Poprosím vás o číslo. 16. Rozhlasový pořad z 80. let 20. století. Nastražte uši s manželem.
2: No.

0: Bylo u vás doma nějak ticho, rodinná porada neproběhla?
1: Magion?
0: Rozhlasový pořad, rozhlasový.
2: Jo, rozhlasový.
0: Magion byl v televizi, pravda?
1: Tak to nevím.
0: Nechcete se na něco zeptat?
1: No, jako nápověda?
0: Možnosti. Tak Magion, to už víme, že ne. To byl televizní pořad. Rozhlasový pořad z 80. let 20. století, který ohlašovala tato znělka. A o prázdninách v něm nechyběly reportáže z táborů z různých míst celé republiky. Tak tím pořadem bylo domino, nebo kolotoč, a nebo rozhlasové výletování.
1: Domino.
0: Jste to řekla tak suverénně, sebejistě?
1: Jo.
0: Poslouchala jste? Vybavilo se vám?
1: Ano. Líbilo.
0: A je to tak, domino, které jsme si připomněli znělkou tohoto pořadu.
1: Díky.
0: No díky, vy si zasloužíte nějaký obdiv nebo nějaký, ne?
1: Jako člověk to jako má v hlavě, ale honem to vysypat, že honem to říct, to je těžký, že jo? Vím,
0: rozumím.
1: Se musím přemýšlet, že jo?
0: Proto je dobré se třeba i zeptat, zkusit, jestli náhodou nějaké ty možnosti nápovědy tady nejsou, protože bývají někdy. Tak teď to vyšlo. Co říká manžel?
1: Nebo se poradit, řekni Kájovi, říká. Ale tak on tak, nevím, jestli by věděl, nevím.
0: No. A tak doma bylo ticho, ale nápovědy pomohly a to je důležité, paní Květo.
1: Tak jo.
0: Tak ať to cinkne i před tou 19. Hezký zbytek dnej vám, mějte se pěkně. Vy
1: pán.
0: Naschledanou. Paní Květa, která postupuje s číslem 16 také do slosování o stolní fotbálek od Alby. Ale čas je ještě dobrý, kvízovku můžete také ještě zkusit.
3: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Paní Pavlína, teď zkusí štěstí v kvízovce s datem 19. srpna. Paní Pavlíno, zdravím vás, dobrý podvečer.
2: Krásný podvečer.
1: Krásný podvečer i vám. Jak si udělat krásný podvečer a večer?
2: No, třeba půjdu sklízet rajčata. Já už se na to těším, protože jich tam je půraz zralej.
1: A to je dobrá zpráva, takže dařilo se, úroda je, budete mít rajčata, vůňavá rajčata, svá rajčata, paráda. A co potom z těch rajčat?
2: Tak já mám ráda rajčatový salát.
1: Takže připravujete pro rodinu, pro blízké nebo jenom pro sebe?
2: No, pro rodinu a sama si vezmu i samotný rajče. A mám ráda hodně rajčata.
1: To je chuťovka. Chleba s máslem k tomu rajče, co?
2: To úplně stačí, ne. Přesně tak.
1: Jo? Dobře, úplně jste nám teď udělala chutě. Tak, teď to nebude vůně rajčat, ale bude to další soutěžní otázka a úkol pro vás podle toho, jaké číslo jste si vybrala, pro jaké jste se...
2: Vybrala jsem si číslo 2.
1: 2, má to nějaký důvod, třeba písnička, která tam je?
2: Líbila se mě tam písnička.
1: Letní láska. Dáme si.
2: Dáme.
1: Určitě. Ale pod dvojkou také otázka. Kvíz, kde to je, paní Pavlíno? Zeptáme se, kde to je. Kde najdete hrad a zámek Staré Hrady v Královéhradeckém kraji u jakého bývalého okresního města? Hrad a zámek Staré Hrady v Královéhradeckém kraji.
2: Já si myslím, že to je u Jičína.
1: Takže říkáte Jičín, u Jičína, Jičín.
2: Byli jste tam? Je to tam hezký.
1: Je to tam hezké, no tak když jste tam byli, tak to víte, je to tak u Jičína. A co se vám tam líbilo? Pohádkové bytosti, draci?
2: My jsme byli v tom sklepení, takže to je ty bytosti.
1: Ve sklepení.
2: Draci tam byli. Je tam teda chladněji, ale u vstupu dávají deky, jako pro děti.
1: No když je venku vedro, zima. Tak je tam zase příjemně, že? V tom sklepení.
2: Ale pro ty děti pak je chladno.
1: Vždycky, když člověk přechází, když to takhle je s tím počasím, tak to je pravda. Takže líbilo se hrát a zámek.
2: Líbilo a doporučuji. Kdo může, ať se tam jede podívat, je to tam hezké.
1: U Jičína splnila jste správně úkol kvízovky pod číslem, které jste si vybrala. Vybrala jste nám taky letní lásku, jak jsme říkali. Tak ještě počkejte s tou sklizní rajčat, poslechněte si letní lásku a za 4 minuty můžete vyrazit na rajčata. I když měla byste počkat ještě víc déle, protože před 19. hodinou budeme losovat a možná, že ten stolní fotbálek otál by dopadne. Zahráli byste
2: to
1: si...
2: To musím počkat až po slosování. Určitě. Tak. Máme vnoučata. Ty si rádi hrajou hry. Že
1: vnoučata si ráda hrají, zabavíte. Tak, stolní fotbálek otál by. Každopádně postupujete také do závěrečného slosování. Držíme pěsti, paní Pavlíno, a letní láska i pro vás. Mějte se hezky.
2: Já moc děkuju. Krásný večer, naslyšenou.
1: Krásný večer, naslyšenou. A ještě stále máte možnost v kvízovce Českého rozhlasu. Ještě máte šanci zahrát si s námi.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Je to napínavé a bude to ještě napínavé. Paní Jana teď zkusí štěstí. Paní Jano, zdravím vás, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer s vámi, všem posluchačům.
1: Vítejte v Kvízovce, jaké číslo jste si vybrala vy, jaké se vám líbí
2: já
1: z těch, které ještě
2: zbývá? Já jsem si vybrala číslo 8.
1: Číslo 8, slavná oslavenkyně pod osmičkou, tak si teď dáme.
3: To mám nejradši. Dáme si sraz u televize, pak jsem tady vždycky první a nechaj mě čekat. A věděj, že to neumím pustit. Dálkový ovládání. Co to je za novoty? Když to nemá drát, kam se to strká? Abych věděl, kam to strčit, to bych si asi nepomohl.
4: Tak jsem tady.
3: No, tak jaká byla ochutnávka v Bílé labuti?
4: Vůbec se na mě nedostalo. Karlínská smyčka tam byla dřív než já.
3: No, oni to mají blíž taky.
4: Ale Zouna, no? Nesu dobrou zprávu.
3: Jakou?
4: Opel Corsa byl zlevněn. O 36 513 korun.
3: No výborně. Přátelé, oprávněné požadavky nás důchodců slavili úspěch. Začalo zlevnění. Uděláme z důchody hopla
4: a koupíme si opla.
3: No. Varda, co se mě týče, asi radši udělám korzo na pokoji, to mám zadarmo. Prosím vás, nevíte, kam se to strká?
4: To se nestrká, to se mačká.
3: No, tak to zmačkněte, abych se chtěl už dívat. No, to jste tomu dal. A je tam zrnění. Na to jsem se díval včera. Já si opakujou program.
4: Ona to Ješková vyladí.
3: Prosím vás, na Ješkovou nemůžete spoléhat, to je osoba nesvědomita. Když tu měla dávno bej, když se chtěla dívat na tu Mahulenu.
4: Manuelu, no. Manuelu.
3: No. Když říká Mahulenu. Mahulenu. Dneska si má prej její sestra konečně ve sklepě sundá masku.
4: Já bych radši koukal na hokej.
3: No, jdi si k hokej, když máš čas. Třeba něco sneseš.
4: Hokej!
3: Jo, hokej, hokej, hokej to pro mě nemá cenu. Já nevidím puk.
4: To já nevidím ani hokejky. To je jedno, vždyť branky stejně hlásí.
1: Tak, čekali jsme na Ješkovou, nedorazila, ale myslím si, že velkou nápovědou byli Miloslav Šimek, Jiří Krampol, jinak důchodci u televize. No a kdo tedy později ještě také dorazil? Dáma, herečka, na kterou se vás ptám, která slaví narozeniny 85, ona se za to nestydí, jakže to můžeme říci. Humor jí vůbec není cizí, ale je i častým hostem Humoriády a je úžasná, kam přijde, tak tam, tam srší dobrou náladou, humorem, zábavou. A právě s těmito dvěma pány, s Jiřím Krampolem a Miloslavem Šimkem, tvořili parádní scénky z Kleče. O koho jde, paní?
2: Tam Bohilková, Zuzana Bohilková.
1: 85 slaví.
2: Tak.
1: Zuzana Bobulková, myslíte, že slaví 85?
2: Mhm, ale to určitě ne, ale myslím si to.
1: Myslíte si to. Uršula Kluková, o Uršule byla řeč, Humoriáda, humor a vystupování a účinkování po boku Jiřího Krampola, Miloslava Šimka. Už se vám to vybavilo.
2: Ale
1: tak.
2: Nespomněla jsem. Myslela jsem Zuzanu a bohužel. No.
1: Bude to za písničku, jste si přála, chci tě mít, taky máte mít, paní Ano, posíláme vám ji a za mnou chvíli už budeme vědět, kdo získá hlavní výhru dnešní kvízovky Stolní fotbálek od Alby. Tak vám písničku posíláme a někdy příště v kvízovce. Mějte se hezky.
2: Děkuju, taky
1: pěkný večer. Naschledanou.
2: Taky, naschledanou.

uděláme radost stolním fotbalkem od Alby. Kdo dnes vyhraje tuto parádní cenu kvízovky Českého rozhlasu? Je to číslo 16. 16. 16 si vybral nebo vybrala paní Květa. Gratulujeme, paní Květo. Krásná výhra kvízovky s datem 19. srpna stolní fotbálek od Alby získává paní Květa. Vy ostatní můžete zkusit štěstí zase za týden ve středu po 18. hodině, kdy se znělka kvízovky ozve. Do 19. hodiny vám ještě krásně letně zahrajeme a pak už to budou zprávy a další pořady a písničky, které máte rádi. Po 19. Ilona Čáková, Katapult, Michal David, Tomáš Klus a mnozí další. Krásný večer s Českým rozhlasem a za týden ve středu nezapomeňte na kvízovku. Nezapomene ani Karel Sladký. Přeji vám krásný večer.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Svitavy začínají prodávat stavební parcely v lokalitě Stará kolonie. Policie v Praze našla pohřešovaného 10letého chlapce. Prezident má podle senátorů dál vybírat velvyslance při OSN nebo NATO. Vládní záměr na zrušení pravomoci je podle opozice protiústavní. A zítra bude zase oblačno až zataženo, místy déšť. Teploty zítra můžou vystoupit až k 28 stupňům. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Vítám vás. V jihozápadní části Svitav vzniká rezidenční čtvrť Stará kolonie. Město tam začíná prodávat připravené stavební parcely, kterých bude celkem 27. Jejich ceny jsou o něco vyšší než v okolních městech. Podle radnice to souvisí s vyššími náklady na vybudování inženýrských sítí, vysvětluje mluvčí Kateřina Kotasová.
2: Město vytvořilo speciální webovou stránku starakolonie.svitavy.cz, na které lidé najdou informace o jednotlivých parcelách a také dokumenty, které jsou potřeba k podání žádosti o jednotlivé pozemky.
0: V Chrudimi začnou fungovat první automatické veřejné toalety. Radnice je chce otestovat na školním náměstí v blízkosti centra. Nákup technologie bude stát 200 000 korun. Změna systému umožní zavést non-stop provoz bez přítomnosti obsluhy. Volnočasový areál Žlípka v Jevíčku čeká obnova. Město připravuje jeho úpravy a zároveň chce zachovat jeho prvorepublikový charakter. Areál radnice odkoupila před 2 lety od TJ Sokol.
3: Jevíčko se rozhoduje mezi 2 architektonickými návrhy. O konečné verzi rozhodne zastupitelstvo v září. Město chce v každém případě zachovat jeho prvorepublikový vzhled. Jedna studie je střídnější. Počítá s opravou stávající sportovní haly, druhá je stavebně náročnější. Navrhuje při stavbě a také možnost o rozšíření areálu o další sportoviště nebo kemp. Z Jevíčka Věra Pavlasová, Český rozhlas.
0: Senátoři odmítli zrušit část pravomocí prezidenta. Koalice prosazovala, aby prezidenti už nepověřovali a neodvolávali vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Mezi ně patří třeba OSN, NATO nebo Evropská unie. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z opoziční ODS považuje navrhované změny za protiústavní. S tím souhlasí i Michal Canov ze Starostů pro Liberecký kraj. Část senátorů chce zákon v případě schválení napadnout u ústavního soudu. Předloha se vrátí do sněmovny, kde vládní většina může senátory přehlasovat. Policisté našli 10letého chlapce, po kterém odpoledne pátrali. Byl v zábavním centru u ruzyňského letiště, kde si ho všimli pracovníci ostrahy. Chlapec je v pořádku a policisté ho předají rodičům. Bývalý vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář má dostat od ministerstva spravedlnosti skoro 1,5 milionu korun, rozhodl o tom olomoucký okresní soud. Informaci serveru jsme právě potvrdila i mluvčí ministerstva. Peníze dostává jako náhradu škody za stíhání v kauze dotací pro penzion v Osvětimanech.
1: Počasí.
0: Noc, místy zaprší, bude oblačná až zatažená. Teploty 18 až 15. Zítřek oblačný až zatažený, přechodně i polojasný, odpoledne místy déšť nebo přehánky, zítra výjimečně i bouřky. Denní maxima vyšší než ta dnešní, 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 21. Vítr slabý, srážky do 15 mm, rozptylové podmínky většinou dobré až velmi dobré, tlak slabý až mírně stoupne, bio zítra jednička a to bude mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehoda motorkáře na Orlicko-Ústecku za Ostromem ve směru na Skuhrov a Rybník.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistra jako jazyková korektorka samozřejmě nachází chyby v těch materiálech, které dostává, v různých knihách, příručkách, ale určitě si i přečtete noviny, časopisy a tak jako s profesionální deformací nacházíte chyby i tam.
2: Přesně tak. Ono při tom typu zpráv, co se na nás dneska valí, je vlastně ten vedlejší efekt, že si tam všimnu nějaké nesrovnalosti, je fajn.
1: Vy jste našla v jednom časopise Češi budou dřít bídu. No co tam je špatně? Tam bylo malé č, nebo co?
2: Ne, ona se, ta bída tře. Máme takové rčení, třít bídu snouzí, a to sloveso třít dříve se užívalo aktivně i ve významu trpět. Takže to rčení znamenalo trpět bídu a ještě navíc nouzi. No a tady dotyčný zjevně chtěl říct tedy, že se budeme nacházet v těžkých životních podmínkách v trvalém nedostatku. No ale použil tam sloveso, které tam významově nepatří.
1: Dobře, takže třeme bídu, nedřeme bídu, co závodníci na hvozdu. Tak to nevím, co tím chtěl autor říct, ale to jste našla. No, možná chvost, že tam měl být?
2: No, říká se být na chvostu, třeba být na chvostu událostí, být ve vleku těch událostí. A tak si myslím, že tady mohlo to být nezáměrné, anebo opravdu z neznalosti, nebo to tam nějaký ten textový editor doplnil.
1: Což je vlastně taky příznačné pro dnešní dobu, že někdy to nemusí být neznalost autora, ale že to opraví různé T9ky a jazykové korektory v různých editorech a my přesně. Už si pak nevšimneme, že nám to opravili.
2: Přesně tak.
1: Dobře, co spojení? Bylo to mementem na tragickou smrt. Tady odhaduju, že bude nějak špatně přiřazený pád nebo předložka, která tam nemá být.
2: Je to pád špatně a vlastně je to i významově trochu špatně, řekněme, protože memento v češtině se užívá ve významu výstraha, varování. Takže varování na tragickou smrt nedává úplně smysl.
1: Takže jak by to mělo být? Mementem před tragickou smrtí nebo mementem tragické smrti? Teď nevím.
2: Úplně bez předložkový pád, ano. Memento tragické smrti. A tam jde o to, že v češtině to memento je podstatné jméno a nemá žádnou povinnou vazbu. Takže ta tam nepatří. Možná ten dotyčný pisatel, pisatelka měli na mysli to latinské memento mori, které se překládá jako pamatuj na smrt.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že se Venuše otáčí kolem své osy opačným směrem než všechny další planety naší sluneční soustavy? Tento způsob rotace se nazývá retrográdní a kvůli této obrácené rotaci vychází na Venuši slunce na západě a zapadá na východě. Původ této anomálie je záhadou. Dříve se uvažovalo o srážce s jiným tělesem, dnes se častěji hovoří o působení slapových sil slunce na atmosféru, které by mohlo rotaci Venuše zcela zastavit, případně v kombinaci s torzními silami na hranici páště a jádra i otočit. Atmosféra planety je totiž velmi specifická. Je velice hustá, což dříve znemožňovalo pozorování povrchu. Až s vývojem nových technologií byli vědci schopni sondu Magellan vyslat na oběžnou dráhu Venuše. Od dosažení oběžné dráhy Venuše v roce 1990 se věnovala výzkumu povrchu. Postupně byla její dráha snižována a při sestupu a zániku získala navíc velmi cenná data o atmosféře. Přestože je tedy Venuše Zemi nejblíže a má i podobnou hmotnost a velikost, rozdílů je mnohem víc.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Premiér slibuje víc peněz na léčbu závislostí, hlavně na platy adiktologů. Na Chomutovsku zemřeli 3 lidé po srážce auta s autobusem. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Na adiktologické služby by příští rok mělo jít víc peněz než letos. Po jednání vládní protidrogové rady to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Tento rok mají k dispozici 415 milionů korun. Podle premiéra je navýšení rozpočtu na protidrogovou politiku pro vládu prioritou. Peníze by podle Babiše měly jít třeba na platy adiktologů.
2: Tahle profese je náročná, je potřeba na ní vysokoškolské vzdělání. Pokud nějaká ta instituce hledá další lidi a nabízím 30 tisíc, tak asi za tyto peníze ty lidi nesežene.
0: Sněmovna pravděpodobně bude mít nový jednací řád. Senátoři se rozhodli, že se předlohou nebudou zabývat a ta tak míří k podpisu prezidentovi. Nová pravidla umožní třeba omezení řečnické doby při projednávání zákonů. To má zamezit blokování dolní komory obstrukcemi. Za návrhem stojí koaliční poslanci i zástupci opoziční ODS. Nový jednací řád by začal platit 15 dní po prezidentově podpisu. 3 lidé zemřeli po nehodě auta s autobusem u obce Pěti psy na Chomutovsku. Na síti X o tom informují hasiči Ústeckého kraje. Všichni zesnulí jeli v osobním autě. V autobuse byl podle mluvčího hasičů Lukáše Fajáka jen řidič, který vyvázl s odřeninami. Na místě teď zasahují 3 jednotky hasičů i záchranářský vrtulník. Silnice číslo 224 je uzavřená. Další test potvrdil výskyt norovirů u klientů pryznicových léčebných lázní v Jeseníku. Střevní chřipka se tam objevila před minulý víkend. Dohromady hygienici evidují 115 nemocných. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
3: K dnešnímu dni byly hlášeny 4 nové případy onemocnění. V porovnání s předchozím obdobím tak hygienická stanice zaznamenává pokles počtu nově hlášených případů. Dosavadní vývoj epidemiologické situace může svědčit o účinnosti přijatých protiepidemických opatření.
0: Zdroj nákazy hygienici zatím neodhalili. Sport. České hokejistky prohrály na úvod Eurohockey Tour v Klotenu s Finskem 1-3. Porážkou tak začalo i angažmá nového trenéra. Američan Brian Idalsky nahradil na střídačce národního týmu Kanaďanku Karlu McLeodovou. V dalším utkání se Češky utkají zítra v 15:30 odpoledne se Švédskem. Počasí. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet, místy se přidají bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 v Brně směrem do Ostravy zůstává silný provoz za sjezdem na výstaviště. Pomaleji se jede mezi kilometry 191 a 196. Zpoždění čekejte kolem 10 minut. A na Pražském okruhu směrem na letiště opatrně mezi tunely. Na 11. kilometru stojí porouchaný kamion v pravém pruhu. Kolona se ale netvoří. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Vynikající hokejista, držitel 2 Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Love.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který dvě dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slávii. Ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně, a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sleduji každý den, sleduji výsledky, sleduji naše kluky, sleduji, jak se komu daří, a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA, no.
0: Takže ta pubeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Ne tak lehce. Vy jste zmínil Slávii, v hokejové Slávii, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: Ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky, a směřujeme správným směrem, což je dopředu, a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i ta atmosféra, a baví nás to všechny, takže ten progres je fajn.
0: Baví vás to, baví to bez pochyby fanoušky, kteří jsou ale kultivovaní. Víte, na co narážím?
1: Vím, na co narážíte. Je to samozřejmě nešťastná situace a určitě tohle do jakéhokoliv sportu nepatří, a samozřejmě jsem rád, že se k tomu takhle postavili ty lidi, kteří měli, a tvrdě apeluji na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas jsme úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí. Svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky. Já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější, a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
0: Co se s tím dá dělat? Tak, fanoušky, dá se s tím vůbec něco dělat?
1: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se o tom aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokeje, a jako ty Korea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní, nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci, a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů, no.
0: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahost je někdejší hokejový útočník, reprezentant Patrik Eliáš. V pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky, upřímně, a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný a myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům, a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý, úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
0: No a říkám si právě, že když to nebude, řekněme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
1: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
0: Kapitán,
1: no,
0: ano.
1: Já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách a je klobouk dolů, že se zúčastňuje všech většinu těch akcí, když může, a i v tomhle věku prostě nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup, a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný, asi vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás tím hokejem budou bavit a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
0: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
1: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych se taky přiklánil k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasu než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžké pro mě se rozhodnout a jet.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku, první tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, to je mladý kluk 19-letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letej hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zas bude předvádět během toho turnaje, jo? Takže myslím si, že ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. Je to tak a to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr na hru nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To, jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv, na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek, i když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mýho života.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL 2 dekády věrný jednomu týmu, New Jersey Devils, se kterým také vyhrál 2 Stanley Cupy. Ta pupiční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžké. Komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše zaučoval, naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s nima, s vedením, s hráčem a vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema, na

0: společenské akci s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi z piva nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo, takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože prázdniny, začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád bej v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
1: Takže de facto jdete domů. Máte dva domovy, vnímáte to tak?
0: Jo, mám dva domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
1: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
0: No to asi
1: pomalu.
0: Ne, no, to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední sezónu, takže jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí ty organizace, nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, ta je tam 40 let, přes 40 let a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
1: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Sláví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do ty manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na let. Vlastně jsem byl na Slávii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Pojď hrát hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavě asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slavě.
0: Říkáte dětičky, vy máte také dvě dětičky, nicméně no. Dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečina, ale nehraje hokej ani jedna, ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila, ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slávy, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na, součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dál, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidí tím, jak komentáři jsou, hele, ne, ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi nic společné.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že je pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam léčí teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně kamarádama s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já to, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jediný z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru a nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru. Takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí. Každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné.
0: Tak
1: jako
0: ale to se už je i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednou bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, no, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá. Někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL. Samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentu a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak, ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu, a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů jsou je v NHL, možná nějaký takový číslo. My jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská. A právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci a jeden řešilo se tam asi 4 jména. Já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama a vyšlo to na Milana Hejduka. A všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale nebo chtěl jsem jezdit, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo a tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc, ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl tu možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil skončil do sezóny někdy až 3. ledna. Odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Jo, když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mně se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak. V tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo to budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky. Každopádně jsem zvědavý na ty výkony na těch našich Marie kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam půjdu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl. Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas. Zprávy.
1: Senát zamítl koaliční změnu pravidel zaměstnávání státních úředníků. Blíží se konec klecových chovů v Česku. Zemědělcům zbývá předělat téměř 2 miliony chovných míst, do konce roku to ale nestihnou. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senát zamítl návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Ten má usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Podle vládní koalice ANO, SPD a motoristů má usnadnit výměnu úředníků a nahradit dosavadní služební zákon. Odpůrci z řad senátorů tvrdí, že by změny destabilizovaly státní správu. Pro zamítnutí dnes hlasovalo 52 ze 70 přítomných členů horní komory. Sněmovna předlohu znovu projedná na zářijové schůzi. Chovatelé v Česku musí do konce roku přestavět ještě asi 30% klecových chovů slepic. V lednu začne platit jejich zákaz. Zhruba 10% farmářů zvažuje přestavbu nebo zrušení chovů.
2: Tak vidíte, 1, 2, 3, 4, 5.
3: Přepočítává patra klecí s nosnicemi v Klíčanech u Prahy pracovnice zdejší farmy. Přestavba se jímu majiteli Ondřejovi Bačinovi nevyplatí. Zákaz kritizuje.
4: Což nás trošičku tržně poškozuje, protože ve spoustě zemí v Evropě to možné je.
3: Přes 2000 slepic na konci roku prodá. Podle místopředsedy Českomoravské drůbežářské unie Zdeňka Mlázovského zbývá přestavit 1,7 milionu klecových míst.
5: Chovatelé mají v plánu přestavovat až do poloviny roku 2028.
3: Na tom, jestli zákaz klecových chovů povede ke zdražování vajec, se farmáři neshodnou. Z Klíčan Alena Junová, Český rozhlas.
1: Vítězem soutěže Vinař roku se stalo opět vinařství Volařík z Mikulova. Obhájilo tak loňské vítězství. Na slavnostním gala večeru na pražském Žofíně to oznámili pořadatelé soutěže. Mezinárodní porota vybírala ve 23. ročníku z 9 finalistů. Degustátoři hodnotí vždy kolekci alespoň 3 různých druhů vín. Soustředí se tak na komplexnost práce jednotlivých soutěžících, říká mluvčí soutěže Petr Marek.
6: Vinařství Volařík z Mikulova potvrdilo vlastně loňský titul. Letos od Říma ušima ty kolekce obecně v tom finále jsou velmi vyrovnané. V podstatě v tom bodovém hodnocení se ty rozdíly pohybují v desetinách až setinách bodů.
1: Titul národního šampiona bílých vín si odneslo vinařství Štěpánek a národním šampionem červených vín pro letošní rok se stalo vinařství Springer. Sport. Hokejisté pražské Sparty v přípravném zápase porazili Vítkovice 3-0. Dvěma góly k tomu pomohla jedna z posil, útočník Matěj Blimel. V dalším souboji dvou extraligových týmů Hradec Králové doma porazil Liberec 6-4. Počasí. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D11 směrem do Prahy pozor na nehodu na 8. kilometru. Na konci omezení se střetlo osobní auto s kamionem. A v Praze pozor v Ďáblické ulici, došlo tam k nehodě osobního auta s motorkou. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A po zprávách už je tu pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
7: Někdy se vám láska snese přímo z nebe a stačí jediný pohled a pohltí vás.
8: Tak se to poštěstilo, tehdy skoro 16-leté slečně a o rok staršímu mladíkovi.
7: Zamilovali se, užívali si mládí a založili rodinu, která je pro ně vším. O jejich lásce z oblaků vám budeme vyprávět.
8: Jak napsal Viktor Hugo, láska to jsou dvě bytosti, muž a žena, kteří splynuli v anděla. To je nebe.
9: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořadem opravdových lidských příběhů. Ze stovek přihlášených jsme vybrali dnes vyprávění Dany a Vladimíra Bělohlávkových.
1: Jemu je dnes 76 let. Ona brzy oslaví 75. narozeniny. Něžný dotek, milé slovo a vzájemná pomoc v domácnosti je jejich receptem na spokojené manželství.
0: Do Čakovic na okraji Prahy se za nimi vydal náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vy budete Vladimír.
4: Ano.
3: Posluchači už taky vědí, že máte pejska, jenom ale neví jakého, tak ho popište, co to je za pejska.
4: Pudlík. Pudlík je to.
3: Černej.
4: Černej.
3: Jak starej?
4: No, 10 let už je mu.
3: Ty jo, no tak to se má k světu. Kde máte ženu?
4: Žena je vevnitř.
3: Čeká v přijímacím salonu.
4: Ano, ano, ano.
3: Dobrý den. Vy budete Dana.
5: Ano, ano, já jsem Dana.
3: Tak konečně se vidíme a já teď budu vlastně hodně poslouchat o tom vašem životě a na to se těším.
5: No, my taky.
3: Jak dlouho jste spolu?
4: No, přesně 56 let.
3: To už je nějak.
4: Takový datum, ani jsme ho neplánovali 10.10.
5: No, takže. My jsme si to pamatovali, protože to se musí, že opamatovat, datum sňatku.
3: Tak k tomu a k návštěvě kytičku, doufám, že jsem vybral nějakou hezkou.
5: Je ta nádherná, děkuju. A jak voní, tak to já jí dám hned do vázy. Pojďte dál.
0: Psal se rok 1966, když se tihle dva měli poprvé spatřit. Dana měla vyučovací hodinu v 9. třídě na základní škole. Její lavice byla hned u okna.
1: Za ním se po fasádě spustil pohledný mladík na provazovém žebříku. Vladimír se totiž učil klempířem u komunálních služeb a na fasádě školy měl hodinu praxe. Zvědavě nakukoval oknem do třídy.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Houpal se tam na žebříku, dělal opičky, já jsem seděla u okna, tak místo na tabuli, tak jsem koukala z okna a říkala, mě to je hezký kluk a on to dělal volovinky, že jo. No a tím to jako končilo. Pak už jsme se neviděli, pak snad asi za týden jsem šla ze školy, ještě s kamarádkou jsem šla a on nás doprovázel domů. A já jsem si říkala, tak po kom kouká, po mně nebo po té kamarádce, nebyla jsem si jistá. No ale pak jsem byla asi vybraná já.
4: Pak už jsem říkal, ne, to je jasný, to jako jsme se do sebe nějak tak zakoukali a slovo dalo slovo, tak pak bylo rande nějaký. A...
3: No ale jak jste se rozhodoval, že oslovíte, teď najednou vidíte znova tu Danu s kamarádkou, uvědomil jste si, viděl jsem ji na žebříku, nebo jí... Tak jako co se tak jako by vás odehrávalo, trochu strachu, kdyby vás odmítla, jaký oslovit, jakou jste vymyslel taktiku?
4: No já jsem nějak moc smělej nebyl, to jako spíš děvčata na mě ukazovali, to je on, který tam na nás dělal ty opičky na tom žebříku a to, tak jsem se tam s nima bavil a šli jsme. Akorát možná, že to byla taky náhoda, protože ta její kamarádka bydlela hned na kraji obce a my jsme tady kousek jako v tom centru, to, takže vlastně jsem s ní šel dál. Kdyby to bylo naopak, nevím, jak to dopadlo, ale dopadlo to dobře.
3: Dobrá adresa rozhodla o budoucím vztahu?
5: Asi jo.
3: A teda přišli jste před dům, Sem doprovodil vás Vladimír. A co se odehrálo? To byl asi ten rozhodný okamžik, kdy nějak se muselo něco stát, že jste se pak setkali znovu.
5: Tak to jsme se asi potom viděli v Čakovicích a asi jsme si už potom řekli, nepojeme do kina nebo něco takového, no ty začátky obyčejný. Rok mu trvalo, než mi dal pusu teda, jo. To bylo jako, no jistě. On byl takový nesmělej.
4: Takový to chytání za ruku v kině a tadyhle toto jsme potili ruce. Takže to, já jsem nebyl žádný nějaký takovej.
3: To. Vy jste sbíral odvahu, anebo si o to řekla Dana po tom roce?
4: No to bylo tak napůl, já bych řekl napůl, ale já jsem byl takový spíš v tomhletom nesmělejší. No.
5: Já jsem na to furt čekala a říkám, tak dneska už by možná. No, trvalo to fakt rok, on byl takový, ne, no přece já nebudu ženská, že jo, tak jsem čekala od chlapa, že bude první.
3: A vytvářela jste podmínky pro to vhodné?
5: No jistě, když jsem byla blízko něho. A ono nic.
3: Dobře, tak během toho roku, co všechno se vám vzájemně na tom druhém líbilo? Vám dano na Vladimírovi. Čím vám imponoval?
5: No tak většinou jezdil na kole, což teda od mládí. No pak jsme chodili po těch různých akcích, jo, pak už jsme chodili teda na zábavy, do kina, do divadla, tak to už jako se to všecko to...
3: Co se odehrává, tak to je v mladické hlavě, v tom srdci těch dvou mladých lidí. Jak jako vnitřně se dá popsat ta zamilovanost?
5: No to hezký, to pořád na něj myslíte a říkáte si, co příště a kam půjdem příště a tohle, je to krásný, je to hezký, takový zvláštní pocit, protože já jsem byla sama vlastně už, jo, maminka mi umřela, když mě bylo 16, takže já jsem měla jenom tatínka a sestry a ty už teda byly vdaný a z baráku pryč, tak jako mě to přišlo jako vhod, že s nás jako víc, jako no, náš táta taky nevěděl dlouho nic, ale ten nebyl nikdy proti, ten jako věděl, že se chováme tak nějak přiměřeně.
4: Já jsem vlastně víceméně i, abych ji viděl, její tatínek chodil na noční směny, tak já jsem vždycky vylez z okna. No to byl náročný, to byly náročné roky, protože já jsem vždycky utekl z okna ven, já bydl vedle v Čakovicích v bytovkách a bratr mi říkal, až tě chytne táta, počkej, ten ti namydlí. No a šel jsem tady, tak tady jsme se, už to už bylo takový lepší, už to bylo takový smělejší, no jo, ale ráno, v 4:30 jsem zase rychle mazal domů, přelez jsem oknem, rychle do postele, máma bylo 5:30, vstávám, přijdeš pozdě do práce, já byl ještě spocený, měl jsem v teplákách, takže bylo to náročný hodně. No.
3: Vy jste měli takhle noční randata, jo?
5: No, když tatínek nebyl doma, jsme měli volný barák. To bylo ideální vlastně to.
3: To bylo. Co se takhle v nocích odehrálo?
5: No, tak to, no, tak to už jsme byli trošku dál.
4: Tak je, to už jsme byli trošku dál, ale většinou naše takový ty rande se taky odehrávaly, takže manželka hodně i pomáhala své sestře, která měla 4 děti, takže většinou, já už to měl natrénovaný, tak my jsme šli na rande a já tlačil kočárek a jednoho kluka za ruku.
3: Kdy to u vás tak jako prasklo, že chodíte s Danou?
4: No, tak po tom roce.
5: No,
4: to si... Ale tady otec už to věděl, manželky. Naši ne, to už to, jak se říká, že drby ty chodí, to a někdo zkrátka to řekne v práci, no, tak se začali víc zajímat. A...
3: Změnilo se tím něco?
5: No, tak jeho máma si mě pozvala na kobereček, protože já jsem prodávala v železářství, takže jsme měli přes poledne volno, ona dělala v jeslích v kuchyni, no a dozvěděla se to, tak si mě pozvala k ním domů, aby mi prostě jako vyčinila, že jako, no prostě asi měla strach nebo co, no, tak se říkala,
4: že máme dost času.
3: No a kdy pak se tyhle ty první okamžiky toho chození, zamilování změní v to, že máte jistotu, že třeba už je to ten pravý, už se začne nějaké plánování, že třeba jednou budete spolu nebo s tou svatbou. Kdy přišel nějaký takovýhle zlom? Jistota?
5: No to bylo jistý, když jsem byla v jiném stavu.
3: Aha.
5: A bylo to. Ten byl na vojně, já těhotná a co teď? No tak asi dřív byla móda, že jsme se brali, že jo. Ty měli tenkrát nějaké cvičení v Úřiněvsi, v tankama tam byli. No já jsem zjistila, že jsem v jiném stavu, tak jeho táta mě tam dovez. Já říkám, tak hele, jsem v jiném stavu, vemeš si mě, nebo co bude dál? Takže já jsem šla
3: na nádraží. Vy jste šla jeho žádat
5: o ruku? No, já ho žádala o ruku na nádraží u tanku. No.
4: Víceméně pomalu jsme tu svatbu, vlastně mě říkala o tom, že jsme seděli pomalu v transportéru, no, seděli jsme tam.
3: Vy jste měl na hlavě takovou tu gumovou...
4: Kuklu, tankistickou kuklu a teda to, no.
3: Slyšel to vůbec, že jste mu přišla říct?
5: No, slyšel, řekl, no tak bude svatba, no, tam jako hned, no, nic jiného mu nezbývalo, dřív to tak bylo, že jo, prostě.
4: Já jsem vždycky říkal, aspoň jsem to měl jistý, jak jsem říkal, že jsem nekupoval zajíce v pytli, dneska vlastně ty rodiče, když nemůžou mít děti a tak to, takže my jsme to měli jistý. No ale nelituju toho v žádném případě, to jako.
3: Co bylo větší překvapení? Zjistit, že budete otec, anebo že přišla rovnou Dana s návrhem svatby?
4: No já, pro mě i to byla úleva, že jsem se úplně těšil, že už budeme úplně spolu.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O své lásce a dalších citech se dnes rozhodli mluvit Dana a Vladimír Bělohlávkovi.
2: Jejich manželství začalo během Vladimírovy služby v Zeleném. Originální žádostí o ruku. Ale jejich vojenské historky neskončily.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Vlastně jsme měli ještě hodně jiných příhod. Když se pak narodil nám první syn, tak manželka s tím přišla tadyhle ve Kbylích na letiště a pomalu ho ukazovala jinému vojákovi, ten byl z toho chudák vykulený.
4: No, klukovi už byly 3 měsíce a on ho ještě neviděl, protože toho nepustili z té vojny. No tak jsem ho vzala, že bych mu ho ukázala, tak jsem se nahlásila prostě na tom, v tom stanu, že bych chtěla jako navštívit Bělohlávka. Čekala jsem tam dobrý 2 hodiny. Po 2 hodinách přišel takový čahoun hubený. Já říkám, já pán promiňte, ale vy nejste otec mýho dítěte.
5: To se lek víc.
4: On se asi lek chudák, já tam s dítětem a on ke mně šel. No tak jsem říkala, promiňte, vy nejste otec mýho dítěte, tak on odešel a my jsme jeli domů, no. Tak jsem ho zase neviděla.
3: Moje vojna to byla jedna velká epizoda, já byl hrozný průšvihář, protože já jsem měl takový to stanovisko, že všechny cesty vedou přes Prahu. Já byl snad 690krát z vojny doma, já utíkal, pro mě si sem i jezdili vojáci. Pro mě je rodina všecko. A já jsem říkal, jak jsem mohl vidět normálně, že jsem kousek od Prahy, tak jsem utíkal, kde jsem mohl.
5: Takhle za váma, to je hezký.
4: No, ale on si neuvědomil, jaký mi dělá nervy. On byl rád, že přišel z vojny domů a já měla strach. Říkám, zase ho třeba zavřou, bude mít průšvih. Já říkám, já tady jde malý dítě a ty mi předěláváš ještě starosti. Jo. Jsem ho šla tenkrát vyprovodit na vlak, na nádraží. Říkám, tak když už jsem v Praze, jak skočím ještě po nějakých obchodech, přijdu domů a on už zase byl doma. On neodjel.
5: To je ale krásná láska, ne?
4: No, to je, no, až to je teda.
3: Dokonce s prvorozeným synem mě navštívila i v base. No, pod bříškem je tam, jsme měli nějaký pečený kuře, nebo co jsi mi to tam dala. A to bylo taky za to, že jsem utek. Já byl takový, no. Měl jsem přezdívku na vojně motýlek.
1: Ale vraťme se ještě k jejich významnému dni.
2: Svatbu si naplánovali na 10. října 1969. Museli si pospíšit. Prvorozený syn už byl, jak se říká, na cestě.
1: Jak probíhaly přípravy na tak slavný den?
4: Tak jako se to dřívávej dělalo, že nějaký ten datum?
3: Já myslím, že datum jsme nevybírali, zkrátka jsme brali ten termín, bylo to rychlý, no.
4: Abych už se nevdávala s břichem, tak už jsme pospíchali, aby už jsme to měli za sebou, no.
5: Jak se organizuje příprava svatby, jak se chystá ženich, když ho máte někde pryč, přijede vlastně na ten samotný svatební den, jak ty přípravy probíhaly?
4: No tak to jsme většinou připravovali s jeho rodičema. Můj táta, ten se do toho moc nemíchal, tomu to bylo jedno. Takže spíš jako jeho rodina, to jsme to organizovali. Je fakt, že já jsem si třeba pekla nějaký cukrový, jeho maminka pekla, že jo. No a tak jako pozvali jsme každý tu svoji rodinu.
5: Pustili vás bez problému, vás utěkáře?
3: To už museli, ale nevěřili mi to, protože já jsem si nechával posílat různý takovýhle, že tamhle jdu na pohřeb nebo tamhle, tak tohle to jako mě věřili.
5: Přijel jste na ten samotný den nebo už dopředu?
3: Ne, den předem. dny jsem na to měl. A měl jsem povolený civil, protože já nesnášel zelenou barvu, přitom manželka zelenou barvu přímo miluje.
4: Ne tu vojenskou, to mám ráda ty výraznější zelený. Teď běží taková krásná zelená, ty šatičky a svetříčky nosí. Ale to já říkám, já to teda v civilu, aby si se ženil jako ve vojenském žádném případě.
5: Ten den, čím začal?
4: No čím začal, já ani nevím, tak jsem šla ráno holiči, pršelo, takže jsem zmokla, takže účes mi byl na nic, že jo. Jsem byla splihlá. Pak přijeli jako rodiče, tady měli půjčený ty auta, nebo ty kamarádi, že jo. No, odjeli jsme na úřad. Voda.
5: Kam? Kde jste se udali?
4: Čakovicí na úřadě jsme to měli, no.
3: Úřad byl krásný, člověk, jak se říká, má to v sobě všechno stažený, tak nějaký věci vnímá. Akorát do dneška manželka ne, že by mě to vyčítala, to, ale když byl pohlíbek první a tady to, tak já jsem jí dal pusu, zvednul jsem jí ten závoj, no a pak jsem jí ho samozřejmě dal zase dolů, takže všechno osazenstvo se tam smálo, jakože nechci, aby se na ní koukali. No, ale bylo to hezký.
5: Měl jste stažené hrdlo třeba, když se ptali?
3: Já jsem takový, že, jak se říká, jsou citlivější, že když jsou nějaký ty filmy a tady to tak, ta nějaká zase zauraní. A čím je člověk starší, tak tím víc jako to prožívá.
4: Nestydíš se za to, říkal. Už zase brečím u toho filmu. Ty nebrečíš, já říkám brečím, ale to by ten, tak si to utřu, aby to neviděl. A on říkal, už zase brečím.
5: Brečil na svatbě?
4: To asi ne, to ne, to neměl proč.
5: Štěstím.
4: No jo, štěstím, no tak to nevím, jestli štěstím. Ne, nevím.
5: Ono to někdy člověka zaskočí, jako samotného.
4: No, tak myslím, že ne.
5: Co ty prstínky, jak vám šlo nasazování?
4: Dobrý.
3: Ani jsme to netrénovali, prstínky jsme vybírali spolu. Když jsem měl předtím nějakou vycházku, tak... Pro mě vycházka znamenala Benešov práce vedle sebe, co jsem mě nedělal problémy.
4: Až moc častěji tady byl.
5: Pak jste se tady přesunuli z Čakovic kam? Sem? Domů?
4: Jsme měli svatbu tady. To jsme tam měli ten obývák všecko vystěhovaný, měli nastěhovaný stoly, takže to bylo tady. A svatební noc jsme sešli k němu, nám uvolnili ložnici jeho rodiče, takže jsme se přesunuli tam.
5: Byla nějak načančana?
3: No, tak já to nevnímal, já jsem byl rád, že jsem s ní nějak. Jo, bylo to hezký.
5: Vy se na sebe pořád tak hezky díváte i teď? Úplně si vzpomínáte, jako se vám objevují v paměti ty okamžiky asi, no. Co?
4: Byla jsem ráda, že už teda jsme se vzali, že budeme spolu, my už se snad nerozejdem, takže bylo to krásný.
3: Jo, souhlasím. Jo.
5: A když jste pak odjížděl, nebyl trochu smutek? Se vemete a zase opouštíte ženu?
3: No, to byl vždycky, když člověk odjížděl, to je jasný, ale já jsem věřil tomu, že brzo budu zase doma, takže...
5: Zauvažovala jste někdy nad tím, co by vašemu vztahu řekla maminka, kdyby se ho dožila a viděla vás?
4: Jo, ta by byla určitě ráda, protože ten manžel by se jí určitě líbil, protože umí všecko. A i mimo tatínkovi se líbil, jako to si spolu notovali, to bylo dobrý. Moje maminka by byla určitě spokojená. Myslím, že by byla spokojená. Tatínek taky.
5: A vy jste taky spokojená?
4: Já jsem taky spokojená.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Je to přesně 56 let, co jsou svoji manželé Dana a Vladimír Bělohlávkovi, kteří dnes vyprávějí svůj životní příběh.
2: Brzy po Vladimírově návratu z vojny dostali byt od podniku, ale rozhodli se zůstat v domě Daniných rodičů a svými vlastními silami si ho zvelebit a rozšířit.
1: Ukázalo se, že oba zastanou jakoukoliv práci. Dana se uměla postavit k míchačce, Vladimír zas k plotně. Dana se nebála vzít fanku, Vláďa zase jehlu do ruky.
3: Já nemám strach, že kdybych někam odjela nebo do nemocnice nebo něco, tak teďko je tady sám, ale když byly děti, tak se opravdu postaral. Já jsem byla v 29. na operaci v listopadu, byla jsem tam do prosince, tak už jsem pak šla domů na reverse, protože to bylo před Vánoci, tak jsem přijela domů, měl na pečíno, děti mu pomáhali mazat cukrátka, no a já jsem byla tak špatně, že jsem jenom na ně koukala, já nemohla vůbec nic, jo. No takže se postaral o všecko a pořád celý život, jako nemám problém se situací, že by se nepostaral. Uvaří, uklidí, nakoupí, všecko umí.
4: Co se stalo? S čím jste byla na operaci?
3: Se žlučníkem. No a bylo to jako ošklivý, no tak to trvalo díl. Tam chodili ženský po operaci ledvin za týden domů a já tam skejsla 2 měsíce, no.
4: Měl jste strach, Vladimíra?
5: Jo, určitě. Určitě, protože to, když kolikrát ukazuje tu jizvu, já jsem říkal, když jsem já byl na žlučníku, tak já byl laparoskopicky, to jsou jenom 3 jizvičky a manželka to má, jako když to dělali motorovou pilou.
3: To jako byl hrozný zážitek. Jo, byla jsem mladá, do starosti, doma 2 malé děti, já v nemocnici, teď se mi to furt jako horšilo, nelepšilo, tak to jsou nervy prostě, jako když máte doma děti a říkám, Ježiši, tak jako nenapadaly mě nějaké myšlenky, že bych třeba na to umřela, to ne, ale bylo mi tak zlé, že jsem říkala, no tak kdy to skončí. Tak prosím, si jsem přišla domů a ještě do léta mi tahali stehy, protože mi to pořád nísalo. Jsem nemohla nosit normálně plavky dvoudílný, jsem byla mladá, furt v celku, to se nedalo. Jsem se za to styděla, jaký mám rozřezaný břicho. Hrozný.
4: Ale když se 2 milují, tak toho druhého milují takový, jaký je. Jo, i kdybyste měla 3-4 jizvy.
5: No, kdyby měla 5 třeba. Pak je hrozně vlastně, když já jsem ležel v nemocnici se slinivkou, tak to taky jako, že manželka měla velký strach o mě. Jsem byl 10 dní na kapačkách, měl jsem silný zánět slinivky. Já jako o tohle jsem se moc jako nestaral, jak nemoci a tadyhle to. Sem přišlo pomalu celý koncílium rodiny, rodiče a švagrova a tadyhle to. Já nevěděl, že je slinivka tak nebezpečná. No, taky jsem ležel na pokoji, tam vedle mě umírali 30-letý kluci a to bylo. Ale náhodou jsem se z toho jako dostal.
4: To jste se musel zase bát?
3: No bála. A hlavně, jak říká, když přišla celá rodina, mě nenapadlo, jako, no tak je v nemocnici. Člověk o tom nevěděl, že o těchto zdravotních těch

0: No a pak mi došlo, že oni vlastně řekli, že slinivka je smrtelná, takže celá rodina už jako přišla se loučit, už přišli jako, že ho vidějí naposledy. No to byly hrozný nervy, pak mi to došlo.
1: Když pomenu ty zdravotní problémy a tu možnost, že by třeba taky mohlo nastat něco špatně, nějaká komplikace, tak ale je to i čas odloučení. A vy dva jste na sebe napojení, úplně už to řekl i Vladimír, jak tu rodinu má rád a je s ní, co to jde. Jak prožíváte ty okamžiky odloučení, kdy nejste spolu, kdy každý je jinde, spí, ať už ze zdravotních problémů nebo někam odjel? Jak to prožíváte? Je tam stesk?
2: Je ten čas je vlastně kolikrát, když je tady a já jdu, tak chci mít ten svůj klid, tak si jdu třeba něco dělat tam do dílny, nebo to je něco úplně jiného. Samota. Člověk přemýšlí o věcech, co by bylo, kdyby, a je to takový, není to dobrý pocit. Ale proto jsem jako manžel se i říkal, že kdyby náhodou se něco stalo, ať si najde třeba někoho, protože samota je hrozná. Jako samota, být člověk sám, neříkám nějaký partnerský vztah, ale třeba kamaráda, kamarádky a tady to, proti já tomu nejsem, protože samota to je opravdu, není to dobrý.
1: Bojíte se toho?
2: Jo, má člověk takový obavy. A nějak to hrozně rychle utíká všecko a doufám, že ještě chvíli tady spolu pobudem.
0: Ale my už jsme v takovém stádiu, že už probíráme třeba, až jednou někdo umře, co bude, kde budeš být pohřbený. Teď mi říká, já bych chtěl rozptýlit na Brdech. Já říkám, jo, tak já budu tam na tom hrobě sama ležet, jo. A já říkám, tak ty chceš až na Brdy a já nejsem typ teda les po kopcích, jo. Já říkám, a já půjdu někam do kopce tě rozsypat, tak to teda ti slibuju, že ti to nesplním. A kluk říká, mami, tak to odsypem, já to tam odnesu, jo. Já říkám, a zbytek mi necháš, aby jsme byli spolu, já tam přeci v tom hrobě nebudu bez něj, jo. Takovýhle myšlenky už tady probíráme, ale je to hrozný.

0: Antoine de Saint-Exupéry napsal ve své knize: Hvězdy svítí na nebi proto, aby každý našel tu svou.
1: Dana a Vladimír se takhle našli a doufají, že jejich hvězdy budou ještě dlouho zářit a svítit pro toho druhého.
0: Kterou část svého života vnímají za krásnou? Kdy jim bylo opravdu dobře?
2: Když se narodili děti, to je jako to největší štěstí. A hlavně, že jsme zdraví. Já jsem spíš takový rodinný typ, že mám rád pořád okolo sebe, když se sejdeme, proto jsem tenkrát tady dělal tu jídelnu, to se dá rozložit až pro 12 lidí. I teď, když vlastně trávíme Vánoce u jednoho syna, tak nás je na Vánoce 14 u stolu, jo, ještě tam ty rodiče a tady to, tak bylo by to smutný, kdyby jsme byli doma sami.
3: To musíte být šťastná ženská, mít chlapa, který je pro rodinu.
4: No určitě. Ale víte co, on je strašně šikovný, jo. On může, on uvaří, uklidí, upeče, vyšíval dečky, akorát se mu nestačila naučit plést, tomu nešlo, takže to jsem...
3: To ještě stihnete?
4: No, tak on, už nás bolej ty prsty, já už by taky nepletla, takže už plec nebudem.
3: Jo. Řekněte mi, jak moc se proměňuje vnímání toho druhého, když se člověk zamiluje... Pořád máte to druhé před sebou, vidíte ho, je pro vás hezký, šťastný jste s ním. Jak se to těmi lety proměňuje? Vidíte pořád v tom druhém toho mladistvého, zamilovaného člověka, anebo je to jiné?
2: Jo, pořád. Pořád, tak si to nějak představuju a říkám si, akorát trošku jsme zestárli, ale jo, pořád jako. A jako já mám, ona je, manželka je hrozně tolerantní, i jako ty moje aktivity, v některých aktivitách mě teda i brzdila, protože já jsem sice narozený ve znamení raka, manželka je střelec, ale spíš bychom si to měli vyměnit, protože já jsem někdy jak neřízená s nápadama taková střela, protože pro mě, když ten třeba, kolik mi bylo 55, tak jsem si šel skočit s padákem, no to ale manželka, než jsem šel skákat, tak to říkala, ještě tohle musíš udělat, ještě tohle, kdyby náhodou si tam spadnul. No a pak vlastně akorát jediný, co mě jako přímo zakázala, to jsme byli na Krétě, tak tam jsem si chtěl skočit z toho lana, z toho jeřábu a to prejde. Protože předtím se dostalo tomu Novotnýmu a no. Akorát pak jsem jí splnil, že jsme byli spolu v balónu.
4: Bylo krásný. Taky jsem se bála teda, ale pak to byla nádhera. Ježíši, to je nádhera. A ještě ten, co to řídil, ten balón, tak on to vzal tak jako nízko, že jsme se šoupali o špičky stromů a ty chlapi tam tahali, trhali šišky. Říkám, zvedněte to, jo. Ale fakt je to nádhera. To bych absolvovala teda ještě, jo. A jsme snad letěli hodinu, jo. Nádhera, fakt nádhera.
3: Vy můžete říct, že vás váš muž vzal do nebe.
4: Ano, přímo.
2: Dvakrát. To se divím, že jsem jí dostal tenkrát v Bulharsku na ten padák, jak nás to vytáhlo nahoru. Tak to bylo krásný. Ale manželka, když letěla vlastně tím balónem, tak nesměla se týden předtím koukat na vratný láven, protože si představovala, jak jí to tam povleče po té zemi a pořád měla strach.
3: Jste loučící nebo vítací typ?
2: Já asi obojí. Ale spíš jako, když se člověk loučí, jak mám v sobě takový stres, tak má člověk takový to stažený hrdlo a rád se jako, když jedu za rodinu, nebo to s nima vydám a to, co je jako... Pro mě je rodina všecko.
3: Máte muže, který, já mám pocit, že je schopen se i dlouze podívat do očí, když se loučí nebo vítá, má tu radost a vy mu to v těch očích vidíte?
4: No to určitě, to jo. To jo, to určitě.
3: Po těch letech řeknete si tak někdy, dobře jsem si vybral, dobře jsem si vybrala?
4: Jo, určitě, tak já jsem nikde jinde nehledala, takže já nemám porovnání.
2: Jo, určitě, určitě. A vždycky kolikrát, když to někde vidím, tak jsem říkal, Ježiši, já měl štěstí.
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dana a Vladimír Bělohlávkovi z Prahy nám dnes odhalují své city a svůj osud.
2: A my jim za to chceme poděkovat. Proto jsme jim jako dárek poslali velké digitální rádio a dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
3: Je, jsou krásný.
4: Ježiši, ty jsou nádherný. A co tam napsáno? A rádio, jo.
3: Jo, jo.
4: Ježiši.
3: Ale to je snad úplně zvláštnost, nám přestalo tam to hrát. Včera zrovna.
4: Zlatá láska.
3: Krásný.
4: A to je naše velikost na kafe, vej. To je akorát. Ale to bude škoda, aby se mi to neotřelo, až tam z toho
3: budu. Ale tohle je digitální, že jo?
5: Ano.
3: Takže to se musí na Wi-Fi. To zvládnu snad nějak.
4: Ještě mě to vládá.
3: No. Hokus pokus.
4: Máš co študovat zase, vy?
3: Člověk musí pokus, hokus. A já vždycky se držím pravidla, který mi říkal můj děda. A ten mi říkal, každá práce a všecko, co zkoušíš, to je jako sex. Já vyvalený v oči, co mi řekne babička, taho tam korťáčka. No, to máte jako sexu. Poprvé nic moc, po druhý je to lepší, po třetí je to ještě lepší a po čtvrtý už jde to samo. A takhle přesně je to s tou práci, když se ji učíte.
5: Je to tak?
4: No, asi jo.
6: Asi jo.
4: Myslím, že se to nepovedlo na poprvé.
6: No jo.
5: Tak ať je ten zážitek s tím rádiem čím dál lepší.
3: Jo, děkujeme moc.
5: Hrnečky ať slouží na tu kávu, jsme rádi, že je to ta správná velikost. Chcete vzkázat něco Petrovi Carmen?
4: No, já je mám strašně ráda. On hraje perfektně, o toho se teda bavíme. A jako myslím, že i jim to manželství jako klape, myslím si to.
3: A já ho beru tak, že on, když hraje ty starý pány dědečky, tak se hrozně podobá mýmu dědovi. To je jedno a to samý.
4: No, nádherný hlas, to je úplně úžasný. To v obdivu, ale od mlada, jako on zahrál jako prostě všecko krásně. Fakt ho mám ráda.
5: Jsou krásný pár. Jsem rád, že pro nás tenhle pořad moderují a že ocenili i další hezký pár, a to jste vy dva, tak no, ať se vám daří.
4: No, to je krásný, moc děkujem.
3: Taky moc děkujeme.
1: Rádo se stalo.
2: A teď je oba trochu vyzkoušíme.
1: Patrik Rozehnal si přichystal několik nevinných otázek na jejich společný život a partnerské návyky.
2: Odpovídali každý zvlášť. Netušili, jaké otázky dostanou. My si jejich odpovědi poslechneme dohromady.
5: Kdy jste za ní poprvé platil? Na něco ji pozval a zatáhl to, jak se říká?
3: Tak já myslím, že to je moje celoživotní téma. To jako, ale jo, já bych nedokázal, aby žena platila za mě. To jako bych...
5: A kdy to bylo poprvé? Za co?
3: Mám takové tušení, že mě vždycky ta naburta, ještě když byly buřty na Václaváku.
4: No, to jsme chodili na Václavák na buřty. Tam nám chutnali, tam bylo v tom hrozném voleji a nám to chutnalo.
5: Jak byste popsala svůj účes v době, kdy jste se poznali?
4: A takovej ulízaný jenom.
3: Na ramena. Na ramena, takový trošičku, takový mikádo, jako na ramena měla vlasy.
5: Který program v televizi máte oba dva rádi?
3: To je takový rituál, když je neděle a přitom si dáváme kafíčko, tak to je Toulavá kamera.
4: To máme rádi, že jo, na Toulavku, to nevynecháme a ten objektiv, to jako musí být v neděli.
3: To je krásný pořad, Toulavá kamera.
5: Jaký je váš největší zlozvyk?
3: Největší zlozvyk, já jsem taková, já říkám noční můra, manželka si jde lehnout. Já ožívám kolem půlnoci a déle.
4: Já si jdu lehnout a on si pustí Politiku a kouká na to třeba do 2 do rána. Jo? Já říkám, ty si pouštíš politický večerníček, že tě to baví.
5: Kdo má doma poslední slovo?
3: No snažím se to mít já, ale většinou se pak nějak shodneme.
5: Kdo má doma poslední slovo?
4: Asi já.
5: Kolik máte sukní?
4: Čeho?
5: Sukní.
4: Sukní? Ježíš, to bych šla do té skříně spočítat.
3: Hodně, já to nepočítám. To jako 15, 20.
4: Asi 7 sukní mám.
5: Jenom?
4: No, já zase nejsem, já mám spíš radši kalhoty a něco k tomu.
5: Kdo chodil na třídní schůzky?
4: Já. Ani nepamatuju, že by manžel tam někdy byl.
3: Ale občas jsem i zaskočil, jsem tam byl párkrát já, ale to nebyla moje jako parketa.
5: Jaké jídlo umí vaše žena nejlíp?
3: Tak ona umí všecko, ale nejvíc, co mě od ní co chutná, tak to je houbová omáčka, čistě bílá houbová omáčka.
4: No, tak třeba na houbách, ona mi chutná všecko.
5: Nosil někdy vousy?
4: Jo, to vám řeknu nedávno, ale vypadal děsně. On vypadal jak ten náš prezident.
3: Manželka říkala, prosím tě, sundej to, jsi v tom jak Masaryk. To byl snad jediný ten takhle na stáří.
5: Na jakém nezvyklém místě jste se kdy milovali?
3: Když jsme vlastně splodili prvního syna. Já měl jsem vycházku, jel jsem vlastně za manželkou, tam byla s mýma rodičima na Cholín, takže my jsme vlastně na lodičce, jsme převeslovali vlastně celou přehradu a naproti byla skála, na kterou jsme vylezli a tam vlastně tam bylo početí na té skále nahoře. To bylo to hrozné. Já jsem říkal, jehličí jsem měl všude.
5: Na jakém nezvyklém místě?
4: Ježišmarja, v Hořovicích na Dece v parku. To bylo hrozný, ale to nestálo za nic, protože jsem měla oči furt na šťopkách, jestli někdo nepůjde. A to jako už nikdy.
5: Co vás tak naštve, že by manžel udělal třeba po intimní chvíli?
4: No, že se sebere a jde ještě pak koukat na televizi.
3: No, když jsem tam měl zrovna, byl tam nějaké to, co mě zajímalo. No. Ale jako dřív to nebývalo, když jsem byl mladý, to jako.
5: Po čem voní vaše žena?
3: Jako vanilka bych to dal, když hodně peče a teď to tak asi vanilka.
5: Jak si myslíte, že svému muži voníte?
4: Tak to nevím.
5: Představte si, že mu voníte po vanilce.
4: Po vanilce, jo. Po tý mě pálí akorát žáha. Po vanilce. No tak dobře, no.
5: Kam svou ženu rád líbáte?
3: No na ústa.
4: Normálně na pusu, na tvář.
3: Ale nesmím líbat na ucho. To nesnáší. Nevím proč. Ne, na ucho.
4: Je na ucho nesnáším. To nesmí vůbec. To jako říkám, na ucho ne. To jako, to má zakázané.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zajímalo nás také, jak žijí Dana a Vladimír Bělohlávkovi po 56 letech společného života.
2: Jak se k sobě chovají a co dělají rádi?
3: Sport. Já jsem vlastně se vrátil díky svým mladšímu synovi v 60 letech zase k ježdění na kole. Vzniklo to tak, že vlastně v Řevnicích byly závody z Transbrdy se jeli. Já tam přijel na kole a syn mi najednou říká, tati, koupil jsem ti startovní číslo. No tak já jsem jel, no a pak mě to zase chytlo, že vlastně člověk, jak se říká, tam jdou lidi naladění na stejný vlně, tak jsem začal, no a teď jsem musel před rokem přestat, protože jsem měl problémy s ramenem, artróza a koleno mi vytáhlo ve vodu, ale jezdím pořád, takže do té doby jsem odjezdil asi 100 závodů a měl jsem tam sázku, že jsem vlastně se vsadil, že za 5 let objedu zeměkouli, kterou se mi teda povedlo.
5: Co baví vás? Máte nějakého koníčka, Dano?
4: No tak já 8směrku, to mám ráda. To je takový klídek, vyluštím 2-3 stránky a zahrádku, no, domácnost. No, já nebyla nikdy sportovní typ, takže to mě netáhne. To. Jsme jednou vyšli na Lysou horu a já ze všech sil říkám, když jsem šla dolů, říkám, tak ty už mě teda nikdy neuvidíš. Už bych tam nešla ani za nic. Nejsem typ les někde po horách. Jako jo.
5: Je nějaký návod, na šťastné manželství? Našli jste ho vy v životě?
4: No, nevím, jestli návod. Já myslím, že ten život vás snad naučí to sám. Pokud toho člověka máte rádi navzájem, tak myslím, že k tomu návod ani snad není. Že to prostě dá ten život. Podmínky, v jakých žijou, jakou mají rodinu. Řekla bych, mějte se rádi. A tolerujte jeden druhýho.
3: Hlavně je to respekt a tolerance. Jo, a mít tím pádem respekt tomu druhému, protože tak jinak to nejde. A člověk se nemá ani, dřív to bylo tabu, ale nemá se stydět ani za nějaké intimní chvilky. To k tomu patří. A řekl bych, že opravdu nějaké to pohlazení a tadyhle tomu to člověku udělá radost.
4: Tohle to je asi v každém ještě věku, teda nedovedu si představit třeba za 5, za 10 let, ale myslím, že ta chemie působí pořád, i když už trošku jinak, než když jsme byli mladí, že jo. Ale já myslím, že to je pořád, jako, je to přitažlivý pořád, jako ta příležitost je, máme na všechno dost času, takže já myslím, že pořád. Ten život máme takový docela dobrý, šťastný.
3: Jako máme spolu hezký život.
5: Těšíte se v tomhle věku i na svou ženu, když přijdete domů někde třeba z nákupu z kola?
3: Jo, určitě, určitě.
5: Jste ráda, že ho máte vedle sebe, že cítíte, že tu je?
4: No určitě, to určitě. To se mi kolikrát stane, že usnu na gauči a jak jsem zvyklá, že tam je zkroucený v tom křesle a on třeba jde dělat něco na zahrádku a se probudím, říkám, Ježišmarja, kde je, jel na kolo, je to, a než si vzpomenu. Pak říkám, jo, když on šel na zahrádku nebo jel na kolo, tak jsem šťastná, že jsem si vzpomněla, že tady je, jo, prostě. Ale jako řeknu vám v tom životě opravdu, když si představím, že třeba bude hůř, nebo kdyby dokonce, vždycky říkám, Ježíš, až třeba umřu já, nebo ty, tak už si děláme takový, co bude, no, bude to hrozný.
5: Jste rádi, že jste spolu?
4: No určitě. Já bych neměnila.
3: Taky bych neměnil v žádném případě a měl jsem veliký štěstí.
5: Máte pořád?
3: To mám a za to jí děkuju. A jako jsem jí vděčnej vlastně za každý den, co jsme spolu.
4: No tak já myslím, že jak se říká, láska kvete v každém věku. To prostě je to hezký. Člověk je rád, že ten druhý ho má rád.
5: Milujete svého muže?
4: Miluju.
5: Jak moc?
4: No, hodně. Hodně. Přála bych se, aby to trvalo hodně dlouho ještě.
5: Milujete svou ženu?
3: Určitě. Ale jo. Bylo to hezký a je to hezký takhle pořád.

0: Dana a Vladimír Bělohlávkovi už poznali, že láska si vás prostě najde. Ať už vstoupí oknem, nebo vás překvapí v tanku. Láska umí být trpělivá, laskavá, nezávidí, neklade si podmínky, prostě je. Jsou šťastní, protože ji neodmítají.
1: Spisovatel Romain Rolland to hezky vystihl. Zřeknu se raději života, logiky, světa, všeho. Jen ne lásky.
0: Ani vy ji neodmítejte, nestýďte se za ní. Nechte ji propuknout v plné síle. Nebudete litovat. I my poznali, jak je krásné milovat.
1: K tomu se přiznávají Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Prezident má podle senátorů dál vybírat velvyslance při OSN nebo NATO. Vládní záměr na zrušení pravomoci je podle opozice protiústavní. Nová nemocnice by mohla být v Praze v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senátoři odmítli zrušit část pravomocí prezidenta. Koalice prosazovala, aby prezidenti už nepověřovali a neodvolávali vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Mezi ně patří třeba OSN, NATO nebo Evropská unie. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z opoziční ODS považuje navrhované změny za protiústavní. S tím souhlasí i Michael Canov ze Starostů pro Liberecký kraj. Část senátorů chce zákon v případě schválení napadnout u ústavního soudu. Předloha se vrátí do sněmovny, kde vládní většina může senátory přehlasovat. Nová pražská nemocnice bude stát v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dříve mluvil například o využití pozemků v Letňanech. Nová nemocnice by měla být na nevyužívaných plochách vinohradského areálu. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO by se k novému komplexu mohla část současné nemocnice připojit.
5: Ale některá pracoviště je možné, a to je právě ta kapacitní studie, o které se bavíme, že budou přemístěna do té nové nemocnice i z fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třeba ty budovy pak zaniknou nebo budou sloužit k nějakému jinému účelu, protože třeba i z hlediska technického stavu jsou nevyhovující.
4: Potřebný počet lůžek a další parametry nové pražské nemocnice má stanovit kapacitní studie. Do nové budovy by se měly částečně sestěhovat některé provozy vinohradské nemocnice, všeobecné fakultní nemocnice a Bulovky. Strážníci v Brně stále častěji řeší problémy s autovraky v ulicích. Loni měli do srpna necelé 200 výjezdů k odstaveným autům. Letos to bylo o skoro 50 více. K některým se vrací opakovaně. Zabírají parkovací místa, znečišťují okolí nebo v nich žijí bezdomovci. Nejčastěji městská policie výjíždí do Brna středu, Králova pole a Brna severu. Říká mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.
6: Z ulic jednoznačně vyčnívá sportovní, kde strážníci za uvedené období řešili 25 událostí. Právě tam se opakovaně setkáváme také s vraky, které lidé bez domova využívají jako místo k přespávání nebo bydlení.
4: Část případů hlídky nahlašují brněnským komunikacím, které zajišťují odtahy. Sport. České hokejistky zahájily sezónu porážkou 1-3 s Finskem v prvním zápase Euro Hockey Tour v Klotenu. Premiéru na střídačce si odbyl americký trenér Brian Idalsky, ve kterém zanechal dobrý dojem nástup Češek do zápasu, jak řekl v rozhovoru pro český hokej.
7: Prvních 10 minut jsme odehráli hezky, vytvořili jsme si spoustu šancí. Vždycky jsem obdivoval dovednosti a talent, které mají české hráčky. Dobře bruslí a umí tvořit šance. To se ukázalo a budeme to chtít dál rozvíjet.
4: Další zápas odehrají Češky v Klotenu zítra v 15:30 odpoledne proti Švédsku. Počasí. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 z Prahy do Brna velmi opatrně za odbočkou na chodce Rady. Na 32. kilometru v pravém pruhu stojí neosvětlený kamion. Řidič bude řešit poruchu, ale není tam moc dobře vidět. A na D5C dejte pozor na 67. kilometru směrem do Prahy. Na vozovce je hlášená zvěř. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Začíná divadlo pro vaše uši.
3: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak schválně. Schválně, kdo z vás nezná Noc na Karlštejně Jaroslava Vrchlického? Že by byl někdo, kdo by neznal tu půvabnou zápletku o tom, jak a proč vlastně dvě ženy porušily příkaz císaře Karla IV. A vstoupily na hrad, který byl doposud zasvěcen pouze mužům? No, snad kdyby opravdu někdo nevěděl, jak se to celé stalo, tak to dnešní divadlo pro vaše uši strávíme právě tam, tedy na Karlštejně. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Stín katedrál, jakkoliv je to tedy melodie hudebního skladatele Karla Svobody, na Karlštejn nepatří, když vlastně mohla by, ale ne. To by se muselo zpívat o kapli svatého kříže. Ale jinak nás dnes v Divadle pro vaše uši budou ukázkami z různých rozhlasových zpracování Vrchlického noci na Karlštejně provázet výhradně právě melodie z muzikálové úpravy téhle nestárnoucí veselohry. Tak, ale teď už společně pospěšme na Karlštejn. Tady se purkrabí Jaroslava Průchy a pan Pešek Vladimíra Brabce chystají na příjezd Otomara Korbeláře, takto císaře Karla IV.
2: Věru dnes pytel z hosty se roztrhl. Od božího rána až do slunce západu moc nestačí se zvedat.
3: Je to už jeho milost snad?
4: No ne, to nemůže být. Myslím, že jeho milost asi právě teď Prahu opouští. Kdo jen to přijel?
2: Host, pane Purkrabí.
4: Host?
2: Vévoda Štěpán Bavorský.
4: Mluvil jsi s ním, pane Pešku?
2: Náhodou byl jsem přítomen, když slezal z koně, jenž pokryt byl celý bílou pěnou, jak druhou čabrakou. Jak se zdá, má pan Vévoda velmi na spěch.
4: No a co říkal?
2: Ptal se krátce, je-li jeho milost na hradě.
4: A ty jsi na to odpověděl?
2: Co jsem věděl, že tu okamžitě není, ale že dnes večer jistě sem přijede.
4: A on řekl? Že zůstane.
2: Že se musí dočkat i příjezdu jeho milosti.
4: Zlé pochybil, pane Pešku. Vévoda Štěpán přijíždí jistě za politickými záležitostmi. Víš, že jeho milost zde na Karlštejně nerad politikou se zabývá.
2: A co jsem měl dělat?
4: Poslat jej do Prahy.
2: Když je císař na cestě sem, potkali by se v půlí cestě. A pak není to můj úřad přijímat zde hosty a neměl jsem také rozkazu.
4: Vy na mládež! Pro slovo nakvašen. Však musím stát i na svém. Jeho milost jede sem pouze na 2 nebo na 3 dny. Zde chce mít pokoj, chce si odpočinout. Ještě tu není a již je jeho klid v nebezpečí. Proto věru není vystavěn Karlštejn. Nechť klubko pletik státnických jinde se zaplétá. Zde císař chce v zátiší užívat jen ovoce své činnosti.
2: No a což víme mi, pane Purkrabí, zda mu nejede pan Vévoda ocukrovat to ovoce?
4: Špatné vtipy, pane Pešku. Vévoda Bavorský tak někdy někomu něco ocukroval. Nevím, bude-li jeho milosti příchod pana Vévody právě po chuti. Mohl dobře počkat pan Vévoda v Praze na jeho milost. Snad by se tam lépe bavil, než zde.
2: To všecko mu ještě můžeš sám říci, pane Purkrabí.
4: Jo?
2: Zde právě přichází.
4: No, jest již tady, co na plat. Buď vítán, vznešený pane na Karlštejně.
5: Děkuji, pane Purkrabí, za pozdrav tvůj. Myslel jsem určitě, že naleznu zde jeho milost císaře. Přijíždím přímo ze Salzburku a přináším důležité státní jednání.
4: Čas i nevčas přijel si, pane, na Karlštejn.
5: Já v nevčas?
4: Odpust mé upřímnosti, pane Vévodo. Nevčas chceš-li o státnických záležitostech jednat s jeho milostí.
5: Tak
4: vždycky včas chceš-li užít pohostinství, jakého může poskytnout i Karlštejn.
5: Děkuji za výklad tvůj, pane Purkrabí. Avšak nutnost věci ospravedlní kroky mé v očích císaře. Za pohostinství napřed děkuji. Ostatně zdá se, že nejsem prvním hostem na Karlštejně.
4: Jeho milost, Petr král Cyperský a Jeruzalemský mešká od rána zde.
5: Přijel sám?
4: V průvodu důstojného otce, arcibiskupa Arnošta.
5: Tak. A kde je král Petr?
6: Ten mi nepřekáží.
4: Prohlížel si hrad. Nevím. Pane Šenku.
2: Byl s arcibiskupem Arnoštem právě teď v kapli svatého Mikuláše, kde mu ukazoval iluminátorské práce pana Zbiška Strotiny.
5: Které asi velmi málo bavili krále jeruzalemského.
4: Však tu právě oba přicházejí.
5: Pane Vévodo.
4: Důstojný otče.
7: Tvoje milosti, to je pan Vévoda Bavorský.
8: Jaké je to shledání. Pamatuji se dobře na pana Vévodu.
5: Ze slavností krakovských.
8: Ovšem, to byly časy, pánové.
9: Tak veselý již nebudem.
8: Ale prosím vás, co říkáte tomu, že jsem posud v Čechách?
4: Těšíme se tomu, že se tvé milosti u nás líbí.
9: Líbí?
8: To je málo, pane Purkrabí. Zbožňuji tvou zem a tvého císaře. Nevím, věru, kdo je šťastnější. On, že má takovou zemi, či ona, že má takového krále. Nechce se mi odtud. Chtěl jsem již zcela opravdově 3x odjíždět. Poprvé se to nikdy s odjezdem nemyslí doopravdy. Ale jak odjet, když slavnosti se stíhají jako pršky dubnové. Šťastná to země.
7: Díky pánu nebes, že slavnosti teď se u nás stíhají. Však bývalo hůře ještě přednedávnem. Mor, hlad a zemětřesení stíhali se tu o překot. Nyní věru šťastný začíná věk této vlasti. My, kteří jsme zažili dnů zlých, tím více oceňujeme blaho nynější.
8: A máme proto podstatné příčiny býti veselými. Neb jak dát jen svou vděčnost najevo než veselostí. Proto já jsem pořád vesel a proto uvázl jsem zde, že je tu tak veselo. Když jsem chtěl odejeti, jeho milost ani slyšet nedovolil, přemlouval. A já jsem slabý člověk, pánové. Já zůstal v naději, že Cypr do moře se nepropadne.
7: Milosti, jsem tady jenom vaším průvodčím, ale neměli bychom mařit čas. Čeká nás ještě kaple svaté Kateřiny, ač ne ještě úplně vyzdobená.
8: Odpust, důstojný oče, 5 hodin prohlížíme již malby, svaté ostatky a všechny poklady, které bohatou rukou nakupil zde velký panovník a vzácný bratr náš. Ostatně myslím a doufám, že zde nejsem naposled.
5: Milost královská přeje si odechu. Chápu to. Znám to ze zkušenosti, jak unavuje ustavičné sklánění se nad knihami a obrazy. Toť věru horší než pochod v poli nebo homba.
8: A nejvíc unavují malby na stropě, důstojní otče. Necítím již vás ani kříž. A prosím, bys měl se mnou aspoň do zítřka smilování.
7: Nemám nijak v úmyslu ochotou svou obtěžovat vzácného hostě svého vladaře. Rač vládnout, pane, časem i mnou dle libosti. Do Nanešpory, do kaple svatého Mikuláše, nalezneš mě tam vždy ochotného k dalším tvým rozkazům. Zatím s Bohem, pánové.
8: Mé díky, důstojní otče. A nyní užijem krásného večera, pane vévodo.
10: Mohu něčím sloužit vzácným hostům?
5: Děkuji, nevím, věru.
8: Jsi vtělená úslužnost, pane Purkraví.
10: Pak nebudeme déle obtěžovat svou přítomností. Pojď, pane Pešku.
8: Konečně jsme sami.
5: I po hostinství někdy překáží.
8: Jsem rád, že jsem se shledal s tebou, pane vévodo.
5: I mě to těší, milosti. Jak se bavíš v Čechách?
8: V Praze dobře.
5: A zde?
8: Zde mne arcibiskup div již neumořil. Krásné věci kolem, čarovné. Div světa a století je tento Karlštejn. Ale...
5: Ale?
8: Známe se a rozumíme si, pane vévodo. Této dokonalosti a nádheře zdejší chybí koruna.
5: Nerozumím, králi.
8: Ta nádhera, ten lesk a přepych, to vše zdá se být stvořeno kvůli něčemu jinému, než kvůli rameni svatého Víta nebo lopatce svaté Anežky.
5: Nechápu, kam směřuješ.
8: No, soudím jako člověk a tvrdím směle, ta nádhera a přepych, ten lesk a bohatství jsou zde pro ženu nebo ženy.
5: Pak neznáš císaře.
8: Mně arcibiskup Arnošt ničeho nenamluví. Kvůli korunovačním klenotům vystaví se dobře opevněná věž, ale nikoli zámek, v němž přepich severu si podává ruku s obrazností východní. Pro ostatky svatých zbudují se ovšem nádherné kaple. Nikoli však v sousedství jich útulné komnaty, tak malé a těsné jako hnízda vlaštovčí. Ovšem, stačí právě pro 2. A pak ty dvojí schody, jedny obkládané mramorem a zlatem, pro každého, druhé hlemíždí, ukryté, příkré, jako tajné cesty vášně, směřující v ráj lásky, kde vám udýchaným klesne v náruč paní vašich snů a myšlenek. O, pane vévodo, Karlštejn je dívčí past, kde krok je tlumen brokáty a zrak zdráhající se a blažeností spytý, když patří ti má okem k oku, tlumen jest odleskem drahokamů.
5: Jsi na omilu, pane. Jeď přece světoznáma zbožnost a přísnost Karlova.
8: Což vylučuje zbožnost lásku? Naopak, láska je též zbožností, pane vévodo.
5: Dej si říci, Karlštejn je v první řadě určen pro klenoty zemské. V druhé pak je útočištěm císařovým, když naň dolehají trudy vladařské.
8: To mi zpíval také celý den arcibiskup, pane vévodo. Ale neměj mi prosím za zlé, že ani jemu, ani tobě víry dát ti nemohu. Znám svět a lidi. Stále procházeje se nádhernými komnatami, čekal jsem, kdy rozhrne se těžká opona u protějších dveří, kdy vyhlédne z ní
11: kadeřavá hlavinka s úsměvem zvěstujícím nejvyšší blaho lásky a opojení. Ale nadarmo.
12: A tak unaven poutí a prohlížením misálů a žaltářů, obrazů Dietricha Wurmsera, hotových i nedodělaných, stojím před tebou nevyléčen, řekněme třeba ze své fantazie, spíše hladov a lačen nových dobrodružství a výbojů.

0: Je mi plesem a radostí vítat vznešeného vladaře po době tak dlouhé.
1: Děkuji ti, pane Purkraví. Konečně opět volně dýši. Bohu a svatému Václavu chvála. Můj Karlštej. Zde rád se nechám vítat. Zde dýchám v srdci srdce svého národa. Zde jsem mezi svými.
2: Vaše milosti?
1: Jak? Pan vévoda Bavorský? Buď vítán. Doufám, že jen přátelská návštěva tě zavedla na Karlštejn. A tu náš vzácný a milý host, král Petr. No, prohlédl si sobě hrad, pane bratře? A pak upřímně, jak se ti líbí? Víš, je to ještě nehotové. Je to teprve začátek mé myšlenky a prosím, abys soudil shovívavě. Karlštejn je celý dílo mé. Zde provádím své vlastní návrhy a věř, že často i k neliposti stavitelů svých i vzácných mistrů cechu malířského.
3: S podivem prohlédl jsem, veden vzorným výkladem otce Arnošta, tvé dílo a mlčím-li, je to jen hluboký úžas, nenalézající vhodných slov k chvále a velebení.
1: Jsem rád, že se ti to jen trochu líbí, pane bratře. Přepích východu zde ovšem nenajdeš. Je to jen útulek samotáře. Jen pevná schrána pro svaté naše klenoty korunní. Ach, pánové, jak se to volně dýchá po vykonané práci. Jedu z Prahy, pracuji jako obyčejně celou cestu ve voze. V tom kmitnou se mi vzrak drahety stráně nad Berounkou. Marně musím vyhlížet z okna vozu. Kraj stokrát procestovaný vždy novou mne lákal lahodou a tisícerými dýše půvavy. Chlumy rostou, rozeznávám šikmý hřbet ostrého a zadumanou stráň plešivce, stopují břehy řeky, znám každou trhlinu ve skalách, kde hnízdí ježičky. Nevidím posud svůj hrad, tak jsem jej ukryl sám před sebou, ale tuším jej na blízku. Čekám, kdy ustoupí poslední zelená záclona lesnatých vrcholů a kdy se kmitne střecha kostela svatého Palmácia mezi stromy. Konečně jsem tady, kde všecko je moje. Tak konejšivé, tiché, v klid vybízející. A dále Beroun, Verona mia. Nuž, buďte mi všichni vítáni na mém hradě. Pravím na mém, neboť Čechy patří Čechům, ale Karlštejn je můj, mou prací i mou myšlenkou. A rád bych, aby zde všecky ovládal týž pocit klidu a blahé spokojenosti jako mne a tebe, milý Arnošte. Ať je veselo u stolu, pane Purkraví, ať ocení mý hosté moje mělnické jako můj hrad. Pojďte, pánové.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Z té nejstarší nahrávky, alespoň části vrchlického veselohry Noc na Karlštejně, jsem dnes do našeho divadla vybral jen pár následujících minut. Přece jen ono to tenkrát bylo takzvané divadlo před mikrofonem za přítomnosti publika a taky technická kvalita záznamu odpovídá 50. letům minulého století. Ovšem, zase je to vzácná příležitost slyšet v roli císaře Karla Nestora českých herců pana Rudolfa Dejla staršího a jako císařovnu Alžbětu paní Marii Rosulkovou.
2: Dobrou noc, milý Arnošte, toužím po odpočinku.
3: Odpust královská milosti, vévoda Štěpán.
2: Chce slyšení. Mohu se domyslit, ale nemám chuti. Nerad bych, abych po vzpomínce na moji Elišku se mísil ještě mezi ní a Boha nějaký stín světských záležitostí.
3: Však vévoda předstírá důležité politické poslání.
2: Jehož jádrem bude jako vždycky prospěch jeho domu. No ale budiš, nemohu ti nic odepřít a pak možná, že bych svou umíněností opravdu něco vážného promeškal. Ať tedy vejde, ale ať rychle přednese, co si přeje. A ještě něco, milý Arnošte, chci ti ukázat drahocený pás, který...
3: Však vévoda...
2: No dobrá, ať tedy vejde. Jen co ještě odbudu tyto poslední státnické záležitosti, ale potom si být celá tvůj. Má Eliško... A tak, hochu, připomínáš mi návštěvu pana vévody. No dobrá, ať vejde. A ty počkej v předsíň. Prosím, k věci sedněme.
4: Kladu v rozmluvu tuto poslední naději svou i domu své. Já a synové moji prosíme tvoji milost, bys upustil od spolku s bratry mými. Tito vždy se nezachovali tak vůči tvé milosti, bys najednou podávali jim ruku k smlouvě přátelské.
2: Nezachovali? Máš ovšem pravdu. Ale kdybych měl počítat a věrně pamětliv být toho, kdo kdy se ke mně nezachoval, abych musel počítat celou římskou říši, a to jsou, jak snadno pochopíš, věci mrzuté, ty raději odbývám za hranicemi této země, ale tady chci mít klid a mír.
4: Jemuž obětuješ klid a mír Německa.
2: O klid a mír Německa, pane vévodovi, sami se postaráte, aby dlouho netrval. A že mi starost o Čechy vyčítáš, tomu jsem už dávno uvyk z úst tvých krajanů, ale to mě nezarazí na dráze jednou nastoupené. Vážil bych si tvého přátelství, ale hrozeb tvých se lekat. Nemám věru žádné.

0: pán měl slyšení a ten právě odešel v druhý schod.
1: Právě s ním jsem na schodech se sunul. Viděli tedy okolku, císař nečeká.
0: Nebudu vám to pomoct, to je násilí, jak jsem pane
1: popustíš, nerad loví pod mě.
0: Co chceš? Já nesmím pustit nikoho a císař je na modlitbách.
1: To mi právě vhod. Nejdu kvůli císaři, ale kvůli tobě.
0: No ty jsi šílený, proč kvůli mě?
1: Nač přede mnou tajnosti. Vím všecko. Všecko, sladký panoši. Dej mi políbení a uvěřím, no, že nejsi dívko.
0: Pomni na hněv císařů, nebudu volat.
1: Políbení nebo budu volat
0: já. Ne, to neučiníš.
1: To učiním.
0: Zpátky si
1: jenže. Dobrá, tak lépe se smluvíme. Co?
0: Zde jsi se těžce zklamal, král jeruzalemský. A teď jdu pro císař.
1: Stoj!
0: Pomoc!
2: Náš vzácný bratr a host, ale to z nočních návštěv ani nevyjdu. Zbraně, spor, co to znamená?
0: Jeho milost násilím přes můj odpor vnikl do této komnaty.
2: A ty jsi horlivě zastával svůj úřad. Čím ti mohu posloužit, pane bratře?
3: Císařský pane.
4: Vina je moje milosti. Zapomněl jsem po večeři ti oznámit, že přeje si král Petr prohlédnout domácí kapli tvou při osvětlení. Páže nevědělo o příchodu jeho milosti. Já na to vzpomněl právě před chvílí. Chvátal jsem předejít nedorozumění a vidím s lítostí, že přišel jsem pozdě.
2: Vždycky včas, aby všecko bylo vysvětleno.
1: Teď mne skoro mrzí dětinské přání mé. Promiň, že tak pozdě jsem vyrušoval. Ctihodn Arnošt věru vinen.
2: No pak, dobře udělal, že tě na noční vzezření kaple upozornil. Lesk českých drahokamů při září světel stojí za podívanou. Dobrou noc, pánové.
5: Bůh s tebou, milosti.
6: Divadlo pro vaše uši.
7: A ještě nás dnes čeká poslední z rozhlasových adaptací z 80. let. Pana Peška si v ní zahrál Alois Švehlík. Jeho milou Alenu, Dagmar Havlová, tehdy samozřejmě ještě jako Dagmar Veškrnová. A karlštejnským purkrabím Považte byl pro někoho možná trochu překvapivě pan Svatopluk Beneš.
8: Dále od hradu, dále.
9: Je noc, chci mít chvíli pokoje.
10: Až ti to vyložím, až mne vyslechneš, pane purkrab.
9: Celý den nevyjdu z honu a z honu a sotva večer utřu z čela pot, ještě přijdeš ty a chceš zase Bůh sám ví, co nemožného.
10: Vždyť si neslyšel, co ti chci povědět.
9: Protože vím napřed, že vy mladí jste jen samá hloupost a samý trest. Tak mluv. Těch návštěv dnes ani trochu odechu. Co mlčíš?
10: Pane purkrabí, věz tedy. My jsme jednali.
9: Kdo? Samá neurčitost a samé vytáčky. My jednali. Kdo to je my a co jsme jednali? Co to je?
10: Ale vždyť jsem posud neřekl.
9: A snad já ti v tom dokonce překážu, ne? Tobě to je věrupodobno myslit si co z takového. Proč se vlastně rozčiluju a zbytečně zlobím? Tak mluv konečně.
10: My jsme tedy jednali.
9: U všech čertů už odejdu. Mám toho právě pokr.
10: My jsme tedy jednali.
9: To slyším po třetí a stále nevím kde.
10: Alena a já. Nebo lépe Alena sama.
9: Nebo ještě lépe ty sám a nejlépe ani ona, ani ty. Ale něco ti povím, pane Šenku.
10: Ano.
9: Upřímné slovo.
10: Ano.
9: Zase, jak slyším, začínáš tu starou písničku. Ale já jsem ti několikrát výslovně pravil, že mi do toho vůbec nic není. Můj bratr, otec Aleny, má svůj rozum. A když chce, aby jeho zeť nosil rytířské ostruhy,
10: ano,
9: nemůže mu to nikdo mít za zlé. A nejméně já. Žij a jednej tak, abys erb získal a dostaneš Alenu. Něco za něco. Jste mladí, času máte dost.
10: Ale já?
9: To je moje poslední slovo v této záležitosti. A teď mě dej pokoj. Dobrou noc.
10: Hey, pane purkrabí, ještě slovo. Zatím si neslyšel, proč jsem chtěl s tebou mluvit. Jiná věc. Věc velké váhy mne za tebou vedla.
9: Oh, bože, to je k zbláznění. Co tedy chceš, ale rychle?
10: Stalo se něco.
9: Mluv, čertu, co se stalo?
10: Na hradě je žena.
9: Ne.
10: Ano.
9: To nám chybělo. A kde je? Proč ji tu trpíte? Proč ji nevyvedete? Dám ji vyštvat z hradu. Kdo je to?
10: Alena.
9: Rány boží, kdo tohle spískal?
10: Ona sama.
9: No to je nadělení. To je nadělení.

0: Co řekne císař, až se to doví? Co teď jen počineme? Proč se mi to neřeklo hned? Na co jsem purkrabí, co? To je to vaše jednání, kterým jsi se před chvílí vychlouval?
1: Prosím, abys jen nemyslil, pane purkrabí, že já ji sem vyzval. Vše je od začátku dílo Aleny.
0: No jo.
1: Nebyl bych ani ničeho řekl, ale zdá se mi, že král kyperský Alenu podezřívavě obchází, že jistě něco tuší.
0: To je neštěstí, to je neštěstí. Alena byla vždycky střeštěná. Kde je?
1: V hlavní strážnici hraje spážaty v kostky. Alena je tu, aby odešla odtud jako moje žena.
0: Alena je tu, aby tebe i mne uvrhla svým bláznovstvím v císařovu nemilost.
1: Alena je tu, aby vyhrála sázku svého otce, kterou uzavřel s panem Ctiborem z Fuxemberka.
0: Starý blázen, je vidět, že Alena svého otce nezapře. Ale co dělat? Co dělat? Jak najít cestu z toho bludiště?
1: Mlčet, pane purkrabí, ať se celá věc rozpřede sama, jako sama se zapředla.
0: A na čem mě tím vlastně znepokojuješ? Co je mi do toho? Já o tom nevím. Viď, to jsi chtěl mít pro případ, kdyby to zle dopadlo zástěru. Kam byste se oba schovali, co? Známe to, známe, ale ne, ne. Tenkrát jste se se špatnou potázali.
1: Pane purkrabí, vyhov naší prosbě. Vždyť na tom záleží naše blaho. Poroučím se tobě a tvé přízni. Dobrou noc, pane purkrabí.
0: Dobrou noc. Vlastně skoro už dobré jitro.
2: Pane purkrabí, pane purkrabí.
0: Co zas? Já nebudu mít nikdy pokoj. Co poroučíš, pane vévodo?
2: Že tak pozdě tebe zdržuji, chceš říci. Hledám tě ve věci velmi důležité a týká se v první řadě tebe, jakožto purkrabího.
0: Mně? Jakožto purkrabího?
2: Mhm.
0: Určitě už ví všecko. Hořím zvědavostí.
2: Nemýlim-li se, je zákaz, že žádná osoba ženského pohlaví nesmí být přes noc na Karlštejně.
0: Už to ví. Není vyhnutí. Ano, tak jest. Velmi přísný zákaz, velmi přísný.
2: Za jehož zachování ručí císaři v první řadě pan purkrabí.
0: Ano, ručí. Ale je snad zákaz jeho milosti porušen?
2: Je mi líto, že já, cizinec a host, to musím panu purkrabímu oznámit. Zákaz je porušen a způsobem takovým, že to připouští jedinou domněnku.
0: Tvá řeč mě naplňuje hrůzou, pane vévodo.
2: Ano, jedinou domněnku, že o přítomnosti této dívky ví buď pan purkrabí?
0: Ne, ne, ten neví o ničem.
2: Tedy ví o tom císař sám.
0: Císař sám možná, ale já ne, já nevím. A co my v tom zmůžeme, pane vévodo?
2: Jeho milost, král kyperský, setkal se u dveří ložnice královi s panušem a tento panuš byl...
0: Pan Pešek hlavně, šenk císařův.
2: A tento panuš byl dívka.
0: Oh.
2: V šatu tvé barvy, pane purkrabí.
0: Děkuji ti, pane vévodo. Oh. Jdu se podívat do předsíně císařovi.
3: Dále odhrám,
0: oh, bože. Dále. Jak to skončí? Jak to všechno jenom skončí?
2: Dobré pořízení, pane purkrabí.
4: Není to dvorné. Nechat nečekat tak dlouho o samotě. Lípa voní. Lavička láká k posezení. A Pešek nikde. Že by zapomněl? Spíše se zlobí, co jsem to vyvedla. Přece ví, že ho tu čekám.
5: Aleno!
4: Konečně! No,
6: pojď přece blíž. Pojď si sednout ke mně na lavičku.
5: Nejde to, Aleno. Slíbil jsem, že ani nevyjdu před dům.
4: Proč?
5: Slíbil jsem to arcibiskupovi Arnoštovi. Nesmím tady zůstat. Musím se vrátit.
4: Aspoň chvíli, Pešku.
6: Proč jsi to slíbil arcibiskupovi?
5: Protože se zaručil, že dostanu rytířské ostruhy. Aleno, ale mlčet. Vidíš, že se také starám.
4: Jdi. Ty mne jen tak škádlíš.
5: Musím jít, ale víš, jeden polibek by neškodil.
6: Rač si tedy přijít sem k lavičce.
5: Když nesmím.
6: K tak tam zůstaň bez polibku.
7: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
8: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Finále milostné zápletky Vrchlického Noci na Karlštejně za nás v dnešním divadle pro vaše uši obstará císař Karel IV. Luďka Munzara společně s Janou Drbohlavovou a taky Zdeněk Buchvaldek, co by arcibiskup Arnošt z Pardubic. Já jen doufám, že se vám tahle rozhlasová archivní procházka po nádvoří Karlštejna líbila a že se neslyšíme naposledy. Tak dobré dny. A teď už potichu, abychom nerušili naše dva zamilované, pana Peška a jeho Alenku.
2: Můj Pešku.
3: Má Aleno.
2: Pešku.
3: Za chvíli takovou bych dal 10 životů.
2: Já věděla, že přijdeš, miláčku.
3: Co je ti? Celá se chvěješ.
2: Jsem šťastná. Dívej, co je na nebi hvězd.
3: Vidím všecky v tvých očích.
2: Myslím, že někdo přichází.
3: Je jich víc a tuším, že jdou s pochodněmi.
2: Jsme prozrazeni, prchněme. Zdá se mi, že jsou nám na stopě. Král Petr mě při stole nespustil z očí.
3: To půlkrabství, tam jsme si jistí, rychle. Zavřeno, co teď?
2: Do strážnice.
3: Bezpečně tam ovšem nebudeme, ale co nám zbývá, rychle.
4: Hrdličky již ulétly, to je škoda.
5: A to je tvá vina, měli jsme na ně udeřit hned.
4: Však nebudou daleko, my z jedné strany a purkrabí z druhé strany, vezmeme je pěkně do kleště.
5: Ubohý purkrabí je celý rozčílený, mašel i vzbudit císaře, teď to začne.
4: Možná, že se uchýlili do strážnice. Pane bratře, ten panoš má opravdu vkus.

0: tajný odjezd se nám nepodaří, milý Arnošte. Pan Purkrabí sám všecko svým láteřením překazil.
1: Pamatuj, co jsme povinni své důstojnosti.
2: Purkrabí jedná, jak mu jeho úřad velí. Teď musíme...
1: S barvou ven, jiného nám nezbude. Každá lest je nás nedůstojná, Arnošte. No co na tom? Císařovna přijela za mnou, zalíbilo se jí tak.
2: Lépe je říci, že si vyjela časně z rána nahon do lesa a tratila svůj průvod a zabloudila. Co přirozenějšího, než že tady hledala útulek.
1: Zabloudila. A co její přestrojení?
2: O to je již postaráno, milosti. Ale. Když jsem slyšel, jak Purkrabí bouří v předsíni, odvedl jsem císařovnu točitými schody do podhradí, kde se může pohodlně v dolejší jizbě převléknout.
1: No. A dále?
2: Zatímco bude Purkrabí láteřit a hledat domělou ženu, budeš ty stát na svém, že tomu nevěříš, že chceš sám vidět vinici. Patrně se zběhne celý hrad.
1: Ne.
2: A v tom zmatku vstoupí její milost do nádvoří, jako by právě přijela. Půjdeme jí vstříc, její neočekávaný příchod všecky zmate a odvrátí jejich pozornost od hledání dívky, aspoň na chvíli.
1: Ano.
2: A když bude Purkrabí na svém pátrání trvat, můžeš buď zůstat zde s císařovnou, nebo volně odjeti na Karlík. Jak se ti zlíbí?
1: Král Petr si prohlížel císařovnu v předsíní mé ložnice. Dost dobře si ji prohlížel. Víš, že se chtěl odvážit jí políbit?
2: A.
1: Pozná ji.
2: Nepozná ani on, ani vévoda Štěpán. V předsíni bylo přece pološero. Spoléhejme na náhodu a důvěřujme ve štěstí.
1: Ty všecko vysvětlíš a omluvíš.
3: Jděte a hledejte!
2: Slyším hlas Purkrabího.
3: Tam dole!
2: Vede zástup sluhů s pochodněmi. Hledají dívku. Teď opatrně.
3: Stokop tomu, kdo najde tu nešťastnici! Ach, císařský pane, vrhám se na kolena. Milost, nehodný sluha tvůj skládá v tvé ruce úřad, který tak špatně zastával.
1: Co to slyším? Co se stalo, pane Purkrabí?
3: Milost.
1: Staň, pane z Wartenberka.
3: Co stojí, Karlštejn? Co tuto šedivou hlavu nesu na plecích? Nestalo se, co dnes. Jeho milost, král Petra, vévoda Štěpán viděli na vlastní oči. No nelze mi tedy vůbec zapírat. Ale já jsem nevinen, milosti. Já ani tu nešťastnici neviděl.
1: Nešťastnici? Nechápu ani slova, pane Purkrabí.
3: Můj bratr Mikuláš má dceru Alenu. Děvče je po uši zamilováno do tvého šenka, pana Peška hlavně.
1: Proto přece nemusíš přede mnou klečet, pane Purkrabí. Když se mají rádi, ať se vezmou, já Peškovi bránit nebudu.
3: Ale bratr nechce svolit, dokud pan Pešek nezíská rytířské ostruhy.
1: No snadná pomoc, dáme mu je.
3: To já také říkal. Měli počkat a nedělat hlouposti. No, ale již se stalo. Svrhni všechen svůj hněv na mě, ale ty děti netreste.
1: Já tu dívku ani neznám, já ji nikdy neviděl. Ale nechápu, kam směřuješ, pane Purkrabí.
3: Viděl jsi, milosti, viděl. Stála na stráži ve tvých komnatách.
1: Co? Na stráži? V mé ložnici?
2: Výborně. Je na falešné stopě.
1: Nevšímal jsem si stráže. Znáš však rozkazy naše, pane Purkrabí? Když to pravíš, je to asi pravda. Jak tam přišla ta dívka?
3: Její otec vešel v pošetilou sázku s panem Ctiborem z Fuchsenberka, že dokáže, že proti tvému zákazu dívka zůstane přes noc na Karlštejně.
1: Pane Purkrabí!
3: Má vina, že se Alena dostala v přestrojení na hrad, ale v dnešním schonu a víru mohlo se to lehce stát i jinému. Já nevěděl o ničem, zapřísahám se svatým Václavem.
1: Nyní chápu ovšem nemoc pana Peška. Alena byla tedy dnes na stráži v mých komnatách. To je věru trestuhodné, pane Purkrabí. V jakém šatu tam byla?
3: V šatu mých barev milosti.
2: Stejné měla císařovna. Výborně jsme zachráněni.
1: Toť dvojí přestupek, pane z Wartenberka. Zjevná neuctivost a nešetrnost k předpisům naším se strany pana Mikuláše a zpupná nedbalost ve službě, pane Purkrabí.
3: Milosti,
1: vidím, že budu muset přísně trestat. I Pešek jest vinen.
3: Trestej mne i jeho. Ale jen ne Alenu. Milostivý císař, jen ne Alenu. Dětský nerozum a pak jedno, co všecko omlouvá.
1: Nevěděl bych co.
3: Láska císařská milosti.
0: Ty ovšem kvůli musíme jít dnes mnoho odpouštět. Co říkáš, Arnošte?
2: Milosti.
1: Uvidíme, co se dá dělat. Pane Purkrabí.
3: Císařská milosti, zapřísahám se.
1: Co je to? Co se zde děje?
4: Drží se to, děvče. Jak pravý šermí.
5: A nepoddáš se?
6: Tu urážku ti splatím, pane vévodo.
7: Já tě neopustím, pane bratře.
1: Stůjte. Chcete se být v mé přítomnosti? Stůjte.
7: Císař.
5: Běda.
6: Však se nepodáme.
1: Jak se opovažujete? Což ani velebnost císaře vaši zběsilou vášeň neudrží na uzdě? Aj, pane vévodo, divně ctíš pohostinství a zachováváš čest rytířskou. Se zbrojnošem se potýkáš a s dívkou.
5: Císař ví všecko.
6: Milost, milost císaři.
4: Byl jsem nucen k boji. Tento panoš mě urazil. Tento panoš, který je přestrojená dívka.
6: Já musel bránit svou nevěstu.
4: Vrdlo lžeš!
1: Ticho! Mluvte bezvášně, ať mohu klidně soudit.
6: Bezstrážníci se pustili oba pánové do hry v kostky, přičemž za výhru dával pan vévoda čest mé nevěsty. Tasil jsem, toť vše.
4: Nešlo mi o tvou nevěstu, pane Šenku. Chtěli jsme jen zvědět, kdo je ten spanilý panoš. A pak jsem ti chtěl povědět, jak pěkně šetří zákonů císařských.
6: Tedy věz, mou nevěstou jest Alena. Dcera pana Mikuláše z Wartemberka.
3: Nešťastné dítě.
6: A co se rozkazů císařských týče?
1: Nech, já se poděkuji sám panu vévodovi Bavorskému, že tak bedlivě zastával v úřadě našeho milého purkrabího. Teď dosti sporu. Odvážlivou hru si nastrojil, Pešku. Nepostrádal jsem tvou službu, bez tvé pomoci nám víno také chutnalo. Jdi! Jdi! Nepotřebuji tě již.
6: Milost.
5: Odpuštění milosti. Klekám před tebou, protože jedině já jsem vším vina. Na mě ať padne všechen tvůj hněv.
1: Neklekej. Nerad bych se sklánil k zemi tam, kde rád se podívám z očí do očí.
3: Císař odpouští.
5: Milosti, díky. Díky.
1: A poněvadž se ukázalo, že nám bez pana rytíře Peška...
3: Rytíře, slyšíš?
1: Rytíře Peška víno také chutnati může. Propouštíme ho ze služeb svých v plné milosti své a dáváme mu v uznání zásluh, jež získal si po léta o naši osobu, dům, který jsme získali od žida Ebruše na starém městě pražském. Ostatky a jiné zboží postarají se pan Mikuláš i pan Ješek z Wartenberka.
5: O díky.
3: Sláva císaři. Ale nahnala jsi mi strachu, Aleno.
7: Tak co říkáte, pane vévodo? Jsem znalec žen?
4: Škoda, nepovedlo se.
7: Teď věříš, že mi zlomila meč a hodila pod nohy, když jsem ji chtěl v komnatě císařově políbit?
4: Teď nám nezbývá, než si navzájem gratulovat, pane bratře. Gratuluju.
2: Co to znamená?
3: Fanfára oznamující nějakou vznešenou návštěvu.
8: Sláva císařovně! Sláva císařovně! Sláva císařovně!
9: S omluvou, že přicházím tak nečekaně. Hledám přístřeší a pohostinství u svého vládce a pána.
3: Císařovna,
1: jaká to návštěva? Paní má? A v tuto dobu? Buď vítána.
9: Vyjela jsem časně z rána do lesu kolem Karlíka Nahon.
2: A vzdálila se na neznámých cestách příliš daleko.
1: A zbloudila snad.
9: Jela jsem tryskem za jelenem. A tak se stalo, že jsem pojednou ztratila směr cesty a zbloudila. Až místo Karlíka... Bleskly mi vstříc věže Karlštejna. Co zbývalo? I hledám útulek u svého vládce.
2: Jaké štěstí, že stojí Karlštejn. A věru stálo by za to zbořit jej hned, jak jej opustíš. Splnil již svůj úkol.
10: Je mi líto, milý Arnošte, že nemohu sdílet ti snad poprvé tvoje náhledy. Nejsem tak dvorný. A i nad zákonodárcem je zákon a ten praví, že nesmí žena ani královna se ubytovat na Karlštejně. Doprovodím sám její milost na Karlík. Zákon je svatý.
9: Ty bys chtěl?
10: Ano. Je to krásný a blažící pocit uvádět zbloudilé na pravou cestu. Budu tě dobře bavit. Povím ti, co se zatím zde stalo mezi milenci, které doporučují tvé zvláštní přízni.
11: Pane Purkrabí, představ je královně.
3: Má neteř Alena a pan Pešek hlavně.
5: Rytíř,
9: strýčku. Dívka v obleku panoše? A v těchto barvách?
10: Cestou ti všecko vysvětlím.
11: Pane Purkrabí, dej osedlat koně.
3: Hned se stane, milosti.
11: Naši hosté, vévoda Štěpán a král Kyperský, vezmou, doufám, za vděk pohostinstvím naším ještě na několik dnů. My se opět vrátíme zítra, abychom společně užili jarních dnů v berounských lesích.
4: A moje záležitost, císaři,
10: nemám naději.
12: Ať nepotká neštěstí tebe nenadále.
11: Právě si slyšel mou poslední odpověď, pane vévodo. A nyní na cestu.
5: Nepodáte mi rámě?
9: Pane rytíři Pešku, mohu se o vás opřít?
3: Můžeš. Však nezapomenu, co živ na tuto noc na Karl.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je středa, já vás moc zdravím u Noční linky. Z technických důvodů jsme se dnes přihlásili ze Zlína o něco později, za což se omlouváme, ale už je vše v pořádku, tak vám můžu popřát klidnou noc, příjemný poslech a třeba i chvíli, kdy můžete odložit starosti všedního dne a jenom se s námi povídat. Vybrali jsme dnes téma, které se týká každého z nás. Strach, fobie. Každý máme něco, co nám není příjemné, z čeho máme respekt, před čím bychom nejraději utekli a někdy dokonce něco, co nás dokáže úplně ochromit. Možná se bojíte pavouků, výšek, létání, uzavřených prostor, ale možná je váš strach úplně jiný. Bojíte se samoty, lidí, telefonování, nemocí, emocí a nebo třeba o své blízké, třeba toho, co přijde zítra. Tak mě dnes zajímá, čeho se bojíte? A podařilo se vám někdy svůj strach překonat? Dala byste návod ostatním, kteří mají podobné pocity? Udělejte si pohodlí, dejte si čaj, něco dobrého a pojďte si o tom dnes společně povídat. Možná zjistíme, že některé naše strachy máme společné a že i ten největší strašák je někdy o něco menší, když o něm můžeme mluvit. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 11 minut po 23. hodině, je středa a společný čas před námi. Otevíráme téma strachu od pavouku a létání až po obavy, které možná nosíme v sobě a nikomu o nich neříkáme. Pan Jaroslav přichází, volá z Pelhřimova do Zlína. Krásný noční
1: taky
0: čas.
1: Dobrý večer, paní Jaruško, zdravím všichni posluchače naší linky a zvláště panu Danu Zlaté. A teď tomu tématu. Já s tím právě do toho řečení. Strach a peníze jsem nikdy neměl. Jak se říká, že jo, takový torčení. Ale spíš jako by si to chtělo by to rozdělit strach a obava. To jsou dvě rozdílné věci.
0: Dobře.
1: Bych to by z mýho hlediska si myslím já. Že na strach se díváme jako na fobii a obava je spíš jako, bych se spíš zmínil o té obavě. Že já se obávám jakoby finančních nejistot, v té české době, co nastává, jestli bude někdy líp nebo hůř, já si myslím spíše hůř.
0: Mhm.
1: Co se týče toho zdražování, to je furt nevymykatelně, to jde dopředu a čím dál horší je to všechno.
0: Aha, tak to byla obava a strach, tak ten přichází, když máme pocit, že se něco děje, nebo právě hrozí, tak...
1: Prosím?
0: A strach, co máte k němu?
1: Ke strachu, bych chvilku mluvil o té obavě. Ještě se bojím obavy, není strach jako obava o vodu. Je to vypadá, jestli se to všechno změní s tou vodou, jestli do budoucna nebude vlastně boj o tu vodu, aby se vůbec přežili a nebojovali tady nakonec o vodu.
0: No.
1: Jakoby, to přijde jakový, jestli to právě není zbytečná obava, těžko říct.
0: Je to k zamyšlení, ano. Určitě dobře. Co dál?
1: No, nebo je hladomor, jako i o to jídlo, jakoby pod časem, že když nebude voda, tak bude to všechno se vším souviset.
0: No, začínáme hezky noční linku. Přijdeme o vodu, bude hladomor. No, pamatujete si, kdy jste si tuto obavu poprvé uvědomil, co vás k tomu vede, nebo vedlo?
1: Jako tady vodě, mě to teď vyloženě teď z tohoto počasí, co se začíná oteplovat, takoby teď z tohle klesla ta voda taky na tej orlíku, všechno, že mám z toho takovou obavu, není úplně strach, zatím asi, strach bude vznikat výhledově spíš, to přechází ve strach,
0: ano,
1: jo,
0: já jsem tušila, že vy tak to odpovíte. A přenesla se tato obava nějak i do vašeho běžného života, že třeba více šetříte vodou?
1: Jako šetřím vodou, určitě, no. Jo. I to splachování takový jakoby nezbytný, jakoby omezený třeba, že se přepíná to voda, menší spláchnutí, větší spláchnutí a šetření vodou, no. Mamka to zvídělávala, jsem byl jako děti, ještě vždycky plnila, když se vykoupalo z vany, nosila kýble na záchod.
0: No, ve vaně se vykoupali čtyři děti po sobě, tak to dřív bývalo.
1: No a
0: dnes
1: se dostala ještě voda, jako by na záchod, aby se spláchlo.
0: Jaroslave, no. Dobře, chcete se dál věnovat obavám, anebo můžeme přejít k tomu strachu?
1: No to já se jímalo, že z toho strachu, nevím, z toho strachu, jakoby strach, já nevím, z tomu strachu, že bych chtěl něčeho úplně jako strach.
0: Bojíte se
1: ani
0: třeba,
1: jakoby,
0: máte nějakou fobii z něčeho?
1: A fobii asi úplně ne. Tak jo, ani nemám strach ze smrti.
0: To je taky dobře. A byl jste vždycky takový, nebo vás život naučil nebát se?
1: Jako, hajte, jako malý kluk jsem se hrozně bál tmy. Já jsem musel mít furt rozsvící, no. I když jsem šel spát, bylo to šílený, jako já měl jsem si to sourozence, ale museli jsme usínat při rozsvícené světle. Teď jsem si na to úplně jako nezvyk, jako už mi to problém nedělá chodit ve tmě, jakoby i tohle, jakoby nemám o sebe jako úplně strach. Jinak bude určitě, jinak bude hovořit žena a muž, jo, jak určitě se cítí bezpečnější na ulici víc chlapek, než muž se cítí bezpečnější nosit na ulici, než ta žena, jo.
0: To určitě. Jaroslave, asi mě zaujalo i to, když jste řekl, že se nebojíte smrti. Možná je právě přijetí té smrti jedním ze způsobů, jak se člověk může toho strachu zbavit. Co vám osobně pomohlo dojít k tomu, že se smrti nebojíte? Berete to jako přirozenou součást života, nebo to mělo ještě nějaký důvod?
1: a určitě nikdy nevíš, kdy to přijde a že na to se, někdo to má s tím problém se smířit, to připravit se na to, ale je to prostě, narodili jsme se a musíme umřít, jak by to řekla tenkrát maminka, když jsem jí položil tu otázku v jednom a půl roce života, když jsem se narodil, jsem jí prohlásil tuhle větu, proč musíme umřít.
0: Dobře. No. Jaroslave, co říci závěrem?
1: Ať je pro lidi doma z ničeho strach, ať ten strach se snaží překonat a jakoby a omezit ho buď na minimum. Záleží, čeho se to týče, budu poslouchat to určitě dál, ostatní, co budou povídat.
0: Děkujeme, bylo příjemné si povídat i s vámi. Přeji, ať vás ten klid a nadhled neopouští, ať si
1: já beru všechno s optimismem, určitě, beru všechno s optimismem.
0: Loučíme se, Jaroslave.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Jakub Smolík, který dospíval písničku Blázen žárlí 21 minut po 23. hodině a ve vysílání Českého rozhlasu pokračujeme dál v Noční lince. Dnešní otázka je jednoduchá, ale odpověď může být složitější a hodně osobní. Čeho se bojíte a co s vámi váš strach dokáže udělat? Ptáme se paní Jiřinky.
1: Ne, já jsem Milena.
0: Milenky, omlouvám se. Odkud voláte, Milenko?
1: Já, Irena.
0: Irenka, dobře, odkud voláte?
1: Volám ze Zlínu, v Choďáku.
0: Co máte k tématu? Povídejte.
1: Mám strašnou pavouci. Nemůžu ani vyslovit. A dneska jsem objevila, už byla tma, a jsou na balkoně. Koště mám krátký, tam nedošáhnu, tak nevím, co budu teď dělat.
0: No, tak je potřeba si zavolat pomoc, jestli vám to vadí, tak
1: aby budu muset, protože tam si netroufnu.
0: No a pamatujete si, kdy jste se začala bát pavouku? Je to od jak živa?
1: No, já to mám od mládí, mě bylo asi tak 10 let, když mi bratr za tričko hodil křižáka. A od té doby nesnáším žádnýho. Jak můžu, tak není, když ho zabiju, jak řeknu.
0: No. Víte, co jsem četla, paní Irenko, že když jsem se teda přepravovala na toto vysílání, že skutečná fobie z pavouku se pozná tak, že se na toho pavouka nemůžete podívat ani třeba v televizi.
1: No, ne, tak v televizi. To zkusnu.
0: To zvládnete.
1: To jo, tam mě nevyleze, to jsem si jistá.
0: A dokázala byste si představit, že byste se toho strachu někdy zbavila?
1: Ne, zkouším to už kvůli pravnučce, protože ta nechtěla chodit do pergoly a vidí doma a pak křičí, tak někde jsme byli, pak jí to jako bojí se, ale je sticha. Ale ne, já se začnu třást.
0: Počkejte, Jirenko, jak jste to myslela, že se bojí pavouku a někde s ní byli?
1: U nějakého lékaře.
0: Aha, nějakého jako psychologa nebo terapeuta.
1: No, tak, tak. A už se jako nebojí. A já babi, ty se ještě furt bojíš. Já říkám, no nebojím, Viktorko. Už se jí nemůžu, já před ní dělám, že se jí nebojím.
0: Aha, no
1: ale
0: tak
1: není to pravda.
0: Zjistěte ten návod, jak to udělali. Ptala jste se na to, no, mě to taky zajímalo.
1: Ano, mě to taky zajímalo, ale já přesto to nemůžu. No. Ona to dala a ví, že ten pavouk je v tom rohu a je jí to jedno. Já by se mu tam měla, tak...
0: Dobře.
1: No, nedám,
0: co teda jí poradili? Jak jí zbavili toho strachu?
1: No to ne, já nevím, já se musím zeptat snachy.
0: No, to se zeptejte.
1: No, nejsou na dovolené.
0: No, třeba bude nějaká příležitost, abyste nám o tom popovídala.
1: No, já už se taky na to chystám. Já vidím pavouka a jdu hned po něm.
0: A když pomineme právě tuto fobii, čeho se ještě v životě bojíte?
1: Tak už ničeho. Jenom těch pavouků. Ale když jsem bydlela v baráku, já mám kousek tady z důchodáku dojít na zahradu a my máme doma centrální vysavač, dlouhou tyčku a pak já je vždycky vysála. A tady mám, my koupili takové jenom pojízdnej, to nejde, tím to nejde.
0: Teda.
1: No, tak tady jsem úplně takhle a to mám ještě tu plen.
0: Aha, rozumím.
1: No,
0: tak Jirenko...
1: zítra uvidím, tady poprosím někoho, kdo se nebojí, jestli by mi ho slobal a jsou tam dva u sebe.
0: No tak uvidíte, třeba ta paní zítra už nebudou.
1: Jo, já jsem byla na letošní zimu Vánoce jsem si přinesla z e-mailí a takový to větvičky a tady si to dělám na balkoně a takovej barevný křižák. Růžovej. No, žluto, víc žlutý, černý tam bylo. No, já jsem spanikařila.
0: Hnědo žlutý bývá nejčastěji.
1: A, no, a teď ještě nějaký ducha přítomnosti jsem zbala a on se spouštěl dolů. A jak dopad, já tam mám koberec, tak jsem mu přišla tolik, co by stříklo, tak no. Se zbala
0: úplně. Dobře. Jirenko, jsme u konce povídání. Já vám moc děkuju. No. Že jste s námi vysílala a teď si dáme písničku od Jelena. Naslyšenou.
1: Já budu poslouchat, protože já nebudu moc kvůli těm pavoukům spát.
0: Tak buďte s námi a přijdete na jiné myšlenky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dělat.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme před sebou téma, které je možná trošku mrazivé. Strach a fobie. Co vás dokáže vyděsit? Z čeho máte respekt? A co jste možná celý život marně zkoušeli překonat? Ptáme se paní Boženky, která volá do Zlína z Hradce Králové.
2: Dobrý večer, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A já mám strach z myší. Úplně prostě myš nemusím. A pak jako dítě jsem viděla, když havarovalo letadlo nad lesem letělo a my jako děti jsme vyběhli a viděli jsme, jak lítají ty vršky stromu, pak dosedlo nějak na paseku. My jsme tam běželi, ale mezi tím už tam byli dospělí a nepustili nás tam, aby jsme se podívali. A od té doby jsem měla vždycky strach, když jsme byli v lese a letělo letadlo nad lesem. Tak to mě vždycky takovej strach popad, že jsem si myslela, kdyby náhodou to havarovalo, nebo nějak jsem prostě měla strach. A největší strach jsem snad měla, když jsme byli v učilišti a před Vánocema, než jsme se rozjeli domů, tak jsme dostali nápad, že bychom si mohli udělat stromek prostě v tom učilišti. A tak se toho chytli děvčata a dvě jako se vypravili a říkali, pojď s námi, ty umíš vyjízdat na prsty, tak prostě aby s nás jako ohlídala, kdyby náhodou se stalo a někdo šel, tak zahvízdáš. No, mrzlo jen cvičelo, měsíc svítil a my jsme šli po takové polní cestě. Já jsem měla takovej strach, že nás někdo jako uvidí nebo že na nás někdo přijde. No a tak jsem mě nechali na konci jako cesty a pod strání byl ten les s těma smrčkama a se u okolí se měl je už takový jako hornatý a já jsem viděla ty chalupy, jak svítěj a děvčata, jak řezali tou pilkou. To se tak rozdíhalo po celém okolí, jako když bylo ticho. A já jsem už byla šťastná, když ten stromek vynesli do té stráně a šli jsme domů a nebo do toho, na to učiliště a já jsem si odechla, až když už jsme byli prostě v učilišti. No tak to bylo takovej strach. Pak jsem měla strach jako i z létání v letadle.
1: No a to vám s dovolením do toho vstoupím. Boženko, když jste teda mluvila o tom vašem zážitku, což teda muselo být pro vás, jako pro dítě, opravdu hodně silné. Těžko asi zapomenete na ten obraz a zvuk, když nad vámi letělo letadlo, které se potom zřítilo. Já jsem čekala, že řeknete, že se bojíte létat a vy jste řekla, že když jste v lese a letí letadlo, že se bojíte, že spadne.
2: No, to takovej pocit jsem vám měla, že se ve mně všechno sevřelo a připomněla jsem si, jak jsme viděli to letadlo, jak klesá, že jo, nad tím lesem a tak to ve mně zůstalo snad celý život. A to jsem chtěla říct, měla jsem taky strach z lítání, ale až když jsme přiletěli v 86. do Sovětského svazu, tak jsme letěli z Bratislavy a my jsme, máme tam rodinu, že jo, tak jsme tam nechali auto a když

0: jsme měli jet na to letiště, tak mě takovej strach nějak sevřel, ale švagr do mě vrazil becherovku, skleničku a mě ten strach jako přešel. A pak jako v klidu už mě to nevadilo, ani když jsme letěli zpátky. Tak to jsou takový ty moje zážitky.
1: Takže se dokážete během letu uvolnit a užívat se to? Ne, můžete se dívat z okénka?
0: To já ne. Sedla jsem si i k oknu a dívala jsem se, jak jsme byli nad těma mrakama, tak jak, no, přišel mě ten strach prostě. No, takže takhle, no.
1: Dobře, budeme přidávat ještě nějakou obavu, fobii.
0: No, mám strach jako teď z výšek a i jako, když jsem se učila v tom učilišti, já jsem byla v elektrikářském a lezli jsme po sloupech, dělali jsme veřejné osvětlení a bylo to v zimě taky a byl to nový sloup a my jsme nově naimpregnovaný a my jsme nemohli zaseknout ty stupačky. No ale nahoru jsme vlezli, tam tu lampu, to jsme přišroubovali a když jsme lezli jako dolů, tak jsem nemohla jako zaseknout ty stupačky, abych jako slezla, ale asi metr a půl nad zemí jsem prostě sjela. No. Takže taky jsem jako měla strach, když jsme na tom sloupě byli, jestli vůbec slezu dolů, no ale...
1: No já bych řekla, že to je spíš jenom profese pro muže, ale vy jste o tom už kdysi mluvila v Noční lince, že to tehdy bylo naprosto běžné. Jestli si dobře pamatuju, tak jste říkala, že vás bylo opravdu moc žáků ve třídě. Pamatuju si to dobře?
0: No, pamatujete, bylo nás na tom učilišti děvčat 80 a 70 kluků. Měli jsme dvouletý učební obor, no ale zkoušeli jsme jako, učili nás ty instalace, že jo, zapojování zásuvek a to jsme dělali jako normálně instalací v domech a na praxi jsme jezdili do Janských Lázní. No, takže jsem si tak nějak to zapamatovala z toho dětství, něco ve mně zůstalo, ale ty myši opravdu, z těch mám strach.
1: Boženko, děkujeme za vaši návštěvu, přejeme krásný noční čas, pojďte s námi poslouchat kapelu Olympic.
0: Děkuji vám a všem přeju dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl David Dale, který dospíval píseň Počítám, 3 minuty po 3:15. A já u nás vítám paní Věrku, která volá odkud?
1: Z Ostrova u Prachatic.
0: Dnes nás čeká i s vámi povídání o strachu. Máte nějakou fobii nebo něco, čemu se vyhýbáte? Máte z toho strach? Nebo nemáte nic takového a naučila jste se to už ovládat a zvládat? Jak to je?
1: Tak já jsem mám strach z chlapů, protože co jsem měl za chlapy, ty sami ožrali mlátiče, to jsem nevěděla, jestli mě zmlátí, jestli přijde z hospody a zmlátí mě. Ale teď jsem si našla miláčka, když jsem měla dovolenou a myslím si, že mi to vynahradí tady ten pán Jiřík, no.
0: Mm-hmm.
1: Protože vlastně kluk se narodil předušený a musela jsem utéct od něho, protože bych, nevím, jestli bych přežila nebo nepřežila, ale uhla jsem a odnesli to dveře, který mám do teďka schovaný a je v nich díra, takže aspoň vím, z čeho dělají dveře a jako měl sílu ten dotyčný.
0: Tak to musí být velmi nepříjemný pocit, když má člověk strach, že mu může někdo ublížit. Hlavně, když je to tady obava, která vychází z nějaké konkrétní zkušenosti. Vy jste tedy nemusela nějak ten strach překonávat, vy jste prostě udělala změnu ve svém životě. A to velmi dobrou. Teď... Říkáte, že teď máte nějakého pana Jiřího a všechno funguje, jak má.
1: No. Myslím si, že mi příbuznej dal do hromady zavčasu.
0: Mm-hmm.
1: Protože tohleto, co jsem zažila během dovolený, takže vlastně jezdíme do Německa na faru a tam vlastně mají krávy, podojí mlíko a z toho mlíka si udělají máslo, sejry a pak z toho udělají celý oběd, jo? Bez masí jídla se tam. A na večer je taková jako diskotéka. No, moc hezky je to.
0: Věruško, když teda pomeneme tady tento váš strach, máte ještě nějakou fobii, je něco, z čeho máte respekt?
1: Já si myslím, že mě pro nás jedou čísla, že 13, 14, že 14, mám na čipu 39, 14 práci, kluk je 14. prosince, občas potkám auta 14, 14, jo, nebo takhle, to znamení, nebo 10, 14, jo, moje datumy narození, a tady přítel má 10.41, takže ta 41 v obráceně zase 14. Takže to je nějaký znamení. A rodný číslo má na konci 814.
0: Aha, takže není to tak, že máte fobii nebo strach z čísel, ale máte takový zvláštní pocit, že pro vás určitá čísla znamenají něco
1: a pavouky,
0: víc.
1: Já si myslím, že mi pavouci přináší štěstí než smůlu.
0: No, tak to je protože fajn, nevím, co na to říká paní, která volala před vámi. Asi bych chtěla mít váš optimismus. A proč ne?
1: No, protože asi ten Jirka mě změnil život, no, prostě. Co jsem zažila v podstatě 14 dní, asi napíšu knížku. Stálo by to za to, prý.
0: Dobře. Věruško, zdravíme do Prachatic. Je něco, co chceme říci závěrem, vzkázat posluchačům?
1: Já bych se chtěl vzkázat práci v Otavě v Prachaticích, že některý lidi jsou na mě moc hodní a některý zlí. A prostě jsem jim to řekla v práci dneska. Takže vzala jsem si volno čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Takže půjdu do práce jak pondělí. A jak mi říkají, že středa je tam třeba, tak jsem si vybral sexuální volno.
0: Dobře, tak doufám, že vzkazy se dostanou k těm, co mají. Opatrujte se a zase někdy v noční lince.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Za 3 minuty je tady půlnoc. I teď si budeme povídat o strachu, tentokrát s paní Zdenou, možná o tom, který se objeví pokaždé, když uvidíte pavouka, nastoupíte do letadla, výtahu nebo se ocitnete v nějaké jiné situaci. O čem budete vyprávět, paní Zdeno, vítejte.
1: No, děkuji za přivítání, já mám neskutečnou fobii z hadů.
0: Můžu poprosit, Zdení, abyste se stlumila anebo úplně vypla rádio?
1: Rádio, ano, ano.
0: Ano, to pak pro nás bude příjemnější.
1: Tak. No, musím vám říct, že když jsem byla ještě děcko a můj milovaný skoro o 7 let starší bratr nosil z lesa užovky, nebo nevím, od někač s kamarádem nosili užovky a on mi to strkal za krk. Víte, a od té doby já mám paniku, něco nepředstavitelného, to ani neumím vyslovit. Toto cítím prostě, hady ne, a stačila i žížala, ale to mě odnaučili vnoučata. Moje vnoučata, když přišli ze zahrady od dědečka, babíko, jíhala. Přinesli mi žížalu tlustou
0: No, povězte zde, máte strach z hadů, protože víte, že mohou být nebezpeční, nebo?
1: No, víte co, já jsem opravdu byla ještě malé děvče. A to mě tak zasáhlo, když mi to strkal bratrček, můj milovaný, za krk. Nemůže se toho zbavit celý život. A stačí jenom zmínka, stačí jenom obrázek, zakrývám si oči. Ale jednou jsem měla zážitek. Navštívili jsme zoologickou zahradu. Rodina, máme 3 syny, byly to děti tenkrát, synové. Tenkrát byl jako voják tady někde, kde my žijem. No a když přišlo na ten pavilon plazů, tak já jsem zůstala venku. No a najednou nejmladší synek pro mě přiběhl. Maminko, maminko, to musíš vidět. Táta bojuje s hroznišem. Tam totiž jeden ten z těch zřízenců opravoval část toho příbytku tady těchto příšer. No a mezi tím je krmili, jak tam hodili pro ně to jako asi toužebně očekávané žrádlo, tak si do sebe zakousli, no, dva se prostě jeden druhýho polikal. No, takže nastal chaos. Volali někoho z publika a chlapci si tak koukali na tatínka, tak jako tatínkovi nezbylo nic jiného, než hrdině nastavit svá bedra. Tak s nějakým tím ošetřovatelem tahali je od sebe a potom pomohl až proud vody. No a tak potom byli chlapci na tatínka nesmírně pyšní, že teda toho hrozný, že ho přemohl. No.
0: To teda je zážitek.
1: To je zážitek. Mně stačilo, když mi to s očima navrhlavy vyprávěli. Já jsem se s toho málem osypala.
0: Takže vy jste se tam nešla podívat?
1: Ne, já jsem ne, nešla. Mně stačilo, jak mě to barvitě líčili. No a bylo to teda v plzeňské zoologické zahradě, která je nádherná.
0: Nádherná, no, ale nádhernější by byla, kdyby tam nebyly hadi pro vás osobně.
1: Tak já se vyhnu tomu areálu, kde jsou ti plazy. Jinak je to tam úžasný. No. Takže to je asi tak všechno, co bych vám řekla k té mé velké fobii. Ta už mě neopustí. No.
0: Naštěstí si myslím, že jsou mnohem horší, které vás potkávají třeba každý den nějaké situace, takže myslím si, že těch hadů se asi nemusíme v naší přírodě tak obávat, už určitě ne na zahradě a v domácnostech, když pomineme nějaké malinké ještěrky. Děkuji.
1: To mi nevadí.
0: Děkuji za povídání.
1: Krásně. A nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme 5 minut po půlnoci a začíná 2. hodina noční linky. Přeji vám krásnou půlnoc, klidný večer. Jsem ráda, že zůstáváte s námi s Českým rozhlasem. Pokračujeme v tématu strach a fobie. Povídáme si o tom, čeho se bojíme, co nám nahání respekt, co nás dokáže zaskočit a také o tom, jak se s našimi strachy během života učíme žít. Tak pojďme pokračovat. Možná máte právě vy svůj příběh, o který se s námi chcete podělit. Jarka Barboříková vítá paní Emu z Jesenická. Krásnou noc.
2: Z Javorníku.
1: Z Javorníku, tak. Přesně. Povídejte.
2: Tak, dobrý večer všem posluchačům, vás srdečně zdravím. A dneska téma je úplně skvělé, tak jako bylo včera předtím. Miluji váš rozhlas, vždycky jak přijdu večer z práce, protože jsem ho spotká, tak poslouchám vaše rádio, u něho usínám. A když je potřeba, tak zavolám a mám štěstí, že se vždycky dovolám. Takže fobie. Řeknu vám takhle. Vezmu do ruky žábu, hada, myš, potkana, cokoliv. Ale uvidím sebe menšího pavoučka, tak to vidím velké zvíře, jako je vlkodlak, a jsem v tranzu. Vidím pavučinu a šílím úplně. A mám kolegyni v práci, to je ta sama, jako hospodské musíme chodit do sklepa přeražet sudy, což je pro nás veliké utrpení a jenom já jdu a sleduji. Z kterého kouta nebo rohu na mě vyskočí nějaký pavouk. Všichni práci se tomu smějou. Prostě já vidím pavouka malinkého, ten moment je to pro mě obří pavouk a já, mě je zle, špatně, já musím, prostě se nepohnu z místa.
1: No, vidíte to, paní Emo, moje dcera, když vidí pavouka, tak má asi takový podobný pocit jako vy a já to vlastně vždycky zlehčuju, ale když poslouchám teď vás, posluchače, tak bych to možná nemusela zlehčovat. Skutečně to může být fobie, která je jako reálná a asi bych po ní neměla chtít, aby ty pavouky šla sama dát ven. Vy se dokážete toho pavouka, neříkám dotknout rukou, ale nabrat ho třeba nějak na smetáček obdělat? Ne.
2: Já jdu pro někoho z práce, třeba pro kuchaře, nebo co tam umývají nádoby a strašně prosím, ať tu potvoru vezmou a odnesou ji ven, nezabít, odnesou ven, abych ji třeba na restauraci nebo na zahradce neměla. Prostě říkám, vezmu do ruky cokoliv, žábu, hada, cokoliv, nevadí mi to. Ale my jsme byli na dovolené na Valachách, s kama pocházím, a jeli jsme do Lešné do zoo, tam je uprostřed zoo krásný zámek prostě. Tak jsme si ho prošli a dole, že jsou hadi, říkám, super, podívám se na hady. A to se prochází, že se nemůžete vrátit, musíte projít prostě kolem těch terárek a ty tam byli pavouci. Pro mě to byli dinosauři. Já jsem stvrdla za mnou fronta, všichni do mě klepali, já jsem nemohla udělat krok. Prostě. Takže když jdeme takom do Lešné, tak vyhýbám se zámku dole těch pavouků. Hadi mi nevadí, jako to úplně hadi miluji. Já jdu na hříbky a najdu slepiše, tak vezmu do ruky, přenesu ho do trávy, aby na ně někdo nešlapal. Jo? Ale uvidím jakoukoliv pavouka, nebo když jdu na hříbky a pavučina mezi stromama, já hledám hříbky teď na obličeji. To je čandaš, jak já tancuju prostě v lese. To je, nevím proč, v životě mi ty zvířatka neublížila, ale já s nich mám prostě strašný odpor. Nevím, proč to je ve mně.
1: No, vidíte to tak. Možná, že jste prožila i něco jako malinká a třeba si to ani už neuvědomujete, ale většinou, ano, většinou to má nějaký počátek. Každá fobie vznikla na základě nějakého impulzu. No, tak vy máte asi takovou nevýhodu, že teda musíte chodit do těch sklepů, kde ti pavouci bývají, takže vy máte oproti jiným lidem nevýhodu, že vy se jim vlastně nemůžete vyhnout. No. Naštěstí tam máte někoho, kdo vás vždycky může zachránit.
2: A doma, když se objeví pavouk někde, tak zvou na manžela. Okamžitě pojď tu potvoru zlikvidovat. A on má z toho srandu.
1: Tak jenom
2: ale manžel už se naučil, takže Pardon. Manžel se mě naučil, takže prochází koupelnu, záchod, byt. A jak vidí, jde pavouka, tak ho vezme, vyhodí ho ven, když přijde z práce, tak aby prostě doma nebyl. Abych to neviděla. A řeknu vám, moji synové byli na výletě a chtěli mi udělat strašnou radost. To kdysi byl takový hit, takový černý pavouk na gumičce a mělo to balonek. Oni to zmáčili, to mělo asi metr a to skákalo. No, tak to mi dovezli z výletu.
1: To jsem úplně zapomněla tady na tu hračku. No.
2: To byla úžasná hračka kdysi.
1: Ano, ano.
2: Ale mě to stalo malým infarkt.
1: Paní Emo, děkuji, že jste nám zavolala. Přeji, ať je vaše příští cesta do sklepa o něco klidnější, ať na vás žádný pavouk nevyběhne. Mějte krásnou noc a děkuji, že jste s námi.
2: A zdravím všechny posluchače, ale hlavně vás moderátory, protože jste úplně úžasní, jako přijít večer z práce, nepustit si vaše rádio a neposlouchat a neusilit to, tak to by byla asi moje smrt fakt.
1: My se moc snažíme, tak děkujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 14 minut po půlnoci. Hezký večer přeje v noční lince Jarka Barboříková. Jsem ráda, že jste si našli cestu k našemu vysílání. Povídáme se o pocitu, který známe všichni, ale každý ho prožívá jinak. O strachu, o tom, co v nás dokáže vyvolat strach, fobie. Téma i pro krásnou noc. Pro paní, ozvěte se, dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Jaruško, ještě jednou. Tak chtěla bych taky přispět k tomuto tématu.
0: Paní Mirka, povídejte.
1: Ano, a jak jste mluvila ze začátku, tak já si myslím, že obava a strach je zase ještě něco jiného, než je fobie. Fobie bych řekla, že to je už až tak trošku nemoc. A jak mluvil ten první pán o tom strachu, tak prostě takovou obavu a strach máme všichni. Jak to teď vypadá, že jo, tak všude samá válka a mění se počasí a lítají nad námi samé družice. Takže to mě tak napadlo, to by byla taková obava o naše děti a vnoučata. Ale teď k té fobii. Tak teď ta paní říkala přede mnou, ta paní Ema, jak za dětství prostě zažila tady tyto situace, tak já právě si pamatuju, hned mě to naskočilo, že když jsme byli jako děcka a já jsem bydlela na Jižní Moravě a chodili jsme taky na brigády, na pole a prostě ještě se zmíním o takové věci napřed, že to byla doba, možná si to ti starší pamatují, ti mladší vůbec ne, kdy jsem nějak tak se dostala ta mandelinka bramborová. A představte si, že my jsme chodili na pole s dětskama jako třída organizovaně a my jsme hledali na bramborách tu mandelinku bramborovou. A potom se to teda nějak rozmohlo a teď už se o tom nemluví, asi to už není. No a tenkrát byla taková věc, že nám řekli, že kdo tu mandelinku najde jako první, tak dostane odměnu 500. A opravdu moje kamarádka Olinka tu mandelinku našla a dostala tuto odměnu. Ale o tom, to je jenom tak pro zajímavost, ale mně se stala právě taková příhoda, že jsme tam byli s naším panem učitelem a on chtěl udělat nějakou legraci, tak vzal ještěrku, že jo, na poli ještěrky, žížely a tak, myši, nebyla o to nouze. A on jako mě chtěl postrašit a jako by mě jí chtěl nějak zakrk, jo, nebo co, drželi v ruce. A děcka se chechtali a já jsem z toho měla až skoro záchvat panicky, jak jsem se lekla. A od té doby, já si myslím, že to bylo ve mně, tak jsem se tady tohoto všeho snad ani nebála, ale štítila. No a na vesnici toho bylo dost a oni si potom ze mě dělali srandu, že naši měli pole, tak jsme měli na dvoře dyně, žluté krásné dyně a já jsem na tom sedávala, třeba se opalovala nebo co, já už nevím. A potom jsme ty dyně jako chtěli zpracovávat a pod těma dyněma bylo ale 10 žab. Jim tam bylo dobře v tom teple. Tak a já zase jsem se toho tak jaksi štítila hrozně. No tak to jsou takové ty zážitky, ale drží mě to teda od dětství. Já tady toto opravdu nemusím. A představte si, že já jsem učila a chodili jsme organizovaně, jak to bylo v těch 60. letech, tak jsme jezdili na brigády, na pole, na papriky, rajčata sbírat a tam toho bylo právě plno, tak jsem měla co dělat, aby to děcka nepoznali, že se opravdu toho snad ani nebojím, ale štítím. Tak to byl takový jeden příběh můj. A teďka ještě k té fobii. Je hodně, tak no hodně. Znám lidi z mého okolí, kteří mají fobii právě na malé prostory a nejeli by výtahem ani za nic. A tak toto jako mě nevadilo, ale já jsem měla takový zážitek hrozný, že jsem byla dole pro pro elektrikáře, který nám měl něco v bytě spravovat. No tak jsme nastoupili do toho výtahu, který byl, že jo, metra půl krát metra půl, no ale výtah se zarazil a teď já s tím cizím mužským v tom výtahu a on zavolal pomoc, že jo, tam je na to tlačítko, no ale než přišli, než přijeli, tak to jsem si teda užila. Já jsem se nebála, ale byl to cizí chlap a tak jsme tam nakonec si sedli do rožku oba dva a čekali já spocená, no tak to bylo teda vysvobození, opravdu. A potom, když už jsem, bylo to ve mně jako dost dlouho, no ale tak nějak si myslím, že se to jako nějak rozumem tady všechno dá trošku nějak potlačovat, protože ty broučci a ty žížaly a to všechno, ty ještěrky, jsou to taky tvorečkové, kteří chtějí žít, že jo, tak to zase se snažím moc to nějak. No ale nemusím je, ani hady. Já bych nešla do zoologické tam do toho, jak jsou ta, jak se tomu říká, terária, tak to teda ne. No a ještě chvilinku můžu?
0: Ano.
1: No a protože tam jako v tom ve okolí, kde jsem bydlela, tak jsme byli kolikrát třeba na tom minaretě v Lednici. Tam jsme jako děcka lezli a teďka tady je vysoký 60 metrů a má to takové tři okruhy prostě s tím zábradlím, tak já statečně jsem to teda vylezla s dětskama, ale nahoře nalepená na té zdi kolem dokola krůček po krůčku prostě nemusím výšky. A dělá mě to do dneška zle. Takže paní Jaruško, tak všechno jsem vám to řekla, ale i přesto přes všechno já říkám přes ty trable a že máme obavy a nebo máme nějaký ten strach něčeho, tak život je pořád hezký a nějak se snažit prostě to všechno překonávat, že jo, že mám pravdu.
0: Přesně tak. Děkuji za krásné povídání. No, vy jste si to hezky uvedla, teď si to i sama ukončujete, vy jste báječná, vy byste to tady mohla moderovat. Čas jsme ale malinko přetáhli, takže paní Mirko, nebudu se doptávat, jenom popřeju nádherný večer v naší společnosti.
1: A děkuju, nashledanou, naviděnou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Miroslav Žberka dospíval v noční lince Českého rozhlasu. Za 4 minuty je tady 12:30. Dnes si společně posvítíme na vaše strachy, ty malé, které nás jenom znejistí, i ty velké, které nás dokážou třeba paralyzovat a pořádně nám svázat ruce. Je s námi paní...
1: Prosím?
0: Paní Jitka, vítejte, už jsme ve vysílání a máte prostor.
1: Ano. Dobrý večer, já zdravím všechny, hlavně vás, a chci vám říct jenom, jak já jsem se dostala k fobii z pavouku. Když mi bylo 6 let, měla jsem o 10 let staršího bratra, druhýho teda potom o 10 let mladšího, ale ten starší odjel na střední školu do Hořic a jezdil vždycky prostě v neděli odjel a potom za týden zas přijel. Jenomže jednou odjel a druhý den najednou večer někdo zvoní, mě teda bylo 6 let, zvoní, já jsem šla odevřít a bratr vstál s oběma rukama zavázanýma. Já jsem se zděsila, to víc malá holka, když koukám, a dozvěděli jsme se, že má otravu po kousnutí pavoukem. Já jsem do té doby vůbec nic takového jsem jako nevnímala, no tak pavouk, že by mě se jako na vzhled nikdy nelíbili jako pavouci. Sice jsou třeba někomu lidi pěstou, lidi líbějí se jim, mě prostě jsou, jako nemusím je. Ale od té doby prostě já jsem skutečně z nich získala takovej strach, že to byla až fobie, že jsem skutečně říkala potom, už když jsem byla stát, to mě teda drželo až do dospělosti a když jsem se vdala, tak manžel ten mě prostě z toho chtěl nějak vyléčit, ten se pavouku nebal. Tak říkal, počkej, to měli jsme už syna, říká, on to zdědí po tobě, tak říkal, já tě to nějak odnaučím. Tak vymyslel, že mě jednou na lopatce široké přines ukázat mrtvýho, teda pavouka. Že to byly sklípkaní, teda tady ty, jak jsou, nebo pokoutníci, kecám sklípkaní, pokoutníci, to je jakovej domácí pavouk a my máme vedle dílnu betonářskou, tak tam tomu jsme říkali dílentky. Tak mě toho pavouka přines ukázat a to jsem viděla těch 8 noh složených na tom břiše a tam jsem zblízka viděla, že má ty nohy takový jako vodou nalití a chlupaty, čili to se mě přestal líbit úplně ještě víc. A jednou se stalo, my jsme měli koupelnu, kde bylo teda větrání nahoru jako na půdu, takový odsuny, jo, jako ventilace. A já jsem teda jako poslední, my jsme bydleli 3 rodiny jako v baráku dohromady a chodili jsme na televizi společnou, všichni byli na televizi a to už jsme teda měli syna většího a já jsem se chodila koupat vždycky jako poslední. Položila jsem se do vany, najednou plesk tím větrákem, prostě tenhle pavouk, a on umí plavat. Najednou byl v té vodě, já teda, mě bylo úplně jedno, kdyby u nás byla cizí návštěva, nevím jaká, tak jsem vylítla z té vany úplně nahatá a řvala jsem na manžela, aby přišel. No ten ho vzal docela, vyhodil ho, ale já jsem jako dlouho ty pavouky, se mě to bylo odporný, tak jsem je likvidovala, ale potom už k stáru jsem teda si říkala, no jo, je to příroda, asi jsou na něco užitečný, tak teďka se snažím, když je v nějakým příhodným místě, že teda ho můžu přiklopit na něj velký, teda takovej kelímek průhlednej, abych viděla, až se dostane až jako do toho vrchu, do toho dna, pak teda nějakou dekturou nebo něčím to opatrně podložím, čekám, aby nepřilez až k té dektuře, abych mu neudělala něco na nohách a s hrůzou, aby mě nevylez a nevylez na mě, tak ho vynáším ven, ale neprostě za celý život, je to teda změněný, že už aspoň, ale než ho někde vynesu, tak to opravdu se toho

0: chcete prostě nějak zasáhnout a on se vám dostal na nohu, tak on přeskoč. No prostě je to hrůza, no. Možná to je krása pro nějaký lidi, ale pro mě ne.
1: Teda, to jsou zážitky, hlavně teda to kousnutí.
0: Ale skutečně je šetřím, no nešetřím, co teda se přiznám, tak vysávám to, jak říká ta paní, nastavím si dlouhý teda trubky k vysavači a vysávám teďka ty palouky. Já vím, že toho je, aspoň teda vím od lidí, že toho je hodně, nevím, jak se jmenujou, jsou to takový malí, oni mají takový kulatý jako průhledný tělo a když jsou na pavučině, tak mají těch 8 noh svěšených dolů jak střapec, ale ty jsou tak produktivní, že teda vemete pavučinu, vysajete ji a jdete tam za 5 minut a ona je znovu. Tak ty teda chudáky vysávám, no a pak je vysáváme, vyklepáváme venku, no. Ale já doufám, že je tam vždycky nějaké chvilku nechám a že teda se chudáci udusejí. Protože, nevíte, nestěžoval si někdo, nebo nemáte zkušenost s těma, ale ty mají produktivitu teda nevídanou. Protože říkám, to, ty mají v minutě snad zapředený všechno, co jim zničíte.
1: Jitko, děkuju za návštěvu opět, jsme malinko přetáhli čas, takže
0: jo,
1: je na čase se rozloučit, ale děkuju, já jsem si to ráda doposlechla až do konce.
0: Tak jo, tak se nezlobte, že jsme přetáhli.
1: Ne, to je úplně v pořádku.
0: Ale můžu ještě vteřinku, jestli bych mohla poprosit, jestli by se nemohlo navrhnout téma, jestli ostatní, jako co posloucháme, jak vnímají nejenom vaše moderování dobrý, ale jestli ustojíte všichni ty, kteří teda volají úplně nevědí, o čem to je, nebo vědí, o čem to je, a buď umyslně jdou úplně k jinému tématu. A je to stejný, co volání a dovolají se pokaždý. Já vám řeknu, že teda to mám tendenci vypínat a nejsem sama. Jestli by šla nějaká takovýhle poznání, jak to vnímáme.
1: No určitě se na tě můžeme zamyslet, dám to do pléna a
0: dobře,
1: necháme se překvapit.
0: Tak vám děkuju moc krát, přeju vám všechno nejlepší, ať se vám daří jak osobně, tak pracovně a hlavně zdravíčko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Pohodový večer přejeme v noční lince Českého rozhlasu. Dnešní

0: noči.
1: Lucie Bílá zpívala v noční lince Českého rozhlasu. Přeji krásnou noc, zdravím vás všechny, kteří nás posloucháte už od 23. hodiny. Kdo si nás zapíná právě teď, můžu připomenout téma, a to zní obavy, fobie, strachy. Ty nám dokážou někdy hodně zkomplikovat život, vidíte? Je tady další návštěva. Komu můžeme popřát krásný večer, krásnou noc?
2: Haló.
1: Prosíme stlumit rádio a můžete povídat. Slyšíme se? Tak, já jsem prosila jenom stlumit, nikoli vypnout. Byla tam z Prahy paní Daniela, tak mě to mrzí, nepodařilo se spojit ve vysílání. Tak živě, zdravíme koho a kam?
3: Dobrý večer, tady je Soňa z Krnova.
1: Soni, pěkný večer, povídejte.
3: Já taky přeju všem posluchačům, no a myslím si, že dneska už toho bylo dost o těch pavoucích, ale já opravdu od dětska ty pavouky, prostě sestra starší, ta mě furt strašila pavoukama. Když jsem za ní nechtěla třeba umýt nádobí, tak mě furt, že mě zavře do sklepa a tam, že jsou pavouci. A si pamatuju, že jako my jsme měli sklep, to byla v zemi, že jo, vybetonované, a tam se dávali na zimu brambory, otevřelo se víko, nabrali se brambory. Pokud byl ten sklep plný těch brambor, tak jsem honem pozbírala a bylo. Ale jak už tam bylo málo brambor a já měla slíst po těch schůdkách do toho sklepa, tak to byla pro mě hrůza a do dneška je někde do sklepa jít, protože vím, že jsou tam ti pavouci, a třeba jsme jeli na zájezd do vinných sklípků na Moravu. No a co já, nízké stropy, trubky jakési, no já jsem tam seděla celý večer, já jsem se nemohla kolem sebe rozhlídnout, protože kdybych viděla pavouka, tak už tam víckrát nevlezu. A takové jsou pro mě ty sklepy a takové pro mě do dneška děs a hrůza. Nesmím se rozhlížet, jak když už vlezu, já se nedívám doprava, doleva, nahoru, protože jinak bych nešla nikde do sklepa. A jednou to už jsem byla jako dospělá, a když jsem večer se dívala na televizu, u toho jsem si četla a teď po zemi vidím něco. No, pavouk jak hrom, pro mě to bylo velké pavoučisko. Já jsem vzala tu knížku, přiťapla, vzala jsem na stole konferenční, z toho stolku jsem hodila na něho tu knížku a já jsem nebyla dva dny schopna tu knížku zvednout, jakože tam je ten pavouk. Aha. Takže to jsou pro mě fakt takové zážitky s pavoukama. No, jako dneska, když už vidím někde, tak z dálky nějakým smetákem, že se snažím, nebo nějakou hadru na něho hodit, ale pak nemám odvahu zvednout a podívat se, jestli tam ještě je. Nedej bože, kdyby se zpamatovala, vlezl mi na nohu. Nevím, co tady ti pavouci, že to tak člověk má zafixované.
1: Taky mě to napadlo, čekala jsem, že se budeme bavit o fobii třeba z uzavřených prostor nebo více o fobii z létání. No. A je to jeden pavouk za druhým, vidíte to?
3: Je to, no já jsem to právě poslouchala, já říkám, tak nejsou sama, to jsou ráda. A já ještě kdysi, jak bývali Akce Z, jo, tak u nás jsme stavěli školku v rámci Akce Z. Takže kdo měl čas, že jo, tak v sobotu jsem narukovala, že teda něco budu dělat. No a co bylo, oni řekli, víte co, tady jsme byli 3 nebo 4, půjdete do sklepa a je třeba v tom sklepě vybílit jako to, co tam bylo, ty stěny. No nešla jsem tam, já jsem radši stala na lešení, obuchávala omítku, protože do toho sklepa mě tam nikdo nedostal. Ještě takový nízký sklep a prostě pavouci tam, takže jsem tak radši budu omítku otlukat, než ve sklepě kde si být. Jako tady ty prostory, kde je nízko, kde vím, že by mohly být, jsou pro mě opravdu, že se nesmím rozhlížet. Kdybych se rozhlídla a viděla nějaký to, tak už bych víckrát nešla. Takže já proběhnu, třeba vezmu tam nějaké ty brambory a hned zpátky. Nemůžu se rozhlížet. A v tom sklípku to bylo pro mě utrpení, jako já jsem se vůbec nebavila. Já jsem měla strach se ohlídnout, že tam, jak vedou ty trubky, jestli to byl nějaký teplovod nebo já nevím co, takže tam bude pavouk a to by byl pro mě, jako už pro mě konec, že bych tam už prostě nevydržela vůbec. Takže no, tak jsem chtěla.
1: Víte, o čem se dnes všem posluchačům Noční linky bude zdát? O pavouci.
3: No, jako, ano, ano, jako kdysi ještě můj manžel, ten si taky z toho dělal srandu a chytil nějakého pavouka a jenom náznak, že ho na mě hodí. Jako, já jsem řekla, ty jestli chceš být vdovec, tak stačí zebrat nějakého pavouka, jak budu spát, tak ho pověsím nade mnou nebo co, a můžeš být vdovec. Jako, tak jsem toto. No a potom, jak jsem, já jsem dělala jeden čas ve školce a moje kolegyně, ta se strašně bála myší. A když jsem třeba, stalo se, když jsem přišla do práce, do kuchyně a v tom dřezu pavouk, pro mě jsou všichni velcí, že jo, takže to a ona třeba šla, vzala ho do ubrousku a už jenom ten pocit, že ho má v té ruce a jde okolo mě, tak už jenom to bylo, já jsem vždycky musela jít pomalu na kilometr daleko, aby ona ho vynesla. A já zase, někdy se objevila v pastičce myška, tak já zase jsem neměla problém zase tu myš jít vyhodit, nebo to a tak jsme byli aspoň vzájemně, že každá se něčeho bála, tak nám to vyhovovalo celkem.
1: Chápu. No, takže Soni, děkuju no, moc.
3: Já vám
1: opět
3: děkuju.
1: Se musím rozloučit kvůli času.
3: Ano, ano. Jo, a zdravím všechny a ráda sleduji váš pořad, akorát se pořádně nevyspím od té doby, co vás sleduji, nebo poslouchám.
1: Poslouchat.
3: Já jsem teprve tak dva měsíce tady.
1: Už vám dovolím zavřít oči.
3: Jo, dobře, děkuju a dobrou noc všem, přeju dobrou noc a hezké sny, ne o pavoucích a o fobích.
1: Dobrou. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, bude zpívat Ilona Čáková, ale ještě předtím připomeneme telefon. Ještě je šance se zapojit do dnešní noční linky. Sice ji budeme pomalu uzavírat, ale ještě se na nějaký příspěvek dostane.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Je s námi paní Zdenka, která volá ze Znojemska. Téma zůstává fobie, strachy, obavy.
1: Fobie, tak to je u mě had.
0: Aha, ten už dneska taky po několikáté. Rozpovídejte se.
1: No, protože...
0: Ale prosím, stlumte to rádio nejdříve.
1: To bude.
0: Děkujeme.
1: Je to?
0: Ano.
1: Tak, protože už trvá asi 50 roků. A mám zahradu na u lesa, teda skoro v lese. Takže čítám každý rok, že už jsem nachystaná, kdy ten had se na mě vyvalí. Je asi dvoumetrovej a každý rok tam jako přebývá. Naklade tam vajíčka, pak tam má mladý. A já tam na to vždycky většinou zapomenu, no až pak jdu rozmnožovat kompost, tak se to na mě všechno vyvalí. A teď z toho jsem hrozně jako nešťastná, no, že se to, protože si třeba sednu a dám si kávu a sedí tak a najednou se podívám a mě 10 cm od nohy ten velký had, je to teda uzovka, ale když tak přemýšlím nad něčím a teď přesně kolem nohy, tak to teda zvu. Jo, to se bojím, a protože vím, že tam v těch místech jsou někde i zmije, takže strach jako člověk má. A teď, když se takhle najednou jako zapomenu a pak si tak jenom posledím a vyleze to na mě, tak ještě teď se třeba z toho bojím. Jo, že to je takový náhlý. Já vím, že ten had je tam, není tam sám, ale že nečekáte, kdy to na vás vyleze. Vím, že to tak někdy z jara, když se začne rozebírat kompost, tak už jsou tam ty váčky, ty už jsou prázdné a ta háďata jsou rozlesný tam zrovna, kde já si třeba sednu na tu kávu. A to mám teda děsný strach. Tak už teď moc, teď je letos je takhle sucho, tak tam ani nechodím, protože to bych měla ještě větší strach. A jestli je to fobie, nebo co to je, nevím.
0: No, tak jak už nám dnes jedna posluchačka řekla, tak rozdělujeme obavu, fobie, rozdělujeme strachy. No, je to mnoho škatulek a já vám musím říct, že jsem si myslela, že... Halo? Slyšíme se? Halo? Zdeni, jste napříjmu? Tak vypadá to, že nás telefonní linka zklamala a že tentokrát odešla posluchačka bez rozloučení. Tak to mě mrzí, ale už s tím nic neuděláme, takže i když se to tady snažím ještě zpátky obnovit, tento telefonát, tak už to nepůjde. Takže milí posluchači, loučíme se za dnešní noční linkou. Děkuju, že jste s námi byli, trávili čas, že jste si s námi povídali. Děkuju za vaše telefonáty. Doufám, že jsme se nějakých obav trošku vzdali a trošku se z nich uzdravili, když jsme společně sdíleli. Nějaké rady tady padly, tak doufám, že padnou na úrodnou půdu. Tak vám přeju, ať se vám dobře usíná, ať vás dnes už nic nevyléká. Opatrujte se a naslyšenou příště u noční linky Českého rozhlasu. Loučí se Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni a dobrý večer na další schůzce ve stopách za tajemstvím rozhlasového archivu. Dnes tedy v doprovodu dvou výrazných osobností jedné herecké dynastie, které odlišovalo jen to příslovečné starší a mladší za jejich jménem. Rudolf Dale.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem vám tu v našem divadle před časem nabízel výběr z rozhlasových adaptací Basova Cirkusu Humberto a Vida. Vidíte, netušil jsem, že v archivu máme ještě jednu verzi v podobě rozhlasové hry ze 60. let. Antonem Karasem v ní byl Jaroslav Průcha a zmíněný Rudolf Dale mladší hrál světem i cirkusem protřelého Kerholce, který Antonovi nakonec pomůže najít cestu do Maringotky a pod cirkusové šapito.
2: Also Herr Karas, zum Wohlsein.
3: Děkuju, Heine.
2: Na Anton, keine Arbeit. Nenašel jsi nic?
3: Ale po práci jako by se zem slehla. Půl Hamburku jsem zlítal a nikdeš nic. 10 let jsme sem jezdili za prací a najednou není do čeho píchnout.
2: No, nic, napíš se, Anton. Nějak bylo, nějak bude, ne?
3: To je život. Kreiz, Himmel, kruci, fagot, element, já bych do toho...
2: Dejš to pánbu, Anton.
3: A co já si teď počnu s tím mým klukem? Aby jsme šli domů a žebrem.
2: Vemcel je zatím u nás, ne? Tak jaké pak starosti? Jen nestrácet hlavu, Anton. Hampuch je jako moře. Každému dá živobytí, ne? Jen vydržet. Mluvil jsi už tamhle s Karličkem?
3: Toho neznám.
2: A s tím musíš promluvit vždycky Čech, ne? Počkej, Anton. Karše!
4: Co je? Co?
2: Máš tu Krajana.
4: A? Ty jsi Čech?
3: No jo, od Budějic.
2: Karlšen, měl bys pro něho něco udělat. Je to Čech jako ty, ne?
4: A je, ty se rochně, viď? A ty jsi v rejži, co?
3: To teda jsem.
4: A makat bys chtěl? Každou práci, ať jaká chce?
3: Tak, hlavně aby bylo.
4: On, tak se podívej. Já jsem nějaký Kerholec. Karlík Kerholec z Libuně. To stačí, kdybys mi chtěl psát někam do Evropy, rozumíš?
3: Já jsem Karas Antonín. Zedník z Horní Sněžné a to je můj kluk.
4: Jo. Zkrátka Tonda Karasů. Rochně.
3: Jo.
4: A kluka máš sebou. S tím bude patálie, člověče. No ale co se dá dělat? Nějak to zařídíme. Sem k Hainovi do hospody chodila celá Milnerova parta. Pořád, že za nima přicválá Tonda Karasojc s chlapcem. Ale nedočkali se. Když zmerčili, že tady chcí pes, odtáhli ke Štětínu. Nejo, no tak koukej. Dopij to požehnání a půjdeme zmrknout, jestli dostaneš tu makandu. Až podepíšeš smlouvu, tak to tady u Hajna oslavíme. Platí?
3: A jaký pa to bude dílo, stavba?
4: Stavba, bouračka, pořád dokola, kamaráde. A všecko nahonem honem. To je to hlavní, umět sebou mrsknout. A to ty přece dovedeš, dělat z akordňáka.
3: Člověče, dělat v akordu, to je moje radost. To ti kladu cihlu za cihlou, že přidavačí nestačí přislouvat.
4: Riktik. A takhle něco ze dřeva, přitesat, přiříznout, přibít, taky umíš?
3: Vždyť jsem z lesu.
4: A štětcem se ohnat, něco nacít.
3: Doma jsem si taky lagírníka nezjednával.
4: A ještě něco. Milner říkal, že prý náramně troubíš.
3: Teda flíkhornů. To já rád.
4: Primisima, no to se ví, vždyť si Čech. Tak ti řeknu, Antone, že to možná bude moc dobrý, jestli ty sám to neuděláš špatný. Ale Karlíček Kerholců má nos. Hej, Moseke, pojď si pro peníze.
2: Good, Karlšen, zaplatíte to až potom.
3: To jdem, ne?
2: Přijdete to přece zapít.
4: No, přijdem, to přijdem.
2: A toho kluka mi tu zatím ne.
4: Tak jsme na místě, Toníku.
3: Jo, co se to tu děje?
4: A to nic, zkoušejí skok smrti.
3: No, můj bože, co za tohle, co je to?
4: Sultán si objednává něco pořadného k obědu, to si zvykneš. Pojď. A teď si drž palec a překroč tenhle práh
5: pravou nohou. Jdeme k direktorovi.
6: Herein. Herein.
4: Dobrý den, herr direktor.
6: Dobrý den, Kerholec. Co pak chceš?
4: Říkal jste, pane řediteli, že už brzo vyjedeme.
6: Já, v několika dnech, Kerholec. Máš všecko v pořádku?
4: Dva tenťáky bych potřeboval. Mám zatím jednoho. Tady ho vedu.
6: Je z oboru?
4: Ne, ale je to krajan.
6: Čech? No, podmínky jsou obvyklé, zná je?
4: Přímo.
6: Záloha 7 marek. Jak se jmenujete?
7: Karas Antonín, pane direktore.
6: Anton, no dobrá, vyřízeno.
4: Ale je tu ještě jedna věc, pane řediteli. Anton je vdovec a má sebou kluka.
6: Sapresti, to je zlý. Máme už houf dětí a přijde ještě ikarské číslo, to jich bude mít aspoň půl tuctu.
4: Ikarové budou mít svůj vlastní vůz a Karasovo kluk, to je čiperný chlapec, i v práci nám pomůže. A spát bude s námi v 8, pane řediteli.
6: No, když myslíš, tak tady je poukaz na 7 marek, Anton. A ostatní ti poví Kerholec. Adieu.
4: Naschledanou, paři, děkuji.
7: Děkuju, moc děkuju. Jezu Kriste Karlíku, kam si mě to zaved?
4: Člověče, je to dobrý, teď nemluv a poběž. Vyberu ti garderobu.
7: Kam?
4: Tady do těch dveří. Servus, Harvey.
8: Servus.
4: Potřebuju pro nového parťáka mundur. Máš něco šikovného po ruce?
8: No, snad by mu pasl tuhleto po Rudolfovi. Ten byl taky tak jako bídlo.
4: A to se ví, to je ono, hoď to na no, seba, Anton. No. Ať vidím, jaký uděláš dojem na mezinárodní situaci.
7: Kruci, vždyť je to samej kroflík.
4: A dobrý, Toníku, jako ulití, no. Kamaráde, teď vypadáš nejmíň jako turecký generál. Až tě starý uvidí, hned tě bude šíbrovat na křídlo. Tak jdeme dál.
7: Jášku, Karlíku.
4: A jde se do pokladny. Dostaneš 7 marek. No to je přece to nejdůležitější, člověče. A teď dávej pozor, co ti řeknu. Naše pokladní, to je baba Princ Metálová. Ona je se starým nějak příbuzná, víš, ale jinak je to dobrá ženská vídeňačka. Direktorka je zase z Belgie. Podívej, abys věděl, proč ti to povídám. Když uvidíš direktorku, tak stačí říct dobrý den nebo dobrý večer, madam, rozumíš? Nic víc. Tu potkáš třeba v odřeným mužským kabátě, v mužským klobouku, ale na tu babu v kase musíš jinak, ta si potrpí na milost, paní. Když jí šikovně pozdravíš, tak ti řekne Chris Scott, Anton, a dostaneš zálohu, kdy budeš chtít. Tak podívej, tuhle jsou dveře do pokladny.
7: Jášku, Karlíku, člověče, pust mě taky ke slovu. Copa já můžu jít k cirkusu? No to jsou těžký věci, člověče. Vždyť já cirkus jak tě živ neviděl. Vždyť já nic z toho neumím.
4: Ale umíš, Tondo, umíš. Jen se neboj. A co neumíš, brzy okoukáš. Podívej, tady vůbec všecko záleží na tom, aby měl člověk práci rád.
7: Měj rozum, copak já jsem nějaký cirkus.
4: Měj si, Tondo, ale budeš. Za chvíli to do tebe vjede a do smrti nebudeš chtít dělat nic jinýho. A teď si jdi pro peníze. A odpoledne už přijď s tím svým klukem, abyste se to trochu rozhlídli.

0: chlapci, nástroje si nechte tady na galerii a hurá do manéže a do stájí. Koně vyčistit, zvířata uklidit, nakrmit, jako vždycky. Tak do toho.
1: Toho novýho mi tady ještě nechaj, Kerhole. Jenom na momentíček, hned přijde za vámi.
2: No tak, pane Karas, jak pak se jim troubilo?
3: Dobře, pane kapelníku. Držel jsem se vašeho rozkazu a hrál jen příznávky.
2: A pěkně, Karas. Já je dobře slyšel, troubit umějí. To vědí, já hned poznám český troubení. A s tím, že neznají noty, s tím si starost nedělají. Co mi hrajem, budou všecko do týdne umět. Na poprvé se mě jejich troubení moc líbilo. Mají kázeň a cit. Tak, ono je třeba vědět, že muzika není cirkus ani v cirkusu. Tak můžou jít, Anton.
4: Já nanosím vodu Binkovi a ty dej koníku.
0: Tak honem, Tondo, honem. Kabá dolů a do koníren ke krmení.
5: Santos ještě nedostal seno, brože příku.
3: Však už honesu, kamaráde.
6: Co to meleš, ty Kubo? Vždyť je to direktorka.
3: Čerta by to poznal. Vypadá jako chlap. Dobrý večer, madam.
7: Dobrý večer. Vy jste ten nový, že?
3: Ano, prosím. Karas Antonín, stavěč a muzikant.
7: Čech?
3: Ano.
7: No, to je dobře. Budete mi pečovat o Santose. Jak jste říkal, že se jmenujete? Anton?
3: Ano, Anton.
7: Good. Myslím, že tu nemáme žádného Antona. To si tě nebudu plést. Velmi dobře. A teď už běž, Antone, dej koničkům seno. My můžeme počkat, ale koničkové čekat nesmějí.
0: Chlapci, dávejte pozor. Mám tady rozvrh služby. Dnes v noci budou mít službu Janoušek, Gaston a Hans. Ostatní mají večer volno. Zítra se nakládá a pozejtří po obědě nastupujeme do Maringotek. Karas Anton bude spát v osmičce.
8: Dobrý den, neviděl jste tady tátu?
7: A je, ztratil ses po představení, viď? Tak pojď, ukážu ti cestu ven.
8: Ale kde pak? Já jsem rád, že jsem tady.
7: No to je hezké, že se ti tu líbí, ale tady zůstat nemůžeš.
8: Já tady musím zůstat. My tady budeme dělat cirkus. Já asi budu cvičit koníčky.
7: Ale podívejme. Tak ty máš rád koníčky? A nebojíš se, že tě pokopají? Nebo pokoušou?
8: To já na ně křiknu, prásknu bičem, panečku, a oni si stoupnou pěkně do řady.
7: Ale tak ty budeš cvičitelem.
8: Ano, a budu jezdit na koni pořád dokola a skákat budu a... A tak vůbec.
7: To budeme jako kolegové.
8: Vy jste taky u cirkusu?
7: Ano.
8: No tak až budete něco potřebovat, tak přijďte do osmičky, já vám pomůžu. Já budu spát v osmičce, teď to Paltafíra hlásil.
7: A tak, tak ty seš... No to je dobré. To je dobré. Anton, pojď sem. Máš tady syna.
3: Vašku, co se tu pleteš?
8: Nosil jsem koníčkům seno.
7: Šikovný chlapec, Anton, ten tvůj Vašku. A zítra přijď, ukážu ti lví koťata. Až povyrostou, budeš si s nimi hrát, Vašku.
8: Já je budu učit panáčkovat a dávat pác.
7: Bravo, Vašku, to se určitě ještě uvidíme. Tak nashledanou.
8: Nashledanou, pane.
3: To je paní ředitelka, ty Kubo.
8: Ředitelka v mužských kalhotech.
3: A říká se jí madam.
8: Nashledanou, madam.
0: Tak pojďte, Karasové, pojďte, pojďte. Tohle je Maringotka 8. Od nynějška váš rodný bungalov, jak říká osádka.
3: Tak tady budeme spát.
8: Dějte, vždyť se sem ani všichni nevejdeme.
0: No to víš, hotel u Arci ve vody Štěpána to není.
8: Tady v těch šuplatech nad sebou budeme spát.
0: Táta dole, já uprostřed. A ty až u stropu. Tam přece vylezeš, ne?
8: Jako nic. Podívejte se. Jo, hrnajs. To jsem se bacil do hlavy.
9: No vidíš ty.
0: To nic, Vašku, to nic. Zvykneš si, na přespání to stačí. A od rána do večera budeme stejně venku. Hlavně chlapci, že to s námi pořád jede. Ať se vrtneme, kam se vrtneme, všude budeme mít svůj kutloch sebou.
9: Jakáž pomoc, dali jsme se na vojnu, musíme bojovat.
8: Já myslel, že budeme mít takový pěkný domeček, jako má pán Donter.
0: Jako kdo?
8: No Donter, ten pán, co krotil lvy a tygry.
0: Jo tak, jako kapitán Gambie, domtér. No to se rozumí, Vašku, že budeš mít jednou zrovna takový domeček, ale napřed se tím domtérem musíš vyučit a na koni musíš jezdit.
8: To už umím. Teď zrovinka jsem jezdil na té malé strakaté Mary.
3: Co ty, že jsi jezdil?
8: No.
0: Člověče, ještě ses tu neohřál a uznáš polovičku cirkusu. Jak ses dostal ke koním?
8: Skočil jsem Hanzovi pro tabák a on mě za to svezl na Mary. A ještě mě slíbil, že mě naučí jezdit.
0: Tak to máš dobrý, Vašku. Hans je odborník na slovo vzatý. Toho se drž.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Skáču dobře, skáču rád. Pamatujete si na Rudolfa Dejla mladšího ve filmové komedii Anděl na horách? Nebo ten jeho typický hlas, který doprovázel příběhy animovaných medvědů Potkali se u kolína? A k tomu desítky rolí na divadle i v televizi. V rozhlase to byly spíš menší postavy, jako by se režiséři báli té Dejlovy hlasové štavnatosti. Ona se mu stala za mikrofonem tak trochu prokletím. Ale víte co? Vybral jsem dnes pro vás jednu z dochovaných schůzek Rady moudrých, kde byl Rudolf Dejl mladší Jaroslavem Haškem. Bývala to vzácná setkání několika osobností domácí i světové kultury podle scénáře Dity Skálové V cestě proti času a pokaždé na zajímavé téma.
2: Toto zvláštní malé shromáždění si získalo v naší veřejnosti jistou oblibu a tak jsme vás, pánové, opět jednou svolali, zase v trochu obměněné sestavě, abychom si pohovořili na téma velmi, velmi lidské a velmi příjemné. O smíchu.
3: Příjemné. Báječný námět.
2: To mám rád.
4: A není nás tu málo na tak obsáhlé téma?
2: No, pozvali jsme vás 7, pánové, ale i kdyby vás tu sedělo 77, nevyčerpali bychom všechna slavná jména velikánů lidských dějin, kteří smíchu rozuměli.
4: To je pravda.
2: Takže vás mohu navzájem a také našim posluchačům představit, že ano? Tak podle abecedy prosím Karel Čapek.
5: Dobrý den, pánové.
2: Epiktetos.
6: Boj zdrav, mladíku.
2: Anatol Franz.
7: Ano, ano, děkuji. Děkuji.
2: Jaroslav Hašek.
4: Kde?
2: George Bernard Shaw.
8: Ten tu ovšem nesmí chybět.
2: Ano, pan Standal.
9: Velmi potěšen.
2: A nakonec Mark Twain.
10: Jsem upřímně rád, že jsem byl opět pozván do tak vybrané společnosti, pánové. Ne, já to myslím opravdu vážně. Ale chtěl bych se zeptat, nebude nám při besedě o smíchu trochu smutno bez jediné ženy?
2: To je skutečně problém, pane Twaine. Svolavatelka, abych tak řekl, Rady moudrých je sice žena, ale...
5: Ale žena je vděčným divákem a posluchačem při každé legraci. Jenže Bůh uchovej, aby byla jejím strůjcem a pachatelem.
2: Takže vy jste přesvědčen, že humor je výhradně mužskou výsadou, pane Čapku, ano?
5: Každé pravidlo má jistě výjimky, ale mužská natura, to mi nevymluvíte, je šprýmovnější, dovádivější a bujnější než ženská.
10: Asi to bude pravda.
5: Bodeč. Kdekoliv se sejde pár mužských, vzniká legrace. Muži k tomu mají zvláštní náklonost. Poškádlit někoho, sehrát něco, nastrojit nějaké alotrium, to je jedna z nejnáruživějších mužských vášní.
4: A anekdoty, pánové, jsou taky mužský artikl, nemám pravdu.
5: Všem.
2: Vy to musíte vědět, pane Hašku. Ostatně, znám jen málo žen, které mají rády vašeho Švejka. Za to většina mužů si ho čte znova a znova jako evangelium.
6: Já, mladí mužové, neznám ani evangelium, ani Švejka. Zdá se mi, že ve věci tak vážné, jako je schopnost být vesel, se řídíte holým zdáním. Já bych si netroufal lidi dělit na veselé muže a neveselé ženy.
5: No ale mistře, to jsem se snad špatně vyjádřil.
6: Ale ne, vyjádřil ses přesně, hochu, jenže si nemířil pod povrch věcí. Rád bych tvou pozornost zaměřil na podstatu. Hleď. Představ si život jako takovou všenárodní slavnost. Přivádějí tam na prodej dobytčata a voly a většina je těch lidí, kteří je chtějí koupit nebo prodat. Jen několik málo je těch, kteří přicházejí opravdu se podívat na slavnost, jak se to koná a proč a kdo jsou ti, co slavnost pořádají a za jakým účelem. A tak je tomu i v životě. V životě plném strázní i radostí. Jedni, jako ta dobytčata, o nic více nezajímají než o potravu. A jen málo je těch, kteří se slavnosti účastní, protože jsou milovníci podívané. Pozorně sledují tu slavnost a baví se jí prve, než jí opustí.
9: A opustit jí musí jednou každý, v tom jsme si všichni rovni.
10: Ne každý má to štěstí být ještě jednou po smrti pozván do Rady moudrých, aby se tu dodatečně a dostatečně vypovídali.
4: A pokud je na té slavnosti, má to za jedny peníze, jestli se mračí, nebo se směje.
7: Ano, a život nepřestává být směšný, když lidé umírají, a nepřestává být vážný, když se smějí.
2: To jste, pane Šoje, řekl velikou věc.
7: Myslíte snad, pane, že když jsem celý život tropil ze sebe šaška, že jsem neměl jiné myšlenky než žerty?
2: No to jistě ne, ale neměl byste tak snižovat svou úlohu humoristy.
7: Proč pak ne?
2: Protože člověk, který rozesmává bytosti, které mají tolik příčin k pláči, takový člověk jim dává sílu žít a lidé ho milují jako dobroděje.
4: To myslíte vážně?
10: To chce nás jenom trochu potěšit, to je to.
2: Ne, pánové, já to myslím smrtelně vážně. Víte, rozesmát všechny ty, kteří zemřou, no, mělo by se říkat svatý Molière, mělo by se říkat svatý Chaplin.
4: A tak se stalo, že moudří shromáždění kvůli smíchu zaplakali. Dojetí.
5: Co pak, pane Hašku, vám se to nějak nezdá?
4: Já jenom vzpomínám, že u nás v Budějovicích u regimentu byl jeden voják, takový dobrý hovado. A ten našel jednou na ulici 600 korun. A odevzdal je na policii a v novinách se o něm psalo jako o poctivým nálezci a měl z toho ostudu. Nikdo s ním nechtěl mluvit. Každý mu říkal, co si to vyved za hloupost, že tě to musí do smrti mrzet, jestli máš ještě trochu cti v těle. Holka s ním přestala mluvit. A když přijel domů na dovolenou, tak ho o muzice kvůli tomu kamarádi vyhodili z hospody. Jednou zas u nás v ulici našel jeden krejčí zlatý prsten s briliantem. Lidi ho varovali, aby ho nevracel na policii, ale on si nedal říct. Přijali ho neobyčejně vlídně, že prý už je tam hlášena ztráta. Potom se ale podívali na ten kámen a říkají mu, člověče, vždyť je to sklo a ne briliant. Kolik pak vám za ten briliant dali? Takové poctivé nálezce my známe. Nakonec se to vysvětlilo, že ještě jeden člověk ztratil zlatý prsten s falešným briliantem. Ale ten krejčí seděl přece jen 3 dny. Poněvadž se z rozčílení dopustil urážky stráže. Dostal zákonitou 10% odměnu, korunu 20, poněvadž ten šmejt měl cenu 12 korun. Ale on tu zákonitou odměnu hodil tomu pánovi do obliče. Ten ho žaloval pro urážku na cti a krejčí dostal ještě 10 korun pokuty. Tak se mi zdá, pánové, že se mi příliš nepodařilo vás rozesmát.
5: Ale milý Jaroslave Hašku, neměřte svůj vtip podle našeho hyhňání. To byste došel k nesprávným závěrům.
2: A proč myslíte, pane Šapku?
5: No, protože pořádný mužský tropí své psiny s vážnou tváří a nevypukne v pištění nebo hyhňání, jako se smějí ženské. Víte, mužský prodělává svou legraci tak jako indián muka, nehýbaje brvou. To patří k etiketě lidového humoru, řekl bych, k jeho mužské důstojnosti.
11: Jenom nás muže tak nevynášejte, pane kolego, my víme své. Vědí-li všichni muži, co vím já, tím lépe. Já je dělím totiž na 2 druhy. Jedni něco dokáží a myslí si o sobě, že jsou pány bohy, a druzí nedokáží nic, ale myslí si to taky. Jsme strašně domýšlení, to si přiznejme, pánové.
5: To si přiznáváme, to ano.
10: Nestrácejme naději, přátelé.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: To k nám před lety přeložili od 75. nějakého majora Bliera. Ten vždycky jednou za měsíci nás dal zavolat a rozjímal s námi, co je to vojenská vrchnost. Každý oficiér vojáci, vykládal nám na dvoře v kasárnách, je sám od sebe nejdokonalejší bytost, která má 100x tolik rozumu jako vy všichni dohromady. Nad oficíra si vůbec vojáci nic dokonalejšího neumíte představit, i kdybyste na to mysleli po celý svůj život. Každý oficír je bytost nutná, kdežto vy jste vojáci jen bytosti pouze nahodili. Vy můžete existovat, ale nemusíte. Oficír musí existovat. A vy vlastně máte svou existenci jen od pánů oficírů. Vy od nich pocházíte. Vy se bez oficírů neobejdete. Vy se bez své vojenské vrchnosti ani...
2: Neupadnete, pane Hašku, v neumělecké vyjadřování, víte, že ne.
5: Neuvěřitelně trefné.
4: Neumím být neustále neutrální.

0: se pro změnu o smíchu jiném.
1: O jakém?
0: No, možností je mnoho, pánové. O smíchu šťastném, o smíchu zlomyslném, o smíchu odzbrojujícím nebo léčivém, o posměchu, o komice, o optimismu, o útočném smíchu nebo o nelidském.
1: Zadržte, zadržte ho.
2: Řekl jste o smíchu nelidském. Vždyť smích je vlastní pouze člověku, ne?
0: No, nejsem si tím tak jist, pane Twaine. Víte, i zvíře bývá v jistých situacích blažené a směje se svým způsobem. Ranní píseň kohouta asi není triumfální píseň náčelníka, který si myslí, že to on probudil znova slunce. Spíš to bude výbuch smíchu, který pozdravuje návrat světla a konec nočních úzkostí. Zpěv Slavíka v době milování není možná nic než šťastný smích mladých manželů. Všimněte si, že zvířata v době říje vydávají zvláštní zvuky a ty možná nahrazují smích. Nepříliš častý a nepříliš rozmanitý smích, zkrátka přiměřený jejich inteligenci.
3: Ale především psi se přece smějí.
1: Samozřejmě. Pamatují se na psa z mého otcovského domu, jmenoval se Kér. A toho jsem viděl smát se a dokonce zlým smíchem.
2: Neříkejte.
0: Vyprávějte, pane Fransi.
1: Jednou ráno jsme šli s Kůvou nakupovat. Kupec měl obrovského bernardína, který by našeho Kéra spolkl jedním soustem. A tenhle mohutný krasavec ležel před dveřmi svého pána a mezi prackami nedbale držel kost z kýty. Náš Kér ho pozoroval, ale nepřiblížil se. Najednou Bernardín uviděl svého známého koně, rozvážejícího jako obyčejně holandské sýry, pustil kost, vstal a šel pozdravit přítele koně. Náš Kér i hned pod měšine chňapl kost do zubů a dává je pozor, aby nebyl viděn, běžel jí skovat do krámu ovocnáře, kde to dobře znal. Potom se jakoby nic vrátil, pozoroval Bernardína, jak hledá svou kost, a dal se do smíchu. Smál se bez jediného zvuku, ale napjaté pisky a jistý záhyb na jeho tváři vyjadřovali smích a jízlivost.
3: No ovšem, důležitý jste byl právě vy jako divák. Když se pes honí za svým ocasem, dívá se po očku, co tomu kdo řekne.
0: Ano, pan Čapek je veliký znalec psů i humoru.
3: No, spíš těch psů, pane. Ale pes je vážně z rodu humoristů. Je dobromyslný a vulgární jako anekdotář, který by se bez publika musel ukousat nudou. Pes prostě ze samé družnosti dává k lepšímu sám sebe. Kočka to je něco jiného, kočka je trochu estét. Pes je jako obyčejný člověk, nebo jako tvořivý člověk, nežije jen sobě. Tak jako by herec nemohl hrát jen pro zrcadlo. Ve všem, s čím si my lidé opravdu a celou duší hrajeme, je taky ten upřený pohled, domáhající se zájmu a účasti vás druhých, celé té veliké a drahé lidské smečky. A my se můžeme potrhat samou horlivostí. Pes ponechán sám sobě většinou dřímá, drbe se nebo zpracovává v sobě jakousi prastarou psí dumu. Hraje si a je veselý jen v kontaktu s člověkem. O samotě je stejně vážný jako lev, had nebo přednosta úřadu. Jeho humor propuká jen ve společenství s člověkem, což poznat náleží jak k přírodopisu psa, tak k přírodopisu humoru.
4: Mé zkušenosti v tomto směru jsou poněkud jiné.
0: Tak? Víme, pane Hašku, mýval jste obchod se psy, víte.
4: Ale to nechci povídat. Já znával nějakýho Božetěcha z Košíř a ten se živil tak, že vždycky ukrad psa, pak hledal v inzerátech, kdo se zaběh a hned tam šel. Jednou ukrad pěknýho černýho špice a poněvadž se majitel v inzerátech nehlásil, zkusil to a dal si inzerát do novin sám. Proinzeroval celou pětku, až konečně se jeden pán přihlásil, že je to jeho pes, že se mu ztratil a že myslel, že by to bylo marné ho hledat, že už nevěří na poctivost lidí. Teď ale, že vidí, jak přece jen se ještě najdou poctivci, což ho náramně těší. Je prý zásadně proti tomu odměňovat poctivost, ale na památku, že mu daruje svou knížku o pěstování květin doma i v zahrádce.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme dnes měli tu čest jen s Rudolfem Dalem, toho jména mladším, ale já jsem sliboval setkání i s jeho tatínkem, takto nestorem českého herectva, Rudolfem Dalem starším. Ten se dožil, považte, 96 let. Byl autorem několika divadelních her, knižních pamětí a taky napsal knížku o Karlu Haschlerovi. Často a rád na něj vzpomínal. Vyprávěním o tom, jak se oba pánové, Rudolf Dale a Karel Haschler, kdysi potkali v Národním divadle, se dnes taky rozloučíme. A samozřejmě, jinak by to nešlo, za doprovodu několika Haschlerek, Haschlerových písniček. Tak všechno dobré a ve zdraví to vám i dnes přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Přidělili mi v šatně prvního poschodí místo vedle Karla Haschlera. Čekal jsem dlouho, než jsem mohl zasednout po jeho boku. Nebylo pro mne úloh. Stýkal jsem se s Haschlerem jen mimo divadlo, ale za to vydatně. Nejvíc v kavárně Slávy, kde jsme s Polertem a Wiesnerem tvořili pověstné karambolové kvarteto. Haschler mne zavedl mezi své přátele, seznamoval mne s poměry v divadle, načrtával profily mých budoucích kolegů. Společně jsme snášeli muka z neuznání, rozmary režisérské netrpělivosti i finanční nesnáze. Čím více jsem Haschlera poznával, tím mi by byl milejší. Byl to hoch bez falše a za kamaráda odhodlán jít do ohně. Přesvědčil jsem se o tom, kdy jsem mu později nejednou skřížil herecký chodníček. Přihlížel k mým úspěchům radostně a bez závisti. Trávili jsme spolu celé dny až do noci. Karlík hýřil neunavně vtipem. Jen jednomu kalilo spokojenost. Zdálený domov. Tak špatně se to chodilo z pozdních schůzek na Zlíchov. Na čas odpomohl této nesnází podnájem v Libušině ulici na Smíchově. Ale činže působila starosti a nezbylo, než opět zjíti zavděk otcovskou střechu. Když se Haschler zase jednou zdržel, nabídl jsem mu nocleh ve svém bytě ve Vojtěžské ulici proti Kotrbově tiskárně, kde jsem obýval dva útulné pokojíky. Karlíkovi se u mě zalíbilo. Nastěhoval se ke mně na dobro. A hned zavládl jiný pořádek. Haschlerovský. Knihy by se o něm dali psát. Snad stačí ukázka, jak si počíná můj rozmařilý host, chtěli šetřit. Aby odolal svodu nesmírného kouření, nenosil cigarety u sebe a dlužil se je na věčnou oplátku. Měli peníze, koupil celou stovku cigaret, vzali do hrsti, stoupil si doprostřed pokoje, rozhodil ji po všech koutech a kouřil, pokud co doma našel. V nouzi sbíral cigarety uvízlé v záhybech záclon, na skříních, za obrazy a ve vázách. Jednou mě Karlík zastihl při psaní veršu a od té chvíle jsem měl s Haschlerem hotové peklo. Chtěl, abych mu i hned na místě vyložil zákony verše. Vyložil se mu, že je nutné jít na to metodicky a školit se. Upozornil jsem ho také, kolik si taková práce vyžádá času. Ale Haschler nepovolil. Začal se učit na klavír u baletního korepetitora a s verši obtěžoval kde koho.
3: Ale tady jsme už předběhli ne dobu, ale vyprávění zaznamenané v knížce. Karel Haschler byl velice pobouřen cizáckými písničkami, které ovládly Prahu. Vysmíval se nevtipnému a ubohému veršování, hrůzným překladům vídeňských šlágrů a od mládí podvědomě cítil, že Praha si zaslouží své vlastní pražské písničky. Jeho přesvědčení a vůli podporovaly dvě velké lásky jeho života. Praha a Zdenička Frimlová, pozdější manželka. A první Hašlerova písnička byla inspirována setkáním se Zdeničkou na zámeckých schodech.

V létě, krátce po svatbě Karla Hašlera se Zdenou Frimlovou, se konala na pražském výstavišti v Královské oboře jubilejní výstava. Karlíkovi se na výstavě zalíbilo a chodil tam každý večer. A tam se také potkal s Eduardem Basem, tehdy ještě členem Šéblovo šantánu na Pořičí, a neznámým zpěvákem, který zpíval písničky. A šel to nevydržel. Domluvil se s pianistou, vyšvihl se na podium a spustil jednu ze svých písniček.

Jen dospíval, hospoda zabouřila. Pochodový rytmus a vtipný text strhl posluchače opakovat. Hašler zpíval a ostatní přizvukovali. Od koho je ten šlágr? Zeptal se Longen. Hašler se neprozradil. Ušíval se, že neví. Sám prý se nepamatuje, kde to už zaslechl. A cestou do Prahy zpívala rozdováděná chasa popěvek znovu. A Karlík ulehal s úsměvem. Písničkářský křest měl za sebou.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na rarohaloveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Keby bylo něco,